0: To jsem nečekal tohle. Já jsem ještě, ale teď nevím, jestli to mám přiznat nebo nemám přiznat, protože přísně se na mě dívá jeden z našich hostů a když to řeknu, tak se bude dívat ještě přísněji. Já jsem ještě 4 tenory a to už mají dostat teď snad nějakou zlatou desku nebo něco podobného. Já je ještě neslyšel. Já nevěděl, že to je tak dobrý. To mě uniklo. Ale to bylo tak hezoučké, tak příjemné, tak milé. Škoda, že je tady nemáme, ty tenory. No.
1: Je to škoda, no.
0: No, je to škoda. Už ozval jeden tenor.
1: Už aby přišli. Někdy. Já bych je pozval.
0: No. Teď naši posluchači typují, kdo to asi z těch 4 tenorů může být. To se ozval jeden. Poprosím druhého, aby se taky ozval.
2: Dobrý den.
0: Tady už je to takový charakterističtější hlas, ale nevím, no, jestli naši posluchači tipnou, ale vedle toho, který se teď ozval, sedí ten muž, který se mě tak jako nepříjemně měřil, teď tam operuje ještě s naším mikrofonem, to znamená, že ho ani neuslyšíte, milí posluchači, a přitom je to jeden, já bych řekl, z nejvlivnějších lidí v našem showbiznisu. Je to první, kterého představím, i když porušuji Guta Jarkovského, protože bych měl představit nejprve dámy, ale to jsou klenoty, ty si necháme až na později. Janis Sidovský.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Janisi, já tě zdravím. Prosím tě, 4 tenoři. Tak zaprvé, máme tady jenom 2 ty tenory, to si na nás nějak dost šetřil teda. Proč tady nejsou další 2? To zaprvé. Ale nejprve musíme začít tím, abychom si řekli, kdo se skrývá za touhle formací.
2: Tak 4 tenoři jsou výjimeční muzikáloví solisté a taky jedna pop divadelní legenda. To bych měl začít, to je Pavel Vítek.
0: Já jsem si říkal, který z nich to je, ta pop divadelní legenda. To je, Pavle, já nevím, jestli je ti to vůbec příjemné, když někdo řekne, že jsi pop divadelní legenda. Ono to zní tak divně.
2: Já si z toho vyberu vždycky to slovo legenda.
0: Jo. Ale,
2: kamaráde, to se mi líbí.
0: No jo, ale legenda, jako to se na mě nezlob, ale když už o někom řeknou, teda ode mě to ještě nikdo neřekl, teda o mě legenda, tak to už je tak těsně před, jako jo, před koncem, tak jako bych řekl.
3: No, a oni vypadají jak naši vnuci, viď?
2: Ale ono je to taky 35 let, co jsem vlastně vstoupil do českého showbiznisu s písní Má svůj den, takže za to slovo legenda už teď můžu být, si myslím, svým způsobem vděčný.
0: Zaplať pámu, že se člověk dožije toho času, když říkají, ale to je legenda, jo, to je legenda, ale tak zaprvé, už se nám tady ozval jeden dívčí hlas, všimli jste si, ano, že jsem říkal dívčí hlas. Já si myslím, že naši posluchači už dobře ví, kdo je tak nedisciplinovaný a aniž bych mu dal pokyn, tak začal hovořit. Je to paní doktorka Marie Formáčková, srdečně jí zdravím. Dobrý den, Marie.
3: Já jsem si neuvědomila, že jsem nepředstavená ještě. Promiň.
0: Ano, ty jsi taková matka nepředstavená. Ano. Ale my se vrátíme zpátky k Janisovi. Janisi, to koukáš, viď, ty taková legenda v tom showbiznisu a nedostaneš se ke slovu. Kamaráde, takhle to tady chodí na neočekávaném dýchánku. Tak zpátky
2: k našim tenorům.
0: 4 tenorům. Ano, jednoho už máme lapeného, to je ta legenda. Jo? To je ano. Pavel Vítek, on hledá teď peněženku, jestli něco slyšíte, tak se dívá, jestli má peněženku. Je to v pořádku, Pavle?
3: Ne, aby za tu legendu zaplatil. Jo?
0: To víš, za všechno se platí, Pavle. Jo?
2: Ten tak. Druhý, který je tu s námi, je dvojnásobný držitel cen Itálie, Honza Kříž.
0: No a u toho se musím zastavit. Honzo, já tě zdravím, ahoj.
4: Ahoj.
0: Jak se ti sedí vedle legendy?
4: Dobře se mi sedí, já už jsem zvyklý sedět vedle legendy. My už spolu nějakou dobu vystupujeme.
0: Marie dlouho taky, kromě jiných věcí, mimochodem napsala asi 180 knížek, možná, že už víc, my jsme se týden neviděli teďko, tak ona taky učila té zajímavé v kriminále. A když říkáš, dobře se mi sedí, to si ta Marie asi slyšela často, ne? Dobře se mi sedí.
4: Jak se vám sedí?
3: Ale já tam většinou stála teda u tabule, že jo? Protože já tam učila.
0: Ano, no, teď já jsem to říkal, že ty si učit, ty nevypadáš jako kriminálnice vyloženě. Jako
3: ale takové. Jinak ve vězení se sedí špatně, jako v 4 tenorům se sedí určitě bez pochyby mnohem líp. Jo.
0: To by bylo hezký, co by kluci museli provést, aby všichni 4 byli třeba v jedné cele. Jo, to by, co by tak jako, já nevím. No. Pavle, ty tak přemýšlíš.
2: Ne, já si to radši ani nepředstavuju.
4: No, my jsme hlavně trénovali na koncerty, takže bych nechtěl být v té vedlejší cele.
2: My bychom byli taková zpívající cela.
0: Ano. No to mě právě ale zajímá, tak už máme Honzu Kříže, dvojnásobný držitel Thálie, máme Pavla Vítka, ano. Do té cely, koho tam ještě šoupneme teda?
2: A pak tam dáme ještě dva, kteří dneska zkouší v naději, že se zase vrátí na jeviště, tak mají...
0: Lupáčci.
2: Mají v divadle povinnosti. A to je solista opery Národního divadla v Praze Michal Bragagnolo. A
0: ten to je ten s tím takovým tím nejvyšším, ten Jurkem, ne?
2: Přesně tak. A takový ten největší Don Juan z té čtveřice je Marián Vojtko.
0: To mi řekni, to se hned musím u toho zastavit, jak on to dělá. Když on tak nevypadá jako Don Juan, ale ty ženský po něm hrozně jedou. Jak je tohle to možné?
2: Je to tak, vždycky po každém koncertě stojí zástupy žen a dívek a křičí Marián, Marián.
0: No to a to on, jako, on jim dává on něco zobou, nebo já nevím, já tomu nerozumím, jak to, prosím tě, tak já vyjdu a čekám, že tak někdy nic. Samozřejmě, vy se ploužíte za Mariánem nic a Marián...
5: Marián má vždycky plný auto dárků. No. My už jsme dávno v Praze a on se ještě podepisuje.
0: No, tak...
3: Teda mimochodem, já mám v příbuzenstvu jednu dívku a ta má doma i povlečení s Mariánem Vojtkem a hrníčky. Já vůbec nevím...
0: To je jak... i diagnóza, Vojtko je diagnóza.
3: Ale ona je jinak docela taková fajn holka, ale prostě má fakt povlečení s Mariánem Vojtkem, jo. To jsem nikdy v životě nezažila. Ani s Karlem Gottem jsem neviděla povlečení.
0: No tak, co tomu říkáš, Jadisi?
2: Je pravda, že díky Marianovi máme vždycky všat něco jíst, protože on dostává, kromě květin, dostává takový ty dárky, jakože klobásy, koláče, nejrůznější, ale je to naaranžovaný třeba jako ikebana.
0: Proč jste ho nevzali s sebou? Proč jste mi tady trpíme hlady v Plzni ve studiu? Vojtko se někde cpe dárkama, no to je... No, jedině,
6: promiňte, chleba jsme přivezli.
0: No právě, já jsem na to myslel, já jsem se pojistil, já jsem věděl, kdo přijede, ty nepřivezou nic. Já jsem si říkal, Vítek, ten na mě zapomene, kříž, ty medický kříž samozřejmě. Janis, ten to je producent, ten nerozdává samozřejmě. Od Marie nic dobrého čekat nemůžu. Ta mi slíbila před 17 lety bábovku. Přátelé, ta jí ne, ani jednou jsem jí, ani fotku v té bábovky jsem neviděl. Nic.
3: Já ti ještě pořád neupekla.
0: No, ty děláš, jako kdyby si někdy něco upekla.
3: No, já myslím, že už jsem ti někdy něco upekla.
0: Ale prosím
3: teda
0: tě.
3: Přímo si nepamatuju, co, ale... Ale určitě něco už proběhlo.
0: No, ale ten, kdo se nám tady už ozval s tím, že přeci jenom něco přivezl, je jediný muž, který si zaslouží tady obdiv, protože přivezl chleba, čili boží dar, a přijel až z Lenory. A Lenora, já vím, že takovému Janisovi to nic neříká, protože tam by se tolik diváků na váš koncert ani nesešlo, tam bych kolik vás je v Lenoře. A teď už oslovuji mistra, kterého si nejvíce a velmi považuji, a to je totiž mistr pekařský. To je člověk, který u nás v Čechách, možná i někde v Bavorsku a na Slovensku určitě, protože on je původem ze Slovenska, peče prostě ten nejlepší chleba. Je z Lenory, jak jsem říkal, Lenora je někde v těch jižních Čechách. Já tam v životě nebyl teda, ale mistře pekaři, Augustine Sobotoviči, vítejte u nás.
6: Děkuji za přivítání. Lenora je kousek od Strážního, od hraničního přechodu do Německa. Strážný Filipsreuth. A je to na trase Strakonice Strážný. A nejlíp se tam dostane ze Strakonic přes Volyni, Čkyni, v Horní Vltavici, směr Strážně za Horní Vltavici doleva a dostane se do Lenory a narazí rovnou na pec.
0: Aha.
6: To je hned vedle silnici, vedle svodidel.
0: To začíná jako o Jeníčkovi a Mařence.
6: Je to do určitý míry jako Perníková chaloupka. Mnozí posluchači to viděli i v televizi. Prostě je to... Tenkrát, když ji stavěli.
0: 1884 nebo
6: 1834.
0: Tak jsem se řekl o 50 let.
6: No, tak to v té době o takovým provozu, jaký je tam dneska, se nikomu ani nezdálo. A nikomu se ani nezdálo o tom, jaký zásobování je dneska. Ale to bych si nechal potom na pozdější dobu. Dám přednost dámám.
0: No děkuji, já jsem se ale teďko úplně lek, protože jsem nepochopil, jestli to zásobování je teďko lepší nebo horší. Já si představuju, že Lenora je zapadaná sněhem, že se tam nikdo nedostane, že se tam musí prokousat nějakým sněhovým tunelem a jednou za 3 neděle tam přijede nějaká dodávka, která vás zásobuje, ale ono to tak asi není, že jo?
6: To bývávalo s tím stihem zavalený.
0: Že jo.
6: Ještě tak před 10-15 lety, no kolikrát se mi stalo, že jsem vyhrával pec ze sněhu, když mi tam ze silnici na ní nahrnuli slaný sníh.
0: Jo, tak se
6: nemusel solit. A jsem musel vzít do ruky krumpáč a pěkně vykopat, abych se vůbec dostal k peci. Takže je to, ale v dnešní době už je to takový trošku takový jiný, že to sněhu už tam není tolik, co tam bývalo kdysi.
0: No a dobře, ale s tím zásobováním teda, je to teď lepší nebo horší?
6: No, zásobování, jak jsem říkal, o tom zásobování, co bylo v té době, kdy se ta pět stavěla 1834 a dneska se těm lidům ani nezdálo, protože dneska už si nevíme pomalu ani vybrat, neumíme si vybrat, co nám je všechno nabízený.
0: Jo, takhle, vy jste z toho úplně nervózní, já taky. Já prostě, když si mám vybrat ze dvou věcí, tak jsem nervózní. A dneska přijdete do samoobsluhy a máte tam 10 druhů chleba, jeden horší, různý chleby, že ano. Ale vy taky, mistře, nabízíte jako různé druhy chleba u té pece, nebo děláte prostě, frčíte jeden a hotovo?
6: Nenabízíme různé druhy, i když jako dostávám mockrát takový poput od účastníků lenovského pečení, abych pekl takovej makovej, ořechovej, bramborovej chleba. A já říkám, vážený, takový chlebu dostanete v supermarketech mraky. O kvalitě se nebudu zmiňovat. Ale já peču historii podle historických receptů. Ten recept na chleba, který používám, troufnu si říct, že minimálně 100 let starý. Aha. Minimálně.
0: No tak dobře, tak za chviličku nám řeknete, prozradíte, když byste nechtěl, k vám skroutíme ruku, prozradíte nám, jak se peče takový ten správný chleba, ano.
6: Určitě.
0: Já bych ještě navrhoval jednu věc. Za prvé, máme tady Pavla Vítka. Já jsem s Pavlem, možná si na to vzpomene, dokonce ve dvou hrách hrál. Ty jsi hrál De Giorgio, ano.
5: Ano.
0: A to v Postřižinách.
5: V Postřižinách jsem hrál Kominika De Giorgio, což ano, byl takový trošku takový osobitý člověk, ale měl jsem tu roli moc rád.
0: Jsi to dělal báječně úplně. A já jsem tě, jestli si na to vzpomínáš, možná, že ne, jednou zaskakoval. Jednou jsem za tebe musel zaskočit.
5: A skákal jsi i z toho komína těch 6 metrů?
0: A já, protože nerad zkouším, tak jsem nic neskoušel samozřejmě a vůbec ještě jsem si říkal, já polezu nahoru na komín a tohleto stačí, když tam vylezu jednou při tom představení. Já tam vylez, ale ta vejška je jiná z hora než ano, z dola. Je. Z dola se mi to zdálo, no co tam ten Vítek, no tak hopne dolů. No já myslel, že vůbec neskočím, že prostě spadnu jako hruška. A teďko mi ještě předtím říkali, že se nemá skákat na nohy, ale nějak jako na záda nebo prostě
5: musíš
0: na celé
5: vyskočit
0: tělo.
5: Do vzduchu a když letíš, tak musíš přitáhnout vlastně nohy k tělu a vlastně dopadnout takzvaně na záda.
0: To mi říkáš brzo. No, to mi říkáš brzo, kamaráde. Já byl nahoře 6 metrů a teď jsem si říkal, co budu dělat. Já zase slezu zpátky, ale to zase v té hře není, že jo. Tak mě to přišlo takový, ale říkal jsem si, že ty máš takovou jako odvahu. Ty jsi odvážný mladý člověk teda, bych řekl, ano.
5: Děkuji.
0: A pane Sobotoviči, vy hledáte učně, vy hledáte někoho, komu byste předal tu svoji mistrovskou práci. Já to za chvíli udělám tak, že Pavel by se vžil do role učně pekařského. Můžete ho i fackovat, pohlavkovat, občas ho můžete i načutnout nebo tak.
5: Já se budu snažit.
0: Prostě a vyzkouším ho, jestli ví Pavel, jak se peče chleba. Když se splete, hned dostane samozřejmě rákoskou, protože to je nejlepší výchovný proces tohleto. Ano. Máš, Jady, si proti tomu něco?
2: Ne, naopak souhlasím, protože musím prozradit, že včera zrovna shodou okolností Pavel se dal do pečení chleba a pekl žitný chleba, tak nevím, jestli jsme to dělali správně, nebo jestli on to dělal
0: to
2: správně, protože kamarád nám říkal, že musíme do trouby dát k tomu v plecháčku vodu. A my jsme nevěděli, proč se to děje. Prej to je nějaký starý zvyk, možná si z nás dělal srandu, třeba ne.
6: Není to zvyk, je to skutečnost. Buď se tam dá plecháček s vodou, anebo když ten bochníček syrovej strčíte do trouby, předtím ho potřete vodou. No a teplotu musíte podle toho, jak vám peče trouba, tak v začátku zapec, tak na 220, na 250 a hlídat to. No a když ho nepotřete vodou, tak tam dejte ten plecháček ono to takzvané zapaří a tím pádem se ta kůrka předtím zapečení navlhčí, ta vrchní kůrka, a nepopraská tolik.
0: Takže jste to dělali dobře, chlapi.
5: Já myslím, že docela jo. Já jsem byl sám zvědavý, co z toho vzejde, ale byl jsem překvapený, protože jsem žitnej chleba fakt pekl poprvé. Byl to úplně ten nejjednodušší. Skutečně ten nejjednodušší. Jenom z žitný mouky, z kvasnic, z vody, ze soli, z kmínu a nějaký bylinky jsem tam dal. Ale musím říct takhle. Musím se pochválit, mě chutnal.
0: Musím já se pochválit.
6: No, tak to je dobře, když chutnal. No, ještě se vrátím k tomu. Tak záleží na tom, jak se tomu věnujete. Protože to není, jak mi řekla jedna paní na Hoslovickém mlýně, že prosím vás, vy toho naděláte. To ráno přijdete, zaděláte těsto, v poledne máte pečenu. Vy toho naděláte, co všechno je k tomu třeba. Já říkám, jo. Musíte si udělat prosát mouku, udělat si kvásek, buď si ho budete vyvádět ten kvásek, takzvaně třístupňové, samoskvašením, ale tomu se musíte věnovat, přikrmovat ho. Když ho dáte do lednice, on i při těch 5 stupních vám ten kvásek bude kvasit. Ale už potom později, jak mi tam někteří říkají, že to mají týden 14 dnů v lednici, říkám, tak to už vám ten kvásek odchází, ten už umírá. Jak to? Říkám, no tak jak jsem řekl, při těch 5 stupních už to ještě pořád kvasí. A když ho nepřikrmíte, musíte ho aspoň jednou za den nebo za dva dny ten kvásek přikrmit, aby prostě ty kvasinky pořád měly co papat, jako my.
0: Ano, ano, já si taky připadám jako kvasinka.
6: Taky potřebujete papat.
0: No jasně, že ano, ano. Ovšem, přátelé, teď musím říct ještě jednu věc. Já jsem nezažil ještě situaci, kdyby dáma, kterou chci teď představit jako takový klenot naší společnosti, vedle Marie samozřejmě, protože Marie se teď trochu zamračila, tak jsem ještě nezažil, že si my tady takhle povídáme a ona je sticha. Ona nevydrží být sticha, ano. To je dáma, která je nádherně, úžasně mile upovídaná. A já to mám strašně rád, protože je prostě taková jako kontaktní, nenechá tě ve štychu. A když něco řekne, tak je to vždycky příjemné. Martina Hudečková, česká herečka, jedna z těch nejlepších.
7: Děkuju. No já jsem si říkala, kdy mě budou potřebovat.
0: No ne, Martina, ale poslouchala jsi o chlebu? Upekla jsi někdy chleba?
7: Já jsem poslouchala fascinovaně, protože já teda nejsem jako Pavel takhle statečná, že bych šla do takové vlastní tvorby a že bych se doma pokoušela napodobit něco tak úžasného. No udělat chleba to je nejvíc. Já si nedovedu představit nic vlastně vznešenějšího, než je upéct chleba.
0: To řekla krásně. Nic vznešenějšího, než upéct chleba. A to je pravda, pane Sobotoviči.
6: To je krásný příměr, souhlasím s tím, ale občas dostávám takhle otázku u pece, ať už pečeme kdekoliv, co to všechno chce. Já říkám, většinou ty žensky jsou takový zvědavější, ptají se, co to všechno chce. Já říkám, chce to lásku, sílu, cit. Ale to je málo. Kdyby měl mužský k vám jenom lásku, ty se nenajíte. Kdyby měl sílu, tak vás rozmačká. Ten cit je tam taky třeba. Ale co nejdůležitější, ta čtvrtá pozice je srdíčko, které do toho musíte dát. Když to do toho nedáte, ten výsledek není takový, jak by měl být.
0: To taky krásně poeticky řečeno, to je recept. No, to je moc hezký recept, nic z toho ovšem samozřejmě nevím, protože srdíčko a láska, to je všechno hezký, ale já nevím, co to je kvásek například. Já pořádně nevím. A neříkejte mi to, pane Sobotoviči, neříkejte mi to teď. On mi to řekne Kříž třeba za chviličku, uvidíme. On má dvě tálie, jo, je takový povýšený nad námi. Jo.
4: Ne, já bych měl jednu otázku na mistra pekaře, která mě vrtá hlavou, jestli se teda můžu zeptat. Protože se říká, nebo tak koluje, že ta mouka není jako bejvávala dřív. Jestli je to pravda, jestli
0: nic
4: to
0: nějak... není jako bejvávalo.
4: Ne, že opravdu, že dneska ten chleba nejde upéct úplně tak, jak se pek třeba před 100 lety, protože ta mouka už není taková, jako bejvala před 100 lety.
6: To je správná otázka. Dřív, když se vrátíme třeba těch 100 let zpátky, se používal úplně jiný systém letí, než je dneska. Z jednoho prostého důvodu, že byly takzvané stolice mlecí, na kterých se mouka mele, byly menší, byly 60, maximálně 80 cm, ty válce široké, a byly pomalu běžné. Dneska jsou 120, 160, 180 cm široký válce a jsou rychloběžné.
0: Vítku, píš si to, protože ty seš tady jako učeň dneska. Jako...
3: Ale hlavně, Petře, vidíš dvě tály a jak se dobře umí zeptat. A je to pravda s tou moukou.
0: No, co tomu říká naše milá Martina Hudečková?
7: No, já jsem strnula u toho válce. Ten válec mě oslovil, protože pan Pekař říkal, tak představte si válec. No tak ten si dovedu představit velmi jasně, protože jsem doma už rok, aniž bych překročila práh divadla, žádný hop a skok, nic takového. Takže jsem doma rok, takže jakmile bylo řečeno představ si válec, tak já ho vysloveně vidím.
0: Počkej, Martino, a ty chceš říct, no já vám to musím, snad mi to povolíš, abych to řekl, ale tak když jsme si volali s Martinou, jestli přijede, a říká, jež, já přijedu ráda, to je fajn. A já jsem říkal, ale prosím tě, je to jenom tak, že si budeme povídat, protože samozřejmě koronáč je tady a ten nespí. Mně se líbí, jak říkají, že chaoticky ta naše vláda dělá ty různá opatření. Teď je to dobře, teď ten virus je z toho úplně zblbej a neví, kde zautočit. Jo? To je hezký tohleto. A Martina mi říkala, to je dobře, že to je do rozhlasu, protože na jeviště já už se nevejdu. Což není pravda,
7: ne,
0: samozřejmě.
7: Ne, tak spousta kolegyň jako řeší teď problém, co si vzít na sebe, jo? Že jim nebudou kostýmy, že přijde a nebude kostým. A já jsem říkala kolegyni Slavíkový, jsem říkala, prosím tě, ty se bojíš, že se nevejdeš do kostýmu, já se bojím, že se nevejdu na jeviště. To je podstatně jako zásadnější problém.
0: Marie, ty s tím nemáš problém. To samozřejmě, že ne.
3: No ne, taky se mě to dotklo, protože teďko, no, já nevím, jestli to víte, kradou se boty. Já jsem byla tuhle na návštěvě. Ale v takovým
0: Nobl
3: baráku jsem byla, kde je i recepce a nechala jsem si kozačky za dveřma a někdo mi je ukradl. V takovým Nobl baráku nejsou chudí lidi. To je ukradli, protože si nemají kde koupit. A někdo měl stejnou nohu jako já, ukradl mi kozačky, ale to je tím, že prostě...
0: A obě ti ukradli, obě hned na jedno?
3: No obě, my byli chytrý lidi v takovém baráku, kde je drahej, tam byli chytrý lidi. A normálně se kradou boty a já jsem to tuhle vyprávěla kamarádce a ona říkala, že se jí to stalo taky. Prostě teď se začínají krát boty, protože opravdu si nemáte kde koupit kozačky. Vy jako boty... Přes internet si koupíte jako nízký, ale ty vysoký si musíš vyzkoušet. Nízký mám, ty jsem si koupila přes internet, ale ty vysoký nemám, protože ty si musím vyzkoušet, tak si je buď zase ukradnu, když to nebude vzal, protože jiná možnost de facto není dneska. Ale jinak teda jsem zrovna poslouchala nějakého lékaře a my jsme stloustli průměrně o 10 kilo každej. Takže někdo, kdo stlous míň, tak ten druhý víc, jo. O 10 kilo prostě, jako ta doba opravdu přinesla tenhle ten efekt. To jako ne,
4: já jsem úplně průměrný.
7: Proč já jsem stloustla za 3? To mi
3: teda já jsem taky přibrala ještě nějakého kamaráda.
0: No já jsem slyšel, Janisi, že dokonce nejenom, že ty cukry a tak, ale že vy jste odbourali i alkohol, že držíte takzvaný suchý únor.
2: Suchý únor.
0: Ano. Počkej, jako suchý únor. Přátelé, já to taky zkusil, suchý únor, říkal jsem si, proč ne? Moje žena, že jo, říkala, pojď zkusíme suchý únor, to byste neřekli, jak je to dlouhý měsíc. Neuvěřitelně dlouhý.
2: No proto je to ten únor.
0: No ale to já si neumím představit, kdyby to byl, to je chudáček únor, že jo, to je jako ten pajdá za těma měsícem a s těma 28 dnama, ale je to strašně dlouhý, já nevím, jak to dokážete.
2: Je to nekonečný, no, že je to nekonečný, ale nejhorší byly tak první 3-4 dny, pak už si člověk zvykne.
0: Jo, já mě to lapilo teďko teprve, já jsem tak v půlce, ale vůbec se nemůžu zpamatovat. No, já mám takový, a teď jsme tady probrali kozačky a chleba a suchý únor, jo. A teď, Pavle, ty by si měl dát písničku, která by byla tematicky se k tomu vztahovala třeba, jo. Tak jako, co by se nám nabídnul teďko, no. Ale dej tu, co máš připravenou, no. To...
2: Tak já bych asi teď zaspíval písničku, kvůli které vlastně celé to samovolné trápení sama sebe těma dietama a suchým únorem a tak dál. Vlastně proč to všechno dělám, abych se vešel zpátky do kostýmu. Protože, a to všichni doufáme, že snad už opravdu ano, v létě budeme znovu hrát krásný český muzikál Noc na Karlštejně.
5: Povětšinou tedy nenakrštěně, protože nádvoří prochází rekonstrukcí, takže dočasně cestujeme po Českých hradech a zámcích.
2: A nedaleko Plzně je krásný hrad Švihov.
0: Já to vím, vy budete hrát na Švihově.
2: A
0: já
2: dokonce
0: si koupil lístky, teda, kdybyste mě nedali.
2: No ale pospíchej, protože hrajeme tam dokonce dvakrát. To první představení je už skoro vyprodaný, přestože v téhle době se toho tolik neprodává, tak Nos na Karlštejně je úplná výjimka. Takže tam právě všechny zveme a je to v polovině července 15-16.
0: To je manažer, člověče. Já řeknu, jen tak nahodím, já si koupím, když se mu na to řekne pospíchej. Jo. To je teda manažerská tohleto odpověď.
5: Ale my se na ten Švihov moc těšíme, protože jsme tam byli na oblídkách a je to krásný prostředí a myslím si, že ten nádherný příběh tam bude stejně krásný jako u nás na Karlštejně.
0: Pojď se má, zpíváš tam taky to?
5: Ano.
0: V mém podání si nepochopil, co to je za píseň.
5: Ne, pochopil jsem, že to je prozrať, mi můj pane vážený.
0: No, jo. A můžeš jít teď dát?
5: No jistě, tak pojďme na to.
0: Jdeme na to.

0: Děkuju a já se opravdu moc těším do věží na vodní tvrz Švihov, protože tam jako král Cyperský právě tuhle tu písničku.
1: Ty hraješ Cyperáka.
0: Ano, budu se. A vedle mě sedící Jan Kříž má zase tu zpřízněnou roli, a sice ve vodu Baborského, to už si představ, Honzo.
2: Hezky.
3: Štěpána, to je takový sympatický bourák.
2: Mně se líbí Janis, který se vždycky nadechne, že chce něco říct. A...
3: Ne, v pořádku.
2: Je na tom stejně jako Hudečková, asi taky nevrzne.
4: Já už se ani nenadechu. Ne, já jsem se tady chtěla pustit trošku do obchodování. Já jsem chtěla, když kluci říkají, že teda Švihov, tak jsem chtěla nabídnout 2 lístky na Žižkovskou věž za 2 lístky na Švihov.
2: Jo, takhle.
4: Že bychom provedli takovou jako výměnu. My budeme zase
1: věži.
4: Hrát na Žižkovský věži, tak jsem si říkala, že bychom udělali
3: tam
4: takovou...
3: Tam taky hraju.
0: Družbu. No, tak...
3: Nehrajem spolu?
0: Ne.
4: To se ještě domluvíme. Času jo. Dost.
2: Počkej, Martino, a co tam hrajete?
4: Myslím si, že tam budeme buď s velkou zebrou.
3: To je taková... vynikající představení, každému doporučuji.
0: Fantastický.
4: My jsme ho hráli teda mimochodem i na Karlštejně.
2: Ale Janis,
3: no, já vím.
2: Janis to zadarmo pochválil, je to možný?
3: Ne, no, já jsem měl tohle představení.
0: To asi nebylo.
3: Ale... Ne, oni hostovali na Karlštejně právě na nádvoří, kde dělám už vlastně 15 let v létě vždycky divadlo.
4: Ano,
3: a je to vynikající komedie.
4: No a proč jsem to asi říkala?
3: Zaručeně se pobavíte. No příští rok tam zase se bude hrát, protože nádvoří už bude opravené.
4: Takže no tak hurá,
3: píšu
4: tak
3: si, píšu si, jo?
4: Výborně, děkuji.
2: No, ale já se ještě vrátím k tomu, jak jsme mluvili o tom, že ten koronáč nám trochu zdeformoval naše krásná, jinak jako atletická těla, že jo? A ty říkáš, Honzo Kříži, že to není až tak úplně pravda.
3: No ne, jak jsme se tady bavili o tom, jako jak jsme v průměru všichni přibrali a takhle, tak mě říkalo nezávisle na sobě několik kolegů, že využili tu koronu, když už ji měli a neměli ten čich a tu chuť, že fantasticky zhubli.
2: Aha,
3: že opravdu, že neměli žádnou chuť k jídlu, takže využili toho tak, že jedli jenom třeba zeleninu, protože jim bylo úplně jedno, jak to chutná.
4: No já chci jenom podotknout, že ta chuť se vrátí 3x tak velká, jo? No,
2: mě telefonoval,
4: mám zjištěno.
2: Jeden kolega mě telefonoval a říkal mi, já preventivně takhle vždycky každý ráno si dám stopičku vodky. Jo. A já jsem omylem jsem se napil vody. Já myslel, že jsem ztratil chuť, že ve mně hrklo strašně. Jo. Byl úplně zoufalý z toho. No, takže jo, tak je to možný, že vidíte, děvčata, ono jde i v koronáči, pořád si na ní stěžujete, i v koronáči je možné prostě zachovat si krásnou atletickou štíhlou postavu.
5: A kdo si stěžuje? My jsme třeba rádi, že jsme přibrali.
2: No my jsme zase rádi, že jsme vás přibrali do naší partičky. Co pak, Martino, ty rychle řekni něco.
4: Ne, já jsem o těch kilech chtěla mlčet, no tak nic.
2: No, mně se líbí pan Sobotovič, který tak sedí mezi námi a říká si, kam jsem se to dostal. Teď mě říkali, že to bude odborný seminář o chlebu tohleto. Co, pane Sobotoviči, přibral jste taky, když už teda jsme u toho tématu?
6: Asi mám korunu za sebou taky, ale schodil jsem, ale na otázku odpovím přímo. Nepočítal jsem na takovýhle složení.
2: Že jo? A je to horší, než jste si myslel, že jo?
6: Ne, dobrý je to s humorem, což jako je dobrý.
2: Dostal jste vy někdy cenu za chleba? Ten má 2 thálie, Kříž.
6: No. Víte, co je pro mě největší cena?
2: No.
6: Největší cena pro mě je, když přijdou lidi a řeknou, pane pekaři, děláte to dobře, jen pokračujte. A pana Vítka vemu do party.
2: Jo.
5: No zahraje mezi tím upeče chleba, že jo, dá ho do trouby, jde hrát, to je výborný.
2: To je ale, Janisi, to si napiš, to je skvělý nápad. Udělej hru, při které se budeme bavit, bude se tam zpívat a přitom se bude péct chleba. A ten ještě prodáme na konci,
3: výborný
2: samozřejmě.
3: Výborný nápad.
2: Že jo?
3: Beru.
2: No, vidíte.
3: Jsme domluvení.
2: No, beru. Mně se zdá, že nám to tady začalo skvěle fungovat. Prosím tě, než se chytne slova Martina, tak...
3: Ano, prosím.
2: Že by si mohl, já pořád tě tady vychvaluju, že máš ty 2 thálie. A ty jsi ještě ani nevrknul, že by si zaspíval.
3: Trošku. Mám zaspívat?
2: No.
3: Tak já zaspívám.
2: Honza Kříž, a teď si poslechněte, zač dostal ty thálie.

0: Děkuju.
1: Já bych měl asi vysvětlit, proč zpívám slovensky, mě teď napadlo. Já jsem tak nějak vůbec nic k té písničce neřekl.
2: Ne, ale to nemusíš říkat, to nemusíš říkat, protože...
3: Ne, já o tom celou dobu přemýšlím, proč zpíváte slovensky?
2: No, protože chtěl panu Sobotovičovi udělat radost. Normálně to zpívá v češtině.
1: Ano, to byl simultánní překlad do slovenštiny.
2: Ano, ale protože víš, že pan Sobotovič se narodil, sice ne... No, ne jako pekař, to jste se tam vyučil, ale na Slovensku v Lohovci, je to tak?
4: Jmenuje se to obec Šalgočka.
2: Jak?
4: Je to Šalgočka.
2: Ještě jednou?
4: Šalgočka.
2: Šalgočka.
4: Je to 9 km od Lohovce směrem na jihovýchod.
2: Jo, kdybych zabloudil, abych věděl, kudy kam.
4: No. Souhřadnice neznám, ale najdete to na internetu, tam budou i souhřadnice. Obci Šalgočka.
2: A že vás to muselo potěšit, když jste slyšel tuhle krásnou slovenštinu?
4: No, jako já myslel, že je Slovák.
2: Že jo. No. Kde jsi se narodil? V Šalgočce taky?
4: Ne. Pěkná výslovnost.
3: Ale já si říkám Slovák a jmenuje se Kříž, taky jsem o tom přemýšlel.
1: Ne. My jsme docela museli dřít na tuhle tu písničku, protože to je z jednoho muzikálu, kde se všechno zpívá slovensky. A docela jsme dřeli fonetiku slovenskou právě, aby jsme nedělali s naším slovenským bratrům ostudu, aby se nám nesmáli.
4: Je to pěkný.
1: Děkuju. Je to velmi zajímavý jazyk, musím říct. Čekal jsem, že je podobnější češtině. A není.
3: A z jakého je to muzikálu?
1: Tohle je konkrétně z muzikálu Voda a krev nad vodou, který se uvádí v divadle Kalich právě, to je po Čížkovskou věží, to je letní scéna právě divadla Kalich. A je to muzikál, který jsme sice už, to je rok a půl, co jsme ho odpremiérovali, ale vlastně toho tolik neodehrál. Je to škoda, moc se na ně všichni těšíme. A tam se právě zpívá slovensky.
2: Mm-hmm. Martino, prosím tě, tady teď je taková móda, že je tady hodně třeba slovenských hereček, mimochodem velmi dobrých, musím říct. Ale dělala jsi taky někdy, měla jsi takovou příležitost udělat nějakou roli ve slovenštině?
5: Já bych se do toho nepustila.
2: Mně je to taky těžké.
5: Já bych se do toho nepustila, protože zajímavý je, že ty Slováci nějak, znám jich několik, kteří ovládli češtinu, takže to opravdu není poznat.
2: Kdyby jenom češtinu, oni ovládli všechno.
5: Zatímco Čech mluvící slovensky, to je teda většinou dost průšvih. Mm. Jo, to vlastně opačně bych, to já bych nedělala takhle.
2: To je horší než Brňák, který mluví česky, že?
1: Ale to je vidět právě na těch Slovácích, co se opravdu naučili česky. A znám spoustu slovenských herců, ale řekl bych tak 3-4, který opravdu na nich člověk na jevišti nepozná, ano, že jsou Slováci. Ano. A člověk si na tom uvědomí, jak je to těžký, jak je těžký.
5: Já
1: ten
5: je
1: fonetický
5: hned vymenuju, znám dva geniální Slováci, který se naučili skutečně česky bez přízvuku. A to je teda Iveta Blanarovičová, která mluví česky fantasticky. A byl to Juraj Herz, který mluvil česky úplně fantasticky. Takhle, on měl vždycky trošku zvláštní gramatiku, ale ta šla napříč jazykama, jo? On nedodržoval gramatiku v žádném jazyce. A že mluvil ještě i polsky a maďarsky, kromě němčiny.
2: Mimochodem, k této veličině našeho filmu a vůbec našeho kumštu, naší kultury, bychom se ještě mohli dostat. Dneska už to asi nebude, ale třeba příští týden ano, protože my se ve stejné formaci sejdeme ještě příští týden, to koukáte, to natočíme hned teď, nebojte se. A Martina by nám mohla vyprávět o panu režisérovi, protože člověk, který natočil takovéhle bijáky, a to já vždycky se směju, když někdo říká světoznámý a takový umělec, který ovlivňuje. Ne, tenhle ten člověk skutečně je světoznámý. Tenhle ten člověk skutečně ovlivnil kinematografii. A my se k němu dostaneme. Juraj Herz je pro mě tak velký pojem, že se úplně skoro stydím o něm mluvit, protože jaksi nedosahuju té výšiny, abych si to mohl dovolit.
5: Takhle bys, Petře, daleko nedošel. Kdybych já o tomhle uvažovala, když Juraj otevřel dveře a řekl, co bude k jídlu, kdybych se začala stydět.
2: To byla první otázka, kterou ti položím v životě.
5: Ne. To byla... Tuhle otázku strašně rád pokládal, ale je to vtipný, protože on ve výsledku ten kulinářský výkmit byl u něj tak velký, že on dokázal asketicky si vzít krajíc chleba opravdu a už to máslo mu přišlo moc. Třeba k večeři, ale na druhou stranu, jako říkal, no a po těch ústřicích bude co, jo, že jako měl výkmit kulinářský teda veliký. A když jsme u toho chleba, tak to teda byla vysloveně jeho kapitola. On mi právě tvrdil, že žádný chleba není tak dobrý, jako chleba jeho dětství v Kežmarku. To je hozená rukavice, že?
4: Pořádná rukavice hozená. Takže nechci se chlubit, pokraň. Upec dobrý chleba je umění.
5: Všude.
4: Jako zahrát dobře roli, jako zaspívat písničku pěkně, tak aby měla nějaký smysl. A když jste vzpomněli Slováky a Čechy dohromady, tak za socialismu nebo už za to Marie Terezie spousta českých kluků sloužilo návodně na Slovensku a nebo i dál. A zase slovenský kluci, jako třeba já, jsem sloužil na vojně v Domažlicích.
2: No ale vy jste na to doplatil, vy jste se tam oženil. Teda, co to říkám, vy tady máte paní. Je, to jsem tomu dal. Že jste se tam oženil, že jste tady zůstal kvůli lásce.
4: Ano, tam jsem se oženil, ale bohužel před 31 lety jsem ovdověl, no ale šel jsem po Šumově zase dál.
2: Aha.
4: A přišel jsem do Volar a tam jsem našel manželku.
2: To je hezký příběh tohle, to jsem netušil vůbec, tak to jsem opravdu nevěděl.
5: Já jsem chtěla ještě strašně rychle složit zdravici slovenštině. Opravdu, protože to jsem netušila, co mě v životě čeká. Bylo mi 15, přečetla jsem si Malého prince. Přečetla jsem si ho ve slovenštině, protože...
2: Já mu nerozuměl ani v češtině nikdy teda.
5: No, já si myslím, že teď je věk na to, abych mu začala rozumět. Teď je ten věk, ale přesto jsem udělala ten výboj, že jsem si ho přečetla. A protože ho měli jenom ve slovenštině, tak jsem si ho přečetla ve slovenštině. A pochopila jsem, že Malý princ je stvořen, on je napsán, aby se četl ve slovenštině. Protože je to něco úplně jiného, když si dáte takhle Malýho prince do ouška před spaním v češtině a něco úplně jiného, já to vůbec nenapodobuju, protože to by dopadlo špatně, ve slovenštině. Protože je to opravdu krásný. Zkuste si to někdy.
2: No
5: před
2: teda,
5: spaním.
2: To byla krásná poklona téhle měkké, úžasné, půvabné řeči slovenštině. Pan Sobotovič si utřel slzu. Já v tuhle chvíli chci jenom Martině poděkovat. Martina Hudečková, paní doktorka Marie Formáčková, Augustin Sobotovič, mistr pekařský, muž, který ovlivňuje český showbiznis, tedy Janis Sidovský a dva tenoři, Pavel Vítek a Honza Kříž. No a my bychom mohli tuto část našeho neočekávaného dýchánku, pánové, zakončit něčím, co byste nám zaspívali oba společně. Co říkáte?
1: Rádi. Rádi. Zaspíváme vám duet, který velmi rádi zpíváme na našich koncertech tenorů, právě my dva spolu. Píseň, která se jmenuje Mackie Messer.
0: A vlastně ta písnička byla zařazena, nebo jsme ji zařadili proto, jednak, že ji máme rádi, a jednak proto, aby jsme si odpočnuli od těch velkých tónů a vznosných melodií a lidi na to strašně slyší, protože najednou je to taková příjemná změna, která doufám, že pohladí.
2: No jasně.
4: Můžu do toho vložit i kousek české poezie potom, no, když oni to zpívají.
2: No hned, teď.
4: Hned teď?
2: No jasně.
4: No, napsal to básničku, je to pekařská, napsal ji Jaroslav Seifert. On pocházel z pekařského rodu. A ta báseň zní: když pekař ráno šáhne po čepici, mouka se práší po světnici. Ráno raníčko pekař stává, na kyslý kvásek prolíží, pak těsto zadělává a vsype mouku do díži. Chlebík je za pár vteřin, pečivo voní z jeho vrat, když lidé lezou z peřin, pekař chodí teprv spát.
2: Děkujeme. A teď už ten Mackie Messer a Pavel Vítek a Honza Kříž.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country jízda speciál.
4: Příjemný podvečer, tak koho vám v té následující hodině vysílání Českého rozhlasu Plzeň nabídnu? Jednoduše bych mohl zopakovat motto celé country jízdy speciál. Zkrátka to nejlepší z české i světové country. Zdraví vás Petr Vacek, začínáme Valdemarem Matuškou, zaspívá Michal Tučný, těšte se i na Naďu Urbánkovou a Kennyho Rogerse.

Jediný lék, to byla písnička, kterou v dnešní country zde speciál zpívali Gabriela Goldová a František Kassel. Pokračujeme. Fešáci Emilou Harris nabídnou vám také něco country ze západních Čech, a to v podání kapel Country Dedos a Grass Cocktail. Musím se při této příležitosti zmínit o tom, že obě kapely si svého času velice dobře vedly ve folk a country parádě Českého rozhlasu Plzeň v západu české lokálce.

A teď už je připraven Karel Wagner, uslyšíte ho v písničce Abilene. Představí se také hvězdná americká kapela Lone Star a nabídnu vám také Jiřího Grossmana a českou country legendu Greenhorns. S touto populární kapelou si zaspívá v písničce Pivní jeep Honza Vyčítal.

bylo jít. Že bondák z farmy Onda 3, když chci, takže opatří, mi celkem levně zachovalej džíp. Já přes rodinný rozpory cestou sebral úspory a mazal hned ten auták okouknout. Mám totiž strach, že bondáci, zvlášť vyčouhlí fešáci, ty chtějí člověka vždycky podfouknout.

domovu jsem byl jít jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcí. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie Jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp. Pak kultu jsem se protlačil, za chvíli už jsem skotačil a před lokálem nechal stát ten Jeep.

otočil, motor džípu naskočil a od těch do pně nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: dob už jsem ho neviděl.
1: A teď vám v dnešní country ze speciál zaspívá Denisa Marková. Uslyšíte ji v písničce Symbol. Denisu Markovou vystřídá František Nedvěd a i ten patří k předním představitelům české country. Uslyšíte ho v písničce Dívky z města.

Dívky z města zpíval František Nedvěd. V úplném závěru dnešní country jízdy speciál ještě uslyšíte brněnskou skupinu Kamelot a liberecký Vltavín. Vltavín se pohybuje na pomezí folku a country, každopádně ale písničky, které hraje, znějí uším posluchače hodně příjemně. To nakonec budete moci posoudit sami. Dnešní country jízda speciál končí, loučí se Petr Vacek.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Za chvíli si připomeneme osobnost Jana Zelenky Hajského. Jehož život skončil 17. června 1942. Někteří z vás jej možná znají. Někdo o něm slyšel poprvé teprve nedávno, někdo ho zná už možná dlouho, ale pro širší veřejnost je jeho jméno a život a hlavně jihočeský původ zatím, troufám si říct, velkou neznámou. Pak se vydáme do Českých Budějovic před 100 lety a nakonec nás čeká archivní záznam o divadelních představeních v Českém Krumlově za Dobrožumberků.

0: To byly poslední zvuky, které v životě slyšel jeho český rodák Jan Zelenka Hajský. Krátký kousek zvukové stopy jsem si vypůjčil z filmu Antropoid, kde se coby filmová a přesto skutečná postava objevil před širší veřejností vlastně poprvé. Zvuk střelby a německé povily zní ve chvíli, kdy do bytu rodiny Zelenkových v Praze vniká gestapo a Jan Zelenka na poslední chvíli stihne rozkousnout kapsly s kyanidem. Jeho životní příběh ale začal jinde. V jižních Čechách, v Kamenném újezdě u Českých Budějovic.
1: Stojíme s výhledem na jeho rodný dům číslo popisné 19, takzvaná usedlost u Klavíků, kde se 3. března roku 1895 narodil Zelenkům malý Jan.
0: Říká Roman Lavička, odborník Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, který v rodišti Jana Zelenky Hajského Kamenném újezdě shodou okolností také žije.
1: Víme z matričního zápisu, při jeho porodu byla zdejší porodní bába Kateřina Růžičková. To místo narození bylo předurčeno povoláním a osudem rodičů, protože otec malého Jana, taktéž Jan Zelenka, byl třídní učitel v tehdy obecné škole, která dnes už svému účelu neslouží, ale to pojmenování si u nás pozdržela jako stará škola. Takže vlastně to měl jenom přes ulici do práce.
0: Rodina Zelenkových však v Kamenném újezdě dlouho nežila. Jeho otec, co by učitel, musel na jiné místo. Jak dokládá archivář Jiří Cukr?
2: V roce 1900 byl převelen, použijeme-li toho slova, na školu v Chlumci, což je dnes osada obce Olešník, nedaleko Hluboké nad Vltavou, kde působil 2 roky a kde také Jan Zelenka mladší, čili Jan Zelenka Hajský, začal svoji školní docházku. V roce 1902 potom se rodina přestěhovala do Zborova, kde Jan Zelenka starší se stal řídícím učitelem, ale Jan Zelenka mladší, čili pozdější Jan Zelenka Hajský, ten tady vlastně bydlel kratší dobu, protože po absolvování zdejší obecné školy potom začal docházet do škol za dalším vzděláním do Českých Budějovic, kde také během těch studií bydlel v podnájmech.
0: Na několik let poté jeho stopy z archivních záznamů mizí. V roce 1922 se Jan Zelenka, tedy ještě ne Hajský, oženil s o 6 let mladší Františkou Hofmanovou. A když vidíme jejich svatební fotografii, máme dojem, že hledíme spíše na hollywoodský filmový pár slavné éry němých filmů, tedy třeba na Harolda Lloyda a jeho ženu Mildred Davis.
1: Vidíme mladý šťastný pár, který si představuje pochopitelně zcela oprávněně společnou šťastnou budoucnost. Za rok na to se jim narodil syn. V žádném případě netušili, že mají vlastně již polovinu života za sebou a že čeká posledních 20 velmi plodných, ale dramatických let, zvláště v závěru. Stal se učitelem, jako jedno z prvních působišť si zvolil Háj u Duchcova na severu Čech, kde přímo pomáhal budovat menšinovou českou školu, tehdy v jazykově německé oblasti, kde se stal pak třídním učitelem, ale zároveň se stal také členem, zapáleným členem Sokola. A tyto události nebo toto jeho zaměření a ta idea Sokola, která se zabývá i tou národní svébytností a otázkou češtví, ho vlastně předurčila k tomu, že on se aktivně zapojil do toho protifašistického odboje, když byla druhá světová válka, a on byl vlastně jedním z těch hlavních pomocníků při plánování a při organizaci úspěšného atentátu na tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha.
0: A právě podle Háje u Duchcova si zvolil Jan Zelenka jednu ze svých odbojových přezdívek. Známý byl také jako Strejda. Jeho pomoc při přípravách útoku na Reinharda Heydricha byla zásadní. Podle archivních záznamů, které zveřejnil badatel Jaroslav Čančara, kontaktoval Jan Zelenka Hajský svého bývalého žáka Františka Šafaříka, kterého učil už začátkem 20. let. Šafařík mezitím dospěl a byl za protektorátu zaměstnaný u hospodářské správy na Pražském hradě. Díky jeho informacím si mohli jak Zelenka, tak parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš z výsadku Antropoid sestavovat postupně profil možností, kde a jak Heydricha zlikvidovat. Díky tomu měli i přesný popis protektorova auta, věděli, kdo s ním jezdí a hlavně znali hodiny odjezdů a příjezdů. Jan Kubiš se také díky tomuto propojení dostal několikrát až do prostor technického zázemí správy hradu, kde si Heydrichovo auto dokonce osobně prohlížel. útok na Heidricha výsadkáři provedli při jeho cestě z Panenských Břežan Kirchmajerovou třídou v zatáčce do ulice v Holešovičkách. Pro Jana Zelenku Hajského si gestapo přišlo 17. června, tedy den před obklíčením parašutistů v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Hajský ještě rozkousl kapsly s jedem, Františka Hajská už to nestihla a byla zastřelena 24. října téhož roku v Mauthausenu.
1: Jak již bylo zmíněno, on ten život skončil tím, že požil jed. Ale myslím si, že je třeba uvědomit, že to nebyl žádný akt zbabělce nebo ze strachu. Já si troufám říct, že to byla z jeho strany pojistka, aby při nějakém dalším výslechu nebo mučení náhodou neprozradil nebo nepoškodil někoho jiného. Takže si radši dobrovolně sáhl na život, než by ohrozil při nějakém dalším tom procesu ty další účastníky.
0: Jan Zelenka Hajský a jeho žena Františka spolu měli syna, také Jana. Ovšem přezdívali mu Milíč. A Jan Milíč Hajský, student gymnázia, zemřel ve stejný den jako jeho otec. Když se ve škole dozvěděl, co se stalo u nich doma, také rozkousl připravenou kapsli s jedem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes uděláme cestu strojem času o 100 let zpátky. No a protože jako lidstvo máme v současné době jediný stroj času k dispozici v podobě archivních materiálů, no tak musíme začít logicky v archivu, konkrétně ve státním okresním archivu na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. A já už tady stojím s ředitelem státního okresního archivu Danielem Kovářem. A pokud mám začít cestu 100 let zpátky, tak ono už stačí se rozhlednout po samotné této budově, protože je to nová moderní budova postavená relativně nedávno. A vy tady máte přitom na stěně fotografii, která zachycuje to samé místo, ale v úplně jiné podobě. Mimochodem, z jakého roku ta fotografie je?
1: Z roku 1930.
0: Tak tady stojí nebo prochází skupina lidí. Při jaké příležitosti to bylo?
1: Byl to pohřeb, myslím, hasiče pana Šembery.
0: Tak prochází tady v těchto místech této Rudolfovské třídy a stojí tady obyčejný nízkopodlažní dům. My teď natáčíme, dá se říct, v obrovském areálu vašeho státního archivu. Jak je veliký?
1: Tak je to pětipodlažní budova na půdoryse 40x40 metrů, ale důležitá u archivu je kapacita. Sem by se mělo vejít víc než 24 kilometrů archivního materiálu.
0: Mimochodem, kdy vznikl tento archiv?
1: V letech 1995-96.
0: A dovedete si představit, že vám bude stačit ještě za 100 let?
1: No, já doufám, že ano, ale tam je spousta neznámých. Nevíme, jak se úředníci budou činit, aby nás zásobovali papírem.
0: To zásobování bude asi trošku rozličné. Dříve se všechno psalo na pergamenech nebo na papíře jako takovém a dnes už se pomalu přechází na digitál, čili já si neumím představit, jak se bude skladovat, dejme tomu, naše datová schránka za 100 let.
1: A právě záleží na tom, jak moc se teda úředníci budou činit, jak moc se bude úřadovat papírově a digitálně, to všechno jsou věci, které jsou ještě ve hvězdách.
0: Takže si dovedu představit, že místo, dejme tomu, tohoto obrovského fochu, který měří na délku, dejme tomu, 6 metrů a na výšku 3 metry, to budou dvě flešky.
1: Tak já doufám, že nakonec převládne zdravý rozum a tudíž papír.
0: V čem byl rok 1923 pro České Budějovice důležitým?
1: Tak hlavou města až do komunálních voleb v roce 23 byl Otakar Svoboda. První starosta města po převratu v roce 1918. Ten byl starostou až do září 1923, kdy ho vystřídal Bedřich Král. V roce 1923 se přes Malši v dnešní ulici Matice Školské stavila lávka, která vlastně dostala název podle odstupujícího starosty Svobodova lávka. Stejně tak v roce 1923 odstoupil ze své funkce poslední ještě rakousko-uherský okresní hejtman František, nebyl Franz Hiebl, a byl nahrazen hejtmanem Františkem Velíkem. Ale co v tom roce 23 a v těch okolních letech Budějovice dělal Budějovicemi, byla výstavba nových obytných čtvrtí, a to na několika místech. Ta obytná zástavba vznikla opravdu proudově, rychle, a to na několika místech. V tom roce 1923 se soustředila jednak do takzvané legionářské čtvrti, což bylo místo mezi nemocnicí a Hartmutovou továrnou. Tam vznikala zástavba stavebního družstva legionářů, vedle nich potom vznikla čtvrť družstva Šťastný domov a dalším místem, kde se hodně stavilo, bylo Pětidomí, čili čtvrť mezi Nádražím a Suchým Vrbným. Tam byla spíš individuální výstavba, případně výstavba dělnického stavebního družstva. To byla taková trochu chudší čtvrť menších řemeslníků anebo zaměstnanců železnice.
0: A něco podobného, co mají například ve Zlíně, čili takové ty typické baťovské domky, nebo taková typická dělnická čtvrť?
1: To úplně ne. Tady opravdu v těch 20. letech převažovala ta družstevní výstavba. Velmi výhodná, protože to družstvo nechalo vyhotovit nějaké společné projekty, vyřídilo veškerou administrativu, stavební povolení a tak dále, vykoupilo pozemky a pak vlastně poskytlo nějaké výhodné podmínky svým členům, kteří si postavili na těch pozemcích domy. Dokonce tahle družstevní výstavba měla podporu vlastně i v nějakých státních subvencích. Ta největší družstevní výstavba se soustředila do prostoru Havlíčkovy kolonie. Státní družstvo Havlíček postavilo v podstatě ty ulice kolem Čechovy, Roháče z Dubé, Havlíčkovy na pravém břehu Malše. Ještě k té obytné zástavbě bych dodal další jev typický, a to je výstavba velkých činžovních domů nákladem města a nákladem státu. Tam mimochodem byla odstartována právě v roce 1923 výstavbou velkého městského činžáku na dnešním Vrchlického nábřeží. Pak se výstavba těch velkých domů soustředila třeba do ulice Matice Školské, v Pětidomí, v Dělnické ulici. Velký blok pro zaměstnance státní správy vznikl v ulici Nerudově a Puklicově, takzvané gážistické domy. Čili to byl další prvek, který do toho města vstoupil, tedy ty velké činžáky nebo dokonce celé bloky činžovních domů s malými byty, které byly takové startovní pro mladé rodiny anebo pro méně majetné občany, městské zaměstnance nebo státní zaměstnance.

0: Posloucháte Vltavín a první cestu strojem času proti proudu věků máme za sebou. A teď se vydáme ze státního okresního archivu ke Kohinoru, což je název, který znáte všichni a s rokem 1923 je zpět několika důležitými otázkami. A na ně už se zeptám ředitele holdingu Vlastislava Břízy. Jak vypadala firma Kohinor v roce 1923?
1: Byla v největším rozkvětu. Začínala odolávat tlakům, protože tady bylo to češství, jak skončilo Rakousko-Uhersko, a začaly se odštěpovat a vznikat ostatní závody a drobné tuškárny, například Grafo a podobně. Dosáhla tenkrát výborných výsledků, s tím, že zaměstnávala zhruba 1500 lidí, což na město, které v té době mělo 44 tisíc obyvatel, bylo opravdu hodně. Město se začalo postupně blížit továrně, protože v roce 1848, kdy přišli Hartmutové do Budějovic z Vídně, z důvodu dneska úsměvných anebo stejných, byla zde laciná pracovní síla, laciné pozemky, a nedaleko se začínal těžit grafit, což bylo pro tušku velmi důležitá surovina.
0: Co bylo nejúspěšnějším výrobkem firmy?
1: To byla 1500, která ve Vídni dostala medaili, tenkrát už v 21 gradacích. Ve žluté barvě to leště nikdo neuměl, takže porazila svoji konkurenci, která v té době byla, zejména německých tuškáren.
0: Předpokládám, že v těch 20. letech to byla svým způsobem prestiž dělat pro tuto firmu.
1: Tenkrát to prestiž byla a opravdu v této firmě pracovalo hodně Němců nebo německy mluvících lidí. Ale například v roce 23 Kohinor měl velkou slávu, protože Marie Hartmutová si vzala von Rohana, který potom působil tady ve městě, ve správní radě a podobně. Čili bylo to nejen výrobní věc, ale třeba i politická.
0: Jaká byla nejvýraznější nebo nejúspěšnější léta firmy?
1: Ty se musí rozdělit per partes. Já si myslím, že samotný úspěch byl, kdy pan Hartmut založil firmu ve Vídni. My všichni víme a známe minaret v Lednici. On byl architekt a tam nakreslil a naprojektoval tento minaret. A vlastně tuška vznikla tak, že jako architekt používal klotové rukávy, které měl bílé, které byly věčně špinavé. A manželka mu je musela prát. A protože za vším hledej ženu a vyčítala mu to, tak mu vždycky říkala, proč máš ty špinavé rukávy od toho grafitu, tenkrát, jak se ty destičky držely. On se teda zřejmě hluboce zamyslel a přišel na vynález tušky. Čili paralelně s kontem. Potom ta druhá etapa toho Kohinoru je významná z toho, že Vídeň se rozrůstala a byla drahá pracovní síla, takže z Vídně to přišlo do Českých Budějovic. Je zajímavé a to platí do dneška, že o tom, kdo přijde z průmyslníků a podobně, nerozhodují žádný starostové a podobně, jak si politici myslí. Ty můžou vytvářet podmínky. Ale byl to Hartmut, který studoval v Londýně, potkal se tam s panem Lanou a ten ho přesvědčil, že tady jsou výhodné podmínky k podnikání. Čili to byl ten rok 1848. Potom dalším mezníkem je světová válka, kde upadá většinou za války dolů. Potom nastává rozvoj, který opravdu vrcholí, už začíná někdy tím rokem 23 až do druhé světové války. Druhá světová válka pak nebyla úplně to nejlepší, protože část rodu Hartmutu kolaborovala s Němci a proto v roce 45 byla Hartmutka znárodněna podle Benešových dekretů. Potom nastává éra socialismu, kdy jsou spory o známku, čili známka do dneška je v Lichtenštejnsku ve Vaduzu, která se podařila odkoupit Kohinorem. To tenkrát se měl velmi složitá vyjednávání v roce 97 od baronů, takže je 100% v českých rukou vlastnictví. Pokládám to za velký mezník. Další mezník je privatizace. V roce 94 vstupuje do Kohinoru pan Kellner a v roce 2000 Kohinor prodal mě.
0: Co se stane s legendárním názvem firmy a vůbec firmu jako takovou, čili s Kohinorem za 100 let?
1: Já osobně si myslím, že známka Kohinoru půjde dál. Máme ji i evidovanou v třídě 16 v Lichtenštejnsku, jak jsem hovořil, Co se stane dál? Já dělám všechno pro to, aby zámka pokračovala výhledy nějaké době. To znamená, že synové oba dva se zapojili do řízení firmy, včetně synovce. Takže ten výhled na nějakou dobu těch 20 let se zdá, že by měl být teoreticky zajištěn, kdy se podaří přežít některé ty ataky, které jsou. A není to nic dneska jednoduchého, například dřevo, které samozřejmě se dováží ze Sibiře, dováží se z Ameriky, dováží se z Číny. Takže může to být někdy komplikováno, že z českého dřeva tušku neuděláte. A to je docela složité. Myslím si ale, že těch 100 let by mělo přežít. Bude to v jiné formě, v jiné podobě. Ale móda je i v cyklech. Dneska i třeba na západě je moderní psát klasickou dřevěnou tuškou a ne propiskou.
0: Dělá se ještě vůbec ingoustová tuška?
1: My děláme náplně ingoustových tužek, jinak samozřejmě nás smetla Čína, která dělá za hrst rýže, když to přeženu, ale my děláme třeba náhradní náplně a podobně a některé ingoustové tušky ještě děláme.
0: No a když už jsme v Kohinoru, no tak se logicky musíme podívat i na to, jak se tušky vyrábějí. Mimochodem, viděli jste to někdy? Já jsem si to až do této chvíle nedokázal představit. Jsme s vedoucím výroby firmy Kohinor, Karlem Bednaříkem, přímo v provozu, ale museli jsme jít trochu stranou od těch strojů. Já jsem byl vždycky zvědav, jak se dokáže vložit tenoučka tuha do tenké tušky. A teď to teprve začínám chápat, jak vy to dokážete vyrobit. Ono je to vlastně jednoduché. Jak se to dělá?
2: Je to naprosto jednoduchý. Vezmou se dvě prkínka, do těch speciálních tuškárenských prkínek se vyfrézuje drážka, vloží se tam tuha, slepí se to, nechá se to zalisovat, nechá se to potom rozbrusit nebo rozfrézovat na daný tvar, který je požadovaný. Jestli je to kulatá tuška, šestihraná tuška nebo trojboká tuška, to už záleží potom, jaký tvar si zvolíme na těch rozfrézovávacích nožích.
0: Takže se to rozřízne, pak už se to nabarví zvenku, nalakuje.
2: Další operace, které následují, tohle je vlastně výroba surové tušky, přírodní tušky, následují další operace, to znamená leštění, případně máčení jednotlivýma barvama, značení a potom samozřejmě balení.
0: Kolik je v těch dvou prkínkách, které teď vidíme v mašině, tuh, to je 6?
2: Je to záleží to podle profilu a podle síly tuhy. Můžou tam být 4 až 8 tužek, se udělá jakoby ze dvou prkínek, z toho sendviče.
0: A z jakého dřeva to vyrábíte?
2: V podstatě my využíváme 3 druhy dřevin. První je běžná lípa, pak používáme sibirský cedr, což je určitá odrůda borovice, která se vozí. A poslední, asi nejdražší a nejluxusnější dřevo je to kalifornský cedr, který se teda těží v Americe a my ho dovážíme z Číny, kde se zpracovává.
0: Generální ředitel pan Bříza říkal, že z českého dřeva se tuška nevyrobí. Čím to?
2: No, není tady tak kvalitní dřevo, aby se dělalo, protože na tuškárenský dřevo musí být zaprvé poměrně slušný to dřevo, nesmí mít dlouhý vlákna, to znamená, ze smrku se to udělat nedá. Jsou určitý dřeviny, které musí být lehký, ale zase na druhou stranu musí být zpracovatelný. Takže dá se říct, že v Čechách se nepěstuje dřevo, které by bylo využívané na tuškařinu.
0: Teď už jsme ale v novém tisíciletí, protože tady máte roboty. A ti roboti za vás barví.
2: No, roboti vlastně nebarví. Roboty používáme tady na zakládání do našich máčecích strojů a ten robot tady nahrazuje práci operátorky, která tady tohleto dělala, dá se říct, ručně. Takže ten robot vlastně je manipulační robot, který ho využíváme na posun a transport pastelek do máčecích van.
0: Je to úžasné, jak robot vyrábí a barví tušky, nebo pomáhá vyrábět a barvit tušky. Co myslíte, přežije tuška roboty nebo roboti tušku?
2: Já myslím, že tušky budou věčný. Roboti taky, ale tušky budou věčný.

0: Ještě než dnešní vydání Vltavínu z Českých Budějovic skončí, připomeňme, že vždycky v červnu začíná divadelní sezona na Otáčivém divadle v Českém Krumlově, ale také slavnosti pětilisté růže a barokní noc na zámku Český Krumlov s festivalem komorní hudby. A tak je, myslím, na místě ohlédnout se za jednou divadelní etapou z doby Rožumberků, o které natočili před více než 20 lety redaktor Jaroslav Klíma a archivář Aleš Stejskal.
1: Sláva českokrumlovského barokního divadla je nesporná. Ovšem, my se vlastně tváříme tak, jako že na Českém Krumlově se hrálo divadlo až v době barokní. A pane magistře, my dobře víme, respektive vy dobře víte, že divadlo se hrálo na Českém Krumlově a na Českém jihu už za Rožmberků. Jaké máme o tom doklady?
2: Tak historikové prozatím byli v takové velmi nepříjemné situaci. I když se ví nebo se vědělo, že oba Rožmberkové měli o divadlo zájem, je zajímavé, že jak Vilém z Rožmberka jako katolík, tak Petr Vok jako nekatolík, jako příslušník jednoty bratrské, se zajímali především nebo navštěvovali především představení jezuitská, a především u Petra Voka je to zajímavé, tak nám pořád chyběly určité doklady o provozování divadla přímo v Českém Krumlově. Nejstarší zmínka, která ale ve vztahu k jiným dochovaným pramenům v českém prostředí a v Praze zvlášť, je poměrně pozdní, se váže k roku 1588. A také si můžeme přečíst v nejnovějších pracích o Českém Krumlově, že tohoto roku vstoupilo divadlo do Českého Krumlova formou právě jezuitského dramatu. Jezuité tehdy v roce 1588, tedy českokrumlovští jezuité, uspořádali údajně velmi výpravnou hru, které se Vilém z Rožmberka zúčastnil.
1: Ovšem, ale Vilém z Rožmberka vlastně divadlo dobře znal, protože on na něj jezdil tak, jako se dneska jezdí na zájezdy třeba do Plzně.
2: Ano, Vilém z Rožmberka, protože to byl exponovaný v politických funkcích člověk, tak navštěvoval, nebo musel doslova navštěvovat některá představení divadelní. Bylo to například v Olomouci v 70. letech 16. století. A nebo ta nejranější zmínka o jeho návštěvě jakéhosi divadelního výjevu, tentokrát to nebylo přímo divadlo v našem klasickém slova smyslu, se váže k roku 1555 k městu Plzni, kde údajně shlédl mytologický vodní balet, který uspořádali plzeňští měšťané na počest příjezdu Ferdinanda I. a Filipíny Velzerové.
1: Vraťme se tedy do Českého Krumlova a k jezuitům. To byla církevní představení s tematikou především náboženskou?
2: Jezuité byli v tomto smyslu velmi vzdělaní a velmi znalí něčeho, čemu my moderně říkáme umění komunikace. Oni totiž věděli, že pokud chtějí získat určité sympatizanty, a zpočátku jich v českých zemích skutečně neměli mnoho, musí nějakým způsobem spolupůsobit nebo působit na cítění, emoce, představivost člověka. A k tomuto účelu nejlépe, jak dnes také dobře víme, pokud navštívíme divadlo, právě divadlo slouží. Ta jejich představení byla velice dlouhá, trvala třeba 2,5, 3,5, 4 hodiny, byla nesmírně dekorativní, nesmírně výpravná a také nesmírně poučná. Jenomže jezuitské divadlo nebylo jedinou formou divadla, se kterou se v 16. a na počátku 17. století setkáváme. Bylo tu i takzvané školské divadlo, které se vázalo především k nekatolickému prostředí a zásluhu na jeho rozšíření jako doplňku školské výchovy měl především Martin Luther a jeho, dnes bychom řekli, takový tiskový mluvčí Filip Melanchthon, který hřímal doslova z Wittenberské univerzity a jejich kateder o tom, že divadlo je skutečně velmi vhodným prostředkem pro výchovu mládeže v tom či onom duchu. A právě jedno z těchto představení se nám podařilo identifikovat i v rožmberském krumlovském prostředí v roce 1556, tedy zhruba asi rok poté, než Wilhelm z Rožmberka navštívil ten plzeňský mytologický balet. Známe dokonce jak režiséra, tak řeč, v které se hrálo, kde se hrálo, a tak dále.
1: Já ještě projevím netrpělivost. Rožmberkové vládly evropskými jazyky. Nenapadlo je získat některou ze Shakespeareových her?
2: To je otázka, která dráždí asi nejenom laiky, ale i odborníky. Teoreticky by to možné bylo, aby se v Krumlově nebo někde jinde hrály Shakespeareovy hry už na počátku 17. století. Dokonce historik Rožmberského divadla, krumlovský archivář František Navrátil, takovou tezi vyslovil. Bylo by to pochopitelné. Proč? Petr Vok, jak dobře víme, navštívil v 60. letech Anglii, setkal se osobně s královnou panou Alžbětou a dokonce i po 30 letech si s ní dopisoval nebo jí posílal dopisy. A v té době, na konci 90. let 16. století, navštívil prokazatelně první Čech Shakespeareovo divadlo The Globe v Anglii. Ten Čech se jmenoval Zdeněk Brtnický z Valdštejna a byl také v kontaktu s posledními Rožmberky. Ale nejen to by nám ukazovalo na možnosti hraní Shakespeareových her v našem prostředí. Už v polovině 90. let v Německu a taky v rudolfínském prostředí, tedy v pražském prostředí, působila herecká skupina jednoho Angličana, který se jmenoval Robert Brown a který údajně také prezentoval některé Shakespeareovy kusy, ale přímou zmínku o tom, že by se hrál některý ze Shakespeareových kusů, bohužel nemáme.
1: Takže, pane magistře, nenapínejte naši trpělivost, řekněte nám, jaké to první představení je doloženo a jak se vlastně na to přišlo.
2: Přišlo se na to poměrně kuriózně, tak jako snad ve všech případech, kdy se na něco nového přijde. Seděl jsem jednou v Krumlovském archivu a prolistovával jsem poměrně nevábné, leč lidsky vzrušující příběhy kriminality z 50. let 16. století a v jednom dopise, který tehdy psal velmi vzdělaný farář krumlovský Tomáš Bavorovský, rožmberskému kancléři Václavovi Albinovi z Helfenburka, mu líčil starosti s tím, že se jedna žena ve vězení, jakási poběhlice, nechce stále přiznat ke svým činům. O tom je asi celá stránka toho dopisu, což je na tehdejší poměry dost nebo hodně. A v závěru, jakoby omylem, nabádá tento farář Václava Albína k tomu, jestli by snad neměl zájem Viléma, tehdy 20-letého mladíka, upozornit na to, že pan Cervus, to byl Matouš Hirš, vzdělanec z Wittenberku, připravil, nebo velmi pěkně připravil, abychom hovořili slovy pramenů, jednu hru, která se bude hrát v německém jazyce a která pojednává o čem jiném než o povaze člověka lakomého, to je vždycky vděčné téma pro divadlo, stejně jako Hloupý paroháč nebo fintivá žena, chtivý mnich nebo mladí klační milostného dobrodružství. A vybízí ho, že se to bude hrát v německém jazyce a že to je zajímavé, nebude trvat víc než hodinu, čili že jeho milost pána to příliš nezdrží. Tak takovýmhle způsobem náhodným jsme přišli na tu první zmínku o pěstování divadla v krumlovském prostředí. Ještě bych tady dodal jednu podstatnou věc. Nešlo o divadelní představení, které by si snad Rožmberkové objednali, nebo o takzvané dvorské představení. Rožmberské divadlo jako dvorský fenomén, který měl napomáhat té dvorské reprezentaci, tak to bohužel dokazatelné pořád není. Toto bylo divadelní představení, které mělo ve své režii město, které se hrálo v tehdejší latinské škole a na jejíž přípravě se podíleli vesměs studenti z bývalého luteránského Wittenberku.
1: Takže tímto se vlastně historie počátku divadla v Českém Krumlově posouvá až do poloviny 16. století.
2: Dalo by se říci, nebo dalo by se s tím souhlasit, ale nechtěl bych to vydávat za nějakou senzaci, kterou bychom nepředpokládali. O hraní divadla v městském prostředí máme zmínky již z 30. let, ne sice z Krumlova, ale ze severočeského Jáchymova nebo Ústí nad Labem. A odborníci se domnívali, a teď se potvrdilo, že správně, že to školské divadlo jako jedna z těch forem výuky, jak jsem říkal, se zcela určitě v Krumlově hrálo. Jenom jsme neměli ten explicitní důkaz. A teď ho máme.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: by tak měli dbát na dostatečný příjem tekutin. Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty až 34 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Od dnešních 10 hodin se dá opět žádat o podporu z programu Nová zelená úsporám. Tentokrát ale bude nabízet hlavně bezúročné úvěry, maximálně ve výši 2 miliony korun. Dotaci od státu mohou dostat jen domácnosti s nižšími příjmy, říká ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
1: Až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
0: Příjem žádostí skončí 31. října. První peníze domácnosti získají letos na podzim. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúroční úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je to 750 tisíc na byt. Program Nová zelená úsporám funguje už od roku 2009 a celkem ho už využilo asi 600 tisíc českých domácností. Teploty mají v následujících dnech dál růst. O víkendu může být podle meteorologů až 40 stupňů. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim. Zdravotní problémy ale může způsobit i nadměrné pití vody, vysvětluje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
2: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází i k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tedy mozek.
0: V horkém počasí by podle něj lidé měli vypít zhruba 3 až 3,5 litru vody za den. U dětí je to asi 1,5 až 2 litry. Horké počasí a vysoké teploty mění také plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí, například ve Zlínském kraji. Na jiný termín jsou přesunuty dostihy ve Slušovicích, neuskuteční se velký hudební festival na výstavišti v Kroměříži, nepoběží se ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti. Sokolové ze Všetůl na Kroměřížsku kvůli počasí přesunuli tradiční cyklojízdu na září. Pořadatelé velkého pouličního festivalu Zlín žije, víkendový program neruší, budou ale do ulic krajského města přidávat mlžítka a další ochlazovací místa. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav nouze po dvou silných zemětřeseních. Ta zasáhla karibské pobřeží země. Prezidentka také kondolovala blízkým obětí, jejich počet ale neuvedla. Jasné zatím není ani to, kolik lidí je zraněných. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být v řádech až desítek tisíc.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 25.
4: Doprava.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna buďte opatrní, pokud budete sjíždět nebo najíždět od Modřice. Na kruhovém objezdu u exitu na 3. kilometru je na vozovce rozlitá nafta. Na místě pracují hasiči, průjezd je tam omezený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pojedete jedním pruhem kolem Ořechu. Mezi 18. a 20. kilometrem se pracuje na vozovce, volný je tam pouze pravý pruh. A na Českokrumlovsku čekejte překážku u Kaplice na silnici 3 z Českých Budějovic do Rakouska, stojí na konci Kaplice nepojízdné nákladní auto a v místě se vybočuje. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už má slovo Jakub Kaloč a vaše ráno na dvojce.
5: A to přesně v 5 hodin a 4 minutky je čtvrtek 25. června. Já vás vítám, posloucháte vaše ráno na dvojce. Přiznám se, že Denisa Žižková, které přeji dobré ráno, ahoj Deni.
0: Ahoj, ahoj Kubo,
5: přiběhla doslova do kanceláře a zapla televizi, aby jsme se podívali na poslední část fotbalového utkání, kdy se naši fotbalisté střetli s Mexikem. V 90. minutě jsme dostali třetí gól, že jo,
0: vidíte? No, v prodloužení.
5: No a jak jsme hráli? Ty jsi sledovala ten zápas od začátku?
0: Ne, nedít jsem jela do práce, nesledovala, dobře, poslouchala.
5: Dobře, a mohla si zapnout před hodinou a půl, víš?
0: No, jo, doma. Ne, to jsem se tak neobjetovala.
5: No a jak jsme hráli? Jako, měli jsme na ně vůbec?
0: Hele, Kubo, já nejsem.

0: fotbalový, já vůbec, odborník.
1: Já vůbec.
0: Mě to tak jako zajímalo.
1: Já myslel,
0: no,
1: že se fotbal hraje holema do teď.
0: Jo, a mě zajímal spíš ten stadion, víš, já jsem chtěla vidět, jak to tam vypadalo.
1: No, byl narvaný divák.
0: A krásný teda. Hlavně, no.
1: Tak jo, tak ženy, jasně, obdivuji něco jiného. Nevím, jestli byla obdivuhodná ta hra našeho celku. A každopádně my teda končíme, ne?
0: Ano, ano, pojedeme domů.
1: Jedeme domů, no tak všude dobře, doma nejlíp, no možná, ať to vidíme pozitivně. Lukáš Kamen, který sedí naproti mě, se vrátil z Albánie, tak nám možná popovídá a já vám to pak odprezentuji prostřednictvím mikrofonu. Užijte si den, zkuste se nalodit na naší palubu, která míří k ostrovům dobré nálady. Dneska ráno.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

tak dospívala čím dál slavnější a to si myslím, že i v tom evropském měřítku. Eva Farná, fantastická zpěvačka, myslím si, že i člověk podle těch videí na sociálních sítích vypadá opravdu srdečně a prostě to dělá podle mého názoru správně. A je to mladé děvče a o mladých lidech já se teď bavit budu, protože bych se s vámi rád podělil o nové výrazy mezi mládeží. Třeba já ty anglikanismy moc nemusím, prostě český jazyk je krásný a myslím si, že bychom měli dělat vše pro to, aby se udržel, ale zároveň vím, že nejsme schopni asi to nějak potlačit nebo omezit, ale mě aspoň některé z těch výrazů docela rozesmívají, když řekne mladý člověk, že to je aid prostě, jo, nebo někdo, že to bylo aid, tak, že někdo zvládl tu práci, nebo třeba moderaci, nebo zpěv naprosto skvěle. To znamená třeba Regina tu moderaci úplně eight. Nebo Eva Farná, když vystupovala v O2 aréně, to prostě eight. Pak to je výraz drip, přátelé. To je styl, šmrnc, prostě dobře vyladěné oblečení, nebo celkový vzhled. Tak třeba mluvil jsem o Regii, tak můžu mluvit o Daliborovi. Dalibor má dnes fakt dobrý drip. Pak je tu delulu, to se mi líbí moc. To je zkrácení na slova jako delusion, to znamená nějaká pomýlenost. No a používá se, když má někdo nereálné představy nebo přehnané sebevědomí. A myslí si třeba, že po 3 hodinách tréninku tenisu vyhraje Wimbledon, tak on je trochu v tu chvíli, je trochu delulu. Pak tu mám aura farming. To je snaha vypadat za každou cenu zajímavě, tajemně nebo cool. Je to jakési budování osobní aury. Třeba seděl hodinu mlčky sám v kavárně a hleděl do dálky a vytvářel si auru, to znamená tu auru farming. Pak tu je brain rot, to se mě asi za chvíli také začne týkat. To je stav po dlouhé konzumaci internetových nesmyslů, kdy člověk ztrácí schopnost soustředění. Já tedy na sociální sítě nechodím často, ale abych získal nějaké informace, tak na internet určitě. To znamená, když bych to uvedl v praxi, tak po 2 hodinách videí s mluvícími papoušky mám brain rot. To znamená, že prostě mám ten mozek malinko už nahnilý. Pak je cringe. To je něco trapného, co v člověku vyvolá stud za někoho jiného. To se nám samozřejmě také stává. Když koukáte na taneček svého šéfa, třeba při nějaké vánočního večírku a stydíte se za něj, tak to znamená, že je to cringe, ta situace. No a pak je tu flexit, to je, ono je to sloveso vlastně, předvádět se, chlubit se úspěchy, majetkem nebo schopnostmi, koupil si nové auto a hned s ním flexí na sociálních sítích. No pak je tu rys, to je schopnost okouzlit druhé, ten člověk má charisma, hlavně při flirtování, přátelé. Ten člověk má neuvěřitelný ryc. No a nakonec NPC. To je původně prý postava z videohry. No a dnes člověk, který působí, jako by fungoval podle předem napsaného scénáře. To znamená třeba, no jo, no, ten můj partner prostě ráno říká úplně to samé. On je totiž NPC. Tak to je tak všechno. Těch výrazů je samozřejmě mnohem víc, ale nebudu vás jimi už zatěžovat. Pustíme si Jiřího Schellingera, Holubí dům. A pak vám řeknu, jaké počasí nás čeká, ale Denisa Žižková už to lehce nakousla a ty sobotní, respektive nedělní teploty kolem 40. To

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: No, to šumění moře ve skladbě Dům holubí Jiřího Šalingra mě trošičku připomíná to letní počasí, co říkáte? A ono to letní počasí nás čeká, dokonce horké, ještě dnes, teď tedy teploty na příjemných 14 až 19 stupních Celsia, ale když se podíváme na ten den, tak očekávají meteorologové, že dnes naměříme ke 34 stupňům Celsia na horách kolem 25 a bude hezky, jasno nebo polojasno, no a slunečno s tropickými teplotami můžeme očekávat i zítra a to se opravdu oteplí. Ty teploty budou stoupat směrem k víkendu, čili zítra jasno, během dne místy přechodně polojasno, ale nikoliv zataženo a s deštěm. A teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách pak kolem 27. No a když jsem koukal na tu sobotu, tak aktuálně v sobotu 33 až 38 stupňů Celsia. A já jsem těm aplikacím, které už predikovaly teploty kolem 40 stupňů, a to už od začátku tohoto týdne, tak jsem jim nechtěl moc věřit, ale je to fakt tak, 35 až 40 stupňů. Tolik bychom měli naměřit během neděle. Dávejte na sebe pozor, přátelé, tohle už není sranda. Já nechci vyhrožovat, nebo vás strašit, ne ani vyhrožovat, ale strašit. Ale to už je fakt hodně, takže pokud to jde, tak stín dostatečně, mít u sebe dostatek tekutin a klidně nějaký mokrý, prodávají takové chytré ručníky, že si ho namočíte a pak ho využijete během horkých letních dnů, když si ho dáte třeba jenom za krk. Krásné ráno.

Já tu mám samozřejmě k 25. červnu, jako vždy každý den v tomto ránu, malé takové krátké kalendárium a začnu ho s dovolením jménem Michael. Jeden ho má jako příjmení, druhý jako jméno. Dnes by oslavil 63. narozeniny britský zpěvák, skladatel a producent s kyperskými kořeny George Michael. Určitě pamatujete dvojici, která si říkala Wham, jsme mu říkali. Začalo to hity Wake Up Me Up Before You Go Go. To byla skladba, u které já jsem prodřel nejednu pantofli, pak Freedom, to byla romantiárna, I Am Your Man, no a později pak se vydal na dráhu solového zpěváka. Dalibor o něm ví, podle mě první, poslední. No a za svou kariéru prodal přes 100 milionů hudebních nosičů, získal 3 ceny Brit Awards a 2 Grammy. Zemřel, bohužel, před 10 lety. No a druhý, Michael Jackson, ten odešel do hudebního nebe před 17 lety. No a ten výčet jeho úspěchů by vydal, podle mě, na hodinu. Už jenom to, že prodal přes 1 miliardu nosičů. To svědčí o tom, že to byl prostě génius. No a rok 1984, nebo Velký bratr, Farma zvířat, George Orwell se narodil před 123 lety, 25. června roku 1903. On psal i recenze knih, pracoval pro BBC dokonce a svými komentáři přispíval do novin a také do časopisu. Tak tolik vzpomínka na 3 velikány. Hezké ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 39 stupňů. Lidé by si tak měli hlídat hlavně pitný režim, varují odborníci. Praktický lékař Josef Štolfa upozorňuje, že zdravotní potíže může ale způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně, u dětí asi 1,5 až 2 litry. Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Tentokrát bude zaměřený hlavně na bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 miliony korun. Dotace jsou určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Evropské spotřebitelské centrum před letní sezonou připomíná práva cestujících při zpožděných nebo zrušených letech. Lidé mají nárok na proplacení stravy a ubytování při delších zpožděních, v některých případech i na finanční kompenzaci od 250 do 600 eur. Podle společnosti Smartwings náhrady neplatí, pokud jde o mimořádné okolnosti. Před 35 lety byl v Praze podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Dokument stvrdili generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobyljov, čímž skončil 23 let trvající pobyt sovětské armády v zemi. Poslední vojáci odešli o 2 dny později, 27. června 1991. Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili.
1: Počasí.
0: Bude jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 25.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou za sjezdem na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná dodávka, blokuje tam pravý pruh. Na Pražském okruhu směr z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením kolem sjezdu na Ořech. Mezi 20. a 18. kilometrem je uzavřený levý pruh, pravým pruhem projedete plynule. A v Praze je opět průjezdní celý městský okruh, skončilo čištění v tunelu Mrázovka, volný je už i Strahovský tunel ve směru na Břevnov. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Jakubovi.
2: A já děkuji Denise Žižkové, je 5:33, je čtvrtek. Probudili jsme se tedy do 4. dne v tomto týdnu, je 25. června a jestli hledáte dobrou náladu, přátelé, tak je všude tam, kde je slyšitelné vysílání Dvojky. Takové doporučení, pokud si ji chcete udržet, tak zůstaňte s námi pokud možno celý den. A my se za chvíli podíváme na zámek, konkrétně do zahrady zámku Nebilovi na jižním Plzeňsku, kde je k vidění více než, a teď se, to není chyba, kde je k vidění více než 200 kořenů historických růží. Já jsem říkal, proč bych se měl jezdit dívat na kořen, ale ono to má samozřejmě, nebo ta výstava je mnohem pestřejší a my se tam vydáme za chvíli po písničce. A myslím si, že je zvláště dámy, na co koukat. Pozvánka za chvíli. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Tak přátelé, už tuto sobotu, tedy 27. června, se koná Festival starých růží, a to v zahradě zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku. O festivalu, o růžích, ale i o symbolice zahrad v barokní době si povídala naše kolegyně Anděla Blašková se zástupkyní kastelána Vendulou Hnojskou.
1: Kromě toho, že tady bude hudba a báječné občerstvení, tak to nejdůležitější, kvůli čemu tady budeme, to jsou růže. Máme tady více než 200 kořenů historických růží, starých růží, které jsou vyšlechtěné zhruba do poloviny 19. století. A jejich vůně, to je něco tak omamného, že to tady osloví naprosto každého. A mimochodem taková perlička. V době baroka, kdybyste si čichli k růži, to by vás majitel hnal.
2: My jsme došli k sadu růží, které jsou vysázené kousek od zámku. Jaké konkrétní odrudy tady například máte?
1: Tady jsme se zastavili například u galské růže Tuscany Superb. Vedle toho roste Charles de Mills nebo The Bishop. Jsou anglické růže, ale jsou tady i jiné odrůdy.
2: Festival, který tady v nejbližší době propukne, tak návštěvníkům samozřejmě nabídne pohled na ty růže, ale dozví se i něco o nich?
1: Samozřejmě. Jednak se dozví o těch růžích, jak byly vyšlechtěné, díky komu získali svůj název a z jakých odrůd vznikly. A provede naše návštěvníky ten nejpovolanější, a to je ten sběratel starých růží, pan kastelán Milan Fiala. Bude tady hrát kapela The Dixie Hot Licks a potom tady bude příjemná atmosféra, bude se tady hrát a tančit.
2: Tak pojďme ještě kousíček dál, projdeme se sadem. Věděla byste, jak dlouho tady jsou ty růže?
1: Zhruba nějakých 20 let.
2: Je to dílo pana kastelána Milana Fialy?
1: Přesně tak, jsou to růže, které jsem on sám nashromáždil. Růže jsou vlastně takovým sbírkovým předmětem, které on dlouhodobě shromažďuje a tady o ně pečuje. Možná by bylo fajn připomenout si něco málo z etikety, jak se v takové barokní zahradě chovali šlechtici před nějakými těmi 300 lety a jak je můžeme dneska třeba napodobit. Například v zahradě se chodilo vždycky pomalu. Ono to rychle ani moc nešlo. Představte si ty barokní šlechtice, jak byli oblečeni na těch vysokých kramflících s tou parukou, takže jako rychlejší pohyb by byl odměněn potůčky po tváři, takže pomalu se chodilo. K růžím se zásadně nečichalo, protože ty růže tady byly pro potěchu oka. Oni byly rozesázeny tak, aby tvořily různé ornamenty, barvy. Bylo to něco lahodného. Byl to takový vznešený sál, jako máme vevnitř krásné sály, tak zahrada takovým dalším sálem. Bylo to něco, čím se ten šlechtic chlubil.
2: Zmínila jste zahrady a šlechtice. Kteří šlechtici pobývali právě na Nebílovech?
1: Tady byly takové významnější dva hraběcí rody, a to byly Černínové a Valštejnové.
0: Seznamuje z historií zámku Vendula Hnojská, takže jak vypadá zahrada zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku, to můžete vidět, a to přesně v sobotu 27. června od 13. hodiny.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A já vám řeknu hodně, přesto málo, hodně u teplot a málo u toho počasí, protože není moc co řešit, je jasno nebo polojasno. Teploty dnes 29 až 34 stupňů, na horách kolem 25, sobota do 36 stupňů, hory 27 stupňů Celsia a sobota 33 až 38, neděle 35 až 40 stupňů Celsia. Tak se opatrujte. Hezké ráno.

0: No a my vás pozveme obrazně do cukrárny, rozlomíme koláček štěstí, tentokrát s Milanem Steindlerem, tak si ho užijte.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak přežíváme saharské vedro, přežili jsme bouřky i tornáda. Co by mohlo přijít ještě horšího? Snad už jen konec světa. A o tom jsem s vámi právě chtěl hovořit. Pro případ konce světa mám pro vás několik pokynů. V případě konce světa si prosím vezměte s sebou svačinu, nejlépe řízek s chlebem a okurkou, zubní pastu a kartáček, dále spací pytel, pytel blech a lesklou fotografii svého oblíbeného herce divadla Sklep 14x18. Tak co, už se cítíte lépe? No, pak jste patrně asi něco nepostřehli. Když se totiž cítíte dobře, vždycky přijde chvíle, kdy se zase budete cítit špatně. Ale vždycky si nás můžete poslechnout na vlnách Českého rozhlasu a náladu si zase zlepšit. Hezký den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený právě jemu. Jak ho pozná a jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, která tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v příštích žárovkách si povíme, jak vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód.
0: Žárovky už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Skvělá kniha.
4: Komotr.
5: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
3: Si zaslouží ten nejlepší film.
4: Jakou větou film začne?
6: Já věřím v Ameriku.
7: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
8: Nejdůležitější je rodina.
3: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
9: Tahle hovadina se produkovat nedá.
3: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministr zahraničí Macinka dnes akredituje prezidenta Pavla na summit NATO. Stavební uzávěru v centru Lázeňských Luhašovic bude řešit soud. Napadl jeden z

0: mít, nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet řešit v pondělí. O samotné kompetenční žalobě rozhodne soud v řádu měsíců. Návrh na zrušení stavební uzávěry v Luhačovicích na Zlínsku bude řešit krajský soud v Brně. Na ten se obrátil jeden z developerů. Luhačovice uzávěru schválili 11. března letošního roku. Jejím cílem je ochránit unikátní charakter středu města. Platit má do doby, než bude schválen nový územní plán, který má novou výstavbu v historickém centru omezit. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
1: Stavební uzávěru jsme nevyhlásili unáhleně. Je to nástroj, který město chrání v době, kdy příprava nového územního plánu ještě není dokončena. Soud nyní posoudí, zda jsme postupovali správně. Jsme přesvědčeni, že ano, a svůj postoj před ním obhájíme. Chceme, aby Luhačovice zachovali svůj jedinečný lázeňský ráz i pro příští generace.
0: Podle developera ale uzávěra omezuje podnikatelské aktivity. Proti uzávěře původně protestovali i lázně Luhačovice, nakonec se s městem dohodli na její podobě. V Praze nejezdí metro B mezi stanicemi Florence a Smíchovské nádraží. Na svém webu o tom informuje dopravní podnik. Ve stanici Anděl spadl člověk do kolejiště. Cestující můžou mezi Florencí a Smíchovem využít tramvajovou linku 3, která jede odklonem přes Dvorecký most. Kdy se podaří provoz obnovit, zatím není jasné. Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za 2 týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem a žádá od nich loajalitu.
2: Rutte na schůzku přivezl plakáty s čísly o evropském zbrojení, které Trumpovi v oválné pracovně předvedl. Prezident Spojených států ale řekl, že od spojenců chce hlavně jejich loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že nepřispěli dost na obranu ani mu nepomohli ve válce s Íránem. Rutte nesouhlasil a vypočítával, co všechno Evropa pro obranu udělala. Trump ale řekl, že nebýt pořadatelskou zemí summitu NATO Turecko a prezident Erdogan, ani by na setkání spojenců nejel. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa v Mexiku. Podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším utkání Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi skončili ve skupině poslední.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Dnes má být jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 25.
4: Doprava.
0: Na D1 už se začínají tvořit kolony v Brně směrem na Ostravu před omezením na 196. kilometru. Zatím hlavně kamiony popojíždějí od 190. kilometru. Kolona se ale bude postupně prodlužovat. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma začala dnes 3denní oprava vozovky v Rančířově za Jihlavou. Až do neděle tudy auta projedou Kyvadlově, provoz řídí semafor a už teď se tvoří menší kolony v obou směrech. A také na Chebsku je uzavírka silnice 21 u Františkova Lázní. Za sjezdem z dálnice D6 je silnice uzavřená a uzavírka potrvá do neděle. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už má slovo Dalibor Gondík, začíná ranní dvojka.
4: Startuje ranní dvojka.
5: Ano, je to tak. Probudili jsme se do dalšího horkého dne. Je čtvrtek 25. června. Regino Jakube, dobré ráno.
6: Dobré ráno. Dobré ráno.
5: A zároveň přeji dobré ráno naší posluchačce, která se jmenuje Libuše, která nám před 10 minutami nebo 13 minutami napsala e-mail tohoto znění. Dobrý den, zdraví vás z příjemně svěžího Jablunkova. Neposlouchala jsem vás od 26. dubna tohoto roku. Jsem zvědavá, zda je vše při starém. Myslím na vás. Já myslím, že je vše při starém.
6: No, jo. Já myslím, že nepoznáte nejmenší rozdíl.
7: Nově při starém.
5: V našem případě to ani jinak, bych řekl, nejde. My už jsme takový staromilci, ne?
6: Je to tak.
5: My to chceme pořád stejně. No, a vše při starém zůstane i z pohledu tedy na ranní špek. Tento týden všechna a slovíčka připravuje tady kolegyně.
6: No, to dnešní bude velmi lehké. Nebudeme se trápit v tom vedru. Věřte mi, že sami budete hledat, co všechno to je a Jaké to může být?
5: My jsme jenom včera se pohybovali, milí posluchači, kdybyste si to chtěli poslechnout mezi Olomoucí a Quebecem, takže uvidíme. Quebec dneska.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: Tak doufám, že jste se zahřáli tou úžasnou zpěvačkou, která si říká Anastasia. To se to asi čte, že jo? Jinak Anastázie.
2: Stázka.
1: Je to Stázka.
3: No tak uvidíme, jestli nám bude do zpěvu. Potom, co Regi začne zadávat první nápovědy.
4: Bude. To slovo je v podstatě takové nějaké. Nepůsobí žádnou radost nebo emoci, ani smutek. Je
3: jako
4: to,
3: hlína třeba.
4: Je to takový jako nějaký.
1: Vata.
4: Je to taková jako vata. Ale nabývá různých významů, když se k tomu přidávají slova jiná. Jo? A na základě nich to určitě poznáte velmi rychle. Já mám mnoho podob, to vám řeknu. Často jsem třeba aktuální, někdy původní. Někdy mohu být špatný, někdy nevyhovující, ale třeba taky stále stejný nebo nerozhodný.
3: Já už asi vím. Počkej, já to napíšu. Jo.
4: Píš. Má mě. Elektroměr, utkání, ano.
1: Jak jsem to přišel?
3: No, u toho nerozhodného. Ten to
1: dobře, tak jo.
4: Má mě elektroměr, utkání, objednávka, pohledávka, plyn, dálnice, hladiny řek, bez tíže, ano, nebezpečí, nouze, mysl.
3: Mm-hmm.
4: Jsem svobodný, učitelský, střední, případně jiný.
3: A ještě na vodě idla.
4: Taky.
1: A taky děláš.
4: Ano, jsem taky tryskový. Tam jsem se strašně bála, že řeknu tyrkysový, protože pořád to čtu jako tyrkysový.
1: Tryskový?
4: Jo. Tryskový jsem našla. A taky tkalcovský. No a víc toho nemám.
1: No ještě seš to nahoře.
3: No.
1: Když nemáš žádnou tíži na sobě.
3: To říkala.
4: To jsem říkala.
3: To říkala, no.
4: Elektroměr, utkání, objednávka, pohledávka, plyn, dálnice, hladiny řek, bez tíže, nebezpečí, nouze, mysl, svobodný, učitelský, střední, jiný.
3: Ano, šlechtický, no.
4: Ano.
1: Počkej, je toho. Co ten tryskový?
3: No taky to neznám.
1: To jsem tedy zvědav.
3: Tak
1: milí posluchači, asi víme, tak nám spíš teď poraďte ještě s dalšími nápovědami.
4: No právě, tak jsem na to myslela.
3: A další nápověda je, já to nemůžu vlastně
1: ty
3: říct.
1: Ty seš i v angličtině.
4: Ano, jako obsluha, ne? Nebo,
1: parta.
3: Postava.
1: Taková parta, no.
4: Takový zázemí.
1: Ano, zaměstnanci takový, ano, ano.
4: No.
3: A co ta idla?
1: Idla, hele, já bych je nepovoloval. Já bych idla nepovoloval. Dvojka za vináč.
5: Někdy se mi zdá, že to moc letí. Že je to včera, co jsme byli děti.

po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6:16, mám takový pocit, že si teď spíš budeme hrát s těmi slovy. Jakub přihodil nápovědu idla, ale tady ještě přišla ebnice.
2: Jo. Přišla ebnice a přišlo taky od Luboše. Jsem požehnaný. Taky,
1: ano.
2: Můžete být.
1: A paní učitelka Linhartová napsala špeky jako společenské vrstvy.
2: Taky.
1: Historicky. Mm-hmm.
2: Ano, to je pravda. A Markéta 77 napsala, špek je taky nad nebo pod.
1: Pod? A hlavně je výšpek.
2: Ano,
1: je,
2: a to
1: má,
2: napsala.
1: To má pivovar, ne?
2: A to napsala, taky jste neřekla jiný. Aha, řekla. Taky v pivováře mají ví.
1: Výšpek.
3: A ještě Jaňa, to je bývalý hokejista
2: a
3: trenér.
2: Ano, to je pravda, ano.
1: Já jsem měl ještě Stanjura, ale to nesedí.
2: A napsal Slávek ze Souvrat. Když jsem pracoval v Tibě Mostek a tam byly tryskové špeky, nit byla unášena proudem vzduchu, proto tryskový.
1: To je pravda, Tiba.
3: Aha.
1: To je na Mostkách, byla ta fabrika Tiba. No, to je pravda. Ano.
2: No, tak tam to bylo to, co
1: tak
2: nevíš,
1: to je.
2: Tak
1: to je to, co ty, no. To, co ty nevíš, co to je.
2: No to, co tady nikdo nevíme, kromě Slávka.
1: To už nemám. Ještě, že pracoval v Tibě.
2: No.
3: A ještě u pracovníků může existovat, ale to je zase předpona pot, ne?
2: Ano, to už tam někdo napsal, pot a nad.
3: Jo?
2: Ano.
1: No, nad nevím, co je.
2: No máme nad.
3: Je vás víc než práce.
2: No.
1: Aha.
3: Bude se propouštět.
1: Je mi líto, že mě nenapadla ebnice.
2: Ebnice je výborná, ale ještě tady Petr dodává špek ba.
3: Aha.
2: Za špekárna.
1: A jo.
2: Špek idlo, to už jsme říkali. A potom výšpek, kterou připravuji na příští týden.
1: Ale za špekárna to je...
3: Jasně. No jo.
1: A to všechno s tím ale asi souvisí, s tím slovem. To je v pivováře. Je.
3: A za... Ba. Ba.
2: Jo, za špek ba.
1: Jo, a taky je zákaz za špek nění.
3: A vení, jo.
2: To je ten křížek, ne?
1: To je ten křížek, no.
3: Aha.
1: A pozor, tak odhalíme to. Asi víme všichni.
3: A máš hezkou po
2: špek.
1: Špeku.
2: Po špeku.
1: Po špeku.
2: Po špeku. To je ale lichotka.
1: To bych řekl, že mám spíš já teď po špeku. Jo. 3, 2, 1. Milí posluchači, myslím, že to můžeme odhalit. Jsem přesvědčen o tom, že vy také víte, že to je stav.
2: Ano, je to stav.
1: To je slovo.
3: Takže kalcovský
1: stav.
2: Těch stavů vám je. Já jsem nevěděla, který vlastně vybrat, tak jsem napsala všechny. Aktuální, původní stav. Vrátit do původního stavu, že jo, musíš někdy věci. Někdy mohou být špatný, být ve špatném stavu, v nevyhovujícím stavu, ale také ve stále stejném stavu nebo v nerozhodném stavu.
3: V podnapilém.
2: No taky.
1: Jsem čekal. No,
3: jak co jiný.
2: Taky hledáme stav elektroměru, stav utkání, stav objednávky, stav pohledávky, stav plynu, stav dálnice, stav hladiny řek, stav beztíže, stav nebezpečí, stav nouze, mysli v nějakém stavu. Pak je taky svobodný stav, učitelský stav, střední stav, jiný stav. Kalcovský.
3: A průmstav.
1: Průmstav, to slovo se používá opravdu hodně. Včera jsem dělal, prosím, referentské zkoušky na řízení služebního vozidla. Je rozdíl mezi zastavením a zastavením vozidla, to víte? Jsem normálně nevěděl. Jak máš zákaz stání, zákaz zastavení?
3: Ano.
1: Tak to víme.
3: Zastavení je trvalejší, zastavení je pouze zastavení po dobu nezbytně nutnou.
1: Pro nastoupení a vystoupení z vozidla nebo naložení a vyložení nákladu. Ale pak je zastavení vozidla. A to znamená něco úplně jiného. To je nezávisle na tvojí vůli. Může to být porucha.
3: Mm-hmm.
1: A nebo třeba před přechodem. To je zastavení vozidla. To není zastavení.
3: Já jsem teda dělal zhruba před měsícem stejný test a můžu říct, že jsem skončil u parkování. Přímé, podélné, na chodníku.
1: Jo, tam, ano, a kolmé.
3: Kolmé, hele, to... Tam je těch variant tolik.
1: Já vám řeknu, já jsem byl včera v takovém stavu.
3: No, že jo, vy?
1: že jsem s tím chtěl třísknout.
2: No nic. A napsala Anděla. Dobré ráno, milá dvojko. Píši vám poprvé, ale poslouchám vás dlouho. Minulý rok jste mě nádherně pomohli vytáhnout ze stavu vyhoření. Letos je mi už krásně a ten stav je skvělý. Krásný den, nejlepší rok 78. S láskou Anděla.
1: To je
3: Anděla.
1: To je hezký. A napsal nám Ludvík Prouza. Nevím. Pardon, Pouza.
3: Pouza, ne Prouza.
1: Dobrý den, zasíláme pozvánku na kulturní akci v Chudenicích. Moc děkuji.
3: Děkujeme. Napsal i Filip ze Starých Smrkovic. Ještě mě napadl Špekby vedoucí.
2: Jo, to je pravda, ano.
1: Špekby vedoucí. Aha. Jakub z auta, Jakub Veleba z auta. Dobře, dojďte hlavně, Jakube. Taky stav, jasně, úplně správně.
2: Dnes je to stav. Včera jsem dokoukal Inženýrskou Odiseu. Tam byl stav tryskový a říkali mu Perpetis. Honza 1970, Kostomlaty.
1: To jste odvážný, já jsem si ji teda dal nedávno taky. A je to teda síla. To chce na to opravdu mít. To chce být jako v dobrém stavu teda.
3: Padá mě i přešpekba.
1: Přes...

0: Drahokamy.
1: No ale my jsme se našli, ne těžko, ale lehko. Dobré ráno, je to Stav dneska rychle. Mějte se, Karla. Ano, Stav byl špekem, dnešním špekem a vlastně zjišťujeme, kde všude se to slovo, jako je to součást jiného slova, pořád, ale to s tím souvisí. Přestavba. To jsme už zapomněli, ale to se přece v 80. letech...
2: No je.
3: Perestrojka, ne?
1: Perestrojka.
3: No.
1: Gorbačov, Michal Gorbačov.
2: Ano, ano.
3: Standa přišel ještě na další Stav. Dobré ráno, partičko. V dnešním špeku se ukrývá rozkazovací způsob při oslovení zedníka, aby zahájil svoji činnost.
1: Mm-hmm.
3: Tedy Stav.
1: Nás bolely zuby.
2: Jo.
1: Všechny tři, ne? Každý jeden.
2: Pavel z Vyškova, ročník 62, ahoj Pražáci. Výjimečný Stav.
3: Mm-hmm. Mm. Ano, to je pravda.
1: Ano, výjimečný Stav, na tom jsme zapomněli a takhle, upřímně jsem docela rád.
2: Mm. Mm.
3: Stav mé mysli je odpovídající jižnímu počasí, zatím dobrý, ale už se těším na siestu. Moc vás zdraví, Karla.
1: O siestě dnes bude ještě řeč, prosím, 15 až 20 minut maximálně. Ne jak v Itálii, 4,5 hodiny, prosím vás.
3: Píše taky ještě Hanka, ročník 76, ahoj Regi, špek se na kafe. Omlouvám se za tykání, ale jsme stejný ročník.
1: Počkej, Stav se na kafe.
3: No, je výborný.
1: To je dobrý.
2: Se na kafe, špek se na kafe, to je dobrý fakt.
3: Přijdu, Hanko.
2: Dobré ráno, dneska vás po delší době stíhám, je to Stav hurá bára.
1: Hurá.
2: Hurá.
1: Naše oblíbené slovo, vítězné z minulé soutěže loňského roku. Dobré ráno, špekouni, Zuzka, také Stav, hodně stavů je tady.
2: No, no to je dobře.
1: A těch stavů tkalcovských je tady také poměrně dost.
3: A přátelé, dnešní špek je urozený Stav. No, mamince jsem přišla oznámit, že jsem i v jiném stavu, to byl frčák. Chci říct jiný. Bylo mi 18. Zdraví vás, Věrka.
1: Bylo mi 18. No jo, no tak... Co
2: to jde ještě.
1: Jo, to jde, to jde.
2: Jsme měli spolužáka na střední, ten už byl tátou v 16.
3: Tak to už je praděda, ne?
2: No,
3: dneska.
2: Teď?
3: No.
2: To možná jo.
1: Jsem rád, že mluvíš často o sobě.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Trápili dinosaury, včely a mravenci? Kde je hranice světa částic? A proč největší květ světa páchne?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Půl sedmé.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Poslance dnes zaměstnají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou také některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají oběti, informoval o tom starosta jedné ze zasažených oblastí, počty ale nespecifikoval. Karibská pobřeží zasáhly krátce po sobě dva silné otřesy. Silnější z nich dosáhl 7,5 stupně. Zemětřesení zasáhla i hlavní město Caracas, kde se zřítilo několik budov. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být v řádech až desítek tisíc. Další zemětřesení zasáhlo také Japonsko, konkrétně východní pobřeží ostrova Honšú. V polském Gdaňsku dnes začíná konference o poválečné obnově Ukrajiny. Tématem bude energetika, infrastruktura nebo bezpečnost. Kvůli aktuální roztržce mezi Kyjevem a Varšavou se setkání nezúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Delegaci místo něj povede premiérka Julia Sviridenková. Česko zastoupí premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Vyprodaná premiéra Komedie omylů včera večer zahájila v nejvyšším purkrabství Pražského hradu letošní 29. letní Shakespeareovské slavnosti. Diváci na studování v tuzemsku nepříliš často uváděné komedie Williama Shakespearea odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Představení vzniklo v režii Vojtěcha Štěpánka.
0: Počasí.
3: Bude jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 25.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 se stále prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně je od Kývalky až k omezení u D2. Do kolony se dojíždí na 182. kilometru. Brzdí se do zastavení v obou pruzích tak opatrně. Hlavně osobní auta se pak za Kývalkou opět rozjíždějí. Na dálnici D8 čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem v Cínovecké ulici u sjezdu na Ďáblice Březině ve sousilničáři v levém pruhu. Pomalu už by měli končit s opravou. Teď je ale průjezdný pouze pravý pruh a kolona je dlouhá. Zastavíte před sjezdem na Zdiby a zdržíte se teď asi 20 minut. A na dálnici D11 pozor na výjezdu z Prahy směr Hradec Králové na 3,5 kilometru za benzinkou. Leží v pravém jízdním pruhu velký kus pneumatiky od kamionu a vybočuje se tam tak opatrně. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
4: Já si to slovo jak si půjčím i od vás, protože nám přišel ještě další vtipný e-mail. Připomíná, milí posluchači, že jsme hledali slovo stav. Sami jsme možná ani netušili při té přípravě, nebo Regina, kam všude a kde všude se zastavíme. Ale ještě jsme tady chceme zastavit u jednoho pána, který měl takové tlusté brýle a koukal na nás
5: ve škole, ve třídě.
4: Z levé strany ze zhora.
5: No, nad tabulí.
4: A nebyl to Tomáš Garrigue Masaryk, prosím vás.
5: Napsal Michal z Líšně od Zetoru. Jako Husákovo dítě musím za nás všechny ještě vzpomenout na našeho tatíčka. Gustav. Dobré ráno, soudružky a soudruhovia.
4: To bylo... On tak zvláštně mluvil, že v tom závěru tedy to nebo my jsme se přece dívali, tam byly ty hodiny, ne, to byl vždycky novoroční projev nebo vánoční projev.
5: No to se pouštělo z rozhlasu, ne?
4: No a on tam, a on tak mluvil už, jak už byl ve věku, samozřejmě za to nemohl, jo, ale teď mluvil tou československinou, ne? On mluvil vlastně slovensky. Slovensky mluvil.
5: Slovensky.
4: Ale občas tam něco přiskočilo česky. Já jsem se ho taky bál. To bylo hrozný. Ale jak jsme ho znali, ta fotka byla furt stejná, ne?
5: No dlouho byla stejná.
4: 30
5: jo, let. To je pravda. Pak se to vlastně nějak vyměnilo, ale no.
4: Už měl ty, že jo. No nic, no. Gustav. A ještě je Gustav Anděl.
6: A Bubník.
4: A Gustav Bubník, no. To je, ale tomu jsme říkali, a říkáme mu Gusta. Ne Gustav, aha, ale Gusta je Gusta Bubník.
5: Jo.
4: Herec, výborný režisér, no, dubbingový.
5: A my jsme měli souseda v Brně a tomu jsme říkali Gustík.
4: Gustík, ano.
5: No.
4: Gustíku. Jo, ano.
5: A to myslím, že byl ale Augustín.
4: Augustín. No. A to je vlastně hezký jméno,
5: je?
4: Gustav. Jo. Jenom s tím Husákem se nám to nějak...
6: GG, Gustav Gondík.
5: Jo, to vidíš.
4: Děkuju. Moc bych chtěl se jmenovat Gustav Gondík.
6: To je hezký jméno.
4: Jo. Jako třeba Karel Kaloč, to taky.
5: Nebo Květa Květoňová.
4: Květa Květoňová, to je vrchol.
7: Ale Karel Kaloč byl můj děda.
6: Já vím.
7: Já vím, ty ho znáš.
4: Jsi o něm mluvil tady. Ve mně tká, jo, také se mne tká stav, rozkazovací způsob pro zedníka. Jo, jasně, to už máme několik rozkazovacích způsobů. Stav.
7: Ještě pří, ne?
5: Taky, to je pravda.
4: Přístav.
5: Přístav.
7: Že jo.
5: Hezky.
6: Dobrý.
7: Přístav naděje.
4: Přístav.
5: Je to asi slovo stav, například šlechtický, měšťanský, rolnický, stav střízlivosti, stav opilosti. Když se zeptáme, v jakém si stavu, tak se můžeme zeptat, v jakém je to myšleno zdravotním, technickém, účetním, zdraví Markéta.
7: Nebo změněném.
4: Ty jsi teda přišel včera v hrozném stavu, to jo, takový ty reakce. Dobré ráno, dnes jsem určitě stav Radka s Jirkou z Lubné. To musím, kde je Lubná.
5: Dobrý, taky nevím.
4: Já nevím, kde je Rudná, ale nevím, kde je Lubná. Ale zní to hezky.
5: Ale jestli to není vedle, když to neznáš. Můj milý, jsem ráda, že jste stále na svém místě a myslím si, že jsem uhádla v jiném stavu. Jsem byla třikrát a mám 4 děti. Aha, jak je to možné?
4: No, to by mě zajímalo.
5: Lehce, jednou se nám narodila dvojčata.
4: Jsem byla třikrát, mám 4 děti, přemýšlejte.
5: Ale pěkné to konstatování od Libuše z Jablunkova. Lehce, jednou se nám narodila dvojčata.
4: Lehce jednou. Lehce jednou.
7: Hele, Lubná je u Senomat.
4: Tak jo.
7: U Rakovníka.
4: Perfektně, já jsem si to myslel.
5: U Rakovníka?
4: U Rakovníka. Rakovníka. Radka Bezvarok 70, stav, to byl fofr, napsala. No byl, dneska to byl fofr.
5: Že bych trefila stav? Můj manželský. Používá se také stav. Je bez jednoho roku už 50-letý. Krásný teploučký den, babča z Denča.
4: 50-letý. Představte si, když jsme byli v Sedlčanech v sobotu, tak naši si připomněli to, že jsou spolu 57 let a natočili mi takový video. A tam se moderátorka ptá: a babi, jaký to je? Jaký to je? Co těch 57 let? Říká, hrozný.

0: 6 hodin 41 minuta. My se nějak nemůžeme z toho stavu bez tíže dostat ven, ale ještě tady byl jeden. Je to automobil jugoslávské, respektive srbské výroby, na který si asi pamatujete. Podle mě je to nějaká kopie Fiata, nebo co? Byla to Zastava.
1: Zastava. A tady je dokonce od Davida docela hezký e-mail. Strejda jezdil jugoslávskou za špekou.
0: Ano.
1: Pak ho ale začali pronásledovat divoké předšpeky, takže skončil v úšpeku.
0: Představy v ústavu.
2: To je výborný.
0: To jsou další slova.
2: A Věra ještě ze Šumperka dodává. Co takhle dáme si do staveníčko?
0: A jo. Stavení. Barák.
2: No.
0: Že to je normálně. Co, kam bychom se poděli, kdyby to slovo neexistovalo?
1: Ve svých představách.
0: Představách a teď je v ústavu. Takhle, to se nedivím, když jezdil celý život za stavou. Jak my jsme tomu ale říkali, jestli nemůžu spomínat.
1: Tady je prosím tě, jinak Tomáš napsal, vy jako železniční člověk nevíte, že je u rakovníka?
0: Ano, to jsem pak vzpomněl, no jasně. Ale já jsem myslel, že ještě na železnici bude nějaká, jo taky, přestavník.
1: Jo, přestavník.
0: No jasně, to je výhybka v podstatě. Výhybka. Přestavník.
2: A pak je dostavník ještě.
0: A tak je dostavník.
2: Ještě to dostaveníčko.
0: Ano, ano, přestavník.
1: Tak je i zastavárna.
0: Musíš přestavit. Jo, to je vlastně přestavník, je ten to, co posouvá v té výhybce těmi jazyky.
2: Tak jo.
0: Takhle. Úplně teďko, když si nás někdo poslouchá z dopravní průmyslovky. Dobrý. Snažil jsem se to vysvětlit nějakým takovým jednoduchým způsobem.
1: Vidíš, ústavní soud.
0: A jo, teď zrovna aktuálně. Vy.
1: Myš Střebíče. No.
0: Ústavní ústava. Mm-hmm. Mm. Co to je za slovo? Jak jsi na to přišla, Regino?
2: Přečetla jsem ho, jak jsi mi ho napsal do šuplíku.
0: Aha, je to. Ne, jste úplně úžasný.
1: Dneska je zastavit, viď?
0: Marika Čeložnice, že dneska je to osuška, ve smyslu tedy.
2: Velký ručník.
0: Velké.
2: Já to věděla. Včera jsem si opisoval stav na elektroměru. Dobré ráno, pacholíci. Standa.
0: To teď chodí, taky jsme měli na baráku. Teď se opisují
2: stavy.
0: Protože asi vždycky myslím, že to vyúčtování je do konce června, ne? Takhle to je. To je tak zvláštně, já jsem si vždycky myslel, že to je do konce roku, ale aha, teď se píšou stavy a pak ti přijde vyúčtování.
1: Jo.
0: Stav elektroměru se dřív teď.
1: Já si dělám to, průběžný, takže.
0: Teď už je to jiné, ale přece se říkalo, jak byly to kolečko, ne?
2: Mhm.
0: Že vždycky, když něco zapneš, tak se tam roztočí gramofonová deska.
1: No,
0: nebo je rychlej. No, to si poznal podle toho. A to už teď není, teď tam jsou jenom číselné hodnoty, jak je to digitální.
2: Hmm.
0: Jejda, tady je takových stavů. Tak co, zahrajeme si písničku a pak pozveme našeho hosta?
2: Tak jo.
0: Já teda nevím, v jakým přijde stavu. To mě zajímalo.
1: To měl by ve střízlivém.
0: Taky.
1: Už mu dávají dýchat dole.

0: otevřeně.
1: Tak jsme si užili krásnou melodii, já tady vítám, dnes přišel v krásném, čistém stavu, umytý, hezky oděný, pan profesor, dobrý den.
0: Ostříhaný, dobré,
1: ano, jste oholený. Oholen. Ano, vyčistil jste si zuby, všechno, to je perfektní.
2: Všude oholen.
0: Všude oholen.
2: Teď nám pan profesor ukázal.
1: Abych tedy...
0: Mohu slézt ze stolu už, už jsem se vám ukázal
1: a abych citoval,
0: ve své kráse.
1: Abych citoval úvodní scénu jednoho českého filmu. A co uši? Jsi smil? A nohy, hned se s tebou líp jede. Ale pane profesore, máme tady vlastně dva...
0: Já jsem měl být taky původně kůň.
1: A nakonec si to pánu rozmyslel. Ten úsměv je takový koňský. Má, vlastně přišel včera jeden dotaz a dnes také, tak ten včerejší možná v rychlosti.
2: Abychom to vyřídili, aby se nám tady nehromadilo.
1: A ten je ku podivu reálný, ten jste si nenapsal sám.
0: Aha.
2: Dobrý den, pane profesore. Mohl byste mi odpovědět na následující dotaz? Může zadržování dechu škodit zdraví? A proč se posluchač ptá? Často totiž poslouchám vaše ranní přednášky se zatajeným dechem. A téměř vždy je to tak zajímavé, že zapomenu dýchat. Když mě z poslechu nevytrhnou barevná kolečka, která se mi začnou tvořit před očima, většinou se proberu až na podlaze. Děkuji za rychlou odpověď. Dnes jsem sebou zase sek. S pozdravem, Dušan B.
0: Co mu na to mám říct, Dušanovi? No? Tak pokud máte zadržený dech zatajený, no tak zatajený je dobré. No já taky zatajuji občas dech.
2: Ale
0: já
2: tam...
0: zatajuji jiné věci, ale,
1: myslím,
0: ale pokud to zadržíte na 5 minut, tak už nás asi poslouchat nebudete. Ale kolečka, že se mu tvoří před očima kolečka, to mě taky, zvláště když jsem na stavbě.
2: Před očimi.
0: Před očimi. Takže nevím.
2: Ale že tam je barevná, říct, no. Barevná kolečka.
1: A vy chodíte přidávat na stavbu?
0: Spíš ubírat. Já potřebuji ještě pár cihel na svoji stavbu.
1: No a pak tady máme tedy dotaz další. Kdyby měl pan profesor Doudleba čas mezi dvěma vědeckými objevy a opravou ponorky, mohl by mi odpovědět na otázku, zda při plavání zhubnu? Kolem tohoto tématu koluje mnoho mýtů a polopravd a nevím, jestli se mám vůbec učit plavat. Posluchač ploval u dna 94 let.
0: No, tak milí plovale... To plavání je pro většinu lidí zdravé samozřejmě a řekl bych i účinné kondiční cvičení, ale u někoho je dokonce vhodné jako součást rehabilitace, to víme, ale zjednodušeně řečeno, pokud při plavání vydáváte více energie, než následně sníte nebo přijmete, tak hubnout budete, to je logické. Pokud... Já nevím, no, pokud ho po každé délce bazénu třeba odměníte větrníkem, 6 koblihami a pečeným kolenem, tak ta vaše postava se bude rozvíjet ale zcela jiným směrem, čili ven, nebude tak zvaně expandovat. No ale možná už jste slyšel, že ve studené vodě nikdy nezhubnete, protože si tělo začne ukládat tuk. A to platí ale hlavně tehdy, když ve vodě stojíte, jako zapomenutá bojka. To je jasné, když se nehýbete. Takže jakmile plavete, tak tu energii vydáváte a tím pádem spalujete.
1: Takže bych neměl plavat ve studené vodě, ale ve vařící vodě.
0: To jsem si myslel taky, ale pak jsem skončil v centru popálenin a to není dobré. Jo? Ale já se k tomu dostanu za chvíli. Já jsem plavával, když si velmi zdatným plavcem jsem byl. 3x jsem dokonce si přivezl zlatou medaili a 2x stříbrnou, abych nezapomněl, ze závodu Mokrá plena, které se konaly každý rok v ústřední čistírně odpadních vod v pražské Bubenči. A tam samozřejmě občas ta voda byla teplejší, občas studenější. Ale...
1: A plaval jste v té čistírně odpadních vod na začátku anebo na konci?
0: Nejdřív před, to byla kvalifikace.
1: Kvalifikace, ano.
0: Samotné závody... probíhali až za sítem. Tak, ale k té horké vodě. Někteří lidé si fakt myslí, že čím teplejší bazén, tím rychleji zhubnou. Je to omyl, protože ve vodě kolem 40 stupňů Celsia člověk děsně zlenivý. Jo, je to teplé, člověk si tam pak plave jak klacík a vlastně tu energii vydává minimálně. Ale naopak, já doporučuji vodu studenou kolem 6 stupňů Celsia. Tělo se pod...
1: 6.
0: Víc bych nedával. Takže tak to je teploměry sebou. To je studená
1: to je
0: voda.
1: Ne, no. Studna jsem myslel, že to
0: je. To je studna. Tam se špatně plave. To už mám také vyzkoušené, nesmíte hlavou dolů aspoň. Je dobré se držet rantlu. Ale to tělo se potřebuje samozřejmě zahřát a po hodince v té studené vodě bere energii z tuků, což chcete. Ale musíte u toho plovat, tedy musíte vydávat nějakou energii. Třeba po dvou měsících pravidelného plavání ve studené vodě zhubnete tak, že si vás lidé ve vodě spletou třeba se zlomenou větví.
1: Já myslím, s planktonem.
0: Možná i s planktonem. Ale třeba můj výborný kolega, výborný plavec, dokonce absolvoval závod v dálkovém člunkovém plavání mezi kramy, nazvaný Zmrzlá šlacha. A ten zhubl tak výrazně, že jsme ho po závodě nemohli najít. Víte, kde byl? On se převlékal za lampou osvětlení veřejného.
1: Já, to je logicky.
0: Takže ten zhubl výrazně, protože původní jeho váha byla kolem 320 kg. Když pak vylezl, tak měl, myslím, 16. Takže tam došlo k výrazné změně toho objemu.
1: A on plaval v té vodě 7 let v kuse.
0: Skoro, no, máte pravdu. Já nevím, jestli jste to sledoval.
1: Ano, sledoval právě.
0: Dokonce byl na Instagramu. No.
2: Máme tady ještě jeden přípodotek, pane profesore.
0: Ano.
2: Napsal Vašek, hlavně ve studně neplavat motýlka, to se člověk umlátí.
0: To jsem i toho kraula, ono si omlátíte zápěstí ohrany té studny, takže no. Ale zase tam dá jako potápět, lecos tam najdete, bystrýce třeba. No.
1: Tak. On zase, když potom takhle zubnete, tak můžete krásně plavat i v tom vrtu obyčejném, protože studna někdy bývá, že jo, kopaná, ale někdy vrtaná.
0: Já takhle čistím vodovodní řady. Jo, když je potřeba, když si mě objedná, třeba technická správa tady pražská.
1: Šup do trubky.
0: Šup do trubky, pročistím trubku a...
1: Kdybyste na to chtěli návod, milí posluchači, tak stačí se podívat na několik scén z filmu Konec vodníků v Čechách, že jo, a jak utopit doktora Mráčka, tam se krásně čistí vodovodní řady.
0: To jsem zkoušel, ale umyvadlem jsem se zatím neprodral.
1: Ne?
0: Ne, ne, tím odpadem, tím sítkem. Asi moc jemné sítko.
1: No,
0: každopádně já vám dám pár rad všem, kteří chtějí plavat a zhubnout tedy ve vodě, ve studené vodě. Pokud na vodní hladině uvidíte led, šup do ní. Pokud teda budete skákat čipku, tak to chce helmu. Když se vám při plavání vytvoří na temeni ledová poklice, takzvaná, už můžete vylézt, už jste tam dostatečně dlouho. A co by... No, jo, a tělo, kdy bere energii z tuků, v případě, že plavete ve vodě, která má 6 stupňů, už po 20 minutách. Pak už vás berou hasiči nebo...
1: A ještě je tady jedna možnost. Lékaři. Můj kamarád chodí hubnout do vířivky.
0: A co tam jako...
1: No, protože to je také účinné, že, protože on to bere jako, že to je taková masáž těch svalů a že vlastně jak to bublá. Víte,
0: já si myslím, a co zjistil třeba? Jak často chodí do vířivky a jak dlouho?
1: Chodí denně na 7 hodin.
0: Mhm. A vypije 6 flašek šáňa.
1: Ano, ano. A za posledních 5 let právě přibral 10 kilo, tak jenom se ptal.
0: Tak to je špatně. No tak vidíte, tak nevím, jak je na tom mentálně, ale jestli přibral 10 kilo a ptá se na to, jestli ve vířivce zhubne, tak
1: já vím, jak je na tom,
0: má jiný problém.
1: Já vím, jak je na tom momentálně. Špatně.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 tentokrát přijal pozvání muzikant Radek Banga. Čeho všeho se dotýká dokument Láska nebolí? Proč je tak důležité věnovat se v médiím domácímu násilí, kdy měl pocit, že informovanost něco změnila a jaký má vliv na lásku hudba? I na to se zeptám Radka Bangy a pokud v Radiokafe Vinohradská 12 chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nadační fond Vltavské filharmonie podle ministerstva financí existuje neoprávněně. Obrátilo se kvůli tomu na soud. Dnes bude jasno, během dne polojasno, teploty až 34 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila, ústavní soud jí ale po podnětu od prezidenta ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Jakou roli v delegaci, kterou povede premiér Andrej Babiš s ANO, bude Pavel mít, rozhodne podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů v pondělí vláda. Ada.

0: velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
1: Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušil nadační fond Vltavské filharmonie. Zjistil to Český rozhlas. Fond na podporu stavby koncertního sálu založila Praha loni v dubnu. O měsíc později vydalo ministerstvo metodický pokyn, podle kterého musí všechny podobné nadace samospráv ukončit činnost, protože jsou netransparentní.
2: Což by znamenalo, že kdyby tomu soud dal zapravdu, tak bychom v tom fondu museli ukončit činnost, ale jsme přesvědčeni, že to ministerstvo si ten zákon vykládá úplně nesprávně.
3: Diví se ředitel fondu Petr Dvořák. Ministerstvo loni v květnu oznámilo samosprávám, že fondy nelze veřejně kontrolovat, na rozdíl třeba od dotačních programů, o kterých hlasují zastupitelstva, a tedy, že je obce musí do půl roku zrušit. Zda se rezort k soudu obrátí i kvůli jiným nadacím, to jeho mluvčí Gabriela Krušinová zatím neřekla.
4: V současné době ministerstvo financí zvažuje další kroky v této oblasti.
3: Postupu ministerstva nerozumí ani fórum dárců, které nadace sdružuje a podle kterého by se podobné zrušení mělo týkat zhruba 70 fondů v celé republice. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa v Mexiku. Podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším utkání Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi tak skončili ve skupině poslední. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici začíná. Jako první jsou na programu představení pro školy. Divákům se ukážou zahraniční soubory ze 4 kontinentů, například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Část programu se zaměří i na lidovou kulturu Ostravska. Festival, kterého se pravidelně účastní na 30 tisíc lidí, potrvá do neděle.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
1: Dnes by mělo být jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 25.
6: Doprava.
1: Na dálnici D8 připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem v Cínovecké před Kbelskou. Popojíždí pomalu dodávka silničářů v levém pruhu a připravují značení před chystanou opravu Kbelské ulice. Kolona je dlouhá. Zastavíte kousek za sjezdem za Kralupy nad Kralupy nad Vltavou na 8. kilometru. A pokud byste to chtěli obět, tak pozor, je tam zavřená silnice 608 za Kralupama a musíte přes Odolanou vodu. Postojíte i na D1 na příjezdu do Brna z Prahy, kamiony od 173. kilometru, osobní auta od 180. a je to až do Brna nesouvislá kolona. A na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Chrastavy je kolona u stráže nad Nisou, je tam omezení, teď je to asi na 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje ranní dvojka.
7: Moc vám děkujeme za záplavu e-mailů, ve kterých jsme hledali slovo stav. My jsme teď ve stavu, bych řekl, takovém jako standardním. Ta záplava se momentálně nekoná, než bych toužil po záplavách, ale trošku vody by za to stálo občas. Prostě myslete na to, že ty teploty jsou extrémní. Jsou tedy v celé Evropě, asi jsou i na celém světě. Myslete na to. Ale teď se přesuneme do supermarketu, respektive ani ne do supermarketu, tam se přesuneme my o víkendu, že jo?
8: Abychom se ochladili.
7: Pojďte do Makra, do Mrazáku se schovat, to je jediná šance. Vědnostní programy právě už nejsou pouze domenou supermarketu a obchodu. Stále častěji je zavádějí třeba i kavárny nebo restaurace. A vyplácí se obchodníkům a vrací se jim zákazníci díky razítkům, bodíkům nebo slevám. Je to docela zajímavý trend, protože vás motivují k tomu. Vím, že já si toho všímám, že už to je i v telefonech, v těch peněženkách, myslím, tam jsou nějaké systémy. Když koupíš jeden, tak dostaneš razítko, ne? To je jedno co.
1: Ano.
7: Vím, že na těch zimních trzích, třeba v Brně, jsem dostal takovou kartičku a paní říkala, když si těch svařáků koupíte ještě 9, tak ten 10. máte zdarma. Tak jsem říkal, takhle, když si jich koupím 9, tak o ten 10. už asi nebudu mít zájem. Ale proč ne?
9: Můžeš to šetřit v průběhu celého adventu, víš? Každý den jeden a 10. prosince už máš zadarmo.
7: Ano, ano, děkuji.
9: To už najednou.
7: Děkuji ti. Perfektní. Jako za chviličku více s Pavlem Prouzou v našem ranním vysílání. Teď si dáme kapelu nebo soubor, který se říká Ten Sharp. To je on.

0: Jednostní programy využívá v Česku téměř polovina gastronomických podniků. Jejich počet v posledních letech rychle roste a pomáhá tomu hlavně umělá inteligence. No, jak jinak. Papírové kartičky postupně nahrazuje digitální řešení. A podrobnosti má Pavel Prouza. Hezké ráno, Pavle.
1: Dobré ráno.
0: Jak v gastronomii, konkrétně tedy v gastronomii, pomáhají věrnostní programy a jsou známa nějaká čísla?
1: Do podniku s věrnostním programem se zákazníci vracejí až o 30% častěji. To už je zajímavé číslo. Proto rychle přibývá restaurací, které některou z forem programu nabízejí. V roce 2022 je využívalo 12% gastropodniků v Česku. Na konci loňského roku to bylo už 47%. V prvním čtvrtletí letošního roku ten podíl vzrostl už na 48%. Pokud to takovým tempem půjde dál, tak do konce roku bude mít nějaký věrnostní program už více než polovina firem v pohostinství.
0: V úvodu jsme mluvili o tom, že za tím rozmachem je i umělá inteligence. Jak konkrétně?
1: Obecně za tím růstem je větší dostupnost digitálních věrnostních programů, které restauracím přinášejí data o zákaznících a pomáhají jim lépe plánovat provoz. Jsou součástí služeb a systémů, které restaurace používají k rozvozu nebo platbám od stolu. Odpadá tak kapacita i náklady na člověka, který vyhodnocuje data a plánuje na jejich základě provoz nebo marketing. To dnes zastane umělá inteligence. Dříve digitální věrnostní programy využívaly hlavně velké řetězce rychlého občerstvení. Běžná restaurace by si zavedení takového řešení ani nemohla dovolit, bylo by to příliš drahé. To se ale za posledních 5 let změnilo.
0: Takže se to tedy vyplatí i pro malé provozy.
1: No, do takzvaných fine dining podniků, kde je vedle jídla důležitý i celkový zážitek, pronikají věrnostní programy nejpomaleji. Provozovatelé se obávají, že by digitální razítka oslabila výjimečnost takového zařízení. Ale i to se mění, programy se v tomto případě orientují hlavně na personalizovanou nabídku a posilování vztahu se zákazníkem. Ve střední Evropě je Česko lídrem digitalizace věrnostních programů v gastronomii. Nejrozšířenější zůstávají papírové kartičky s razítky, využívá je asi 34% podniků. Typické jsou prostřední a menší města, kde větší roli hrají osobní vztahy mezi hosty a obsluhou. Digitální věrnostní body využívá 29% podniků a oblíbenější jsou hlavně ve velkých městech. Třetí nejčastější formou je cashback, tedy vracení peněz zpět, nejčastěji jako kredit v aplikaci. To nabízí téměř 1/5 podniků.
0: A mají ty aplikace nějakou výhodu oproti papírovým kartičkám?
1: Důležitá je možnost zákazníka oslovit i mimo podnik a být stále na očích. Digitální věrnostní karty jsou oblíbené, protože spuštění může být velmi rychlé a dostupné. Zákazník si kartu uloží do peněženky v mobilu a podnik s ním může pracovat mnohem efektivněji než v případě papírové kartičky. Menší podniky často začínají kombinací, ponechají papírovou variantu pro část zákazníků a zároveň nabídnou digitální kartu těm, kteří preferují mobilní verzi. Většinou pak dojdou k tomu, že digitální karta tu papírovou stejně nahradí. Výhodou digitální karty je to, že ji zákazník nestratí, má ji stále v telefonu, podnik může měnit obsah karty v reálném čase a může zákazníkům posílat relevantní notifikace. U papírové kartičky podnik po jejím vydání prakticky ztrácí možnost se zákazníkem dál pracovat.
0: Jo, to je asi pravda. Kam jsme se tedy posunuli od sbírání razítek a možnosti získat třeba 6. kávu zdarma?
1: No, dnes podniky nabízejí nejčastěji slevy na obědy nebo zvýhodněné nápoje. Část restaurací využívá i programy dovážkových služeb. V aplikaci nejčastěji sbíráte body za útratu a můžete je měnit za odměny, nejčastěji zase za produkty z nabídky. Úspěšný je také model 4 obědy zaplacené, 5. zdarma. Na hosty to funguje, chodí pravidelněji a využívají věrnostní program, který jim umožňuje stažená aplikace v mobilu.
0: No a pak, že bychom v restauraci právě mobil používat neměli.
1: Ano, a tady je to přímo nutnost.
0: Tak děkujeme, to byl Pavel Prouza, hezký den, Pavle.
1: Taky díky, naslyšenou.
0: Teď jsem chtěl říct, že příští týden budeš mít 5. rozhovor zdarma.

0: Anna K. v našem ranním vysílání 7 hodin 17 minut. Před námi je počasí, které je vlastně v podstatě konstantní, jenom se to ještě trošku zhorší. A Regina v přehledu tisku, na který nedošlo, měla článek o tom, jakým způsobem, a je to ty obecně známá pravda, ale se ne snad ochlazovat, ale jak to přežít i z pohledu pitného režimu, protože logicky si každý řekne, dejte mi kelímek plný ledu a dejte mi do toho ledovou vodu.
1: Ano, nebo si dát ledovou sprchu. Tak. Ale ani jedno není správně. Lepší je vlažná sprcha, která příjemně osvěží. Stejně je to i se studenými nápoji, proto je lepší pít vlažný čaj, který opravdu osvěží.
0: No, a proč o tom mluvím? Protože v Retrokousku Jakub připravil teplou věc.
2: Ale letní.
0: Tak, právě. Že vlastně ve výsledku, když si dáš vlažný čaj, nebo dokonce i teplý čaj, tak to tělo nemusí tak strašně bojovat s tím nárazovým ochlazením.
2: No proto víme, tu Aregové pijí teplý čaj v horkých dnech, že? Jakože jich tam je.
0: Jo.
2: Aby se tak neodpařovalo.
0: A teď mám pro vás skladbu, která se jmenuje In the Heat of the Night, neboli...
1: No to bude v noci.
0: V noci strašný ledo.
1: No jo.
2: Bude horko.
0: Jaký volný překlad je, že v noci bude hrozné horko. Zpíval o tom Sandra. To si dáme teď a za chviličku tedy ochutnáme společně tu teplou pochutinu.
2: Mm-hmm. Ale ty ingredience vás překvapí.
0: A ta vůně.
2: Ta salátová
1: kurka. Voní to krásně.

0: našem retrokousku společně s námi, milí posluchači, máte možnost ochutnat jídlo, nebo já nevím, přesně, co to bude, které prý se v dřívějších dobách dělávalo na Rychnovsko-Kněžinsku, nebo jak se to tam jmenuje, na Rychnovsku nad Kněžinou, a u kaločů to prý jedli povinně každý den celé léto. Má to tedy zvláštní začátek a já doufám, že to bude mít dobrý konec. Prosím, pane kuchaři.
1: Nebojte se, ano, začátek je, buď to si připravíte poctivý zeleninový vývar, který táhnete 12 hodin.
0: Prosím vás jenom, aby já se vám zapomněl představit kuchaře, je to Jakub Kaulus?
1: Jakub Kaulus? No, prosím vás, potřebujete zeleninový vývar, dobrý, silný. Kdo nemá čas, tak stačí koupit kvalitní bujon, který provaříte třeba 10 minut. Jaký já kupuju, to vám říkat nemohu, ale je kvalitní. A pak už zbývá jenom připravit ingredience, které se spíš hodí do salátu, protože to je ledový salát, salátová okurka, čerstvá cibulka nakrájená, sýr, kvalitní sýr.
2: Strouhaný jako, jo?
1: Já mám sýr, no, já bych ho nakrájel na kostičky, strouhaný bych, protože on vám vytvoří ten strouhaný sýr v tom horkém vývaru takový blob. A to se nedá jíst, když to jsou kostičky, tak ty se většinou nespojí. Mm-hmm. Takže máte, no a nakonec já dávám ještě načos. Sušenky načos. No to naše babičky neznali možná. A budete se divit, ta kombinace té chuti okurky a salátu ledového s tím zeleninovým vývarem, Dalibor už mává rukou, je fakt exotická.
0: No to není právě retrokousek, ale futurokousek.
2: No, to tak vypadá.
0: Já přidávám načos. Takže horký zeleninový vývar.
1: Nalijete do mističky. Jsem si umyl ruce.
0: Počkejte, já takhle mikrofon.
1: Přidáte tam, ano, nakrájený ledový salát.
2: A tak ten salát to může být dobrý, to se i do těch čínských polévek dává, pak choy, že jo?
1: Ano, ano.
2: Okurku teda to neznám.
1: Turatoru to je taková balkánská polévka, ta se také dělá vlastně studená polévka z okurek, že jo? Ale jo, tam se přidává smetana, mm-hmm. Na Slovensku se také dělá z ledového salátu polévka, ale ta se zahušťuje jížkou, jestli se nemýlím.
2: Ano, ano.
3: Já nevím, jestli to je turaturu, ale zatím to na mě působí jako tortura taková.
1: Bude to torturička, nakonec cibulka.
2: No to se zase dává do fo, že jo? Čerstvá cibulka. To bývá. Fo?
1: Jinak já jsem do toho vývaru ještě přidal základ na fo, na fobo, na polévku. Tak Dalibore.
0: Ne, to musí ochutnat Regina sebou.
2: Ne, je to zeleninový vývar.
0: Počkej, tam máš ještě.
1: Už je tam dávám. Ty se dávají nakonec, aby z toho nevzniklo blátičko. To chci vždycky přisypat třeba před dvěma, třema soustama.
2: Je takhle vždycky průběžně tam dobře doplňovat. Aha,
1: tak,
2: prosím
1: Regi,
2: tě, kaž.
1: Budeš pokusná...
2: To je takový Eintopf teda.
1: Eintopf.
2: Jakubův Eintopf.
0: Tak nebyl to, já jsem si ho splet, nebyl to Jakub Kaulus, ale byl to Jakub Kolorajch.
2: To je fakt dobrý, ale jak to tam křupe, jež

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Hezké ráno. V Praze se dnes setkají šéfové evropských veřejnoprávních médií. Valné shromáždění Evropské vysílací unie pořádají Česká televize a Český rozhlas. Členové před pár dny vyjádřili znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií v Česku. Poukazují na moc velký pokles rozpočtů České televize a Českého rozhlasu, chybějící záruky nezávislosti nebo nedostatečné projednávání změn. Shromáždění se zúčastní také prezident Petr Pavel. Program Nová zelená úsporám se dnes znovu otevírá pro žadatele. Tentokrát ale bude nabízet hlavně bezúročné úvěry. U rodinných domů mohou lidé získat až 2 miliony korun, u bytových domů zhruba 750 tisíc na byt. Na dotace v aktualizované verzi dosáhnou jen nízkopříjmové domácnosti. Kutná Hora prodá historický dům u Tří pávů na Palackého náměstí, který léta chátral a pro něž radnice neměla využití. Ve výběrovém řízení uspěla společnost, která za budovu nabídla 11 milionů 100 tisíc korun. Prodejem, který na posledním jednání schválili zastupitelé, končí dlouholeté snahy města najít pro objekt využití a zajistit jeho obnovu. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných, uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze, silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Podle odhadů americké geologické služby se může konečný počet obětí pohybovat i v řádech 10 000. Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0, vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V pátečním čtvrtfinále se tým kouče Davida Kuny utká s Velkou Británií, která skončila druhá ve skupině B.
2: Počasí.
1: Dnes má být jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 25.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 se stále prodlužují kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony teď už zastavují za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 164. Osobní auta jedou dál, v levém pruhu se brzdí na 176. kilometru a to zdržení pro osobní auta přes Brno na Ostravu je přes půl hodiny. A na příjezdech do Prahy je už také silný ranní provoz. Dlouhá kolona byla na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem, tam připravovali před Gbelskou značení. Kolona se už ale roztrhala. Teď se brzdí na 9. kilometru u Kralup. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Pokračuje Dalibor, Regina a Jakub.
3: Ano, jsme tady, 7 hodin 33 minuty, Regina snídá šalátový vývarok.
4: No, je to opravdu zeleninový vývar, jak o něm mluvil Jakub. Mám tam ledový salát a přikusování těch načos k tomu je teda fakt jako moc dobrý. Ono to totiž vytvoří takovou tu zavářku. My jsme se s Jakubem shodli, že je to něco jako takový ten smažený hrášek, co se někdy kupuje a dává se do polévky, do vývaru. Je to vlastně hrozně dobrý, nikdy by mi to nenapadlo.
3: Protože jsem
5: lehká polévka na léto.
3: Protože nám vlastně to celé připravil známý český kuchař Jakub Kaulus, tak asi budeš znát tvého kolegu Romana
5: Paulus. Romana, je.
3: Roman Paulus.
5: Co pak dělá?
3: Je teďko na D1, myslím, na cestě.
5: Aha, čudák.
4: Vaří se cestou.
3: Teď přišla od něj zpráva, jestli vám ji můžu pustit.
6: Milý Dalibore, na cestě po D1 do Olomouce vás poslouchám. A Jakub Kaulus znělo trošku jako Paulus, takže se cítím osloven. A já bych přidal svůj recept s ledovým salátem, který já osobně používám do hráškové polévky ze zeleného hrášku s trochou slaniny. A je to opravdu výborné. Důležité je ledový salát přidat až úplně nakonec, aby zůstal křupavý. Přeju vám krásné vysílání a všem, kteří cestují dnes, speciálně po D1, také šťastnou cestu a hezký den.
5: No, já jsem Romana kontroloval, no proto, Romane, ano, salát až na konec. Je důležitá věc, ten vývar, já ho provařím, ale pak už se stáhne z plotny.
3: Jo, a z ohně takzvaně.
5: Z ohně a horký se naleje do té misky, já bych ještě chvíli počkal a přesně, nejdřív se dá sýr, cibulka, ta pustí hezky vůni, nakonec ten salát, no a pak, jak jsme říkali, salátová okurka, ta může jít předem, se nic nestane, no a nakonec se přikusuje na čos. Kdo chce, může si tam nadrtit milu.
3: Já vím, že Roman Paulus je samozřejmě pod tebou, ty jsi šéf kuchař, on ti dělá takzvané přípravy, já to vím.
5: Víš to.
3: To víme, jinak Romane, jestli můžeme zase za všechny tady ti říct, že se před Brnem už to trochu nějak štosuje, tak tam prosím dej pozor, děkujeme, že nás tady posloucháš, ale zpátky ještě k tomu receptu, do hráškové polévky, tedy ze zeleného hrášku, tam na konci dát úplně na konci trochu lidového salátu, to fakt může být, mm-hmm. No to začne křupat. Vlastně do těch vietnamských nebo asijských polévek se běžně dělá pak choy, tam se ten salát dává, nám to přijde jenom historicky trošku zvláštní, že jo, ale ten ledový je křupavý.
4: No, je takový jako šťavnatý, sladoučký, vodový, no tak oni dávají třeba, že jo, do fo se dává citron vymačkaný, to taky úplně nedáváme do vývaru.
5: No, sem se klidně dá dát taky. No a podobně dělám i kimči polévku, rychlou, připravíte vývar zeleninový, necháte ho ale vychladnout, protože to kimči v sobě má, jak fermentuje a tak dále, je to prostě zdravé, tak aby o to zdraví nepřišlo to kimči, tak se nedává do horkého vývaru, ale třeba do vlahého, přisypet a máte studenou kimči polívku, je vynikající. Tu vám udělám příště.
3: Mě mi líto, že Roman teď právě přišel o práci.
5: Nepřišel, tam je ještě potřeba loupat brambory, králičí byli.
3: Tak šťastnou cestu všem, ať jedete kamkoliv. Hezký den všem, ať nás posloucháte kdekoliv. No teď si dáme takovou rytmickou skladbičku, která nás posune do Řecka. A nebudeme řešit, jestli tam je stejné horko jako u nás, ale budeme přemýšlet, jak tam sehnat dobrého mastorase.
4: A co to je?
3: Mastoras?
4: No.
3: Ty nevíš, co to je mastoras?
4: No, nevím, proto se ptám.
3: Já to přece taky nevím.

0: Slíbil jsem vám výlet do Řecka a patrně se budeme věnovat nejrůznějším výrazům, které se třeba do češtiny překládají velmi obtížně. Jedno z těch slov je mastoras. Jakub má na to velmi specifický pohled, který není prezentovatelný, prosím, před 22. hodinou, takže o něm hovořit nebudeme. Ale já se zeptám Pavly Smetanové. Dobré ráno, Pavlo.
1: Dobré ráno.
0: Kdo to je teda slavný řecký mastoras? Jakub, Regina také neví. A proč je pro Řeky ten mastoras tak důležitý?
1: Tak já za prvý vás musím pochválit, protože jsem vás prosila, ať si to negooglujete a vy jste to opravdu negooglovali, takže super. Tak mastoras, já vím, že jsem to jako podala teďko hrozně tak jako
2: zásadně
1: zvědavý, přesně, ale mastoras je řemeslník. To je prostě člověk, který vás ovládá, má nad vámi naprosto neomezenou moc, na kterého skutečně čekáte jako na spasení a modlíte se, nejen aby přišel co nejdříve, ale aby vůbec přišel. A ti mastorasové byli vždycky v Řecku tak trošku za bohy, no, zvláště opravdu šikovní. Ale v dnešní době je to umocněno tím, že jsou opravdu nedostatkovým zbožím. Takže si můžou říct v podstatě jakoukoliv částku za své služby a člověk jim ji rád zaplatí jen, aby přišli. Takže si dovedete představit, že když je jich celoroční nedostatek, tak jak to pak asi vypadá v sezóně na turistickém ostrově, jako je Korfu, když potřebuje spousta hotelů a ubytovacích zařízení něco opravit, nebo pročistit odpad a ucpané záchody, kam nepoučitelní turisti házejí toaletní papíry, i když ví, že se to tady nesmí, nebo třeba opravit klimatizaci, prasklou postel, zasklít okno, vyměnit zámek u dveří, protože si na dovolené mnozí z naprosto nepochopitelného důvodu dávají klíč do zámku zevnitř, i když se tam zvenku do toho pokoje dostat nedáno a pak si dveře zabouchnou. Takže prostě mastoras je někdo, kdo nechce ale přijít žádný kšeft, takže co mu jde úplně nejlépe, jsou sliby. Takže například potřebujete vymalovat obyvák, tak pak konečně tedy přes spoustu známých, ještě musíte říct, já jsem bratranec toho a známý toho. Takže jako z protekce seženete mastorase. Ten řekne, že má čas za 2 měsíce, přijde k vám s několika hodinovým zpožděním. Teď opravdu to vypadá tak, že si u vás nechá vercek, jako kyplík, prostě všechno nářadí, obrousí pár stěn, aby si označil své teritorium a nadělal trochu nepořádku a pak řekne, že přijde zítra. Potom týden nebere telefon, vy na něj opravdu denně čekáte jako na spasení a pak ho najdete na stavbě ve vedlejší vesnici. A když se zeptáte, proč nepřišel a proč nebere telefony, víte, že to zbytečné, protože si takhle nanosil nářadí do 5 dalších domácností, aby si nenašli někoho jiného a potřebuje dodělat už kdysi započaté dílo. No a pak přijdete postupně na řadu vy. Takže mě tohle téma napadlo, protože já chodím, jak chodím ráno plavat vždycky, tak tam poslední dobou chodí 2 takové starší dámy. Jedna Francouzka, jedna Angličanka. A já si s nima vždycky jako povídám v moře. A ta Angličanka nedávno nepřišla, tak jsem se ptala v té Francouzky, kde je, a ona se tak jako na mě vážně podívala. A ještě řekla jako s tím francouzským přízvukem, říkala: "Sofia is waiting for Mastora." A já: "Na koho?" A ona: "Mastora." A já: "Jo, na Mastora se, no tak to je úplně jasný." Takže prý dneska přijde, ale neví kdy. No takže tím jsme se začali bavit o těchhle řeckých mastorasech a prostě vůbec řeckých zvicích a frázích, takže proto dneska toto téma.
0: My na to v češtině máme ale taky speciální výraz na toho mastorase. Aha. Uhodla byste? Zkuste.
1: No nevím, tak jako kromě řemeslníka mě nenapadá nic.
0: Je to
1: jo,
0: jeden...
1: počkej,
0: no?
1: Ten, jak se jmenuje, z toho dětského toho, že jo, z nějaký pohádky, není to?
0: Ne, je to velmi jednoduché, je to kaloč.
1: Jo.
3: Je to, ano, takzvaný
1: ten
3: hodinový kaloč.
1: Ten už dneska se dosadil do všech.
3: Hodinový kaloč, akorát, že tam hodinový mastoras, z něj je měsíční mastoras, ne?
1: A teď... Jak se jmenují takový ty dvě pohádkový?
3: Hodinový manžel.
0: Kutil tým, jo.
2: Ne, patamat.
1: Ty kutilové. Jo, patamat, jasně.
3: No tak to pozor.
0: Patamat. No jsme tady my dva s Jakubem. A pojďme ještě teda dál. Mastora se jste nám vysvětlila, myslím, že ho známe i u nás velmi dobře. Jaké řecké fráze nebo obraty vás třeba na Korfu nejvíce pobavily během toho vašeho pobytu dlouhého už teď?
1: No, oni prostě mají některé výrazy, které se fakt dají nepřeložit, tak třeba říkají stokakosuton kero, což by doslova znamenalo ve tvém zlém čase nebo počasí a naprosto jako nám to nic neříká, ale používá se to dost často a znamená to něco jako k čertu s tebou, nebo to si ti teda povedlo, nebo možná by nejvíc odpovídalo jako hromy, blesky na tebe, prostě, když se někdo zlobí, nebo další třeba, což jako si myslím, že dost jako souvisí nebo vypovídá o řecké výchově v dávných dobách. Thafas ksilo, budeš jíst dřevo, to znamená, dostaneš na zadek, prostě zřejmě nějakým holý vařečku, nevím. A taky s tím souvisí řečení opudem pefty logos, pefty ravdos, kde nezabírá slovo, tam zabírá rákoska. Takže to asi nemusím vysvětlovat, ale opravdu to dokazuje, že tedy Řekové si zřejmě pro, nebo zřejmě pro pár pohlavků při výchově dětí nešli daleko. No a moje oblíbené je opios variete na zimosi pendemeres koskinizi. To znamená, kdo je líný zadělat těsto, 5 dní prosívá mouku a to pochází z toho, že tedy samozřejmě nejdřív se musí prosít mouka, pak se zadělává těsto, takže to je vlastně odkládání povinností, dnes bychom tomu řekli prokrastinace.
0: Mm-hmm, ano, jasně. Mm-hmm. A máte třeba nějaké slovo, které vyloženě vystihuje Řeky podle vás?
1: No, mám dokonce dvě, tedy jedno zásadní slovo, ja, neboli ja, to je zdraví. Tady prostě opravdu zdraví se používá vlastně v, no, jako my v pozdravech vlastně, takže když se Řekové zdraví, říkají si jásu nebo jásas, což právě souvisí s tím igia, s tím zdravím, když se připíjejí, řeknou s tím jiamas nebo zkráceně jámas, to znáte všichni, na naše zdraví. A když si třeba koupíte nové šaty nebo auto nebo prostě cokoliv a někdo to takhle zaznamená, tak přijde za vámi a řekne me já. To znamená jako gratulace, ale tedy ať vám to slouží ve zdraví. A vlastně z toho slovo je, je zajímavé, protože z toho vzniklo i slovo, které známe všichni, hygiena. A vlastně mě to hrozně baví, protože se vždycky ukazuje, jak je vlastně hluboko je ten pojem zdraví v řeckém jazyce zakořeněný. No a pak mám ještě jedno oblíbené slovo a to je slovo mutra. A to doslova znamená tvář nebo obličej, ale ve skutečnosti to popisuje takový jako výraz, který člověk nasadí, tak jako zrovna postoj k životu nebo takovou jako drzost, když řekne jako echi mutra, jako že někdo má prostě ten něco jako udělal ksicht, dlouhý obličej a mutroméno si člověk, který jako chodí nabručený a tváří se, jako kdyby prostě mu někdo šlápl na kuří oko. Ale to jsou prostě slova, která se do češtiny nedají přeložit jedním výrazem a já je mám hrozně ráda. A třeba tady tohle z toho mutra, to já, i když se s manželem bavím anglicky a s dětma česky, tak tohle slovo používáme, protože to prostě nemá náhražku. Já řeknu prostě třeba si dceři Ofeli, hel, musíš prostě mít, musíš být takové mutromény, musíš dělat takovýhle mutra prostě. A to jako fakt používáme jako univerzální slovo, které prostě se nedá přeložit přesně do jiných jazyků.
0: My máme Mutterland.
1: Jo, přesně.
0: To je takový Mutraland teda. No.
1: Mutraland,
0: no tak moc děkujem, Pavlo. Jenom se tady zeptám Reginy, abych ti mohl tedy pogratulovat, kdy jsi naposledy koupila nové šaty nebo nové auto?
2: No to už je dávno.
0: Jo.
1: Tak se spožděním, my já.
2: My já dávno.
0: Tak moc děkujeme, Pavlo. Mějte se hezky.
1: Mějte se.
0: To byla Pavla Smetanová v našem ranním vysílání. 7 hodin 48 minut. Za chviličku informace, které budou na první pohled zbytečné, ale jsou důležité. Informace o počasí. Bude teplo.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, bude to takový meteoras. Ty teploty rozhodně, protože teď už teploty kolem 19 stupni Celsia, takže ještě vlastně stále příjemné. Nebe bez mráčku bude i přes den, nebo se, pokud se nějaký objeví, tak rozhodně z něj nezaprší. A ty teploty dnes 29 až 34, na horách pak v 1000 metrech, a to bych doporučil, kdo má tu možnost pak na víkend jet na hory, tak to zkuste, ale zkuste se nějak rozptýlit po těch horách, než všichni budete na Sněžce. Tak na horách naměříme maxima kolem 25 stupňů Celsia, no a slunečno s tropickými teplotami nás čeká i zítra, potažmo o víkendu, zítřek 31 až 36 stupňů Celsia, hory 27, to budou maxima. Sobota pak meteorologové upravili ty výsledné hodnoty, takže bude tepleji, než se předpokládalo, 33 až 38 v sobotu a 35 stupňů až 40 stupňů Celsia v neděli. Já jsem si myslel, že ty předpovědi některých aplikací, meteo aplikací, že se mýlí, protože už od pondělí některé uváděly kolem 40 stupňů Celsia teploty a ono to opravdu tak je. Pravděpodobně to tak dopadne. No, takže na sebe dávejte pozor.
3: Já jsem někde teď slyšela, že vlastně poprvé meteorologové v těch předpovědích použili ten rozptyl ke 40 stupňům. Že to vždycky bylo na 30 až 36, až 40, že to se snad odehrálo poprvé.
4: Včera jsem to viděl, myslím na České televizi, buď tam byla paní Zahrybnická, teď už nevím, ale ne, no to není podstatné, ale právě tam opravdu je to 4-0 v tu neděli. A jenom když si zmiňoval tu Sněžku, tak Regina nám pouštěla video a vyprávěl mi o tom i Ondřej Malý, kolega herec. On chodí rád na Sněžku, ale on tam chodí třeba ve středu ve 3 ráno. Říkal, že tam byl minule nějak prostě přes, jako v klasickém dni, a že opravdu 3 hodiny dole se čeká na lanovku. I když tam třeba za 2 hodiny dojdete, že jo? A pak se nahoře čeká 2 hodiny na lanovku dolů. Ale to, co je nahoře, to není ani fronta v nákupním centru, nebo já nevím, když...
2: Před Louvrem.
4: Nebo někde, jo. Nebo je, ano, u Sixtinské kaple, já dobře. Ale to je normálně štrůdl lidí, kteří jdou nahoru a pak štrůdl, kteří jdou dolů. Ty vlastně z toho nemáš žádný zážitek, si myslím.
2: Já myslím, že příroda z toho má těžké zážitky.
4: Že, no. Já tomu rozumím, Sněžka, zážitek, zrovna si třeba vyberete, nevím, děti to chtějí vidět, víš, jako a jindy nemáte čas než o víkendu, to já úplně chápu, jo, protože pracovní týden, ale přece jenom tak někam jinam, no. Protože jsi zrovna zmínil tu Sněžku, ale...
2: No, protože to je takové epicentrum návštěv a myslím si, že to je přetěžovaná i ta příroda, ty správci tam mají spoustu práce, protože někteří lidé se nechovají tak, jak by se chovat měli.
4: Stejně to je zvláštní, že všichni, mám pocit, se snažíme chovat slušně a tam všude leží plechovky a piva. Tomu nerozumím,
2: tak,
4: prostě,
2: že tak.
4: To tam vrhneš, zahodíš tam, nevím. No.
2: No.
4: Tak třeba někam jinam, já nevím, máš nějaký tip? Tam třeba nejezdí vůbec nikdo.
2: No, rozptýlit se po všech možných horách. Šumava, tam se dá fakt schovat, ta je obrovská, takže tam...
4: Já jsem myslel, že jestli nemáš ty kamizní...
2: Do Grónska, tam jsou současně 3 stupně, že jo?
4: Současné. Grónsko je samozřejmě perfektní. Tam.
2: A maxima 10 stupňů, takže...
4: nebo k vám domů?
2: No, já jedu na hory, no, do Orliček. No. To jsou nízké
3: tady
2: hory.
3: Tady u vás, ale... doma bude volno a tím pádem se mohou...
2: Tím pádem tam teďka bude plno, děkuju. Jasně. Ale já vám chci ještě říct k těm teplotám. Poslední jako 2 rekordy, 40 stupňů a 2 desetiny v Uhřiněvsi v Praze v roce 1983 a před 14 lety, 20. srpna 2012 v Dobřichovicích, 40,4 desetiny stupně.
4: Ale tady je potřeba připomenout, že teď jsme trošku v jiném i časovém období, teď je den výrazně delší než v tom srpnu.
2: Ano.
4: To ještě další, no jo, no, je to asi se schovat, no. Ale přitom do toho lesa, to je taková přírodní klimatizace, to tak funguje, ty stromy.
3: Ještě do kostela můžeš jít.
4: Jo, to mi říkal jednou Ivan,
2: Ivan
4: Vodochodský, známý kuchař. No, chodím k vám do kostela. Ty chodíš do kostela jako na mši? Ne, já tam chodím ochladit.
3: No, vidíš.
2: Ty jsi říkal přesně, běžte do Makra nebo do nějakého ocesu, kde mají klimošku, že?
4: Kde mají chladák.
3: To zase chrám konzumu.
4: Ano, to je
3: taky bude.
2: Konzumu, přesně tak.
4: Ne, teď to nechceme zlehčovat, horko bude veliké, prostě dejte na sebe pozor.

0: Moci bez nemoci.
1: On je sexuolog a ona endokrinoložka. Speciál pořadu Moci bez nemoci nabídne rozhovor se dvěma skvělými lékaři. Kde se protínají jejich profese a jak se jim spolu žije? Primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, doktor Marek Broul a jeho žena paní doktorka Petra Broulová budou mými hosty.
0: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Lídr hnutí ANO v Praze končí v politice. Ondřej Prokop po bytové kauze rezignuje. Neutíkám z žádného boje, budu plnit svoji smlouvu, řekl trenér Koubek po vypadnutí z fotbalového mistrovství světa. Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty až 34 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Ministerstvo zahraničí dnes zařídí prezidentu Pavlovi akreditaci na summit NATO v Ankaře. Uložil mu to ústavní soud předběžným opatřením. Pavel se na něj obrátil s kompetenční žalobou poté, co vláda rozhodla, že na setkání Česko zastupovat nebude. Opozice a prezident rychlé rozhodnutí uvítali, u závěrka akreditací totiž končí už zítra. Koaliční politici ho naopak kritizují. Samotnou žalobou se teď bude soud zabývat, rozhodnout by měl v řádu měsíců. Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11. Nebude ani kandidovat v podzimních volbách, kde byl lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Premiér Andrej Babiš řekl, že Prokop hnutí ANO poškozuje. Prokop na Facebooku nicméně řekl, že se pro odchod z politiky rozhodl sám.
4: Hon na moji osobu se stal v médiích každodenní rutinou a co hůř, média se neštítila do toho zatahovat i moji rodinu a nejbližší. A moji povinností jako

0: Poloostrovský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto navaděče můžou stát cílem ukrajinských úderů.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
0: Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Mám smlouvu, z boje neutíkám, řekl 74-letý kouč na tiskové konferenci po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré. Věří však, že se mužstvo může zlepšovat.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Dnes bude jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 25.
4: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Doprava.
0: Stále sledujeme situaci na D1 před Brnem směrem z Prahy. Provoz je silný, kolona je dlouhá. Poprvé se brzdí před sjezdem na Velkou Bíteš na 160. kilometru v obou pruzích. Do Brna k omezení u D2 osobním autem počítejte 35 minut navíc. Na silnici 35 z Turnova do Liberce hlásíte kolony u Hodkovic. Dnes ráno jsou o něco delší, zdržení je asi 15 minut. A v Praze je silný provoz. Velké kolony jsou teď například na okruhu před sjezdem na Ořech ve směru z D1. Regulují vjezdy do tunelů. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
5: Já vás pozvu do kina, ale než se půjdeme ochladit do kina, tak tady máme ještě několik mastorasů. Mastoras, připomenu, rozhovor s Pavlou Smetanovou, mastoras, něco jako asi hodinový manžel, nebo spíš řemeslník, na kterého se čeká. Je to asi problém úplně všude, ale je pravda, že v Řecku, když to tam vidíme občas, věkem to je jako stavu, ty to nechci nějak hodnotit, tak je potřeba tam občas na něčem zapracovat. Věrka ze severu napsala, u nás vždycky, když něco potřebuji, tak se tomu říká, že se to musí odložit na potom.
6: Co můžeš udělat dnes?
5: Můžeš udělat i zítra.
6: I pozítří, abys měl zítra volno.
5: Tak, to je hrozný. Mm-hmm. No ne, tak to bývá, no. Je, no prostě.
7: A pak tady máme ještě jeden takový kulinářský tip od Dušana. Zkuste si dát do vývaru škvarky a už nebudete chtít jinak.
5: Ano. No tak škvarky, to je... Tak kam dáš, nebo to je jako máslo dělá chuť, jo, víš?
7: No taky moravský popcorn, ne, se to taky říká.
5: Škvarky?
7: No.
5: Moravský popcorn?
7: No.
5: To paráda. Jo, ale dřív jsme to jedli, ne? Se to hodně jedlo, škvarky?
6: No to je s tím popcornem, to jak jedna kukuřice, klas kukuřice čeká doma a přijde manželka a on se ptá, jak je venku. A ona je rozpukaná jak popcorn.
8: Jak asi.

0: Milí posluchači, u nás ve studiu sedí Alice Aronová, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Kdybyste měli pocit, že fouká vítr, tak Alice Aronová používá vějíř.
1: Červený, španělský, oni vědí. Krásný.
0: Tak, máme tady novou letní romantickou komedii, která se jmenuje Po večerce. Tak asi základní otázka musí padnout, jestli se tedy hodí i pro ty, kteří po večerce už by měli dávno spát.
1: No já mám pocit, že se hodí právě pro všechny. To znamená i pro ty, můžeme říct, nejmenší. Já si myslím, že věkově tahle ta komedie opravdu pro celou rodinu ideálně. To mě napadlo, že vlastně v Čechách se vůbec netočí filmy pro děti 10+. Je to taková zvláštní skupina. Když je vám 10 až 15 let, tak už chcete ty dospělácký filmy a už odmítáte ty dětský. Mm-hmm. A vlastně tady jsem si říkala, že když se točila, a můžeme říct, že to vlastně byly mainstreamové filmy, Poledňáková, S tebou mě baví svět. A byl tam ten humor pro celou rodinu. A tady vlastně já mám pocit, že se to podařilo a že vlastně režisér Pánek vlastně pokračuje v téhle té dobré linii rodinných filmů.
0: Právě Dan Pánek je podepsán pod scénářem a režií. Pojďte nám ho trošku připomenout.
1: Já ještě než ho připomenu, tak ještě jenom řeknu, o čem Po večerce vypráví.
0: O čem to je?
1: Sledujeme hlavního hrdinu, vyhořelého manažera, který se rozhodne si udělat konečně prázdniny a pomoci svému otci převzít jeho letní tábor, kam léta jezdil jako malý chlapec. No a problém je v tom, že ten dětský tábor je sice v malebných kulisách, v lese, u skal, ale schátralý, včetně bazénu, který má spíše zelenou barvu než modrou. A i hned po příjezdu samozřejmě ten hlavní hrdina se dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, kteří také chtějí rozhodovat. No a situace se ještě zkomplikuje, když přijíždí hygiena, která chce tábor z hlediska neúnosných hygienických podmínek uzavřít. No a navíc čele hygieny je hlavní hrdiny bývalá láska a on se ji samozřejmě snaží získat, i když ona žije už úplně s někým jiným a ten její muž té dávné lásky má také zálusk na tento objekt v půvabné lokalitě. Takže diváky čeká letní romantická komedie o nových začátcích, o prvních láskách, o naději a jak jsem říkala, mám pocit, že je to pro celou rodinu. Já jsem ho nakoukávala s mojí 14-letou dcerou a ona mě mile překvapila, že prostě z filmu byla nadšená, ale řekla zajímavou věc, že ona jezdí od malička na letní tábory. To je ještě důležitý, že opravdu my jsme asi Češi národ, že známe tábory. A ona ocenila, že v tom filmu ta atmosféra tábora, ranní rozcvičky, lesní hry, noční bojovky, že to vlastně všechno zná a v tom filmu je to hezky ukázáno.
0: No tak pojďme k tomu Danu Pánkovi, znova jenom připomínám režie a scénář, to je velmi důležité.
1: On vlastně tvrdil, Dan Pánek, že natočil osobní film, protože prý využil svých zkušeností také z letního tábora, kam prý léta jezdil nejdříve jako praktikant, pak jako vedoucí a pak jako hlavní vedoucí. Takže věrně asi ten pro atmosféru popsal tyhle ty situace z dění letního tábora. No a režiséra Pánka, já bych ho označila, on je takový slušný řemeslník. On vlastně jako odvádí dobré režijní řemeslo. Tady je to vidět a známe jeho filmy ze sportovního prostředí Děti Nagána, Neporazitelní. A vlastně zase to jsou filmy s dětmi a s mládeží v hlavních rolích, takže vidět, že vlastně tahle ta skupina mu vyhovuje.
0: Je mu 38, je to mladý kluk.
1: Je to mladý kluk.
2: A přijde do vysílání Dvojky odpoledne.
0: Odpoledne tady bude živě. Výborně.
1: Takže řekne, proč to byl ten osobní film. Určitě má spoustu historek po večerce.
0: Ale má jednu citaci patrně z nějaké tiskovky nebo z něčeho podobného. Bylo to intenzivní, použil nějaký výraz, který neznám, takže použiju jenom to intenzivní. Všichni tam nechali kus sebe, měl jsem nejlepší štáb, fantastické herce, speciálně před Vladimírem Polívkou a Evou Podzimkovou, klobouk dolů, tohle bude filmový pár. To řekl tedy.
1: A já můžu potvrdit, protože my jsme viděli Vladimíra Polívku v řadě českých romantických komedií, kde se tak zvláštně pitvoří a vlastně my víme, že je to dobrý herec, umí hrát. A tady pozitivum tohoto filmu je, že opravdu ty herci a ten hlavní pár jsou nesmírně přirozený, civilní, v čele právě s Vladimírem Polívkou a Janou Podzimkovou. Takže se to podařilo. A vlastně se ukazuje, že ten režisér má ještě zvláštní cit i pro ty vedlejší role, protože já řeknu jména jako Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Stanislav Majer, Hana Wagner. To je takový jako casting snů, že se s nimi potkáte na nějakém letním táboře. Takže to, co mě potěšilo, že vlastně v čele toho ústředního páru diváky nečeká žádné pitvoření, takové to trapné čekání na pauzy, na divácký smích. To vlastně v téhleté komedii není. Ona tak jakoby přirozeně plyne. Takže režijní stránka se podařila. To, co já bych pouze zkritizovala, to je vlastně scénář, který místy pro mě je trošku plochý, je tam řada očekávaných situací, málo překvapivých míst. Na mě i málo humoru, ale to je malá kritika.
2: Já jsem někdy četla rozhovor s Vladimírem Polívkou, mm-hmm. který se chystal na natáčení a měl takovou jednu potíž, protože, jak sám říkal, já jsem byl takové spovykané děcko, které nikdy nechtělo jet na tábor, takže nikdy na žádném táboře nebylo. Takže při tom natáčení jsem se setkával s kolegy, kteří všichni měli zkušenosti z tábora a já žádnou. Tak to pro mě bylo těžké.
0: Yeah. No právě, my jsme prý tábornický národ. Já jsem na tom jako Vladimír a ten film...
1: Tak já jsem zase jezdila na tábor. Moje děti jezdí.
0: Láká diváky do kin, chtějí se uvolnit, zasmát, dojmout, tak všechno se tam asi stane, snad kromě toho scénáře, který jste...
1: Přesně tak. Já vlastně, jak jsem říkala, oceňuji snahu tvůrců o tu atmosféru snímku z táborového prostředí. Oni mají vlastně i krásné lokace a i když je to trošku idealizovaný, tak diváky čeká taková ta slušná komedie, já bych řekla až cudná, kde není žádný sex, žádné vulgarizmy, takže vemte děti sebou. My tam ve výsledku je to slušný rodinný film, právě založený na hereckých výkonech s určitou emotivní, nostalgickou táborovou linku.
0: My si pustíme v písničku Nad stádem koní, která se tam objevuje. Naši posluchači velmi dobře znají, ale já se chci zeptat na nějaký kontext, protože Vítek Rotter, autor hudby i textu pro skupinu Buty, to napsal takzvaně jedním dechem, skoro naraz, a vím, že to nenapsal úplně v ideální životní situaci. Ta písnička je velmi smutná. Tak se chci zeptat, jakou roli tam ta písnička hraje?
1: No, ona vlastně navozuje to dětství toho hlavního hrdiny, protože tam jsou pořád jakoby retrospektivy, kde on vzpomíná na to, jak tam byl jako dítě na tom táboře a teďka se tam vrací v roli toho vedoucího tábora, aby pomohl tomu tatínkovi. A vlastně ty scény právě z té minulosti, a já jsem si říkala, že to je jakoby to naše období devadesátky, typu. Takže vlastně ve vás ta písnička vyvolává prostě tu nostalgickou linku, jakože jeho dětství, jeho devadesátky, ale vlastně i naše devadesátky. A mám pocit, že je to v rámci žánru romantické komedie. Je tam takový ten ploužák, který se prostě tančí po večerce.
0: Jo, Power of Love, Frankie Ghosty Hollywood, už to chápu. Alice Aronová nás pozvala po večerce na večerku. Děkujeme.
1: Tak krásný horký den, naslyšenou.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Je 8 hodin 20 minut, já jsem zvědav na dnešní tři tečky, protože těch teček a toho, co máme v hlavě, je poměrně hodně. Já začnu jenom tím, nevím, jestli si o tom mluvil, Jakube, mezi 5. a 6., když jsi měl takzvané kalendarium, že dnes tedy si připomínáme narození George Michaela. Jsem přesvědčen o tom, že o tom bude mluvit Aleš Cibulka v Červeném koberci a bude tam určitě nějaký song, tak nebudu já tedy dvojit tedy tu informaci a nebudu pouštět nic takového. Ale v roce 1903 se narodil George Orwell.
2: Ano.
1: Kdy, já mám teď znova jeho knihu 84 na nočním stolku a nepřestávám žasnout i v těch vazbách na to, co se děje kolem nás a teď nemyslím v naší republice, ve světě. Že to je nějaká vize, že tam bylo vnuknutí. Ne, to prostě nemůže ti vyjít z nějaké fantazie. Ale to měl třeba, jak jsme tady mluvili o Žilu Vernovi, myslím včera nebo předevčírem, to přece je to samé, ne? Čtete Žila Verna a říkáte si, tak kdo mu to poradil, nebo něco přiletělo z vesmíru a řeklo mu to, nebo jo? Že ten mozek je schopen asi takových věcí.
2: Myslím, že ty dějiny se opakují, takže ono se jasně, jako předpovídat některé věci dají. No. Farma zvířat, mimochodem, já nevím, jestli to je reklama nebo ne, ale na YouTube je nádherná animovaná Farma zvířat. To taky doporučuji, možná i pro maturanty, když...
1: No, že se vlastně ta zvířata zbouří, že jo, ale ty myšlenky...
2: Je tam nějaká ostrakizace, tam probíhá. Tak
1: dobře, ty myšlenky jsou, dejme tomu obecně, protože se to pořád točí dokola, ten svět, i protože se planeta točí dokola, ale tam jsou některé věci tak konkrétní u toho Orwella, že to ti mrzne úsměv teda na tváři.
2: No a ještě je to 17 let, co odešel genius popová megastar.
1: Michael Jackson. 2000, cože je to?
2: 9.
1: A jo, to je pravda.
2: No.
1: 2009 to je.
2: Tak je to 17 let dneska.
1: Michael Jackson.
2: No pustili bychom si ho, ale on, Cibulka nám to ukrat, viď?
1: Ne, to je to, určitě o tom bude mluvit taky. No a tak to jsem jenom chtěl, takhle maličko kalendarium, nevěnujeme se tomu úplně pravidelně. Ale toto za to stálo.
3: Já tady mám takovou poznámku k našemu vysílání od Tomáše z Frýdku Místku. Přátelé, způsobujete mi velký problém tím, jak často mluvíte o jídle. Já pak dostávám hlad a svačinu, která by měla vydržet až do 15 hodin, mám už skoro snězenou. Jste skvělý.
2: No, chce to vydržet, odolat, zvlášť když je horko. Napijte se vody a zaplňte žaludek tekutinami. Nealkoholickými. To je rada lékaře bez hranic na dnešní.
1: Ty jsi fakt lékař bez hranic. No tak dobře. A ještě nějaký vtípek? Jo, Regi, ty jsi měla to video, taky to video, to se asi nedá samozřejmě pustit z pohledu na nějaká autorská práva, ale ty jsi našla nějaké video o tom, o té Sněžce, nějaký chlapík, nějaký kluk, jo, který popularizuje hezká místa v republice, která třeba jsou málo známá, ne? On je nějaký horolezec nebo sportovec, nebo...
2: A že velmi slušným způsobem
1: říká,
2: sděloval lidem, prosím vás, nechoďte všichni jenom na Sněžku.
1: Se mi nikdo neleste. A že to je docela hezký, že možná i pro inspiraci vaší, když nebudete vědět, kam třeba vyrazit, tak se podívejte i na nějakou tady, na nějaký Instagramový profil. Nejsou tam jenom ptákoviny typu já jsem hezká, ty jsi krásný, já jsem krásný a ty jsi hezká, ale že tam je třeba i dobrá rada někdy.
3: A někdy se tam ale i pobavíte. Třeba já jsem vám teď ukazovala video z minulého týdne z kanálu ČT24, která se Jakub Pacner připravoval na svůj vstup a již byl osloven moderátorkou ze studia, že je s podrobnostmi připraven, leč zřejmě on tuto informaci nedostal a tak celý národ viděl, jak se dívá do telefonu a upravuje si takhle vlásky nad uchem.
1: A pak ještě říká něco, halo?
3: Co?
1: Střih zpátky a tak se nám asi nepodařilo spojení. Tady.
3: Ale hezky coukaly koutky té moderátorce, to bylo to takové milé.
1: Ano, a že to zvládla.
2: Jak vy přežijete ty horké dny?
1: Mě to nevadí.
2: Vy dva děti.
3: Ne, já budu asi doma, máme ten studený byt, tak konečně nevystrčím nos.
2: No, využiješ.
3: Bude tam možná i teplo.
1: To vidíte ve sklepě.
3: Ano.
2: A ty mi řekni, budeš běhat?
1: Jo,
2: tobě ta horka nevadí.
1: Nevadí.
2: Fakt.
1: Nevadí. Tak jako takhle 40 už je fakt šrumec teda, jo. To
3: asi nepoběžíš ve 2 odpoledne, ne? Ty přivstaneš pěkně jako do práce.
1: Ráno se to dá, ráno hezky. No, musíme se někam schovat a že jo, to asi není úplně ideální vyrazit na nějaký výlet. po nějaké betonové ploče, třeba na letišti, to úplně nebude ideální.
2: Třeba, já mám na terase takovou boudu, v které mám bicí a tam chodím zkoušet a do té boudy praží celý den sluníčko. Takže po půl hodině, přátelé, jste úplně mokří. Já ale myslel, no, že... to je odtučňovací kůra, to je sauna, kam si dáš prostě bicí.
1: No. Já jsem myslel, že po půl hodině hraní hraješ čím dál rychleji.
2: Je pomalej,
1: kamaráde. No tak když si tedy u toho cvičení na bicí, tak já ti jeden takový rytmus nadělím. Tak je 8 hodin 25 minut, loučí se veselá Regina Květoňová.
3: Mějte se hezky.
1: Pak tady pan Bubeník.
2: A to začíná tím, milování je naše, že jo?
1: Ano, ano. Začíná.
2: Ano. Jo, děkuji.
1: Jsou to takový bílí andělé.
2: Delibore.
1: No. Jo. Naschledanou. Těšíme se zase zítra.
3: Moc. Naschledanou.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou půlhodinu, ve které nás se svým pohledem na aktuální dění seznamují naši hosté. Tím dnešním je Libor Jelen, politický geograf, pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z katedry regionální a politické geografie. Ráda vás vidím, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Naší pozornosti neujde například další účastník české delegace na červencovém summitu NATO, příčiny a dopady navrácení polského řádu ukrajinskému prezidentu poštou, či třeba stíny světové politiky na rozpálených stadionech mistrovství světa ve fotbale, kde Česko definitivně skončilo. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Ústavní soud v předběžném opatření nařídil vládě a ministerstvu zahraničí, že musí zařídit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Premiér to akceptoval a potvrdil, že ministerstvo zahraničí dnes pošle žádost o rozšíření delegace. Ministr Macinka hovoří o pokusu o ústavní puč. Podle předsedy parlamentu se ústavní soud stal vazalem prezidenta. Opozice předběžné opatření vítá. Pane Jelene, jak na vás působí celá situace, její vývoj?
4: No, působí na mě jako odraz současné politiky, to znamená naprostá neschopnost v jednak obou dvou stran najít nějaké společné řešení, dojít nějakému, nějaké dohodě, která dává smysl, protože jsme prostě jeden stát, jedna společnost. A to, co vidíme, nebo ten odraz té společnosti, jako je bohužel teda i v politice obráceně. Politici vytvářejí politický diskurs, který my přijímáme. A je to opravdu jako špatné. Je to špatné vlastně ty vyjádření Macinky, Okamury. Já jako rozumím jejich rozladění toho, že prezident není v rámci jejich ideologie, bo nesouzní z jejich ideologií, že jsou politickými oponenty. Ale pro boha, pořád jsme jeden stát a prezident je politický, hlavní politický, jeden ze tří hlavních politických představitelů této země. A jako dovolit si říct, že, jako, že ústavní soud je nějaký podjatý a bože vazalem něčeho, to je naprostá drzost a já, jako, mě to opravdu jako osobně se to dotýká, protože cítím, že oni pokračují v tom podrývání toho jako společného jako pohledu na to, že máme držet pohromadě, že máme někam směřovat jako česká společnost. A tyhle dva lidé, nebo on jich je víc, teda bohužel dělají všechno pro to, aby se tak nedělo.
3: Co očekáváte vůbec od toho červencového summitu na to, jaké jsou jeho ambice? Bude teda v něčem klíčový?
4: Ten summit je jako jeden z mnoha. Oni jsou jako každý rokem a vždycky se tam řeší jako velmi důležitá agenda týkající se mezinárodní situace. Ta aktuální, řekněme, to jsou dvě hlavní témata. To jedno, nebo obě dvě jsou vlastně už evergreenem a to je bohužel Ukrajina, bohužel je to samozřejmě Blízký východ. Samozřejmě jsou tam ty témata, otázky v právě toho spojenectví vůbec a dodržování závazků, které Severoatlantická aliance, jak si vyžaduje, což mimochodem jsou i ty obranné rozpočty, které některé země, bohužel včetně Česka, neplní. A určitě bude hodně důležité vlastně ta vyjádřit nějakou jednotu právě v těch, pro nás asi tím nejdůležitějším tématem je pořád Ukrajina. To znamená, my budeme určitě nejvíc sledovat to, jakým způsobem bude NATO a jednotlivé členské státy, jak se budou vyjadřovat a budou ochotny podepsat se pod nějaké společné prohlášení, které bude dál stát za Ukrajinu a podporovat Ukrajinu.
3: Polskem Gdaňsku dnes začne konference o obnově Ukrajiny, které se má zúčastnit polský premiér Tusk, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo německý kancléř Friedrich Merz. Uvidíme, jestli dorazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Každopádně myslíte, pane Jelene, že tu konferenci poznamená tu atmosféru aktuální vření mezi Varšavou a Kyjevem? Jenom pro kontext připomenu, že polský prezident Navrocký před necelým týdnem oznámil, že odebírá ukrajinskému prezidentovi nejvyšší polské státní vyznamenání řád Bílé orlice. A to na protest proti tomu, že Zelenský před nedávnem pojmenoval jednotku ukrajinských speciálních sil po ukrajinské povstalecké armádě, dali čestný přídomek. Ta je v Polsku považována za strůjce volínského masakru. Zelenský mu na to konto řád zabalil a poslal do Varšavy poštou.
4: Tak, výborné téma, trošku komplikovanější, protože abychom pochopili vlastně, o co se jedná, je nutné tam si říct o několik rovin. Za prvý personálně Navrocký je představitelem v tuhle chvíli polské opozice, on je sice prezidentem, a Polsko má ten poloprezidentský systém, takže má poměrně jako rozsáhlé mnohem větší pravomoci, třeba náš prezident. Každopádně je v opozici vůči polské vládě, která je mnohem víc umírněnější, řekněme, i v otázkách historie. Navrocký představuje velmi konzervativní nacionalistické křídlo polské společnosti a politického spektra. A tam je ta ukrajinská otázka stále jako arbitrární, znamená viděná černobíle. Jo? Znamená, oni stále, jo, ty události týkající se druhé světové války a zejména událostí na Volině a v Haliči vidí, jo, pouze vlastně z té strany toho, že ukrajinská povstalecká armáda, respektive ukrajinští nacionalisté tam prováděli etnické čistky, staví se roli obětí, což je vlastně pro tady ty polské kruhy velmi typické vůbec vlastně v rámci celé druhé světové války, že jo, i otázce třeba koncentrační táboru a tak dále, radši nebudeme do toho více rýt, ale tady ten problém prostě není jako čistě, jo, že Ukrajinci dělali jenom něco špatně Polákům, ono to bylo obráceně, protože ta území byla už před válkou spravována Polskem, jo, to byla součást Polska. Ukrajinská povstalecká armáda, nebo respektive existovalo něco, co bylo vlastně politická i strana, nebo respektive politická reprezentace ukrajinských nacionalistů, kteří vznikli už v 20. letech a jejím cílem bylo vznik ukrajinského státu, protože to byla prostě v té době, jo, to byla vlastně po první světové válce, kdy vznikají národní státy a Ukrajinci neměli ten národní stát, že o ně si usilovali. No, takže tady to je ta reflexe vlastně celých těch tý doby vlastně předválečný a tý válečný a bohužel to vnáší v nepravou chvíli rozkol mezi dva spojence v Evropě.
3: A pane Jelene, eskaluje spor pouze v uvozovkách o tu vzájemnou historickou paměť, nebo se do toho promítá i ta současná situace? Když pomineme, že jde o dlouhodobou zátěž pro ty polsko-ukrajinské vztahy.
4: Já jsem právě říkal, že je to škoda, že se to začíná jako bortit nebo respektive rotit v tuhle chvíli, protože oni z Polska a Ukrajina jsou jinak geopolitickými spojenci. Jo, tam vlastně ty vize toho, kam chtějí být, kde chtějí být, jsou velmi podobné. To znamená, nechtějí být u Ruska nebo s Ruskem a chtějí být v Evropě. To je pro Polsko a pro Ukrajinu vlastně stejné. A to pro tu nacionalistickou část té společnosti. Takže tady vlastně jde opravdu o ten spor té historické paměti, jo, která je stále jako součást toho nějakého mainstreamového diskurzu, který vykládá ty dějiny, jo, vlastně tímto stylem a podporuje vlastně to kolektivní povědomí, jo, kým jsou Poláci, kým jsou Ukrajinci. No a bohužel tam se střetávají v ten jeden moment. Jestli můžu odhadovat, nevím, jestli ta otázka by třeba i tam nemířila, jako jestli to bude mít nějaký jako dopad na to současné dění a podporu třeba Polska v Ukrajině. Prezident Navrocký, říkám, je v tuhle chvíli v opozici vůči vládě, která je ale v tom směřování polské zahraniční politiky důležitější. Takže já jsem přesvědčený, že v tuhle chvíli ano, budou tam...
3: Nebude to mít dopad na další pokračování, pomoc, solidaritu Polska vůči Ukrajině?
4: Já si myslím, že tam budou na tom summitu, nebo respektive na tom jednání budou asi nehezké pohledy vzájemné. To si myslím, že si asi možná leco zřeknou i někde v zákulisí.
3: Takhle a zase je dobré si to vyříkat.
4: Ano, ano, je dobré si to vyříkat, vysvětlit, ale já tipuju, že vlastně současná polská vláda nepřistoupí na tuhle hru a nebude v tuhle chvíli tu historii vynášet do popředí těch polsko-ukrajinských vztahů v momentu, kdy i Polsko samotné je ohrožováno z východu. Takže jestli můžu svůj osobní odhád, tak ano, budou další přestřelky třeba mediální, ale že by to nutně muselo vést úplně k odstřižení polské pomoci, ať už politické, vojenské a tak dále, Ukrajině nebo humanitární, tak to si nemyslím.
3: A jaká je to zpráva, tato roztržka mezi Kyjevem a Varšavou pro Kreml?
4: No to je úžasná, to samozřejmě přiživuje. Ostatně ty události té druhé světové války, tak jak je vnímá třeba prezident Navrocky a část polské společnosti, jako já to národní trauma, jo, které vlastně vždycky si ten národ musí určit ty hrdiny a ty traumata, aby to vlastně, aby vzniklo nějaké to povědomí toho, kým jsme, tak tohle z toho v podstatě jako vladí, jo, protože ten ruský přístup je samozřejmě vůči těm ukrajinským nacionalistům jednoznačně pomenován, že to byli fašisti, nacisti a nevím co všechno, protože oni ti Ukrajinci bojovali primárně proti Sovětskému svazu, proti Stalinovi, jinými slovy Rusové, kteří si spojují Sovětský svaz a v podstatě stalinskou dobu jako svoji historii, tak oni vnímají vlastně Ukrajince stále jako ty, kteří bojovali proti ním, jo, a nazývají právě těmi různými přídomky, právě typu nacisté, fašisté. Byli to prostě nacionalisté, kteří chtěli svůj stát, jo, stejně jako chtěli, jako bojovali Lotyši, Estonci, Litvané za svou nezávislost a svobodu, tak stejně tak bojovali prostě i ty Ukrajinci, no, jo.
3: Pohled Libora Jelena, politického geografa z Univerzity Karlovy.
2: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou houstnou. Naopak lepší se či zlepší, pane Jelene, vztahy mezi Washingtonem a Teheránem. V neděli to budou 4 měsíce od americko-izraelských úderů na Irán.
4: No, já myslím, že se jen tak kolem krku nepadnou, takže a to samozřejmě se nepadnou ani Ukrajinci a Poláci, ale určitě já pojedu příští týden na dovolenou a opravdu s ulehčením sleduji, že zatím ta situace deeskaluje a že ceny ropy a tím pádem i paliv klesají. A to je jako dobrá zpráva pro nás všechny. Co bych mírnil optimismus, nebo jakými argumenty bych mírnil ten optimismus, je, že ta dohoda, to je vlastně předběžná nějaké předběžné memorandum o tom, že se bude následující měsíce jednat o finální podobě, o uspořádání, něco jak můžu říct, mírové dohodě mezi Spojenými státy a Iránem. Jenomže zatím tam moc nefiguruje otázka toho, jak se to bude týkat Izraele, jak se to má týkat Libanonu. Konkrétně tedy jedné části libanonské společnosti a tedy politického aktéra Libanonu, a to je hnutí Hezbollah. A tady právě já jsem velmi opatrný a ne až skeptik, protože dosáhnout tak komplexní dohody, která bude vyhovovat všem stranám tohle konfliktu, tak to bude vyžadovat obrovské úsilí a nechci, že to je úplně nemožný, ale jsem velmi opatrný a skoro si myslím, že i ten čas, který na to je vymezený, třeba nemusí úplně platit, jako nebo nebude stačit respektive.
3: To je ta lhůta 60 dní.
4: Jo, pardon, možná ještě jako poslední věc k tomu, no, ono totiž do toho vstupují ještě jiné faktory, které úplně nevidíme, že to nejsou jenom nutně nějaké jako strategické zájmy, anebo nějaké konkrétní otázky typu jaderný program, jo, nebo sankce, které mají být uvolněny a peníze, které mají být Iránu, takzvané uvolněny a vráceny, nebo ten Hormuz, jo, což je vlastně klíčový pro celou světovou ekonomiku. Ale ono do toho vstupují takové jako niance, jako je osobnosti těch lidí, kteří to vyjednává, jejich schopnost vidět a reagovat na tu druhou stranu. A já to často říkám, ta perská kultura, Iránci jsou velmi sebevědomým národem, který se nenechá nikam zatlačit. A to je to, co mi přijde, že celou dobu jako Američané jako podceňují. Pořád tam prostě nevidí to, že to není jako jenom nějaký taká loutková vláda, jenom prostě autokraté, to jsou šílenci, že jo, který vládnou v Iránu v tuhle chvíli, ale to je podstata vlastně iránské společnosti, je právě ta sebejistota, sebevědomí, vlastně jejich pozice v tom regionu, jejich dějiny, jejich prostě kultura, kterou oni považují dokonce za jako superiorní a starší než nějaká americká kultura, takže oni mají prostě jako spoustu svých, jak to řek, vizí nejenom těch jako konkrétních bodů, ale i toho, jakým způsobem dosáhnout té dohody třeba.
3: Vracím se ještě v této souvislosti, pane Jelene, k Izraeli. To jeho stažení z Libanonu je, jak už jste naznačil, jednou z podmínek vlastně během jednání, těch současných jednání o míru, to deklaruje Irán. Izrael nicméně chce nadále udržovat tu bezpečnostní zónu v jižním Libanonu. Argumentuje nebo zdůvodňuje to snahou chránit Izrael a jeho obyvatele před hrozbou, kterou představuje šítské hnutí Hizballah. Tak jaká je z toho cesta ven? Kdo má jaké páky třeba konkrétně teda na Izrael?
4: A kdo má páky na ten Hizballah, že, v finále? A to, tohle jako fakt tohle je velmi jako zapeklitá situace. Samozřejmě páky na Izrael může mít. A já si nemyslím, že to je nějaká jako řadící páka, kterou si Donald Trump může dělat, co chce, jako řadit dopředu, dozadu, ale může mít nějaký vliv, protože Spojené státy, ať se to vám to líbí nebo nelíbí, tak stále je dominantním hráčem v regionu. On podporuje Izrael, samozřejmě vojensky, politicky a tak dále, ekonomická spolupráce. Prostě Izrael nemůže úplně jako přehlížet jeho roli Spojených států, ale obecně západu, jako je Evropy, jo, vlastně v tom regionu. Takže určitě lze na ně nějakým způsobem vyvíjet tlak. Musíme si uvědomit, že celá tato situace se odehrává před izraelskými parlamentními volbami. A jestli je v něčem izraelská společnost jednotná, tak to je v pohledu na Hizballah a na Irán. Pro vlastně všechny, zleva zprava, jo, pro liberály, pro vlastně ultranacionalisty, ultradoxní, pro všechny jako jsou jasně definovaní nepřátelé, a to je Irán a je to Hizballah. A tím pádem Netanyahu teďko hraje vlastně i tu hru, že si ty body, který on nemá, on opravdu ztrácí v předvolebních výzkumech a hrozí, že neobhájí mandát premiéra, jako jeho strana Likud nejspíš buď vyhraje, nebo bude určitě velmi významným politickým hráčem dál, ale on pokud nebude ve vládě, tak nejspíš Kneset odhlasuje jeho vydání k trestnímu stíhání. On je trestně stíhaný.
3: Jo, ten stín už je tady mnoho let.
4: Ano. A takže já jako myslím, že on hraje o všechno, takže on opravdu se snaží využívat jo, vlastně i tu libanonskou, nebo tu kartu Hizballah vlastně pro svůj vlastní jako politický boj vlastně v Izraeli.
3: Jak vám vlastně v tomto kontextu, pane Jelene, zní výzva Benjamina Netanyahua k posílení nezávislosti Izraele právě na Spojených státech v oblasti vojenské, v oblasti zbrojení během 10 let tu závislost chce snížit na nulu?
4: Já určitě rozumím, každá země v otázce bezpečnosti chce být co jako nejvíc, jako, nechce být nezávislá, ale chce mít ty jistoty, takže to je posilování.
3: Soběstačná,
4: pár děkuju za slovo, ano. A zároveň tohle je spíš opět politická proklamace, protože já si myslím, že bez Spojených států ta bezpečnost nepůjde. Já jenom udaju jeden příklad. Například egyptský režim současný a i ten předchozí Husního Mubaraka a i ten současný režim je vlastně striktně závislý na pomoci Spojených států. Jo, tam je, ta závislost je jako zcela zjevná. Američané platí vojenský rozpočet Egypta a tak dále. Jinými slovy, oni drží Egypt prostě stranou. Všeho, on se nezapojil do války v Gaze, on se nezapojil do téhle války. Já se nemůžu představit, jak by chtěl třeba Izrael dál být bez nějakého jako koordinování, jo, klidu vlastně v té oblasti, který zajišťují v tuhle chvíli Spojené státy. Jo, v ten moment já netvrdím, že Egypt okamžitě vyhlásí válku Izraele, to vůbec ne, ale jo, minimálně vlastně je v tuhle chvíli jako držený stranou, aby se nic prostě nedělo špatného. No. Takže zase berme to jako nějakou politickou proklamaci před volbami a to, že prostě Spojené státy musí zůstat spojencem Izraele, si myslím, že pro Izraele je naprosto zásadní.
2: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Dnešní vydání pořadu Jak to vidí se ptám Libora Jelena, politického geografa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mezinárodní dění, často možná je to spíše vření, se promítá i do sportu. Tak pane Jelene, jaké stíny vrhla světová politika na rozpálené stadiony, na probíhající mistrovství světa ve fotbale? Pro Česko teda definitivně
4: tak,
3: skončilo.
4: Tak, já jsem tady, že tím největším stínem bylo vystoupení našich fotbalistů, ale to nechme stranou, ať si to komentují sportovní redaktoři a sportovní experti. Fotbal, respektive vrcholový sport na téhle úrovni je politikou. A tato diskuze tady je dlouhodobě, zejména to zasílo po roce 22, kdy Rusko bylo vyloučeno z většiny sportovních mezinárodních nějakých klání, respektive jakých soutěží, olympiády, mistrovství světa, hokej a tak dále. Často je právě argumentováno, že to je nefér, protože prostě jsou to jenom sportovci, ale oni ty národní reprezentace všechny, to nejsou jenom profesionální sportovci, jako který berou velký peníze, dostávají skvělé odměny za jejich vystoupení na mistrovství světa, ale oni jsou nositelé nějaké kolektivní identity, kterou my potřebujeme k posilování toho, kým jsme a jak na sebe máme být hrdí a tak podobně. Takže jimi slovy, dobré vystoupení typu vítězství třeba, kdyby bylo teoreticky derby USA-Irán. Jo, bohužel, prostě není tentokrát, ale na předchozích mistrovství světa byla a bylo to velmi jako citlivě bráno to utkání, nejenom jako sportovní utkání, jako že to sport jako sport, ale že se prostě střetly státy, které vlastně reprezentují v světové politice celé odlišné nebo opačné prostě proudy nebo respektive pozice. A promítá se to velmi silně právě i do těch společenských diskurzů. Jo? My vlastně tu rivalitu sportovní nějak jako překrýváme, nebo se snažíme, jako říct, že to je jenom sport, ale my tím možná lépe doplňujeme vlastně tu rivalitu jako politickou. Jo? To znamená, tam ty identity, které my máme, jak jsme Spartani nebo Slávisté, jo, tak v tomhle případě, jak jsme Češi, že jo, a hrajeme fotbal třeba proti, nebo hokej proti Rusku, tak to tam je prostě strašně silný moment toho, že to posiluje to naše kolektivní vědomí. No, a na tom fotbale to také.
3: Mimochodem, ta iránská delegace to nemá úplně jednoduché na tom aktuálním šampionátu. Jo.
4: A nejenom iránská, obecně, ona tam je hodně reprezentací z tohle regionu, připomenu, jsou tam Iráčané také, tak pak jsou třeba Jordánci, Egypťané, a vlastně všechny tyhle ty státy, nebo všichni ty reprezentace a členové těch realizačních týmů měly vlastně jako problémy se získáním víz, jo, nebo potom i vlastně na tom samotném imigračním procesu vstupu do země.
3: Redukce delegace konkrétně u iránské
4: reprezentace. Ty nejvíc samozřejmě, ale připomenu třeba i osu toho nebo jeho somálského rozhodčího, kterého nepustili na šampionát, ačkoliv byl delegován v FIFA. Takže těchhle z těch jako momentů je tam mnoho a bohužel se ukazuje, že Američané po téhle stránce absolutně nezvládli vlastně tu organizaci. Jo, za mě je to velký faul. Podle mě vůbec celý ten model tohle mistrovství ve tři země, lítání tisíce a tisíce kilometrů, je totální nesmysl. Prostě a zatím to bohužel nevyvažuje ani ta kvalita. Jo. I to rozšíření těch to počtu týmu na 48 ukazuje, že kvalita fotbalu šla prostě dolů celkově, takže pro mě i vzhledem k tomu časovému posunu prostě ty zápasy vlastně nejsou vůbec zajímavý. No.
3: Lze oprostit vůbec tedy sport od politiky, jak vás poslouchám, asi těžko.
4: No, nejde. Já třeba hrám polskou ligu a já si myslím, že tam ta politika není. Jo, tady, takže malý fotbal teda jako pro upřesnění. Takže na amatérské úrovni a já si myslím i jakože mnoho lidí, kteří sportujou z vlastního pocitu nebo pro dobrý pocit toho, že se hýbou, tak tam tu politiku nevidím, ale už třeba i ve vrcholovém fotbale u nás, tam ta politika se ukazuje, když se podíváme, co se třeba děje kolem Karviné, která je v tuhle chvíli na hraně vyloučení z ligy, protože primátor Karviné si dovolil vlastně zapojit do podplácení, tak to už je jaký politika, na té lokální úrovni, ale to také politika, jo, prostě to je snaha získat vliv. Jo, ve fotbale. Vliv ve fotbale znamená, že máte vliv i společenský. A tím pádem vlastně i politický. Takže ono to tam prostě nejde úplně jako od sebe udělit. No.
3: Když se podíváme na to, co se děje aktuálně ve světě, pane Jelene, tak co je pro vás momentálně největší, zůstaneme u té terminologie faul, za co byste třeba pískal penaltu a komu?
4: Hejda, já se běhnu české politice, my jsme s ní začali, ale ten velký faul tady jsme popsali, ale já opravdu se spíš soustředím odborně opravdu na ty dva regiony, to jest východní Evropa a Blízký východ. Těžko rychle tuhle vybrat, jo, ale pro mě asi pořád, já pořád jako nejvíc trpím tím, co se děje tady na východ od nás na Ukrajině, takže pro mě jako jakékoliv diskuze týkající se toho pořád, jestli Ukrajina má nebo nemá právo se bránit a získávat zpátky svá teritoria a vlastně chránit své obyvatelstvo, které vlastně dennodenně vystavováno útokům ze strany ruského režimu, tak tohle pro mě vždycky jsou fauly vlastně v té veřejné debatě a samozřejmě cítím tam tu obrovskou křivdu vlastně i v té světové politice, protože pořád vnímám to, že ne všichni chápou, že tady se hraje i o nějaké principy fungování mezinárodní politiky.
3: Libor Jelen, politický geograf z Univerzity Karlovy a jeho názor. Já vám za ně děkuji a přeji krásný den.
4: Já moc děkuji a přeji krásný, klidný a nekonfliktní, hlavně nekonfliktní den na víkend.
3: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvika van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Devět hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministerstvo zahraničí dnes doplní prezidenta Pavla do delegace na červencový summit NATO. Ode dneška je znovu možné žádat o podporu v rámci nové zelené úsporám, umožní získat bezúroční úvěr až 2 miliony korun. Bude jasno během dne, místy přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta jí ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
4: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
3: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích, informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Prokop minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl, za který je připraven zaplatit pokutu. Státní fond životního prostředí začne dnes v 10 dopoledne znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domů. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry, vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman.
5: U rodinného domu.

0: pořadatele velkého pouličního festivalu Zlín žije, víkendový program neruší. Budou ale do ulic krajského města přidávat mlžítka a další ochlazovací místa. Rozhledna na vrchu Libín u Prachatic je ode dneška po rekonstrukci přístupná ve zkušebním režimu. Oprava za víc než 7 milionů korun trvala bezmála 9 měsíců. Kromě obnovy technických prvků má rozhledna nový turniket. Vedení města zároveň nahradilo dobrovolné vstupné jednotnou částkou 20 korun. Výtěžek pomůže s údržbou rozhledny.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 25.
3: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
2: Doprava.
0: Na D1 je dnes silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů ve směru na východ. Kolona před Brnem je aktuálně od 160. kilometru. Tam poprvé zastavují kamiony. Osobním autem zastavíte až u sjezdu na Ostrovačice a nesouvislá kolona je až do Brna. Na silnici 35 v Liberci je kolona před omezením u stráže nad Nisou. V obou směrech je do 10 minut a v Liberci je kolona i v centru města. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště je navíc v koloně mezi tunely i nehoda. A pozor, zdržíte se i na výjezdu z Prahy na letiště. Opravují kruhový objezd u letiště a je to asi na 15 minut z Evropské ulice. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už Šárka Volemanová a Jirka Holoubek začínají Dva na dvojce.
4: Těšili jsme se na tohle dopolední setkání i dnes, tedy ve čtvrtek 25. června. Je před námi další velmi horký letní den, tak my doufáme, že ho prožijete v klidu a v pohodě. No a samozřejmě budeme rádi, pokud to bude ve společnosti dvojky.
5: Je to tak, dávejte na sebe pozor a mohli bychom se osvěžit malou vzpomínkou, protože víme, že vy společně s námi rádi vzpomínáte. Dnes tady budeme vzpomínat na naše žákovské knížky.
4: Důvod jasný, zítra končí školní rok a za chviličku si o tom povíme ještě víc. Teď vám přejeme krásné dopoledne a příjemný poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Víme to všichni, už zítra skončí školní rok. Některé školy si ho sice protáhnou až do úterý 30., ale většina se řídí rozhodnutím ministerstva školství, že letos se končí už 26. června.
3: Do škol se dnes společně dostaneme v našem dopoledním povídání. Před chvíli už jsme to naznačili, důvodem nebude vysvědčení.
2: Nýbrž něco, co sice postupně ustupuje do pozadí, vytlačováno digitálními možnostmi současnosti, ale přeci jen na to stále ještě můžeme narazit. Jisté je, že většina z nás dospělých si s tím prošla, no a to celá školní léta.
3: Jde o žákovskou knížku. Tenhle ten dokument nedávno jsme se k našemu nemalému překvapení dočetli, že možným vynálezcem žákovské knížky by mohl být spisovatel Jaroslav Foglar. Alespoň on sám si to poznamenal do deníku v souvislosti s jednou ze svých knížek.
2: Ve své knize Když duben přichází, vydané roku 1944, jsem jako první razil myšlenku žákovské knížky, o které se tedy právem domnívám, že je mým vynálezem. Zapsal si tehdy do deníku.
3: Možná to tím skončilo, ta myšlenka, ale možná na tom také opravdu něco bude, protože do našich škol je jako povinný státní tiskopis, a to v jednotné podobě, zavedl ministr Zdeněk Nejedlý, ovšem až od školního roku 1951-52, tedy notnou řádku let po vydání té knížky.
2: Toliko tedy pohled do historie a teď hezky směrem k vám, naši milí posluchači. Máte schované svoje žákovské knížky a ukázali jste je někdy třeba svým dětem?
3: No a vybavujete si, nebo když v té žákovské sem tam zalistujete, narazíte tam na nějaký klenot, samozřejmě máme na mysli nějakou pěknou pochvalu, anebo nějakou pěknou poznámku.
2: No a potřebujeme, abyste se nám také přiznali, jestli jste někdy falšovali podpis rodičů do žákovské knížky.
3: Dělala jste to někdy?
2: Já ne, já jsem na tohle byla hroznej srát.
3: O žákovských knížkách a jakýchkoliv vzpomínkách, které vás jaksi vedou k tomu, že někde na konci je žákovská knížka, nebo tam hraje svoji roli, o tom mluvíme.
2: 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, napište nám, nebo pošlete e-mail na dvojka@rozhlas.cz.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Konec školního roku je za dveřmi a tak si dnes povídáme nikoli o vysvědčení, ale o žákovských knížkách. A vy už píšete, trvalo to jenom chvilinku, než jste začali společně s námi vzpomínat. Stručně přišlo od Katky, nebyla to žákovská knížka, ale notýsek, první třída, rok 1975. Psala jsem jako čunče a padla i trojka.
3: Ale.
2: Já ji vygumovala, tedy spíš vydřela, aby to rodičům nebylo líto.
3: Víš, co mi přijde vlastně nevýhodné pro naše děti? Protože teď, nemají žákajdu už dneska, ale vlastně je to všechno elektronické a to, co Pepíno dostane ve škole, tak já vím hned, dřív než on přijde domů, takže když by třeba chtěl něco zatlouct, pokud by se něco nepovedlo, no ty děti dneska nemají šanci, já si myslím, že to je nespravedlivé.
2: My o tom budeme za pár minut i o tom mluvit s naším hostem, kterým bude pedagog a také ředitel základní školy a moderátor Vladimír Kořen. Je fakt, že v tom digitálním prostředí dneska by Katka tu trojku ani nevygumovala, ani nevydřela.
3: Ano, to je pravda. Ty jsi říkal, že se pokusíš doma najít žákovskou knížku. Já tedy Pepínovi žákovské knížky schovávám, aby to jednou prostě mohl třeba ukázat svým dětem, anebo si zavzpomínat. Máme takovou krabici vzpomínek, ale já nic takového sama nemám. Ty jsi ji nenašel, jsi říkal dneska ráno v kanceláři. Bylo by v ní něco zajímavého?
2: Já jsem si myslel, že vím přesně, kde je a tam nebyla. Takže někde doma je. Je to žákovská ze 7. třídy. Nevím vlastně, jestli mám ještě někde nějakou jinou, ale myslím, že ne. Tohle je 7. A vždycky, když v ní jako zalistuju, při nějakém překládání věcí mi padne do ruky, tak vidím, že 7, myšleno 7. třída, tam se mi jako moc nedařilo. Obzvláště s paní učitelkou Slavičkovou jsme měli jako potíže. No.
3: Drobné pnutí.
2: Tam měla český jazyk a dějepis, tuším, a měli jsme na sebe pivku, abych tak řekl.
3: No tak hlavně, že od té doby po paní učitelce Slavičkové už se ti jenom daří, to jsme samozřejmě
2: přesně,
3: všichni
2: tak já
3: rádi.
2: Doufám, že se daří i paní učitelce Slavičkové, že tady to setkání se mnou v 7. třídě neslo nějaké dlouhodobé následky.
3: Ano, já se zde dívám do žákovské knížky v elektronické podobě mého syna, protože oni, kromě těch známek, o kterých jsme mluvili, tam jsou vždycky každý čtvrtrok učitelé k jednotlivým předmětům píšou i hodnocení. A on tady má teda jako hezké hodnocení, ale začíná tak, a to jsem říká, Pepane, tohle já řeším s každou tvojí třídní, už od tvojí první třídy a i tentokrát na střední škole jeho paní třídní učitelka začala to hodnocení. Pepa střídá hodiny, kdy je aktivní a pozorný s hodinami, kdy je aktivní, ovšem v činnostech, které nijak nesouvisejí s výukou.
2: Ale to je hezká definice.
3: Ano.
2: To je hezký popis. Tak vy pokračujete v tom psaní o žákovských knížkách, o vzpomínkách, o tom, jestli máte schované žákovské knížky, anebo ne, a jenom na ně vzpomínáte. No a za chvíli ten slíbený host.

0: A jsme rádi, že jste i dnes přijali naše pozvání a jdete s námi do vzpomínek. Tentokrát na žákovské knížky Krásné slunečné dopoledne Šárko a Jiří, píše náš posluchač Pavel. Právě jsem se ochladil citronovou zmrzlinou, dobře děláte, a pokračuje. A co se týče žákovské knížky, tak základem bylo mít dvě. Jednu na dobré známky a pochvaly a druhou na špatné známky a poznámky. Je zvláštní, že ta druhá byla zrovna u mě plnější. Problém byl, že občas si u té první někdo, tedy nějaký vyučující, všiml a začal nesmyslně doplňovat údaje z té druhé, no a pak bylo nutné ji rychle ztratit a pořídit novou. Z toho systému, o kterém jste mluvili, jasně plyne, že se v té druhé nacházející i neskutečné poznámkové špeky prostě našly.
1: Kdože to psal? Pavel?
0: Pavel to psal.
1: Protože podobně píše stručněji daleko Honza z Českého ráje. Dobrý den, měl jsem dvě žákovské knížky, jednu na pěkné známky, druhou na poznámky. Já si ten systém vlastně neumím představit, jak to jako procházelo, no ale asi ano. Uvidíme, jestli s něčím podobným má zkušenost i náš host, o kterém jsme už před chvilkou mluvili a teď ho zdravíme po telefonních linkách. Ředitel základní školy u Říčanského lesa, kde jinde než v Říčanech, pedagog, moderátor Vladimír Kořen. Vláďo, hezké dopoledne.
2: Krásné, zázračné ráno přeji. Zdravím, je to Šárko, a zdravím posluchače vaší stanice. Český rozhlas.
0: Děkujeme pěkně, Vláďo, jsme moc rádi, že jsi na nás udělal pár minut svého času. Mimo jiné, než se dostaneme k tomu, jestli u vás v Říčanech jsou ještě žákovské knížky. Jak ty se díváš jako táta na to, že aspoň my to tak vnímáme, ty naše děti jsou dneska v nevýhodě s těmi elektronickými, že se zkrátka my jako rodiče dozvíme daleko dřív, jak to ve škole je?
2: No, je to ohromná nevýhoda, ale máme takové machry, kteří dokáží manipulovat i těmi bakaláři, těmi systémy. Takže zrovna tohle pololetí jsme řešili jednoho žáka, který využil nestřežené chvilky a usedl k počítači pana učitele a pozměnil si svoje hodnocení.
1: No, dobře, děti jsou zvídavé
0: a šikovné.
1: Schopné a šikovné a někdy až všeho schopné. Vláďo, používají se tedy u vás v Říčanech ještě papírové žákovské knížky?
2: Ne. Tady už je to elektronické, samozřejmě v těch nižších ročnících na prvním stupni, tak mají sešítky na jako poznámky, takové ty nevýchovné, ale že se bude konat něco, aby to donesli domů ještě jinou formou, ale ta elektronizace ve školství je už naprosto jako nezvratná a vlastně všechno se vyřizuje elektronicky. Mm-hmm.
0: Vláďo, jak se díváš na to, nebo alespoň já třeba tu zkušenost mám s mým synem, že do těch bakalářů se třeba každé čtvrtletí píšou nejenom ty známky, nějaké konečné hodnocení formou známek, ale i toho vlastně slovního osobního hodnocení. Je to dobře? Je to nějaká přidaná hodnota?
2: Já si myslím, že to hodnocení slovní je daleko přesnější než ta známka. Jako známka, co to je, ona se liší opravdu i na té škole podle toho, jakého chytnete učitele. Jsou učitelé přísní, kteří dávají prostě trojky, čtyřky a se vedle ve třídě dávají jedničky, dvojky. Musí to ten ředitel sladit, ale třeba ty rozdíly mezi jednotlivými školami jsou ohromné, jo? Takže jednička v Říčanech znamená úplně něco jiného než v Opočně. Jo? A to samé hodnocení je přesnější a hlavně dává jak těm žákům, tak těm rodičům zpětnou vazbu, kde zabrat, kde posílit, kde jako jsou nějaké rezervy, kde se naopak něco povedlo, takže je tam i ta měra pochvaly. Přece jenom ta jednička jako udělá radost, ale když tam pan učitel nebo paní učitelka může napsat, jako to se ti fakt jako povedlo, z toho mám radost, tak to potom přenese i tu emoci líp než ta známka. Hmm.
1: Vladimír Kořen, Vláďo, máš schovanou anebo schované nějaké svoje žákovské knížky a kdybychom je prolistovali, zjistili bychom, že malý Vláďa Kořenů byl spíš šprt nebo vejlupek?
2: Já jsem byl kombinace tohle. Prd, který mu hrozila vždycky dvojka, hlavně schování. Jako snížená známka schování. To u mě bylo několikrát ve hře a mám jako pár třídních dutek, pár jako šetření. Byl jsem průšvihář, to jsem načapaný uhlek na chatě v noci a to, pak už jsem nemohl jezdit ani do školy v přírodě. Přestože jsem měl samý jedničky, tak jako byl jsem velký hříšník. Já jsem chodil ještě v Teplicích na základní školu Matěje Švabinského, což byla hokejová škola. A já jsem chodil do nehokejové třídy, což byla taková určitá nevýhoda, ale hokejisti nás naučili se trošku prát a trošku se nebát, takže jako bylo to divočejší. A žákajdy samozřejmě mám, samozřejmě si to jako nechávám a je to cená relikvie.
1: Artefakt.
0: Možná poslední otázka. Ukazuješ je někdy svým dětem se vším tím, co jsi nám teď pověděl?
2: No to ani náhodou. To jako ve škole už vůbec, a jako mý děti vědí, že jako jsem byl trošenku vejlupek a konec konců ten příběh o tom, jak jsem byl načapán na chajdě, tak jsem to i stvárnil v jedné ze svých povídek, takže to už je věc jako veřejná, ale jako to se stane, jako aby na škole nebyl nějaký průšvih. To. Nejlepší je to ještě teďka z pohledu toho ředitele nebo toho učitele, protože jako vidíte to z druhé strany, jak se hlasuje o těch dvojkách a trojkách chování, to je taky zábava, to je jak v parlamentu a jako dále. A kolik je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A proč jste se zdržel?
1: No bylo by to nadlouho, ale my nepochybujeme, že Láďo máš určitě napilno, přeci jenom s tím koncem školního roku. Podepisuješ vysvědčení. Ředitel základní školy u Říčanského lesa v Říčanech, pedagog, moderátor Vladimír Kořen. Přejeme krásný konec školního roku, hezké prázdniny, i když nepochybujeme, že u tebe budou do velké míry pracovní, ale ať se to daří. Měj se hezky a děkujeme.
2: Zdravím vás, zdravím posluchače a zdravím Český rozhlas.
1: Děkujeme moc. Naslyšenou.
3: Český rozhlas 2.

0: Dnes s vámi o žákovských knížkách, před chvílí také s Vladimírem Kořenem. Napsala nám jedna z posluchaček, není tady podpis, ale to nevadí. Moje spolužačka ve čtvrté třídě zabavila deníček svému bratrovi v první třídě. Dostal totiž poznámku a měl jí nechat podepsat tatínkem. On tam napsal tiskacím prvňáckým písmem táta.
1: Tak asi, snad to vyšlo.
0: No, ne, asi ne, protože sestra to schovala se slovy, musím to zabavit, táta by ho zabil.
1: Napsala nám také Ivana, dobrý den. Syn jednou přinesl poznámku, on taky. Učitelka totiž přistihla kluky, jak se perou. Jednomu napsala, rve se spolužákem a ve vzteku mému synovi jenom on taky. Ivana.
0: My se pomalu dostáváme k pěkným poznámkám také, ale pořád platí, že ať vás napadne cokoliv k žákovským knížkám, můžete to napsat. Zajímá nás, jestli jste si žákovské knížky schovali, jestli je občas prolistujete, jestli je třeba ukážete potomkům.
2: Historie českého zločinu na dvojce.
3: Jaký otec, takový syn.
4: Tvůj strejc Pepa chce kupovat barák. Už mají naše tříno, ale ty peníze mají doma. 60 tisíc.
5: To je pěkný balík. Hodil by se.
4: A proč myslíš, že ti to říkám?
3: A od jejich plánu je neodradí vůbec nic.
4: Budou spát.
5: A když se...
4: Když se tam připletou, no tak mají holt smůlu. Žádný svědci nesmí zůstat. Jasný? Žádný.
2: Otec a syn. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: My se tady dnes bavíme o tom, že už zítra skončí školní rok, bavíme se o žákovských knížkách, no a možná se trošičku posuneme v těch myšlenkách, protože končí školní rok, možná, že už zítra nebo v sobotu mnozí z vás pojedou někam na dovolenou.
1: A nebo poletí.
0: Ano.
1: My jsme narazili na zajímavý článek, který upozorňuje na to, co všechno nesmíme mít, když cestujeme letadlem. A jde o to, že na letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů všechno možné. Nože, obranné spreje, repliky, zbraní, nebezpečné baterie. A na to všechno bychom si měli dát pozor, abychom se později nedivili, že nám to někdo sebral.
0: A vedoucí instruktorů bezpečnostní kontroly Pavel Dubravský pověděl, že nejdražším zabaveným předmětem na letišti Václava Havla byly hodinky ve tvaru granátu a ta hodnota zabaveného předmětu byla zhruba 400 000 korun.
1: Zvláštní je, že opravdu až k bezpečnostním kontrolám přicházejí lidé s replikami zbraní, airsoftovými pistolemi, zapalovači ve tvaru zbraní. Dokonce se narazilo i na repliku nebo turistický předmět, který ovšem byl ve tvaru granátu, připomínal granát, ani to neprošlo. Takže, milí přátelé, dávejte opravdu pozor na to, co si berete do letadla, obzvlášť v příručním nikoli odbaveném zavazadle.
0: A možná ještě jedno důležité připomenu. Zatím není možné cestovat pouze s e-doklady. Cestující musí mít u sebe vždycky fyzicky občanský průkaz a nebo cestovní pas.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: A to je další krůček v našem dopoledním vysílání, tom čtvrtečním. My vás totiž dnes opět vyzýváme, v tomto týdnu se to ještě nestalo, abyste nám dali vědět, jestli má někdo z vašich blízkých kamarádů, přátel, příbuzných dnes narozeniny. Pokud ano, my mu popřejeme.
0: Je to tak.
1: Tedy ne všem.
0: Ano. Napište nám 702 222 220 nebo na dvojka@rozhlas.cz, jestliže máte ve svém okolí někoho, komu byste prostřednictvím živého vysílání Českého rozhlasu Dvojka právě teď chtěli popřát. Přidáme ponožky dvou na dvojce, no a nezapomeňte tam napsat jméno toho, kdo slaví, ale i telefonní číslo na něj.
1: Už teď jsme zvědaví, koho dnes překvapíme tím rozhlasovým přáním.

0: Tak my jsme pověděli, že dnes máte možnost popřát někomu z vašeho okolí, kdo má narozeniny. No a napsali jste nám a jako první zpráva, která přišla. Dobrý den, Šárko a Jiří, zdravím vás a měla bych na vás velkou prosbu. Chtěla bych vás požádat o splnění přání k 30. narozeninám naší dcery Pavlíny, které oslaví ve čtvrtek 25. června.
1: Což je tedy dnes v lednu 26 nám porodila naši první vnučku, ze které máme obrovskou radost a chtěli bychom jí s manželem, s bratrem, i ten mimochodem slaví v tento den narozeniny, a to 33. popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, tak my to zkusíme.
0: A taky právě s jeho přítelkyní, tak aby nám tam někdo nechyběl.
1: Aby to bylo kompletní, že je prostě celá rodina
0: přeje.
1: Naším prostřednictvím, pokud to vyjde, my právě teď vytáčíme číslo Pavlíny, která tedy dnes slaví 30. té narozeniny a uvidíme, jestli se nám to spojení podaří. Už to vyzvání, což možná slyšíte i vy, my rozhodně ano. A teď je otázka, jestli Pavlína třeba není zaneprázdněná, protože přeci jenom, když má doma to miminko,
0: Ale vypadá to nadějně a my bychom teď měli Pavlínu slyšet i v živém vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Pavlíno, slyšíme se, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My víme, že máte narozeniny, my vám přejeme všechno nejlepší.
1: Abyste tedy vůbec věděla, kdo volá, tak Šárka Volemanová a Jiří Holoubek.
0: Já jsem říkala, že voláme z Českého rozhlasu, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc.
1: My jsme dostali zprávu a prosbu k tomu přání všeho nejlepšího. Jak si užíváte ten dnešek, když také víme, že máte doma dcerku, a to poměrně čerstvou, bude jí 6 měsíců teď někdy, přesné datum neznáme.
2: Ano, je to tak.
1: Jaká je? Je hodná, je milá, spinka?
2: Je tulivá. Přála mi celou noc, chtěla být u mámy, takže je tulivá.
1: Což znamená, že jste se vyspala, nebo ne?
2: Jasné, s ní je to vždycky, zase potulíme, je to dobré, takže mi přijde takhle dneska, že chce být se mnou.
0: Pavlíno, nám napsala přání vaše maminka a přeje za celou rodinu. Jak to celé oslavíte? Chtěla byste jí třeba teď něco vzkázat, nebo všem z vaší rodiny, kteří vám prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka právě teď přejí k vašim narozeninám?
2: Že jí strašně moc děkuji za těch 30 let, už jsme spolu slavili, a strašně moc děkuji za všechno, co pro nás, nejenom pro mě, ale pro naši celou rodinu dělá.
1: A ještě mě zajímá, jestli jste byla varována, že vám budeme možná volat, anebo ne?
2: Nebyla jsem vůbec varovaná. Nebyla jsem nikým a nevěděla jsem právě, jestli vzít nebo kdo otravuje.
1: Tak otravovali jsme my, tak snad to přežijete ve zdraví.
0: No a jako vzpomínku na to naše dnešní setkání prostřednictvím rozhlasových vln vám pošleme ponožky dvou na dvojce. Teď je na ně vedro, ale oni přijdou vod. Mějte se moc hezky, všechno nejlepší.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkný den vám taky, pěkný den,
1: naschledanou.

0: To byly Činasky a už jenom Eric Clapton bude hrát a zpívat do 10. hodiny, ale ještě stručný pohled na vaše zprávy o žákovských knížkách a o poznámkách. Petr napsal, moje žáka jdy vzal čas, nebo děs, ale dvě poznámky si pamatuju. Byl nalezen při hodině dějepisu, jak spí v bedně na mapy, to je první, a ta druhá, snědl žákovi školní pomůcku. A tam šlo o kreslení, ovoce, zeleninu a podobně.
1: Tak děkujeme za to, že jste s námi. Ještě jedna zpráva od Moniky. Ahoj moji, úžasní, tak já byla hodně krutá. Žáka, když jsem synovi ukázala a on se divil s řečením, mami, ty jsi to taky uměla? A jedna veliká zajímavost. Učila jsem po 20 letech s teď už kamarádkou na škole a když jsem tam začala učit, tak bylo na snaději přinést památeční notýsek. Bylo tam mnoho poznámek. Neumí, necvičí na piano, fláká to. Ona se zasmála a řekla, no, tak to jsem asi byla mladá a blbá. Pá, a ode mě máte za vysvědčení, nebo na vysvědčení za jedna, napsala nám Monika, snad to máme i schování.
0: To bylo pro nás, ta
1: ano,
0: poslední věta.
1: Ta byla pro nás.
0: Ale tak moc krát děkujeme. A zveme k dalšímu poslechu v 10, tak jak jste zvyklí, čerstvé aktuální zprávy, no a po 10. hodině poradna, tentokrát se vzhledem k období a k tomu, co prožíváme, zaměříme na péči o pleť v létě, tak si to poslechněte po 10.

0: blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 tentokrát přijal pozvání muzikant Radek Banga. Čeho všeho se dotýká dokument Láska nebolí? Proč je tak důležité věnovat se v médiím domácímu násilí, kdy měl pocit, že informovanost něco změnila a jaký má vliv na lásku hudba? I na to se zeptám Radka Bangy a pokud v Radiokafe Vinohradská 12 chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Deset hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje, že roste počet gangů, které dováží do střední Evropy ženy z Asie a nutí je k prostituci. Venezuela hlásí první oběti zemětřesení, narušené jsou doprava i dodávky elektřiny. Bude polojasno nebo jasno a teploty až 34 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gangy dováží z Asie a Latinské Ameriky ženy, které jsou v Česku nucené k prostituci. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. Pachatelé jim původně nabízeli práci servírek, modelek nebo prodavaček v Evropě. Pokračuje mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej.
4: V tomhle směru je ze stran pachatelů často užívána metoda tzv. Růžové ruky. To znamená, že oběť je znáborována osobou, kterou zná, často jinou současnou či bývalou obětí. Tato metoda využívající přirozenou důvěru je velmi účinná.
3: Dodává také, že některé ženy jedou do Evropy i přesto, že ví, že budou provozovat prostituci. Policie loni zajistila majetek za 7 miliard a 230 milionů korun, to je zhruba o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Při dvou silných zemětřeseních ve Venezuele zemřelo nejméně 32 lidí, dalších 700 je zraněných. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová, která v zemi vyhlásila stav nouze. Podle americké geologické služby může obětí být ale mnohem víc. Podle agentury Reuters není venezuelská ropná infrastruktura poškozená. Města ale podle prezidentky Rodriguezové hlásí škody na infrastruktuře.
5: Odpojili jsme dodávky plynu pro domácnosti. Stejně tak v Caracasu evidujeme výpadky elektřiny. Letiště Maiquetía je uzavřené kvůli vážnému poškození. Také jsme pozastavili provoz metra a železnice, abychom usnadnili jak záchranné práce, tak obnovu klíčové infrastruktury.
3: Čeští fotbalisté na mistrovství světa nestačili na domácí Mexiko. Na azteckém stadionu mu podlehli 0-3 a na šampionátu končí po základní skupině. Postup do play-off si kromě Mexika zajistila Jihoafrická republika výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie zvítězila i 3-0.

0: 6. kilometr v té koloně u Kývalky je i nehoda. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně od 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Na 6. a 5. kilometru je navíc nehoda v levém pruhu. Na okruhu se zdržíte směrem z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech je to pro osobní auta až na půl hodiny. A ještě silnice 37 s Chrudimi do Ždírce. Za Nasavrky je omezení a jsou tam fronty na 15:15 obou směrně. Přeji vám šťastnou cestu. Pokračuje Šárka Sýrkou 2 na 2.
1: Samozřejmě s nabídkou poradny. Letní slunce je pro naši pokožku zdrojem vitamínu D, ale zároveň představuje náročnou zkoušku, která může vést k předčasnému stárnutí či zdravotním komplikacím.
2: Jak opleť v létě při takových teplotách a tolika slunce pečovat, o tom budeme mluvit právě v dnešní poradně, pochopitelně i s vašimi dotazy, pokud k tématu nějaké budete mít. A naším hostem bude dermatoložka ambulance estetiky a dermatologie.
1: Je to tak a prostor pro vaše otázky bude ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď je 9:55 a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dnes s nadpisem Péče o pleť v létě a naším hostem je paní doktorka Beatrice Bížová, dermatoložka ambulance estetiky a dermatologie z kliniky Agel Plus Praha Vinohrady. Hezké dopoledne přejeme.
3: Krásné dopoledne, moc děkuji za pozvání.
4: Hezké dopoledne, paní doktorko, vítejte u nás a my si dnes budeme v rámci poradny povídat o pleti. Když bychom na ní měli pohlédnout komplexně, jaké jsou její potřeby v průběhu roku?
3: Vlastně zdravá pleť nemá žádné důležité potřeby. My tu pleť stačí, když ji pravidelně čistíme, hydratujeme a jsme s ní spokojení. Problém nastává v momentě, kdy s tou pletí máme nějakou potíž a to je pak určitě vhodné konzultovat například s dermatologem. A když už jsme teďka v letních měsících, co je potřeba zmínit, tak je ochrana před sluníčkem. To je v létě právě maximálně potřeba. A to nejen v létě, ale UV záření začíná svítit už od jarních měsíců, od dubna, někdy dokonce i od konce března. A tam pak je právě důležité zařadit do té naší rutiny i fotoprotekci.
2: Vy jste tak, jako kdyby to byla samozřejmost, zmínila, stačí, když ji pravidelně čistíme a hydratujeme. Dělá nás to dost?
3: Já si myslím, že tohle je vždycky individuální. A je to jenom o tom, pokud my jsme s tou naší pletí a péčí spokojení, tak my nemusíme dělat nic dalšího pro to. Hmm. Je vlastně teďka velký trend vytvářet si skincare rutiny, ale pro většinu populace to vůbec nemusí být potřeba.
4: Mm-hmm. Skincare rutina, možná takové spojení.
2: Každý den se učím něco nového.
4: Pro mnohé z nás nepředstavitelné. Vysvětlíte to, paní doktorko?
3: Určitě. Teď je moderní trend zařazovat do péče o pleť několik přípravků. Někdy jsou to dokonce až desítky, což je úplně nepředstavitelné, neuvěřitelné, ať od čištění pleti, přidávání různých sér, toniku a neuvěřitelného množství účinných látek. A to za pleť víceméně skoro téměř nepotřebuje. Drtivá většina pro našich pacientů stačí jednoduché očištění pleti, to bych doporučovala určitě úplně všem, především i ženám nebo i mužům, kteří používají make-up a používají i nějaké právě ochranné faktory, aby se to na večer odstranilo a pak pokud cítíme, že ta pleť nějak pne, šupí se nebo necítíme se ve své kůži, takzvaně můžeme použít například vhodný hydratační krém. A v létě nesmíme zapomenout ráno na ten ochranný faktor nebo krém s ochranným faktorem.
2: Když mluvíme o hydrataci, proč nestačí dostatečně pít?
3: Někomu to může stačit, ale je to opět o tom, pokud na té pleti pozorujeme začervenání, někdy my tomu říkáme iritace, může se trošku šupit, tak nám může být příjemný, když tu hydrataci dodáme právě i tím krémem zvenku.
4: Mm-hmm. Paní doktorko, jak je to s pamětí pleti? Protože my jsme možná mnozí mnohokrát četli, že když se spálíme, ta pleť má neskutečně dlouhou paměť a vlastně ty následky se mohou projevit mnohem, mnohem později.
3: Přesně tak. Na kůži nám působí UV záření, to je takový největší strašák, čemu my se snažíme vyhnout, hlavně v dnešních dnech, kdy svítí hodně sluníčka a rozlišujeme to na UVA a UVB. Každé to záření způsobuje trošku něco jiného, ale především dělá změny v naší genetické informaci v DNA. A ta kůže, respektive naše tělo, si dokáže tu genetickou informaci dost často opravit, ale pokud dojde k hodně takzvaným mutacím, k hodně těm zlomům, tak nikdy to tělo už si to mutaci nedokáže opravit a pak vznikají kožní nádory.
2: První část dnešní poradny péče o pleť v létě. Naším hostem zůstává paní doktorka Beatrice Bížová a vy, tak jak jste zvyklí, se i dnes v poradně můžete ptát.
4: A já připomenu kontakty k nám do studia 702 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz e-mailová adresa. Telefonní číslo můžete nám zavolat třeba právě teď na 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny je péče o pleť v létě. S námi zůstává ve studiu dermatoložka ambulance estetiky a dermatologie kliniky Agel Plus Praha Vinohrady, paní doktorka Beatrice Bížová.
3: Dali jsme vám možnost ptát se SMS-kou, e-mailem nebo po telefonu, no a tu třetí cestu využil právě teď ten, kdo je na lince. Doufám, že spojení vydrželo. Hezké dopoledne, můžete se ptát.
4: Hezké dopoledne. Já bych měl dotaz na paní doktorku. Byl jsem na kontrole na melanomy a bylo mi řečeno, že je všechno v pořádku, že si mám dávat pozor před sluníčkem, na sluníčku prakticky, a jinak, že když chci zahájit odstraňování, že to dělají prakticky laserem a jinde, ale u nich ne. Takže se musím objednat někam, kde bych došlo k tomu odstraňování těch melanomů. A vyskytly se poslední dobou jako ve strašně velikém množství v číslech, podpaží a tak. A prakticky na hlavě prakticky to začalo už před 2-3 rokama takovýma malejma, který se teď zvětšujou. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se bránit a jestli vůbec to má smysl odstraňovat.
2: Jestli tomu dobře rozumím, mluvíme o znaménkách, která se mají kontrolovat, paní doktorko.
5: Přesně tak, já moc děkuji za dotaz. Bude ta odpověď možná trošku komplexnější. A pokud se bavíme o melanomech, tak jsou to nejzhoubnější kožní nádory, který se opravdu obáváme, a proto se chodí na preventivní prohlídky. Ty jsou naštěstí stále ještě vzácné. Takže pán, který volal, tak nejspíš mluvil o dalších kožních znamíncích, což můžou být buď klasická znaménka, která vyrůstají z melanocytů z kožních buněk, anebo to můžou být například i seboroidské keratózy, fibroepiteální polypy a další projevy, které právě vždycky hodnotí dermatolog dermatoskopem, případně dalšími pomůckami, a pokud doporučí, tak je určitě vhodné je odstranit. My určitě trváme na tom, aby byl chirurgicky odstraněno každé podezřelé znamínko, právě aby jsme si potvrdili nebo vyloučili, zda se o melanom jedná. Pokud právě posluchač dostal doporučení na odstranění, tak to melanom dáváme vyloženě žádanku buď na chirurgii, nebo třeba u nás v Agel Plus je možnost odstranit přímo i u nás v ambulanci. Snažíme se to dělat v jedné době, aby člověk nešel se strachem domů. A ty další projevy, ať jsou to třeba seboroidské keratózy, tak přesně ty jde odstranit laserem, kerealizací. A některé ty fibroepiteální polypy nebo fibromy se dají odstranit například jenom šejf excizí. Vždycky záleží na daném lékaři, co doporučí nebo co provádí.
2: Děkujeme za to do vysvětlení. Paní doktorko, vy jste zmínila teď, tedy jste vyjmenovala ty zákroky, které jsou možné v souvislosti s tím nálezem a rozdíly v těch nálezech, ale zmínila jste také dermatoskop jako formu vyšetření. Jak si to představit?
5: Určitě, dermatoskop je naše taková prodloužená ruka, bez toho my se vlastně v dermatologii dneska vůbec neobejdeme. Je to zvětšovací lupa se speciálním světlem, nejčastěji i s polarizací, díky které my si to znamínko nebo projev na kůži, my nevyšetřujeme jenom hnědá znaménka, ale veškeré ty projevy, třeba někdy můžou být i růžové, bílé, šupící se, my si to přiblížíme 15x až 50x, někdy můžeme využít i digitální dermatoskop, takže si to můžeme vyfotit a tu fotku třeba porovnat v čase. A díky tady tomu vyšetření, které je nebolestivé a poměrně rychlé, dokážeme rozhodnout, zda je nějaké znamínko potřeba vyříznout.
3: Je to to vyšetření, které já jsem párkrát zažil, když jsem řešil nějakou pihu nebo něco podobného, a lékařka, paní doktorka mi řekla, já si to prosvítím. To je ono?
5: Nikdo to tak může říct, ono, my nic neprosvětlujeme, my se to opravdu přibližujeme a svítíme na to. A co bych tady ještě ráda určitě zdůraznila, že je potřeba vyšetřit kompletně celé tělo, takže se pacienti mají připravit na to, že budou svlečeni do spodního prádla a někdy koukáme i pod to, nebo většinou koukáme i pod to spodní prádlo. Takže je dobré na to vyšetření třeba přijít už připraven a mít přehled o tom, kde se na tom těle co nachází, protože my ne vždycky zvládneme třeba všechno prohlédnout. Takže dobrý, když nás ten daný pacient upozorní, že které to znamínko se mění, které se nezdá, anebo upozorní na schované věci třeba v meziprstí.
3: Na ty změny jenom bych se doptal s dovolením, pokud se jednou dozvím, že tohle znamenko je v pořádku, neznamená to tedy automaticky, že bude v pořádku i do budoucna, kdykoliv?
5: Záleží, jak které znamínko. Některé vůbec nemají potenciál, že by se z nich mohlo stát něco špatného, ale samozřejmě z některých může velmi vzácně ten melanom vyrůst. Častěji ten melanom, nejzubnější kožní nádor, vzniká ale takzvaně de novo, takže na úplně zdravé kůži bez jakéhokoliv znaménka.
2: Máme tady dotaz od někoho z našich posluchačů. Míla píše, dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se můžeme předávkovat vitamínem D?
5: Já nevím, jestli to je úplně otázka dermatologa. Myslím si, že to asi potenciálně možné je, ale my v Čechách, protože určitě se tam dostáváme právě kvůli fotoprotekci, bavíme se hodně o tom, jak moc to sluníčko pomáhá, jak moc nám pomáhá tvořit vitamin D na kůži. A my v českých podmínkách nemáme téměř šanci se dostat na ty dostatečné hodnoty. V letních měsících ano, ale podzim, zima, absolutně ne. A vitamínem D se určitě dá předávkovat, ale pokud ho přijímáme v nějakých doplňcích.
2: Mm-hmm. Myslím, že naše posluchačka to myslela v souvislosti se slunečním zářením, protože tak naše tělo tvoří ten vitamín D.
5: To je právě taky častý mýtus, že čím víc budu na sluníčku, tím víc vitamínu budu mít, což vůbec není pravda, protože my máme v kůži prekurzory toho vitamínu D a stačí nám přibližně, u každého je to trošku jinak, přibližně 10 minut slunečního svitu denně, abychom si vytvořili maximum toho vitamínu D, co může naše tělo vytvořit.
2: Čili nemusí být naše posluchačka toliko na slunci.
5: Přesně tak.
3: Druhá část dnešní poradny. Naším hostem zůstává paní doktorka Beatrice Bížová, dermatoložka ambulance estetiky a dermatologie z kliniky Agel Plus v Praze Vinohradech. A vy se stále ještě můžete zeptat.
2: Můžete nám zavolat sem do studia třeba na číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek
0: 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A v poradně se do třetice dostaneme do povídání s paní doktorkou Beatricí Bížovou, dermatoložkou ambulance estetiky a dermatologie z kliniky Agel Plus v Praze Vinohradech. My jsme původně to dnešní téma pojmenovali jako péče o pleť v létě, ale to povídání o melanomech vás očividně zaujalo. Přichází nám řada dotazů, další i po telefonních linkách.
3: Je to tak a někdo z našich posluchačů je právě teď společně s námi ve spojení. Dobrý den, vítejte u nás na dvojce a tady je prostor pro váš dotaz.
4: To téma a promiňte, že se nepředstavím, ale mám takový dotaz na paní doktorku. V loni v dubnu mě byla odoperovaná rakovina dělohy na Vinohradech a do půl roku se mi objevil melanom na lítku, to mě objevila paní kožní doktorka. Vzali mě, bylo toho málo, takže jsem musela jít ještě jednou na další operaci. A teď jsem se chtěla zeptat, mám takový pocit, že bych měla mít nějakou jako další dispenzární péči s tímhletím nálezem. Bylo mi řečeno, že si to mám hlídat, že měla kontrolovat rodina. Já si na to nevidím samozřejmě a rodina neurčí, co teda je nebo není. Takže já bych potřeba vědět, jestli teda za jak dlouho se nechat ukázat nebo zkontrolovat. Mm-hmm. A jestli nesouvisí ta rakovina té dělohy s tím melanomem vyskytnutím si se do 5 měsíců po operaci toho karcinomu dělohy.
3: Ano, děkujeme za dotaz, rozumíme, hodně zdraví, ať všechno dobře dopadne, paní doktorko.
5: Určitě moc děkuju za dotaz a když to vezmu, ta souvislost rakovina dělohy s rakovinou kůže, s melanomem, tam by žádná být neměla. Je možné, že když jste podstoupila takhle náročné období, že jste byla ve větším stresu a že ta imunita trošku zafungovala ve váš neprospěch a ten melanom se objevil, ale většinou to vůbec do žádné souvislosti nedáváme. U nálezu melanomu a další péči záleží, jak ten melanom do jaké hloubky jde a zda třeba jsou postižené i uzliny nebo nějaké další orgány. U vás to naštěstí vypadá, že to byl pouze v počátku ten melanom, my tomu říkáme melanom in situ, to znamená, že nejde do hlubších vrstev kůže nebo někam ještě dál hlouběji a tam pak ta dispenzární nebo následná péče závisí na možnostech pracoviště, dost často právě z těch fakultních nemocnic posílají pacienty třeba na spádové kožní ambulance a tady v tom případě stačí kontrola třeba jenom jednou za rok.
2: Díky za odpověď. Ještě jeden telefonický dotaz, i vás vítáme a máte slovo. Haló, slyšíme
6: Dobrý
2: se?
6: Den.
2: Dobrý
6: Haló?
2: Den.
6: Aha, nejsem.
2: No, jste to vy, jenom nám to trošku vypadává. Zkuste udělat krůček doleva, aha, doprava, aby se zlepšil signál a ptejte se.
6: Dobře, prosím vás, posluchačka Věra z Ostravy, chtěla bych se poprosit paní doktorku, co by poradila zhruba 20-leté slečně, které se těch 15-16 let objevily mílie a opravdu teď vypadá to pěkně, má to kolem očí a nevíme, co s tím. Bude tak hodná paní doktorka.
3: Ano, děkujeme za dotaz. Možná paní doktorko, jenom ještě vysvětlete, co jsou mílie.
5: Určitě. Moc děkuji za otázku. Já, jestli chápu, mílie většinou laicky jsou takové červené pupínky, které se vytváří v obliči. Dost často to může být vytvořením nějakých takzvaně ucpaných pórů a je to spíš estetická záležitost, nevadí nám to nějak zdravotně. A tam pak záleží opravdu, jak to vypadá, na jakých místech to je, takže já bych poslala pacientku na ideálně dermatologii, aby na to někdo koukal a určil správnou diagnozu, případně další postup. Ten postup může být někdy stačí, a teď prosím, není to návod, že by si to měli dělat posluchači doma, odborně za dezinfekce, za sterilních podmínek vypíchnout jehličkou, anebo se dají určitě ošetřit i laserem třeba v lokální anestezii.
3: Mm-hmm. Děkujeme i za tu odpověď. Možná poslední otázka, když se vrátíme k tématu péče o pleť v létě, jak je to s těmi ochrannými faktory, co pro svoji pleť můžeme udělat, jak máme vlastně nakupovat na to léto?
5: To je asi jaký jedna z nejčastějších chyb, které se všichni dopouštíme, včetně mě, když se tady přiznám. My si nenanášíme dostatečné množství toho ochranného faktoru. A my chceme pořídit takový ochranný faktor nebo krém s ochranným faktorem, který nám bude vyhovovat a budeme se třeba i těšit na to, že si ho budeme aplikovat, bude nám příjemný. Nemusí to teda být žádný hutný krém, dneska existují už i fluidy, gely, spreje a je potřeba to všechno nanést v dostatečné množství, což na obličeji představuje jako základní pomůcka, že si dáme linku přes dva prsty, třeba přes ukazováček a prostředníček a to by mělo stačit na pokrytí obličeje. Na to tělo je to pak mnohem větší množství. přibližně odhadem je to jakoby sklenička malého panáku na celé tělo, někdy to přirovnávají i k golfovému míčku. Ale co je ještě nejčastější chyba, že my zapomínáme na reaplikaci během dne, protože výrobci krému s ochrannými faktory zaručují funkčnost pouze na 2 hodiny, takže my bychom si každý ten ochranný krém měli reaplikovat každé 2 hodiny.
2: A na to je dobré myslet, samozřejmě. Jsem také jeden z těch případů, že když už mě doma donutí, namaž se, tak to udělám jednou, jakože to stačí. Tak ne, dobře. No. Mají pravdu.
3: Ano, mají pravdu. Děkujeme, taková byla naše dnešní poradna. Děkujeme za důležité rady, za odpovědi na otázky našich posluchačů. Hezké léto, paní doktorko.
5: Moc děkuji i vám, krásný den, nashledanou.

0: Další pozvánka bude k odpolednímu poslechu Českého rozhlasu Dvojka Káva o čtvrté. Od července budou moci praktičtí lékaři předepisovat řadu moderních léků, které byly dosud vyhrazené specialistům. Co taková změna přinese pacientům? Ušetřím cestu do odborných ambulancí a urychlí zahájení léčby. Jak se mění spolupráce mezi praktiky a specialisty? O tom všem se bude debatovat dnes odpoledne. Hostem bude doktor Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů České republiky, a moderovat kávu o čtvrté bude naše kolegyně Tereza Stýblová.
1: Aleš Cibulka dnes dorazil živě, tedy za chvíli nás přímo tady ve studiu provede po červeném koberci. V minulé hodině jsme blahopřáli ke 30. narozeninám. Ještě o 30 let dříve se narodil někdo jiný, komu Aleš dnes přímo ze studia zavolá. Komu budeme přát k dnešním narozeninám, to se dozvíte za chvíli.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
4: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A jak jsme prozradili před chvílí, Aleš dneska do studia dorazil osobně a obsazená je nejen jeho židle, ale i telefonní linka, protože na ní už je dnešní oslavenec, ale o tom už Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké, dobré dopoledne. Já myslím, že to můžeme prozradit.
4: Hned.
3: Ano, dneska slaví své neuvěřitelné 60. narozeniny, čtyřnásobný držitel ceny TT, moderátor, imitátor, zpěvák, bavič, kamarád Vladimír Hron. Vláďo, krásné, dobré dopoledne, zdravíme po vlnách dvojky.
5: Já děkuji velmi za krásný pozdrav, zdravím všechny posluchače, akorát Aleši, špatně vybraný repertoár. Karel Gott v pořádku, Karel Gott v pořádku, ale ne Trezor, měli jste hrát Být stále mlád, to bych si přál, to jste měli pustit, Alešku.
3: No to je, ale ve tvým věku už by to bylo netaktní, prosím tě. Jaký to
5: ale
3: je?
5: No tak.
3: Jaký to je, prosím tě, když se dneska probudil jako šedesátník? Prozrať, vnímáš to nějak, anebo si nad věcí?
5: Hele, stal jsem a udělal jsem si 60 kliků. Mm-hmm. A to si nedělám legraci. To si nedělám legraci. Řekl jsem si, že dneska prostě vyzkouším, jestli to ještě jde. A ještě to jde. To je důležitý. No ale vůbec nejkrásnější bylo úplně ranní probuzení, protože víš, jak to je. My jsme na vsi, taková pohodička, najednou se otevřeli dveře od ložnice a tam stojí manželka a řekla, Vláďo, svlíkni, ano, hele, já vyskočil metr nad postel a ona řekla, si peřinu.
3: Aby
5: takže
3: jsi...
5: my od rána pereme peřiny.
3: To jsou krásný šedesátiny.
5: Takže nádherný šedesátiny, nádherný šedesátiny.
3: To zvládneš, ale tak ona je čistotná, tak asi zřejmě chce, aby si šel do čistého dneska v těch 60. Vláďo, jaké tě čeká léto? Jaké tě čeká léto? My se uvidíme tradičně na dubských slavnostech Evy Pilarové, ale bude to odpočinkovější, anebo budeš brázdit nejrůznější festivaly vystoupení, nebo mizíte k moři? Jaké bude tvoje léto?
5: Bude to tak i tak. Bude se i samozřejmě zpívat a vystupovat na začátku léta. Pak by měla být nějaká oddychová pauza, ale vzhledem k tomu, že ještě vlastně pořád nevíme vůbec, co v létě bude. Mm-hmm. To je poprvé za hodně dlouhá léta. No, takový, jako takový hezký dárek 60, nám, že letos vůbec nevím ještě, co bude. Mm-hmm. Tak teď momentálně v posledních dnech teprve rozmýšlíme, co budeme provádět. Takže dnes je důležitý den a zítra bude taky důležitý den. Budeme to tak jako den po dni. Mm-hmm. Mám to tak jako, že day by day teďko.
3: Tak to budeme držet palce, ať to dobře dopadne, ať celé to vydaří. A povlečeno už máš, prosím tě, jako vycíděno tam, jako už to...
5: Koukám,
3: to...
5: okna polštáře jsou ještě hozený přes to. Ještě to povlečený není, člověče.
3: Aha.
5: Budu to zkontrolovat. Ale jinak, bacha, rozhodl jsem se,
3: ano,
5: že se vrátím zpátky. Já jsem si jako říkal, tak v 60, co má člověk dělat za důležitý rozhodnutí?
3: No s tím ti neporadím.
5: No. No, já to vím, jako vrátit se zpátky do formy, proto ráno těch 60 kliků. Včera jsem byl po dlouhé době zase na takovým jako docela zátěžovém tréninku a řekl jsem si, že se dám zpátky do pusu, zajel jsem si na takovou, jak se to jmenuje, člověče.
3: Garanční prohlídka.
5: Do kamenolomu, do kamenolomu. A se synem jsme si zkoušeli, teda já jsem si zkoušel ještě, jestli si pořád ještě pamatuju svoji gymnastickou průpravu a skákal jsem do vody takzvaný backflip, salto vzad, člověče, a šlo mi to, ještě furt mi to jde. Ještě furt mi to jde, je to dobrý.
4: Já jsem teda čekal, jak dopadne tenhle příběh, pro co si člověk v 60 jede do kamenolomu. Ale dobře, jako...
3: Je to zvláštní flopu, jde mě to vůbec, já vůbec
5: radši mě... mohli mi taky uvázat kamen kolem krku.
3: No.
5: Tatínku, děkujeme, tak je to možný, že?
3: 60 tohle, a dost.
5: Scénářů, ano, těch scénářů ano. Bylo několik, ale dopadlo to takhle.
3: Je, tak prosím tě, my tě zdravíme a mně se velmi ulevilo, že to sportování a všechno to dávání zpátky do formy začíná až v 60. To se mi výrazně ulevilo, že mám ještě plno času. Vláďo, hodně zdravíčka, pozdravuj doma a užij si ten dnešní den i to letošní léto. Všechno nejlepší ještě jednou.
5: Všem krásné, zdravé a aktivní léto.
3: Děkuji moc.
2: My přejeme také tak, samozřejmě všechno nejlepší, krásně si to užijte, hodně zdraví. No a díváme se na další položku, kdo se postará Aleši o závěrečnou písničku.
3: No mohli by to být Beatles, protože dneska je Mezinárodní den Beatles. Zjišťoval jsem, proč v roce 67 poprvé zahrali skladbu All You Need Is Love, ale 63. narozeniny by dneska slavil britský zpěvák s kyperskými kořeny George Michael. Odešel na Vánoce roku 2016 ve 53. Tak vzpomínka na něj George Michael, ten by dneska taky měl narozeniny.
4: Ten narozeninový rozhovor i tuhle vzpomínku nám zprostředkoval na Červeném koberci Aleš Cibulka. Děkujeme za tu dnešní návštěvu a těšíme se na zítra.
3: Těším se, já vyrážím do kamenolomu zkusit ten zadní flop nebo něco.
2: Trénovat.
3: Takže zítra se zřejmě neuslyšíme. Mějte se krásně, hezký den.

0: To byl George Michael, jak jsme slyšeli před chvílí od Aleše Cibulky. Právě dnes by oslavil narozeniny, bohužel už je neoslaví. Není tu od Vánoc roku 2016, tehdy mu bylo pouhých 53 let, tak alespoň tahle rozhlasová vzpomínka prostřednictvím jeho písně. Teď pozvánka k podvečernímu poslechu dvojky. Pravidelní posluchači to dobře vědí, ani dnes nebudou chybět Moci bez nemoci. Šárka nás pozve.
1: Je to tak, pozvu vás velmi ráda a dnes se Moci bez nemoci nabídnou jeden z unikátních speciálů, tedy setkání s osobností a člověkem jemu blízkou, a já jsem pro ten dnešní díl pozvala pana doktora Marka Broula, primáře sexologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a místopředsedu sexologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a i on měl možnost vybrat si člověka sobě blízkého a vybral svoji ženu, což je endokrinoložka, také lékařka Petra Broulová, a oni oba dva poprvé v životě usednou do společného studia a musím říct, že paní doktorka Petra Broulová velmi dlouho odolávala, protože se jí vůbec nechtělo jít někam do médií a nakonec...
0: Ale podlehla tvému tlaku.
1: Podlehla tlaku svého muže primárně, takže nakonec přišla a bylo to velmi zajímavé povídání, jednak o tom, jak hormony spojují toto manželství, protože ať už endokrinologie, tak sexuologie o hormonech prostě jsou. A kromě těch profesních věcí, které jsme řešili a postupu medicíny a nových trendech v medicíně, jsem se jich ptala i na to, jaký je ten návod na partnerský život, protože oni jsou, představ si, školní láska, která,
0: školní
1: takhle,
0: láska,
1: ano,
0: takhle, jim to
1: která takhle dlouho vydržela.
0: V tom případě blahopřejeme, poslechneme si dnešní vrání pořadu Moci bez nemoci a teď máme posledních pár vteřin pro to, abychom vás pozvali k poslechu po 11. hodině. Nebudou chybět blízká setkání, je čtvrtek a proto živě z Radio Café.
1: Z Radio Café na Vinohradské 12, pokud máte cestu kolem, běžte se podívat, jestli tam náhodou ještě není nějaké místo. Pokud to máte daleko, nevadí, poslouchejte. Tereza Kostková se za chvíli, tedy po 11. hodině, stane průvodkyní blízkých setkání. Společně s ní v Radio Café muzikant Radek Banga.
0: My dva už se pro dnešek loučíme, uslyšíme se zase zítra, tedy v pátek mezi 9. a 11. a do té doby se mějte krásně. Naslyšenou se těší
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: taky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený právě jemu. Jak ho pozná a jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, která tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v příštích žárovkách si povíme, jak vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód.
0: Žárovky už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes v Praze přivítá šéfy evropských veřejnoprávních médií. Kvůli horku lidé nesmí zapalovat svíčky na brněnských hřbitovech. Bude jasno, přechodně polojasno, teploty až 35 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. V Praze dnes začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie, setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní také prezident Petr Pavel, který na akci přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize.
3: Ještě před začátkem valného shromáždění se vedení organizace a členové spadající pod střední a východní Evropu vymezili proti plánu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO změnit systém financování a snížit rozpočty obou institucí.
4: V tomto duchu je konání valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Iniciativa občanských shromáždění Prahy 1 dnes představí studii o krátkodobém ubytovávání v městských částech. Během setkání v Muzeu alchymistů na Malé Straně členové také podepíší petici vyzývající k řešení bytové situace, říká spoluorganizátor Jan Rachunek.
5: Toto shromáždění vzniklo na základě iniciativy spolků a občanů Centra Prahy. Z přihlášených občanů byla vylosována stovka, která spolu s odborníky připravuje návrhy řešení. Všichni účastníci se shodli, že by se byty měly vrátit k trvalému bydlení.
2: Na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požárů. Svíčky se teď navíc teplem rozpouští a vosk ničí náhrobky. V minulosti už stejné opatření platilo několikrát. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové správa z požáry bojuje zhruba dvakrát až třikrát za rok.
6: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tuhý a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té třicítky, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
2: Správci hřbitovů zároveň po celý rok vyzývají k používání bezpečných skleněných obalů svíček místo těch plastových. Česko je připravené vyslat do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Venezuelu po půlnoci středoevropského času zasáhla dvě silná zemětřesení, při kterých zemřelo nejméně 32 lidí. Český tým teď ověřuje možnosti přepravy a sleduje mezinárodní koordinaci. S případným vysláním hasiči čekají na požadavek Venezuely. Pokud země o pomoc požádá takzvaný USAR, by tam měl vyrazit nejpozději zítra. Své záchranné týmy už do Venezuely poslali třeba Spojené státy nebo Mexiko. Nynější vlna veder v bezmála 50-milionovém Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Dnes o tom informovala agentura AFP s tím, že to vyplývá z dat španělského systému MOMO. Ten monitoruje vývoj počtu mrtvých v jednotlivých dnech a údaje porovnává s očekáváním založeným na historických záznamech.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
2: Dnes čekejte jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 31 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 30 a v 1000 metrech na horách kolem 25 stupňů.
7: Výlet? Doktor.

0: Prahy popojíždí kolona od 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je to tam asi na 20 minut navíc. Přeji vám šťastnou cestu. A teď už začínají blízká setkání s Terezou Kostkovou.
1: Je to tak, já děkuji své milé kolegyni za předání slova. Ať jste kdekoliv na cestách, nebo tady s námi v Radio Café Vinohradská 12 v Praze, nebo kdekoliv po republice a máte zapnutý rozhlas dvojku, jsme tomu rádi, můžete poslouchat teď hodinku do 12. naše blízká setkání. Já se jenom velmi obávám, že když vám řeknu hned na začátku téma, že v tom krásném počasí, teple, slunci, létě a klidu budete chtít utíkat. A to bych si přesně nepřála, protože to je téma, které je extrémně důležité, o čemž svědčí i to, že v soudobé společnosti ve veřejném prostoru velmi, velmi rezonuje. A já vám i ta čísla a ty úspěchy rezonance tohoto tématu budu říkat, ale už jste zvědaví, co to je. No, je to téma domácího násilí. Možná jste dokoukali sérii Moniová, na to se konec konců zeptám i svého dnešního hosta Radka Bangy, který má k tomuto tématu hodně co říct. Viděl jsi minisérii Moniová?
2: Já se přiznám, že ne, ale v průběhu opravdu objasním, proč ne.
1: Ano, já přesně mě to napadlo, že dořeknu, že ty máš za sebou takové dětství, že se možná ani dívat nemusel, ale na to volně navazuje, vlastně dá se říct, zítra od pátku 26. června na OnePlay bude navazovat vlastně také takový třídílný cyklus dokumentární s názvem Láska nebolí. Já myslím, že to téma je moc důležité, Radek k tomu má hodně co říct. Nemusí nám být všechno příjemné, ale je to moc důležité a myslím, že i my dva, jak se Radek usmívá, a právě on to bude dokázat, nebo dokáže to říkat s úsměvem a nadhledem. Takže zůstaňte s námi na dvojce a my vám řekneme, jak to udělat, aby láska nebolela.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Myslím, že skladatele, textaře, producenta Radka Bangu, zpěváka, není potřeba představovat výčtem všech jeho věcí. Má za sebou i různá hudební období, i o tom jsme se tady kolikrát povídali, je po třetí mým hostem v Blízkých setkáních. Tentokrát vlastně s tématem osobnějším, lidským, který se nám ale do té hudby propisuje, propisovat bude, a my jeho písničky samozřejmě také uslyšíme. Takže Radku, já ti přeju krásné dopoledne u nás v kavárně.
3: Krásné dopoledne.
2: My už jsme to vlastně hodili, Láska nebolí, dokument, který od zítřka bude možné vidět na platformě OnePlay, ale ty jsi sám to nakousl, tak pojď nám rovnou zodpovědět, jestli jsem to dobře trefila, nebo je ještě jiný důvod, proč jsi s jinak velmi sledovanou minisérii Moniová nepouštěl právě ty.
3: Ono to možná bude znít zvláštně, ale já jsem byl u porodu a co se narodila Evelínka naše, tak jsem se asi dostal do nějaký úplně jiný emoční roviny, ve který se přiznám, ještě neumím úplně dobře plavat, furt se v tom dostopím. A mimo to, že jsem dojímací fotřík, tak taky prostě ty emoce fungují trochu jinak teď. A mě teda se přiznám číst, koukat na jakýkoliv věci, kde je především teda domácí násilí páchaný na ženách nebo dětech, tak mě to úplně jako sundá. Takovým způsobem, že se mi dělá fyzicky zle. Nikdy předtím jsem to neměl. A teď teda, dokonce jsem viděla nějaký film, kde byl fakt jenom kousek, kdy herec vzpomíná na to, na svou ženu a dítě, a ta žena se jako zbláznila a vlastně to dítě utopila. A jako já jsem to musela vypnout. Takže přiznám se, že jsem si doteďka netroufil si tu sérii Moniovou, samozřejmě ten příběh jako znám, ale netroufil jsem si to pustit, protože vím, že by mě to asi fakt jako srazilo na kolena. Už jenom to, že jsem se vlastně musel dívat na ten, i na tu dokumentální sérii, aby jsme ji schválili, tak pro mě to bylo jako i na premiéře jsem opravdu skoro přemýšlel, jestli se nezvednu a neodejdu. Jako neděláme to dobře.
2: To znamená i dokoukat dokument, ve kterém sám vystupuješ, s dokumentárním pravdivým výstupem svého vlastního dětství na téma domácího násilí, je pro tebe těžké vidět tvůj příběh nebo ty jiné příběhy?
3: Všechny. Jako mě, se mnou to rezonuje úplně jinak než předtím.
2: Je to jako těžší o tom to vidět, než o tom mluvit?
3: Obojí. Já vlastně i teď jsem vlastně i ukončil ty přednášky, já o tom jako nedokážu ani jako mluvit. Přiznám se, že vůbec netuším to, co s tím, nebo ono se to trochu zlepšilo, ale ne natolik, abych jako se třeba díval na sérii Moniová a byl to v pohodě.
2: Rozumím. A to vše tedy spojuješ s narozením tvé vlastní dcery. Vlastně s tímto nějakým jako iniciačním procesem tebe jako muže, že jsi se stal otcem.
3: Určitě. Jako já i vlastně, je to zajímavý, píšu jako mnohem víc textů, hudby, jako v podstatě, jako kdybych se nějak otevřel něčemu, A v podstatě vůbec nechápu, co se mnou děje, ale jenom cítím, že ty emoce jsou jako
2: obnaženější, řekněme.
3: No.
2: Píšeš i jiné texty a jinou hudbu? Sám pozoruješ na sobě, řekněme, teda i profesní uměleckou změnu?
3: Jo, určitě. I ty texty píšu jako nějakým způsobem jinak. Vždycky manželka si přečte ty texty a říká, tyjo, to jsou najednou jako úplně jiný texty. Je to zvláštní, no?
2: My samozřejmě, Radku, tím, že jdeme představit, naším leitmotivem je ten dokument, tak samozřejmě odpust mi, já asi sem tam nějakou otázku k tomu tedy budu muset položit. Tak my, když tak mě vymez, kdyby to bylo příliš citlivé, nebo si s tím prostě poradíme v danou chvíli. Ale když už mluvíme o tom vidět, mluvit o tom, vidět, když o tom mluví někdo druhý, o snesitelnosti tady toho tématu, kdy jsi poprvé v životě ty promluvil o svém dětství a o tom, co si prožíval se svým otcem. Byl poprvé, když to vypustil z úst?
3: Ono jako svým kamarádům nejbližším jsem vždycky něco malinko nakous, ale nešel jsem do nějakých detailů, čili ani oni úplně přesně netušili, co se tam třeba dělo. To si myslím, že jsem věděl jenom já. A myslím si, že ten takový bod, kdy jsem se o tom rozmluvil pořádně, bylo až když jsem skončil na psychiatrii, kde jsem ale neskončil kvůli tomuhle, co se dělo doma, nebo myslel jsem si, že tam nejsem kvůli tomu.
2: Ne primárně, ano.
3: Já jsem měl tehdy něco, čemu se říká dneska panická ataka, tehdy se tomu říkalo jinak, v podstatě takový jako záchvat. A měl jsem i takový třeba záchvaty v steku, a prostě se to začalo dost promítat do mýho spánku. Primárním problémem byl spánek.
2: Tedy nespavost, jestli to dobře chápeme.
3: No. Já jsem měl obrovské problémy jako se spaním. Takže jsem šel na tu psychiatrii, protože už mi to fakt zasahovalo do toho života, nikomu to nepřeju. Jako těžký poruchy spánku jsou, to může jako být likvidační pro váš život.
2: Až smrtelný, nebo ono to je velmi závažné.
3: No, paní doktorka, že to může být časem opravdu až smrtelný. Takže já jsem právě skončil na kapačkách a to byl ten moment, kdy jsem v Motole, jsem dostal právě doporučení, abych šel na psychiatrii, že tam evidentně jsou nějaký poruchy spánku. Takže jsem tam šel a tam jsem se poprvé o tom rozmluvil a mě hrozně překvapilo, že ta paní psychiatrička z toho byla nervózní. Protože já to vyprávěl tehdy, jak když jako jdete na rohlíky do potravin, jo, a ona začala...
2: Jako by se nechumelilo, jakože.
3: A ona začala pochodovat a začala z toho být taková nervózní. A já si myslím, že umím číst ty reakce těch lidí, takže jsem se i zeptal, jako, jestli se něco neděje, a ona mi pak řekla, že jí to dost neklidnilo, protože to jsou jako předlohy drogově závislých, sebevrahů. A začali jsme od té doby už řešit jenom tohle. Protože ona asi sama vycítila, že tam začíná ta příčina a měla pravdu.
2: Je dobře, že o tom mluvíme a že jsi ochoten o tom mluvit, protože právě když se dlouho mlčí a ty věci se dějí za zdmi, tak k tomuhle všemu mohou vést. A my dnes žijeme v době, že o tom můžeme mluvit, otvírat a je kam zavolat. To je to, co chceme říci. I v tuto chvíli, pokud by vás to téma zajímalo, oslovovalo, mluvím teď nejenom k vám v kavárně, ale i k posluchačům, tak už je kam zavolat. Musím říci, že dokonce společnost Roza zaznamenala během série Moniová, tudíž on to asi i naskočí teď po vašem dokumentu 80% nárůst, jak si reakce lidí a informovanosti na toto téma, což je vlastně skvělý. Povídáme se s Radkem Bankou, budeme v tom pokračovat za chviličku na Dvojce.

0: se vylézt z bytu.
1: Povídáme si dnes s hudebníkem Radkem Bangou, ale jak říkám, dnešní téma, ta hudba nám tady samozřejmě bude prolíná, konec konců slyšeli jsme tě, Rozbij mě, skladba, ale pořád se vracíme k tomu, no já se k tomu dostanu, ten název je samozřejmě takový, že nás moc nevzdaluje od tématu, takže mi Radku řekni, to jsi napsal tenkrát, tehdy, to je z těch novějších nebo starších, a reagoval jsi na něco?
2: Ale je to vlastně docela vtipný název vzhledem k tomu,
1: o čem se tady bavíme,
2: ale opravdu to není jako rozbíjně typu fyzicky, ale je to spíš jako na mentální úrovni, jako že to je taková jako výzva, každý z nás zná nějaký stereotyp, ve kterým jedeme každý den a každý z nás se někdy prostě pře, aby přišlo něco, co nás prostě z toho stereotypu takhle jako vyhodí,
1: vykolejí,
2: aby jsme si zase řekli wow, aby se nám rozbušilo to srdce. Mně se tuhle stalo, že jsem viděl opravdu snad nejkrásnější duhu v mém životě. Šel jsem s pejskem na procházku a byla nějaká trojita úplně přes celý nebe.
1: Byla.
2: A já jsem si úplně klekl na kolena a říkal jsem, jo, to je ono, rozbíj mě, to je tohle, to já potřebuji. Že prostě já miluji ty chvíle, kdy stojím v úžasu a vidím něco jako fenomenálního. No. Tak o tom to je.
1: Radku, my se musíme vrátit od duhy k něčemu, co vůbec takhle duhové, růžové a dobré nebylo. Nicméně, bude se to vztahovat tomu dokumentu Láska nebolí. Ty jsi říkal, že bylo těžké pro tebe o tom mluvit, byť už si o tom mluvil tady na psychiatrii, všude a tak dále. Je něco, co jsi v tom dokumentu zažil za pocit poprvé, odhalil poprvé, dostal ses někam dál, než předtím u kamarádů, tady spolu, na psychiatrii, kdekoliv. Překvapilo i tebe něco při práci na tom dokumentu?
2: Já jsem se v jednu chvíli, ale myslím si, že tak do detailu to tam možná nebude, ale já si pamatuju, když jsme to točili, tak jsem právě vyprávěl do detailu ten incident s tím pejskem. A musím říct, že v tu chvíli mi bylo tak fyzicky špatně, že jsem myslel, že omdlím. Opravdu jsem si myslel, že jako chvilkama omdlím. A to mě samotného překvapilo, jak hluboko to v tom srdci někde jako je, jo. Protože ono se to nedá popsat, tam je vlastně jako všechno, tam je jako bolest, křivda, možná taková vnitřní smrt, jako v tu chvíli to pro mě bylo strašně silný, jo.
1: Já nebudu vyprávět do detailu, nenechám ti vyprávět ten příběh, ostatně proto si to pustila, ale to tam vypráví už proto, že nechci, aby si zažíval znovu ten pocit. Nicméně řekněme, že epizoda se psem, představte si významně silnou, víc silnou, než si představujete, ještě přidejte a to v tom dokumentu uvidíte, uslyšíte. Ty tam mluvíš o něčem, to říct můžem, protože nás to povede k jinému tématu, že v tu chvíli pro tebe, jako by tvůj táta zemřel. Teď jsi sám naznačil to téma té smrti. Změnil se tenhle pocit někdy, nebo už nikdy, myslím vůči tátovi? Někdy v budoucnu v životě, ve tvé dospělosti, jako ožil ještě někdy táta?
2: Já se obávám, že prostě do jeho smrti se to nezměnilo, ale to je jako proto, že vy jako dítě, koho máte tu, nebo měli byste mít tu největší důvěru. Je to prostě ta maminka a svým způsobem by to měl být i ten jako otec. A když jste ale najednou v rodině, kde ten otec symbolizuje to nejhorší, co v té rodině máte, jakože já si vždycky představuji, že to dítě se vrací domů s tím pocitem, jo, tam jsem v bezpečí. Ale u mě to bylo úplně naopak, jo, tady jsem v nebezpečí, jo. Tady je pro mě ta největší hrozba. Já jsem se toho táty prostě hrozně bál. Ale furt tam bylo něco takového, jako je to můj táta, jo. Furt to tam bylo. A teď v tu chvíli, kdy najednou on jako zabil toho pejska, tak v tu ránu najednou se to vyplo.
1: A to zůstalo vyplý už na věky.
2: On,
1: to se stalo, prostě
2: jo,
1: na věky.
2: Protože pro mě ztratil tu důvěru, úplně. Pro mě on už přestal být táta v tu chvíli. A bohužel se to už nikdy jako neobnovilo. Jako vlastně vnitřně, teď si v tomhle tom věku říkám, že by to bylo strašně hezký. Mně by možná stačilo úplný to minimum, kdyby jednou přišel a řekl by, hele, mě to tak strašně mrzí. Já jsem tu chvíli, já nevím, byl nějaký,
1: opilý nebo
2: něco,
1: měl záchvat.
2: Něco, cokoliv. Ano. Hele, Radku, mě to strašně mrzí, fakt si to vyčítám. Můžeš mi to odpustit? Mně by tohle stačilo, aby k němu tu malinkou důvěru třeba ještě možná jako měl, já nevím. Ale on to nikdy neudělal. Jo, nikdy nepřišel, nikdy se o tom nemluvilo.
1: Ani ty si potom později v dospělosti s ním na, ne toto třeba konkrétní téma, ale na téma celého toho dětství jako nemluvil, nešlo to, bál se, zůstal tam ten strach, nebo byl nepřístupný, nebo jsi to zkusil?
2: My jsme o tom občas mluvili, ale mě teda strašně překvapilo, jak on to vidí. Možná mi v tu chvíli došlo, že on sám už ten pohled na život má dost vyfiltrovaný nějakou vnitřní poruchou, tak mě to přišlo. Ale až mi to přišlo v tu chvíli skoro legrační, že on v podstatě řekl, no ale jako mě prostě děda mlátil jako lopatou po hlavě a já jsem vás nemlátil lopatou. Jako v podstatě jsem tu chvíli pochopil, že pro něj je to vítězství.
1: A posun, jako, a že on už to vylepšil.
2: Což mi přišlo v tu chvíli úplně jako absurdní. A pak jsem se nad tím zamyslel a říkal, ale on to pro něj možná fakt jako svým způsobem posun je, jo.
1: To znamená, došel jsi k nějaké míře, jestli to slovo vůbec je snesitelné u takové věci jako pochopení nebo odpuštění?
2: Jako byly takový momenty, kdy jsme se někdy dali do řeči a mně přišlo, že on takhle, on nebyl hloupý, jo. Důležitý říct, a to je možná to nejhorší, že jsem si téměř jistý, že kdyby on třeba ve 30, ve 40 s tím jako někam šel, měl terapeuta, přestal pít, možná všechno, já si nemyslím, že by se spravil úplně, tomu nevěřím. Ale věřím tomu, že mohl být docela jiný člověk a mohl mít docela jiný život. Ale on si to sám nikdy nepřiznal, že má ten problém a pak už je bod v tom životě, kde je pozdě, kdy už ten alkohol je tam tak dlouho, že už říká se, vychlastáte se. Jo. Pak už jako vidíte, že ten člověk už je za tou čarou.
1: Už je za tou čarou, by to ano. To by mimochodem dobře nakusuješ další téma, my se k němu za chviličku taky posuneme, nebo nám bude prolínat. V tom dokumentu totiž uvidíte i příběhy vlastně lidí, kteří se sami dopouštěli, nebo dopouštějí, nebo pracují s tím, že sami jsou tedy násilníci, nejenom těmi oběťmi. Tedy téma násilníka i té oběti se tam střídá ve všech těch úhlech a polohách. To se stále bavíme na téma toho, že láska nebolí. Teda někdy bolí, ale bolet by neměla. Povídáme si s Radkem Bankou na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Na důležité téma o dokumentu Láska nebolí s Radkem Bankou dnes samozřejmě i na hudbu dojde, možná na léčivost hudby nebo na útěk do hudby a tak dále, to všechno ve tvém životě je. Ale ty jsi správně nakousl věc, nebo jsme ji nakousli a v dokumentu se objevuje od odborníků, protože tam samozřejmě uvidíte i vstupy odborné veřejnosti, která se k tomu vyjadřuje, že každému tomu dítěti hrozí, že se může v takové rodině buď stát obětí, v budoucnu stálou obětí, a nebo vlastně sám tím násilníkem, že převezme ten vzorec. Řekněme, bojoval jsi s jedním z těchto směrů u sebe, položil jsi tu otázku, musel ses tomu vyhnout, nebo se ti vyhla tato a rovnou to, že jsi to viděl, tak si věděl, kudy nejít. Jak jsi s touhle polarizací vlastně v sobě pracoval?
3: Já musím říct, že jako malinký dítě jsem to násilí vnímala hned a už od malinka jsem k tomu měl velice negativní vztah. Ale nejenom jako doma, jako mě celkově násilí pro mě bylo v tomhletom ohledu, kluci se vždycky jako rádi prali, já jsem to nesnášel, jo? Já jsem vždycky šel do nějaký spíš debaty, snažil jsem se vždycky v ty věci jako rozumně jako řešit. A asi to i souvisel s tím, prostě, co jsem viděl doma. A tohle ve mně zůstalo jako celý život, těžko říct, čím to je, ale na svých přednáškách, který už teda nedělám, jsem vždycky žákům říkával, asi to nejhorší, co se vám může stát, když se ve 25 letech řeknete, ale jako, neřeknete si vůbec nic, považujete za normu. No. To jste právě na té nejlepší cestě to dělat taky.
2: Ano. A o tom tam vlastně mluví odborník, že to začne být normalizace, protože je úplně normální věc vlastně, ano. Že toto tělo přijme jako přirozený svět vlastně.
3: A taky, ale už i věřím
2: tomu. A to se ti nestalo, nebo stalo, že jsi to bral za normu nějakou fázi života, myslím, teď ne.
3: Ono to násilí se totiž může v tom podvědomí jako vyfiltrovat úplně do něčeho jiného. Třeba já jsem měl tehdy, než jsem šel na tu psychiatrii, opravdu jako abnormální záchvaty vztahu. Já bych v tu chvíli nikomu neublížil, to spíš sobě, ale třeba rozbíjel jsem věci a řval jsem. Jo, šlo to do takových...
2: Jsi muselo to ven, ta bolest jo, někde.
3: A vlastně jsem najednou jako přišel na to, že opravdu jako 15 vteřin se úplně jako ztratím a řvu a tohleto. A myslím si, že to je ono, že ono, když si to podvědomí nenajde tu přímou cestu, tak si ji vždycky někde jako bokem. Protože třeba pro mě to násilí, to je možná to bude vypadat, že jako odbočím, ale ne. Právě ty poruchy spánku, což je zvláštní. Když se vracíte do prostředí, kde je to ohrožení, a především v noci, tak ten mozek se řekne, aha, nespí úplně, protože vy nikdy nevíte, co se tam jako odehraje. Jo? A pak jste pryč z toho domova, vy už jste mimo to toxické prostředí, ale to vaše podvědomí, tomu je to
2: jedno. Pohotovosti pořád.
3: Jo, ten program jede furt dál. A podle mě i to, ten vztek a tyhle ty věci, ty záchvaty, to prostě je furt jde dál a vy s tím musíte jako pracovat. A já doteďka se s tím snažím pracovat.
2: Ale spíš, je to lepší. Jako dá se pro toho, kdo to třeba poslouchá, znal by to znamená, za jak dlouho po první návštěvě psychiatrie, psychoterapie, kohokoliv, se pořádně vyspal, dá se říct.
3: Řeknu to upřímně, pro mě ten zlom byl až s antidepresivama, protože jsme se jako rozhodli s paní doktorkou, že pro mě bohužel už není jiný cesty. Protože ten problém byl, že já se neuměl uvolnit. Jo? Ona vždycky řekla, uvolni se, Radku, ty jsi v hrozný křeči. A říkám, nejsem. A říká, ale seš. Teď já to vidím, podívej ty ruce, co furt dělají nohy. Ty vůbec netušíš, co to je se uvolnit. A bohužel to je základ problému. A pamatuju si, jak jsem se to dal poprvé a byl jsem strašně překvapený, co to tělo udělalo. A pochopil jsem, že já nevím, co to je se uvolnit. Takže když jsem najednou byl na té medikaci, tak mi to strašně pomohlo. Nikdy jsem si nemyslel, že to někdy řeknu, ale opravdu mi ty medikace pomohly. Pak si od toho odvykat je trochu těžký, ale už jsem se naučil ten cyklus nějak najet. A doteďka je to tak, že sice usnu, ale jsem tam... furt ty problémy nějaký mám, jo. To je to doživotní, jo, což je na tom nejhorší, že ty následky jsou doživotní, jo, jako noční můry, ty nezmizej,
2: A se sny, vrací se ti to i ve snech. Jo. Pořád se to asi čistí nějakým způsobem v tom těle. Ať i to lehce odlehčíme, ale i vlastně z jiného úhlu nahlédneme. Říkal jsi to v úvodu, máš dceru, rok a čtvrt, rok a půl, holčičku. Říkal, že tě to zásadně změnilo. Jaký jsi otec, když jsi, nebo jak se potýkáš s tím naučit se, jaký být otec, když tam bohužel samozřejmě žádný natož dobrý vzor toho táty nebyl?
3: No, ona zase... Musím říct, že ta naše maminka jako byla na nás vlastně byla celkem hodná a byla taková jako kontaktní. Ona v tomhle tom ohledu byla vždycky jako opravdu ta maminka. A já třeba si myslím, že jsem tohleto pochytil rozhodně.
2: Ty jsi maminka.
3: Takže jsem taková maminka. Spíš mám naopak spíš problém té Evelínce říkat ne. Jo, že to, co si ukáže, tak prostě jdu a ta vždycky říká ťa, jako, že to znamená jako tam. Takže ví, že já s ním půjdu jako kamkoliv a řekne hačí, tak bude hačí a jako asi spíš pro mě bude těžký
2: jí dát ty hranice, dát zase, ty které hranice, taky potřebuje. No,
3: protože pochopitelně jako primárně nikdy bych nechtěl být tím, čím byl můj táta. A já si to ani nedokážu představit, že bych jí jakýmkoliv způsobem ublížil. To by mě strašně jako ničilo, mučilo. Mě jako stačí, jenom když třeba ona spinká s náma v posteli, což je taky zajímavý téma, ale to tady...
2: No první... jasně, je maličká.
3: Ale já, jak jsem taková nemotora, tak třeba dneska jsem jí zrovna trošičku vzal loktem. A ona spinká dál, jo. A si říká, Ježiši Maria, a si říká, pane Božek, že jsem prostě se probudil, a říká, jo, co jsou to, a to Evelínko. Jo, takže prostě já ani tohle mě jako úplně likviduje, jako já bych jí naopak vůbec, jako spíš mám problém ty hranice, no.
2: Povídáme si i také s vlastně stále s čerstvým otcem, hudebníkem Radkem Pankou, dnes na Dvojce.
0: Moci bez nemoci.
1: On je sexuolog a ona endokrinoložka. Speciál pořadu Moci bez nemoci nabídne rozhovor se dvěma skvělými lékaři. Kde se protínají jejich profese a jak se jim spolu žije? Primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, doktor Marek Broul a jeho žena paní doktorka Petra Broulová budou mými hosty.
0: Moci bez nemoci.
4: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: My s Radkem Bangou dnes z Radio Café Vinohradská 12 po vlnách dvojky posíláme informaci, posíláme to dál, že se můžete ozvat, máte ozvat, musíte ozvat, pokud žijete v prostředí, které je pro vás násilné psychicky či fyzicky, ať jste kýmkoliv, dítětem, ženou, mužem, bohužel pejsek to udělat nemohl, ale i za toho se může člověk ozvat. Ale nepošli to dál, je písnička, kterou jsme teď slyšeli, tvoje, si skvělý hudebník, byla vyškolej neokomentovat. Ta patří kam, do jaké etapy tvého života?
1: Já bych řekl, že do etapy toho uvědomění, že člověk vážně nemůže dělat nic víc, než opravdu začít u sebe vždycky. A nepokračovat v tom řetězci, protože to je často generační problém. Dělal to pradědeček, dědeček, dělá to táta, no ale já už to dělat nemusím. A pokud mám nějaký pocit, že to najednou chci udělat, tak je potřeba se zastavit a jít to třeba řešit. A myslím si, že v mém případě takhle klepu na zuby, věřím tomu, že už jsem se naučil to neposílat dál. A to já považuji třeba za obrovský vnitřní vítězství.
0: Je to velký a silný. A my od mužského tématu, máme tu tátu, generační nějaké prostě témata otců, to veme k té mamince, protože jedním z témat dokumentu Láska nebolí je i teda téma ženy nebo násilí na ženě, což se týkalo tvé maminky, jsi to v té rodině vlastně viděl. Napadlo ti někdy, maminko, proč si neodešla, mohla si odejít? Velmi často čtu v komentářích, ta žena se mohla sebrat a odejít. Řeší to tam někteří protagonisté toho dokumentu a i psychologové, že to právě nejde. Těžko se nám to, kteří to nezažíváme, někdy chápe. Mluvím teď hromadně, ne jako o sobě, ale o každém, že to, co neznáme, těžko domyslíme. Mohla, nemohla odejít? Myslel jsi to? Jak je tohle téma? Co o tomhle víš?
1: Tak jednak je určitě potřeba říct, že to byly 80. 90. kde ty věci fungovaly trochu jinak než dneska. A myslím si, že to domácí násilí se dělo velmi často. Jsem o tom přesvědčený, že mnohem častěji, než si vůbec jako myslíme. Pakliže dneska každý osmý člověk v republice zažil nějakým způsobem domácí násilí, jak to asi bylo v osmdesátkách, nechci vědět, jo. Ale asi si dokážeme odpovědět všichni. Ale taky, když už my jsme vyrostli jako děti a už tam nebyla ta vazba na ty děti, protože ty děti bývají velmi často
0: důvodem,
1: tak já musím třeba o tatínkovi říct, že on byl velmi zdatný manipulátor. Jo? On uměl tu maminku tak dokonale přesvědčit, by možná přesvědčili mě, jo? Kdyby na mě spustil ty romantický bláboly, který jí vždycky jako nějak ukecali. A ona se opravdu vždycky poslušně vrátila. A už jsem postupně začal chápat, že to je fakt její volba. Ale zároveň, že ta manipulace je z jeho strany velice solidní.
0: Mistrná vlastně, že to je nějaká dokonalá vazba mezi vlastně obětí a tím manipulátorem.
1: Ano.
0: Takže rozumíš tomu, když to ty ženy prostě třeba hned nejsou schopné udělat a potřebují vlastně úplně stejnou pomoc zvenku, aby to dokázali pustit.
1: Já si myslím, že v případě mý maminky bylo obrovský problém její sebevědomí, který postupně ztratila prostě v tomhle životě. Přitom ona byla krásná ženská, chytrá, strašně chytrá. Věřím tomu, že ona by si mohla najít 100x lepšího chlapa, se kterým mohla mít úplně jiný život. A vždycky jsem jí to říkal. Říkal jsem jí, mami, ty bys si mohla najít úplně jinýho chlapa. Mohla si zažít tu lásku úplně jinak, kterou tak, jak ji vůbec neznáš. Jo? Ale prostě bohužel je mi to jako skoro líto, když to řeknu, ono prostě milovala. Jo? A nedokázala tohle překonat. Bohužel, no.
0: Tak toto všechno jsou témata, která můžete vidět v dokumentu Láska nebolí. Myslím, že jsme to neprozradili, ale přitom myslím jako nahlédli za oponu toho, o čem je potřeba mluvit. Hudba. Nakousněme a dopovídáme za chvíli téma hudby, protože ve tvém životě je velmi přítomná. Dá se říct, že může i zachránit život?
1: Ježiš, 100%, tak pro mě byla prostě hudba to jediný, kam jsem to všechno mohlo nějakým způsobem zapsat, takzvaně upustit páru, jo. Předtím to byl ten rap, že jo, kde byl hodně ten stack, bylo to znát na té tvorbě, ale pro mě byla hudba vždycky to vyjádření toho, kdo zrovna teď jsem. Asi si všimla, že já za poslední roky spíš dělám něco jiného. Je to taková spíš pozitivní hudba. Dospívám o lásce. Přijde mi, že poslední dobou jakoby jsme se měli stydět za to, že někoho milujeme, nebo že vůbec milujeme. Ale možná právě proto o tomhle tématu víc píšu, protože si myslím, že v téhle době je prostě i potřeba víc ukazovat, že to jde i takhle. Že to je že ta láska může i krásně fungovat.
0: Máš teď napsanou nějakou písničku, kterou ještě nespatřilo světlo světa? A jak se když tak jmenuje? Máš teď něco úplně jako nejnovějšího? Ale může to být třeba i měsíc, jo? To já nemyslím, že ze včerejška. Ale jako co je něco, co ještě třeba neznáme, nevíme?
1: Já těch písniček mám napsaných strašně moc. A třeba v jednu chvíli, teď dospíšu o té Evelyn se pochopitelně, tak se stala takový moment, kdy ona, já vlastně ani nevím, proč to udělala, najednou strašně jako naléhala, jak táta, tak jsem šel za ní a já jsem si jí zvedl ze židlička, ona mě hrozně objímala. A takhle se ke mně úplně přitiskla a nechtěla mě pustit. A to byl prostě tak silný moment, že jsem o tom napsal písničku.
0: A to jsme ještě ale neslyšeli.
1: A teď píšu strašně moc toho, no, jako myslím si, že díky té Elínce a díky tomu, jak se ty emoce otevřely, tak já píšu vlastně každý den teď, no.
0: To je hezké, že se nám kruh pomaličku uzavírá vlastně k tomu novému otevření, novému Radkovi, který tu vlastně díky svému otcovství je v nějaké nové barvě a podobě. Tak o tom, kde tě můžeme slyšet, jestli to někdy někde vyjde a vydáš, to si řekneme za chviličku na Dvojce v posledním vstupu s Radkem Bangou.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Nemohu popřít, že si s Radkem Vangou i během písničky a krásné písničky na Dvojce povídáme a je to kouzelné, protože se stále vracíš, Radku, k tomu, jak moc tě ta Evelinka změnila a jak vlastně jsi úplně jiný ve všem. A teď mi prozradil větu, já se ho chtěla zeptat, kam nás pozve, jestli jede na nějaké koncerty, jestli v létě můžeme někam přijít. Říká, já jsem dřív plánoval a já vůbec nic neplánuju, všecko je jinak. Tak co je všechno jinak? Co všechno teda, kde tě teda všude neuvidíme a proč? Takhle se zeptám.
3: Tak samozřejmě, že nějaký koncerty jsou, ale...
2: Tak musíš trošku nějak se vyživit.
3: ale já v podstatě jsem zjistil s tou Evelinkou, my jsme si od začátku s manželkou řekli, že určitě, protože jsem to viděl hodně u kolegů i v branži, že to jako nechci projet. To je ty první roky jejího života, že jako mý obrovský přání je mít s tou holčičkou opravdu jako krásný vztah. Co nejhezčí, jak nejvíc to zvládnu. A vím, že ona dvakrát malá nebude. Prostě bude jenom jednou a nepočká, tati, tak si běž koncertovat a přijď za 3 roky a pak to jak doženeme, nedoženeme. Takže jsem si prostě řekl, že asi se nebudu úplně honit za nějakou kariérou tolik. Asi trošičku, jo, ale asi ne už tolik. A že se chci radši jako věnovat jinou. Bejt s tou rodinou, protože vím, že teď se utváří to nejdůležitější, ta vazba mezi váma. A tak jako postupně se do toho jako zpátky dostávám, ale přiznám se, že stále jsem ve stádiu, kde mi to vlastně trochu jedno. Sorry, je mi to trochu jedno.
2: Já myslím, že my to všichni chápem. Nicméně na albu pracuješ, když máš tolik písniček, o kterých jsi to mluvil, jak tě Evelinka objala, jak Evelinka určitě otevřela oči, je mi to jasné, tak chystáš album. To znamená, co to znamená jako pro hudebníka teď v téhle fázi? Jako sedíš, já nevím, u počítače, sedíš ve studiu nebo dopisuješ věci, v jaké jsi fázi?
3: Já jsem v zajímavé fázi, kdy píšu úplně jinak, já čekám na moment. Já čekám na moment. Kdy mě něco jako zaujme, jo? A těch momentů je strašně, samozřejmě většina je s Evelinkou a s manželkou. A vždycky, když mě něco jako zaujme, ale jsou to takový jako obyčejný lidský momenty. Já jsem vždycky hledal nějaký obrovský téma, jo? A já jsem říkal, proč furt dáš nějaký velký téma? Prostě čekej na tu správnou chvíli. A já pak vezmu mobil a napíšu text. A píšu to a už ani nepřemýšlím nad veršema. Já to prostě sepíšu, jak to cítím.
2: A první text a potom až hudbu?
3: Jo. Teď to dělám úplně jinak všechno. Vůbec ne.
2: To dřív bylo opačně.
3: Jo. A teď prostě jenom hledám ty momenty a vlastně žiju těma momentama.
2: Ty si píšeš poezii, kterou potom zhudebníš.
3: Jo, přesně tak, je to taková poezie trochu. A je to hrozně fajn, je to strašně zajímavý způsob práce, kdy jako v podstatě popíšu, co vidím.
2: Hele, a když takhle jsme nakoukli jsme do neúplně příjemného prostředí tvého dětství, naopak nahlížíme do krásného prostředí dětství tvé dcery, tak jak si tě můžeme představit za zavřenými dveřmi, já nevím, jako teď tátu, já nevím, hraješ si s nějakou malou hračkou s ní, nebo vaříš třeba, nebo já nevím, učíš jí plavat ve vaničce, nebo jak jsou takový ty úplně ty detaily, co je taková jako tvoje disciplína v té rodině?
3: No, tak moje disciplína jsou kraveny, samozřejmě. To se, jako Evelinka ví, že když půjde za tatínkem, budou kraviny.
2: A jak takže vypadají kraviny?
3: Tak třeba, my třeba jako, ona ví, že si zasantujeme vtipně, že třeba kopu nohama, točím s ní různě. Nebo ví, že když půjdeme do takového malého bazénku, že tam budeme plácat vodou, že bude všude. Jo, že prostě víme, jako děláme všechny možné blbosti, nebo děláme takový kolečko kolem baráku. A ona ví, to jí teda naučila babička, že dostane ode mě jetel a pažitku.
2: Jo? Proč se zrovna jetel
3: a pažitku? Já nevím, ona si to oblíbila, ti říká mňam, mňam a tím myslí pažitku. Ona tam na té pažitce už pak roste taková kytička, jo?
2: Ano.
3: Takže dostane kytičky, ona je spokojená, pak ti říká, nejez to, mňam, mňam, nejez to. Tak ji to vždycky dám pryč, no, pak jdeme do toho, a takhle furt, pak ji přebalím, uvařím, tančíme, děláme bav, kuk, všechno možný. A ona už mluví hrozně, takže spolu komunikujeme, no ale na kraviny jsem expert.
2: Tak to dá se určitě říci, že Evelínku láska určitě nebolí, což je dobře a tím zveme tedy obloukem a tvým krásným rozpovídáním se na tohle téma na dokument, který od zítřka můžete sledovat. Jaké poslední slovo, které by si k tomu chtěl říct, vzkaz, cokoliv lidem na tohle téma, které jsme dneska otevřeli, co máš pocit, že by mělo a mohlo zaznít?
3: Já bych to zakončil vtipně, láska sice nebolí, ale dneska v noci jsem bohužel omylem vzal Evelínku loktem, to už jsem měl, možná jí to trošku bolelo. Ale ona se neprobudila, takže jsem říkal, uf, zaplať pámu za to, spala až do 8.
2: Mně se líbí, Radku, že to umíš vždycky krásně otočit. Možná se o tom dozvíme v nějaké tvojí písničce. Takže já ti moc děkuju, že jsi byl naším hostem. A ať opravdu nebolí ani tebe, ani nikoho z tvých blízkých, ani vás, milé posluchače. Na dvojce vás všechny v Radio Cafe Vinohradská 12. Krásný, láskyplný den.
3: Mějte se krásně.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Z velkého města...
2: Tohle je moje poslední šance.
1: ...do městečka Paradise.
3: Jsem nový šerif.
4: Dělal jste na oddělení vražd v Los Angeles, ale skřípalo vám manželství, tak jste začal bumpat.
1: A touha po spravedlnosti...
3: Scházel jsem vám?
1: ...jako lék. Tom Selleck devětkrát jako neústupný Polda.
3: To je ono.
1: Jesse Stone.
5: Nejspíš vražda, co Jesse?
3: Nejspíš.
1: Premiéra detektivní série už dnes večer na ČT2.
6: Bylo 12 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
6: Čeští hasiči nabídli pomoc Venezuele s následky zemětřesení a policie v loni zajistila majetek za víc než 7 miliard korun. Bude jasno během dne jen místy a přechodně polojasno a nejvyšší teploty většinou do 35 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit na pomoc v Venezuele s následky zemětřesení. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR tým by mohl odletět nejpozději zítra. Informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Tým teď podle něj svolává své členy a zajišťuje možnosti dopravy.
8: Naším úkolem může být nejen vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Je třeba říct, že v tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky o pomoc a čekáme, jestli se tento požadavek rozšíří.
6: Dvě zemětřesení o síle vyšší než 7 stupňů zasáhly Venezuelu krátce po sobě. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 32 lidí, dalších víc než 700 utrpělo zranění. Bilance patrně není konečná. V systému DROST nejsou ve Venezuele momentálně registrováni žádní Češi. Žádný se kvůli zemětřesení také neobrátil na českou diplomacii s žádostí o pomoc.
7: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
6: Teploty mají v následujících dnech dál růst. V neděli může být podle meteorologů 35 až 40 stupňů. Lidé by si proto měli hlídat pitný režim. Zdravotní problémy ale může způsobit i nadměrné pití vody, vysvětluje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
9: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází i k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tady mozek.
6: V horkém počasí by podle něj lidé měli vypít zhruba 3 až 3,5 litru vody denně. U dětí je to asi litr až půl až 2 litry. Policie v loni zajistila majetek za 7 miliard a 230 milionů korun. To je zhruba o 0,5 miliardy víc než v roce 2024. Jde o majetek zabavený v souvislosti s investičními, daňovými nebo dotačními podvody anebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Ode dneška lze opět žádat o podporu v programu Nová zelená úsporám. Tentokrát ale bude nabízet hlavně bezúročné úvěry do 2 milionů korun. Dotace od státu mohou dostat jen domácnosti s nižšími příjmy, říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
10: Až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
6: Příjem žádostí skončí 31. října. Program Nová zelená úsporám funguje už od roku 2009 a celkem jej už využilo asi 600 tisíc domácností. Primátor Karviné Jan Wolf, obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes dostavil na policii po návratu z dovolené v Chorvatsku. Pátrání po něm tak skončilo. Etická komise fotbalové asociace už dříve rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu také 3milionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V Praze 3 přibylo 7 nových kamenů zmizelých, takzvané Stolpersteiny, připomínají oběti holokaustu a nacistické zvůle. Kameny nechalo vedení městské části položit v Žerotínově, Písecké a Veselské ulici, pokračuje radní Prahy 3 Pavel Křeček z hnutí STAN.
5: První dva kameny zmizelých leží před domem v Žrotínově 31 a připomínají Viktora Feldsteina a jeho ženu Irmu Feldsteinovou. Rodině Singerových jsou věnovány kameny v Písecké 12. Rodiny Pátkových a Gráfových připomínají kameny ve Slezské 118.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Dnes bude jasno, během dne jen místy a přechodně i

0: Oběma pruhy blokována je pouze Krajnice a tak se to bude zlepšovat. Na stém 34. kilometru D1 v témže směru jsou silničáři a před omezením je kolona, v ní se zdržíte asi 10 minut. Na 33. kilometru D5 směrem od Prahy je také omezení, tady se zdržíte 10 minut. A na silnici číslo 6 se srazila dvě osobní auta u Bochova, je to poblíž odbočky na Toužim. Zasahují tam záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Kratší kolony, tak čekejte oběma směry. To byly zprávy, teď Jitka Asterová.
1: Přeji vám krásné čtvrteční poledne, je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok. V našem roce, dávám už hned vzpomínku, jo, všimli jste si, jsem vedla tak trošku dvojí život, byla jsem jako Jekyll Hyde. No, v pátek jsem chodila na diskotéky, vyfintěná, voháklá. Od hlavy až patě Stuzexu, kde jsem tancovala na Bee Gees a na Abu. No a v pondělí jsem chodila s bráchou na takzvané antidiskotéky, kde jsem chodila ve vytahaném triku, nenamalovaná samozřejmě, a poslouchali jsme Karla Kryla. Takže asi tak. No a další nápověda bude také z muziky. V rádiu jsme slyšeli často Petra Reska a konkrétně v našem roce poprvé jeho píseň Nejkrásnější déšť. No tak zkuste si tipnout rok. 702 222 220, tam posílejte SMSky a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
3: na dvojce.

0: Petr Rezek hodně napověděl. Hanka byla nejrychlejší, ta mě zdraví z Havířova, konkrétně z Bludovic, já tam také mávám. Písničky Petra Rezka se mi vždycky líbily a myslím si, že by to mohl být konec 70. let. Ano, Hanka Opatrná. Zdravím Michala, Petr Rezek, no tak zkusím přelom 70, 80, tak uvidíme. Jsem 77, takže asi mléko po bradě. Dobře, děkuji a do třetice dáme Renču, která typuje její oblíbený rok, a sice rok 75, to se právě vdávala. Tak, a to jsem ještě neřekla nic a úplně daleko nejste, musím přiznat. Na Slovensku v našem roce vznikl známý seriál, určitě ho budete znát, Spadla s oblakou. Slavná hrdinka Majka, která přiletěla z Gurunu, Majka z Gurunu přece. K prvnímu setkání a rozhovoru kluků s jejich novou kamarádkou došlo na začátku až druhého dílu tohoto seriálu.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: My jsme Slováci, víš? Slováci a všetko kolom dokola je Slovensko.
1: Slovensko, vezmete ma so sebou, pane.
2: Čo mi vykáš? Ja nesom pán. Nevidíš, som chlapec.
3: Ona chce ísť s nami?
1: Rada chodím s vami.
0: Dětskou roli Majky hrála Zuzana Pravňanská, taková krásná holčička, velké oči, tmavé vlásky. Asi nejvýraznější vzpomínku, kterou na tento seriál máme určitě, někteří z vás tedy, je samotná titulní písnička. No a my si ji teď připomeneme.

Tak to bych velice pohořela, protože musím říct, že mě ta titulní píseň neřekla vůbec, ale vůbec nic. No tak já jsem byla trošičku ve věku, kdy už jsem prostě byla trošku mimo tento seriál. Jinak teď budou hrát Smoky a ještě ke hlavní hrdince, k té Majce, kterou hrála Zuzana Pravňanská. Představte si, herečka, velká hvězda, a její sen bylo být řidička tramvaje. A ona si ten sen naplnila a v Bratislavě opravdu sedm let řídila tramvaj. No, neuvěřitelné. No, teď si teda dáme Smoky, jak jsem říkala, a vy mi během písničky můžete napsat. SMSky posílejte na 702 222 220 a e-maily budu se těšit na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Zdravím Evu Zizerek, která píše: dobré rozžhavené poledne, Jitko. Typuji školní rok 77-78 podle Majky z Gurunu. Byla jsem v 5. třídě a každou sobotu dopoledne jsem tento seriál sledovala. Takže dobře, beru obě data v potaz. Dále. Bronislav mi píše: milá Jitko, Kryl se v té době poslouchal ilegálně. Na veřejnosti to šlo dost těžko. Typuji rok 79. Ano. V roce, který hledáme, se opravdu Karel Kryl poslouchal ilegálně, ale já jsem mluvila o takových antidiskotékách. To bylo jenom pro uzavřenou společnost. Vlastně takové tajné akce. Takže opravdu na veřejnosti už se opravdu pouštět nesměl. Takže naše nápovědy dneska budou vesměs kulturní. Připomněli jsme seriál, slovenský seriál Spadla s oblakou, a teď si připomeneme můj milovaný film, ale opravdu já neznám vlastně nikoho, komu by se ten film nelíbil. Je to jeden opravdu z nejslavnějších prázdninových filmů, který byl kdy natočen. Když řeknu tři jména: František Němec, Jana Prajzová, Tomáš Holý, no tak už jste doma všichni. Teď budu mluvit o filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Tak jak víte, představy letních aktivit se u jednotlivých členů rodiny značně lišily, no tak pojďme si to poslechnout.
1: Poslouchejte vy dva. Na břehu pod chalupou si můžete dělat, co vás napadne. Ale jak vás nachytám na skále za rybníkem, bude zlé. Říkám to bez legrace, jinak je mezi námi konec. No tak co, platí?
2: Na mě se můžeš spolehnout.
3: Na mě ne.
1: Dobře, odjíždíme.
3: Ne!
0: Prostě nenahraditelný Tomáš Holý, jistě. To byl velice, nebo je pořád divácky úspěšný film, ale premiéru měl konkrétně v našem roce na prvním programu Československé televize, konkrétně za 9:30 večer, a předcházela mu sváteční chvilka poezie a také vánoční koncert orchestru Studio Brno. A já ještě dodám, že film byl oceněný na Mezinárodním filmovém festivalu v Monte Carlu, ale až o rok později, než je náš rok. Chci tě líbat. Ne, já nikomu nechci líbat, ale teď bude zpívat stejnojmenou píseň Václav Neckář. No a vy během písničky můžete volat sem přímo do studia. Telefonní číslo sem je 22 155 25 a 25. Budu se těšit.
4: Byl jednou jeden rok.
5: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
4: Napište nám.
5: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak já jsem moc zvědavá, koho mám na telefonu. Bude to překvápko pro mě. Halo, halo, Jitka, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Hana z Havířova Bludovic.
0: Zdravím vás, Hanko.
1: Zdravím.
0: Takže moc zdravím, tak tip máte jaký?
1: Já jsem to upřesňovala, ano. Že 78. Pravda, já z ta 70. leta jsem byla malinká holka, tak si to příliš nepamatuju, ale myslím, že ten film s Tomášem Holím, 77-78, no, nejsem si jistá úplně.
0: Takhle typuje hodně z vás, váhají mezi tou sedmičkou nebo osmičkou, tak k čemu se přikloníte?
1: A tak já se přikloním k té osmičce.
0: No dobrá, jen jestli si to nebudete vyčítat. A nějaká vzpomínka na ten rok by byla?
1: No, říkám, já jsem byla hodně malá, chodila jsem na základku, takže takové jako dětství normální.
0: No určitě si vzpomenete třeba, jestli jste byla dobrá žákyně, nebo šprtka, nebo naopak, jestli jste to flákala trošku.
1: A tak ne, já jsem to nikdy neflákala, tak něco mezi dobrá a šprtka.
0: Takže chvalitebná.
1: Tak mě.
0: Takže no tak to je krásné. A už se vám v tom roce zapalovaly lítka, nebo?
1: A tak, a víte, že si to ani nepamatuju.
0: Tak to já si to teda pamatuju.
1: To si fakt nepamatuju, že by mě někdo tak uchvatil.
0: No tak asi jste neměla kolem sebe dobrou
1: asi
0: společnost. Nebyli lidi.
1: Asi nebyli lidi.
0: Je to tak? Ani moc ráda jsem si s váma popovídala. Mějte se moc krásně. Mávám do Bludovic a píšu si rok 1978. Mějte se.
1: Naschledanou.
0: A teď si pustíme Village People. Skladbu, na kterou jsem v našem roce jezdila v dětské lední reví a partnera mi dělal Renda Běhounek. Jo. Takže já zdravím Rendu a všechny, kdo se mnou brusili v tom roce na tuhletu skladbu.

0: Tak já mám teď na telefonu Danu z Vysočiny,
1: dobrý
0: kterou
1: den,
0: moc zdravím.
1: Tady zdraví Dana z Vysočiny, Jitku, přeju krásný léto. A já bych si tak tipla podle svého syna, kterýmu bylo 14 roků, ten rok 97.
0: Aha. Dobře, podle asi, no. Podle Majky z Gurunu, nebo podle toho filmu, jak dostat tatínka? Podle té Majky z Gurunu, podle toho seriálu, anebo...
1: No, spíš ten Tomáš, jako...
0: Jo,
1: jo.
0: Jak dostat tatínka do polepšovny.
1: No. Přeju rádiu, jako všechno dobrý a děkuju za tu kulturu a ráda bych to rádio platila. Je 79, asi bych nemusela, ale já bych ho chtěla platit, i kdyby to stálo stovku. V televizi samozřejmě to manžel se na to kouká, já 15 let už ne, ale bez rádia bych nemohla bejt.
0: Tak ani nevíte, jakou jste mi teď udělala radost.
1: Přeju hezký den.
0: Děkuju. Děkuju moc.
1: Poslouchám pořád i v noci dvojku.
0: Tak jo. To máme velkou den. Radost. Vyřídím kolegům. Mějte se moc krásně. Naslyšenou někdy.
1: Naschledanou. Hodně zdraví.
0: A teď budou následovat dvě písničky, takže budete mít čas mi psát své SMSky se svými tipy. Všichni jste blizou linko, ale teď hodně napoví Jiří Korn.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Jaký otec, takový syn.
2: Tvůj strejc Pepa chce kupovat barák. Už mají našetří, no. Ale ty peníze mají doma. 60 000.
3: To je pěkný balík. Hodil by se.
2: A proč myslíš, že ti to říkám?
1: A od jejich plánu je neodradí vůbec nic.
2: Budou spát.
3: A když se...
2: Když se tam připletou, no tak mají holt smůlu. Žádný svědci nesmí zůstat. Jasný? Žádný.
0: Otec a syn. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
5: Čau. My jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
4: Že bych vyrazil za váma?
5: Jasně. Po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
6: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
7: www.lfs.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Tak to jste jistě poznali, to byly Bonnie M. Já vždycky, když slyším tuhle tu písničku, tak si nevybavím tu kapelu, ale vybavím si Oldu Kaisera, jak je dělal. To bylo naprosto famózní v pořadu. Možná přijde i kouzelník. Zdravím teď Věrku, která mě napsala: Milá Jitko, v roce 1977 mi umřel můj milovaný dědeček. Tahle Majka padla s oblakou určitě až potom, protože dědeček měl jediný u nás doma v pokoji televizi. A já si ten seriál skoro nepamatuji, takže rok 78-79 a taky už jsem byla na Gimplu, jsem ročník 61. A vzhledem k tomu, že jsem vás potkávala na poliklinice ve spální, to už teda na Vysoký, tak na tom budeme asi přibližně stejně. Jo, takže my se vlastně známe. Věrko, já mávám a dávám v pořadí třetí nápovědu. Pokud jste měli to štěstí, tak jste viděli v Praze v našem roce koncert fenomenálního amerického zpěváka Johnnyho Cashe. Zahrál konkrétně 10. a 11. dubna hned čtyřikrát se svojí partnerkou June a skvělou doprovodnou kapelou. Zvukovým dokumentem této v tu dobu naprosto výjimečné události bylo album, které však vyšlo až 5 let po koncertu. Na koncertě nechyběl ani zpěvák Pavel Bobek, který si s Cashem v rámci matiné zaspíval na jednom pódiu. Zajímavou osobní vzpomínku svěřil před léty Českému rozhlasu a konkrétně Jiřímu Kasalovi.
1: Já si myslím, že jsem jediný Čech či Slovák, který zpíval s Johnnym Cashem na jednom pódiu. No, bylo to matiné a já jsem s ním mluvil, řekl jsem mu, že mám rád jeho písničky a že teda zpívám ty jeho písničky taky a že jedna z nich se stala nesmírně populární. On se mě ptal, která to byla, jsem říkal Sunday Morning Coming Down. A říkal, no ale to není moje písnička, to je písnička Chrisa Christophersena. A jsem říkal, to já přece vím, ale vy jste ji učinil slavnou. A on se tak jak usmál a řeknu, to je vlastně pravda. A teď se mě zeptá, jak se jmenuju, a pak uplynula hodina, že mezi tím tam bylo kolem něj stovky lidí. A nakonec toho matiné na závěr vystoupil na pódium s panem velvyslancem a paní velvyslancovou. Chopil se kytary a takhle se podíval, potom začal něco hrát. A hledal očima, kde jsem. A to je pro mě, já sám nejsem schopen si zapamatovat to jméno ani minutu. A on po té hodině naprosto neznámého člověka, nějakého Bobka, prostě vyhledal zrakem a řekl mi, že to bude Would Like to Sing With Me.
0: A já vás prosím, pokud někdo z vás v tom roce na tom koncertě Johnnyho Cashe byl, tak já budu moc ráda, když se podělíte o vaši vzpomínku se mnou a se všemi posluchači. Takže teď je ten moment, kdy vy můžete volat sem přímo do studia. Telefonní číslo sem je 22 155 25 a 25. Můžete volat už teď. No vlastně teď Meky, Žbírka a Modus.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na Dvojce.

Tak já moc zdravím Hanku do Loděnic. Václav Neckář píše, byl vždy můj oblíbený a chci tě líbat, když jsem studovala na vysoké škole ekonomické v Praze. To byla moje oblíbená píseň. Takže půjde zřejmě o rok 1978. Bylo mi 21 let a v létě jsem byla na 3 týdny v NDR v Lipsku a v dalších městech. Takže a teď moc zdravím Marii do Prahy, která má stejný typ, rok 1978, a dává vzpomínku. Za to jsem moc ráda. Píše, dceru nevzali do první třídy. Musela nastoupit až za rok. Pak se vše stále protahovalo a promovala až v 27 letech. Krásně si prodloužila mládí. No já vlastně taky, protože jak mě vzali až na potřetí na vysokou školu, takže já jsem si ho taky hezky prodloužila. Takže já si myslím, že bychom mohli udělat takové malé shrnutí. My si dnes připomínáme rok, kdy na Slovensku vznikl seriál Spadla s oblakou, kdy premiéru má televizní film Jak dostat tatínka do polepšovny a kdy u nás v Praze koncertoval americký zpěvák Johnny Cash, takže mě moc mrzí, že mi nikdo nezavolal, hlavně z těch, kdo na jeho koncertě byl, a třeba opravdu jste, nikdo z vás neměli to štěstí. A teď si pustíme veliký hit od ABBY, Dej mi šanci, přeloženo, a představte si, že já jsem tuhletu písničku zpívala, teda to je eufemismus, ale opravdu o 37 let později v muzikálu Mamma Mia v Kongresovém centru, kde jsem hrála Rosie.

0: A před námi poslední nápověda naší hry byl jednou jeden rok do Československa. V našem roce k nám dorazil na státní návštěvu Leonid Brežněv. No a jeho návštěva, kromě jiného, samozřejmě symbolicky potvrdila pozici Gustáva Husáka. Zcela přirozeně o tom informoval filmový deník, teda týdeník, pardon, který se v kinech pravidelně promítal před filmy.
1: Na oficiálnu priateľskú návštevu priletela do Československa sovietská stranická vládna delegácia na čele s generálnym tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany Sovietského zväzu a predsedom prezídia najvyššieho sovietu Sovietského zväzu súdruhom Leonidom Iličom Brežnevom.
0: Kolonu vezoucí politiky z pražského letiště vítali po obou stranách Evropské ulice, tehdy samozřejmě Leninovi, zástupy lidí s rudými vlaječkami. Tak a teď si pustíme Janu Kratochvílovou. To je moje prostě nejoblíbenější od Jany Kratochvílové. Spousta zpěváček se pokusilo jako napodobit nebo i interpretovat tuto tu píseň, i když dobře, tak nikdy to nebylo ono. Prostě dlouhá, bílá, žhoucí kometa. Taková je byla Jana Kratochvílová, takže se vůbec nedivím bráchovi, že byl do ní zamilovaný až po uši, ale bylo to samozřejmě pouze jednostranný.

Takže na závěr samozřejmě moc děkuji za vaše telefonáty, za vaše e-maily a za vaše SMSky. A dneska jste se trefovali, nebo jste byli většinou opravdu hodně blízko ve finále. Hanka s Mikulášem, které moc zdravím, jsou lakoničtí, ale mě to nevadí, typují rok 1978. Dana píše, je, Žbírka a děvčata, moje taneční rok 1978 a dáme do třetice Majku. Protože jsme měli tu Majku z Gurunu, že jo, tak jí zdravím. Dnes typuji kolem roku 1978, nebo respektive rok 1978, film, seriál, i vy a Lední reví, to všechno sedí. No a samozřejmě máte pravdu, Majko, je to tak. Byl to rok 1978. Jaký rok to bude zítra, to vám samozřejmě neprozradím, ale vy se teď těšte na Ivu Bendovou, která je celá v červeném, opět teda opravdu jak ze žurnálu, a vy si teď vychutnejte Johna Travoltu a Olivia Newton-John.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Tentokrát mé pozvání přijal respektovaný fotožurnalista, který je vlastně také grafikem, manažerem či pedagogem, Jan Šibík. Proč se ve velkém soustředil na zachycení nespravedlnosti? Jak složité pro něj obvykle bývá? Má-li na fotografiích svých studentů najít něco pozitivního? A za jakých okolností se mu kýč může jevit jako hezká záležitost?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Obnovu a budoucnost Ukrajiny může podle premiéra Babiše zajistit pouze mír a pracovnice Chomutovské banky zachránila seniorce 500 000 korun před podvodníky. Bude jasno během dne, jen místy přechodně, polojasno, nejvyšší teploty většinou do 35 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ukrajina se nemůže skutečně obnovit, pokud pokračuje válka. Její budoucnost může zajistit pouze mír, prohlásil dnes český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na konferenci o obnově poválečné Ukrajiny v polském Gdaňsku. Varoval, že bez ukončení bojů nebude možno obnovit infrastrukturu ani zajistit návrat běžného života. Debata se podle českého premiéra často omezuje jen na požadavky na více zbraní, eskalaci a konfrontaci. Česko v následujících dnech čeká pokračující vlna veder. Meteorologové proto zpřísnili a prodloužili výstrahu až do neděle. Horko výrazně zatíží organismus a zvýší riziko přehřátí i dehydratace. Komplikace se mohou objevit také v dopravě, energetice a zemědělství. Podle meteoroložky Jany Hujslové bude vlna veder zesilovat.
2: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
0: Zároveň platí v Jihomoravském kraji až do odvolání výstraha před nebezpečím požárů. Ochlazení má přijít až v pondělí se studenou frontou. V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam mohou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí v noci. Informují o tom tabule na 48 vstupních místech, říká mluvčí zprávy parku Tomáš Salov.
3: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
0: Policie přepravila z Filipín do Česka muže, kterému za drogovou trestnou činnost hrozí až 18 let vězení. Ve filipínském detenčním centru čekal po svém zadržení od loňského září. Jeho dřívější eskortě do Česka zabránil konflikt v Perském zálivu. Na webu to dnes uvedlo policejní prezidium. 69-letá žena z Litvínova nepřišla díky zásahu pracovnice banky v Chomutově o 510 tisíc korun. Peníze měla venku předat ženě, která jí přislíbila výhodnou investici. Výběr vysoké částky bankovní úředníci zarazil a po písemné komunikaci s klientkou zavolala policii.
4: Seniorka nechtěla v bance mluvit, na telefonu měla jinou poradkyni, která čekala na potvrzení předávky peněz. Zároveň se podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské bála neposlechnout, protože dotyční věděli, kde bydlí. Při volání policisti před bankou zadrželi 52-letou Pražanku. Hrozí jí až 5leté vězení. Z Chomutova Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno během dne, jen místy a přechodně polojasno. Nejvyšší teploty většinou 31 až 35 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25.
1: Doprava.
0: Opatrně na 20. kilometru D1 směrem od Prahy kousek před sjezdem na Mirošovice je odstaveno nákladní auto. Na 34. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona už asi na půl hodiny. Zvažte sjezd na Velké Meziříčí západ na 602. Příjezd do Prahy po D5 komplikuje nehoda dvou dodávek v levém pruhu na 5. kilometru, do kolony se brzdí na 8. A na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte s kolonami kvůli nehodě nákladního a osobního auta za sjezdem na Ořech. To byly zprávy, i dnes je tu pro vás Iva Bendová.
6: Ano, dobrý den a také příjemný poslech odpolední Dvojky. Jsme na samém začátku, který hudebně obstará kapela Turbo a jejich hráč. No a na co se dnes mimo jiné můžete těšit, tak to prozradím hned po písničce.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední dvojku s datem 25. června roku 2026. Před 5 lety se začaly životy lidí v 5 obcích na Břeclavsku a Hodonínsku dělit na dobu před tornádem a po něm. 200 rodin museli kvůli ničivým následkům přírodního živlu začít znovu stavět své domy. Jednou z nich byly i Klimešovy z Hrušek. Jak to tehdy vypadalo a jak na to dnes vzpomínají, to uslyšíte v reportáži v téhle hodině. No a zajímat se budeme logicky i o počasí, teploty v posledních dnech šplhají výš a výš. O víkendu může být až 39 stupňů. Je proto potřeba hodně pít, ale pozor, i nadměrné množství vody může tělu ublížit. Proč? To zjišťovala Věra Fajfrová a my se na to podíváme po půl druhé. Teď s přáním příjemného poslechu dvojky posílám Olgu Lounovou.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Celý tento týden v našem pořadu radíme, jak skladovat potraviny, aby nám vydržely co nejdéle čerstvé a zdravé. Už víme, jak na to, na co si dát pozor, a dokonce jsme probrali i praktické tipy do domácnosti. No a dnes náš cyklus uzavřeme odpověďmi na otázky, které s tímhle tématem často souvisí. Ve studiu je se mnou opět nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Krásný den i vám, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Víte, co by mě zajímalo, jak dlouho můžeme mít otevřený jogurt nebo mléko a kdy už je lepší je raději vyhodit?
3: Vždycky záleží na konkrétním výrobku a řídit se informacemi na obalu. Například u toho mléka záleží, jestli máme mléko čerstvé nebo trvanlivé. To čerstvé mléko by mělo být vlastně otevřené v lednici tak zhruba maximálně ty 3 dny. To trvanlivé nám bez problému vydrží týden, možná i déle. A u toho jogurtu bych řekla také tak maximálně do toho týdne a samozřejmě se orientujeme podle vzhledu té potraviny, po čichu. Určitě bychom neměli dělat žádné kompromisy, pokud se nám to úplně nezdá.
2: A co se vlastně stane, pokud sníme potravinu po minimálním datu trvanlivosti?
3: Nemusí se nutně stát nic, je ještě rozdíl mezi značením minimální datum trvanlivosti, které nám říká, dokdy by ta potravina si měla opravdu zachovat všechny ty svoje kvality. Potom je ještě označení spotřebujte do, což už je takové striktnější, a po tom datu už se nedoporučuje potravinu konzumovat. Nicméně, pokud jde například o ten jogurt a vidíme, že ho máme den nebo 2 dny prošlý a vypadá, voní, chutná normálně, tak ho skonzumovat můžeme. Jenom musíme počítat s tím, že už pravděpodobně takový jogurt nebude obsahovat třeba nějaké velké množství těch probiotických bakterií, protože ty nám časem ubývají.
2: A ještě jedna otázka mě napadá, jak se zbavit škůdců, například molů potravinových, pokud se nám dostanou do zásob?
3: Já bych řekla asi předělat celou kuchyň, vytrhat police a zařídit si novou. No, jednoduše nestačí jenom vyhodit tu jednu danou potravinu, ani bych nedoporučila zkoušet takové ty různé rady, jako zavřít mouku do mrazáku a zahubit moly a pak ji vrátit zpátky. Opravdu chce to vyklidit celou tu skříň a já doporučuji vytřít ji octem, to docela dobře funguje. Pak jsou takové ty různé pastičky na moly a podobné škůdce. To bych řekla, že hlavně slouží k tomu, abychom se na ně mohli podívat a ověřit si, že je tam máme,
2: ale
3: nevyřeší to ten problém, že už tam jsou.
2: Moc děkuji, Andreo, a milí posluchači, pro vás je to pro tento týden vše. Pokud jste nestihli všechny díly, najdete je na webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

na druhé. Víří prach. I ve zvířeném prachu cest.

0: Štěpán Kozub zpívající Petr Hapku právě teď je v odpolední dvojce. Před 5 lety toho Anna Klimešová z Hrušek na Břeclavsku moc nenaspala. Sotva začalo svítat, spěchala ke svému domu. Večer předtím z něj ženu vyhnalo tornádo. Rodinný dům byl jedním ze 200 na Břeclavsku a Hodonínsku, které museli kvůli poškození k zemi. A místo, aby tehdy 65-letá žena přemýšlela o tom, jak se bude užívat důchod s vnoučaty, spolu s manželem začínala v podstatě budovat nově svůj domov. Dodnes, stejně jako mnozí další na tehdejší katastrofu vzpomíná.
1: Jde o to, že jsme došli o všechny majetek a všechno, ale hlavně, že jsme to přežili.
2: Mí prapředci vlastně 3 generace to budovali a vlastně necelých 5 minut trvalo na to, aby to totálně se zdevastovalo.
3: Dlouho jsem přemýšlel, jak to nazvat a viděl jsem ty střechy, jak tam nejsou, tak jsem si říkal, že to je takové střechobraní.
4: O střechu nad hlavou připravilo tornádo taky Annu Klimešovou. Její muž byl zrovna v lázních, když se začal v podvečer v hlavní ulici v Hruškách zvedat vítr. Dnes 70-letá žena chtěla jít zavřít okna do ložnice, ale už jen těžko otvírala dveře.
5: Já jsem neviděla ty protější baráky, jo? Jak to letělo všecko. Já jsem si říkala, to je asi konec světa.
4: Nebyl, ale blížilo se tornádo.
5: Začaly takhle praskat okna, tím tlakem asi jo. Já jsem odletěla na noční stolek a kolem mě to proletělo na postele.
4: Celé to trvalo 5 minut, ale ženě to přišlo nekonečné. Stejně jako její sousedé, chtěla paní Anna vědět, jak to vypadá v ulici, kde žije většinu svého života.
5: Vyšli jsme ven a my jsme všichni ale mlčeli. Pak došel syn a jako s dětskama křičel, žiješ?
4: Přežila a okamžitě odcházela přespat k synovi, který žije v části obce, kde přírodní živel nezasáhl v takové síle. Jeho dům připravil o pár střešních tašek.
5: A jdeme přes tu zahradu s týma dětskama a ta Eliška, ta nejmladší, chodila ještě do školky a ona se podívá na školku a říká, hurá, spadla školka, zítra nemusím do školky.
4: V tu chvíli díky dětské bezprostřednosti napětí trochu opadlo. Ale těžké chvíle ještě přišly. O pár dní později jí oznamovala výsledky kontroly statika její kamarádka. A šla na to tehdy poměrně netradičně.
5: Oni jako mě to nechtěli říct, jako že to půjde k zemi, jo. Ty v tom jednom pokoji máš oranžovou stěnu, že? Co řeší oranžovou stěnu, když nemáme střechu a tohle, já že Radko to. Ale to už se stejně teďka nenosí ta oranžová. Ty mě už zapalovalo, jo. Tak začala, víš, ono kdyby se to zbouralo.
4: Žena s celou rodinou vzpomíná i na to dobré, na ohromnou vlnu solidarity, na pomoc cizích lidí, kteří pracovali u nich v domě, na pár, který jim daroval starší auto a i na to, jak dokázala hospodařit v náhradním ubytování ve stísněném vinném sklípku. Žila tam s manželem a se psem 1,5 roku, dokud řemeslníci nepostavili jejich nový domov. Z Hrušek Alena Hysová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Do prestižní síně slámy vstoupí dvě rozhlasové a televizní legendy, které v Brzku oslaví svá životní jubilá, Saskia Burešová a Marie Redková. Za doprovodu Adama Týce jim přijde na jejich přání zaspívat Martin Chodůr.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Broučci.
4: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
5: Budu.
3: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
5: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
3: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

13 hodin a 36 minut a vy právě teď posloucháte čtvrteční odpolední dvojku. No a my se společně v tuhle chvíli podíváme na to, o čem bude dnešní káva o čtvrté. Na jaké téma dnes bude mluvit kolegyně Tereza Stýblová. Tak si to pojďme poslechnout. Od července budou moci praktičtí lékaři předepisovat řadu moderních léků, které byly doposud vyhrazené specialistům. Co tahle ta změna přinese pacientům? Ušetří jim cestu do odborných ambulací a urychlí zahájení léčby a jak se změní spolupráce mezi praktiky a specialisty? Tak to jsou otázky, na které bude odpovídat pan doktor Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Máte-li nějaké otázky, klidně nám je pošlete už teď na dvojka@rozhlas.cz. Před námi Helena Vondráčková. No a pak už přivítám ve studiu dvojky kolegyni Věru Fajfrovou, se kterou se podíváme na pitný režim v létě. A pozor, jak už jsem poutala po 13. a také i na to, že když naopak pijeme hodně, takže nám to také může ublížit. Tak si to nenechte ujít.

0: Nejspíš to v aktuálním horku slyšíte ze všech stran. Nezapomínejte pít, ať nejste dehydratovaní. Jenže věděli jste, že i nadměrné pití vody může tělu ublížit. V krajních případech hrozí třeba otok mozku anebo dokonce srdeční selhání. No a o tom, kde je tady ta správná hranice a kolik tekutin bychom měli vypít, se teď budeme povídat s Věrou Fajfrovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: O víkendu by mělo být až k těm 40 stupňům Celsia, čeká se, jestli padne dokonce ten rekord. Tak to bychom asi měli pít víc než obvykle.
1: Ano, u dospělého člověka je tom kolem 3 až 3,5 litru, tedy výrazně víc než běžně, kdy se doporučuje přibližně 2 až 2,5 litru tekutin. Záleží ale i na váze a výšce, pokračuje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
2: To znamená, protože máme větší tělesný povrch, více ztrácíme a více tedy musíme také popít, takže ten člověk vysoký, že jo, tak samozřejmě je to o trošku víc.
1: Malé děti by samozřejmě měly vypít méně než dospělí, v létě zhruba 1,5 až 2 litry. Pít bychom měli čistou vodu, případně neředěné ovocné šťávy nebo slabé čaje.
0: Nedostatečné množství tekutin způsobuje bolesti hlavy, únavu nebo i kolaps. Už jsme ale řekli, že nám může ublížit také nadměrné pití vody. Proč?
1: Tělo totiž neumí velké množství vody v krátkém čase zpracovat a naředí se taky minerály v krvi, třeba sodík, který je důležitý pro správné fungování svalů a mozku. Lidé pak mohou mít oteklé nohy, ale podobně jako při dehydrataci také bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy, říká pan doktor Štolfa.
2: Málo kdy se to samozřejmě stane, protože jen málo kdo dokáže vypít těch tekutin tolik, aby si přivodil tento stav, ale je to na bázi právě toho, abychom nenařadili to naše vnitřní prostředí do těch nefyziologických mezí.
1: Zdravotní problémy podle pana doktora hrozí, pokud člověk za den vypije kolem 5 litrů vody a víc.
0: Jak se kromě pitného režimu v horku správně chránit a předejít tedy případným kolapsům a dalším zdravotním komplikacím?
1: Jak řekla Českému rozhlasu kardioložka z Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zuzana Moťovská, při očekávaných vedrech kolem 40 stupňů bychom měli nejraději úplně ze všeho zůstat doma.
0: To plánuji.
1: Přesně tak. A když už půjdeme k vodě, tak bychom měli rozhodně vydržet, tak jak už nám říkali naše babičky, a hned po příchodu rozhodně neskákat do chladivých vln. Teplotní šoky, tedy teplotní výkyvy plus minus 7 stupňů Celsia, představují velké riziko pro naše srdce.
3: Stoupá riziko infarktu, cévní mozkové příhody. Samozřejmě u lidí, kteří mají už onemocnění srdce, je vysoké riziko, že to srdíčko selže. U pacientů, kteří mají arytmii, že se arytmie zhorší. Prostě teplotní diskomfort a nároky na srdce, které souvisí s tím, že srdce zachovává stabilní teplotu, nebo říkáme tomu termoregulace toho organismu, představují pro to srdce i pro cévní zátěž.
0: Může pobyt v extrémním vedru ohrozit srdce i u zdravého člověka?
1: Ivo, já bych to upřesnila, u zdánlivě zdravého člověka, jak říká paní doktorka, i zdánlivě zdravý člověk už může mít poškození srdečních nebo jiných tepen, může mít nějaké latentní onemocnění, které se odhalí právě při tom zvýšeném zatížení srdce. Pokud například cítíme silnější bušení srdce, tak bychom měli okamžitě přejít do klidového režimu a pokud se k tomu přidají další obtíže, tak vyhledat lékaře.
3: Když jsou třeba latentně zúžené koronární tepny, že ten pacient o tom neví a při této zátěži začne vnímat pocit tlaku na hrudi, prostě jakéhokoliv diskomfortu, špatně se mu dýchá, točí se mu hlava, protože samozřejmě s tím odpařováním a pocením je spojena dehydratace, tak to je ten čas, kdy by určitě měl vyhledat zdravotnickou pomoc.
0: Říká kardioložka z Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zuzana Moťovská. Pojďme tedy ještě připomenout, co dělat, pokud jsme v blízkosti člověka, kterému se v horku udělá špatně, než vlastně ta zdravotnická pomoc dorazí.
1: S tím už se možná některý z našich posluchačů v posledních dnech setkal, protože například v Praze vyjeli v červnu kvůli horku záchranáři ke zhruba 130 případům. Jen za včerejšek to bylo kolem 50 výjezdů. Takže co můžeme jako laici v tomto případě dělat, nám poradí mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
4: Je potřeba se přesunout ideálně do stínu nebo do klimatizovaného prostoru, doplnit ty vlažné tekutiny a přiložit chladný obklad na čelo nebo na zátylek. Následně je vhodné dodržovat klidový režim. Zároveň pokud se dostaví pocit na omdlení, je důležité si sednout nebo případně lehnout.
1: Když ale vidíme, že je někdo v bezvědomí, je třeba mu jen dvěma prsty pod bradou zaklonit hlavu, aby mohl dýchat a zavolat tu záchrannou službu. Totéž platí, jestli má on nebo i my silné bolesti na hrudi, křeče nebo nemůže dýchat.
0: Čeká nás žhavý víkend, takže přiměřeně pijte, šetřete se a odpočívejte někde ve stínu. Za informace děkuji Věře Fajfrové. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Odpolední dvojka.
6: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jsou zpěváci, které díky jejich zabarvení hlasu poznáte, jak se říká, na první dobrou. Krom našeho Dalibora Jandy je to také určitě Rod Stewart, který v tuto chvíli v odpolední dvojce dohrál. No a před sebou máme koláček štěstí Milana Steindlera, který tentokrát autor pojal se sarkazmem sobě vlastním.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak přežíváme saharské vedro, přežili jsme bouřky i tornáda. Co by mohlo přijít ještě horšího? Snad už jen konec světa. A o tom jsem s vámi právě chtěl hovořit. Pro případ konce světa mám pro vás několik pokynů. V případě konce světa si prosím vezměte s sebou svačinu, nejlépe řízek s chlebem a okurkou, zubní pastu a kartáček, dále spací pytel, pytel blech a lesklou fotografii svého oblíbeného herce divadla Sklep 14x18. Tak co, už se cítíte lépe? No, pak jste patrně asi něco nepostřehli. Když se totiž cítíte dobře, vždycky přijde chvíle, kdy se zase budete cítit špatně. Ale vždycky si nás můžete poslechnout na vlnách Českého rozhlasu a náladu si zase zlepšit. Hezký den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Moci bez nemoci.
1: On je sexuolog a ona endokrinoložka. Speciál pořadu Moci bez nemoci nabídne rozhovor se dvěma skvělými lékaři. Kde se protínají jejich profese a jak se jim spolu žije? Primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, doktor Marek Broul a jeho žena paní doktorka Petra Broulová budou mými hosty.
0: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Státy Evropské unie finálně schválily celní dohodu se Spojenými státy. Návrh na vazbu pro Jana Wolfa bude podán během odpoledne. Bude jasno během dne jen místy a přechodně polojasno, nejvyšší teploty do 35 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Země Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Definitivně tak potvrdili klíčovou obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve skotském golfovém rezortu Turnberry.
2: Rada Evropské unie schválila dva právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Evropská komise ale bude mít možnost rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svou část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím. Dohoda zahrnuje také 15% celní strop na většinu dovozu z Evropské unie do Spojených států, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: České dráhy ruší víkendové jízdy parních vlaků v jižních Čechách, a to kvůli vlně veder a vysokému riziku požárů. Dráhy zrušily spoje mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími místy v regionu. Nepojedou ani vlaky dopravce Railway Capital, které měly být součástí akce. Cestující mohou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah. Konání dalších jízd bude záviset na počasí. Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje na rizika spojená s letní dovolenou. Radí, aby cestující řešili kompenzace při zpožděných nebo zrušených letech bez zbytečného odkladu. Ředitel centra Ondřej Tichota připomíná, že při delším čekání mohou lidé požádat o proplacení stravy anebo ubytování. Pokud za zpoždění může samotný dopravce, mohou po něm chtít i finanční náhradu škody.
3: Pokud vznikne problém na straně dopravce, potom mohou mít lidé právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur v závislosti na vzdálenosti letu a o něj si musí u dopravce požádat.
0: Policisté dnes zadrželi karvinského primátora Jana Wolfa. Dopoledne přišel s advokátkou na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po necelých dvou hodinách ho dva maskovaní detektivové odvedli z pouty na rukou do auta. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Žalobce už dříve řekl, že mu hrozí vazba kvůli možnému ovlivňování svědků. Wolfova advokátka Kateřina Světlíková postup policistů kritizuje.
4: Pokud se bude rozhodovat o vazbě, záleží, jak vazební soud o té vazbě rozhodne. A my nesouhlasíme s tím, že by klient měl kohokoliv ovlivňovat. To znamená, pokud by to rozhodnutí bylo takové, že do vazby mají, tak si stížnost podáme. Asi se to hodí na více frontách. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy, ale tak to prostě je, tak bojujeme.
0: Návrh na vazbu bude podán ještě během odpoledne.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude slunečno, během dne jen místy polojasno, nejvyšší teploty většinou 31 až 35 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 25.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Opatrně na výjezdu z Prahy, kde jedničce kolem 7. kilometru by se mohl pohybovat chodec. Výjezd z Prahy po D8 komplikuje nehoda u sjezdu na Březině ve Skolony na půl hodiny z Kbelské i Novopatské. Silnice číslo 3 je obousměrně neprůjezdná u čtyř kol. Vyprošťují tam nákladní auto uvízlé pod mostem, dlouhé kolony oběma směry. A s kolonami počítejte také na silnici číslo 4 u Řepic, kde osobní auto srazilo cyklistu a jezdí se tam kivadlově. Zprávy končí, Iva má opět slovo.
6: Pokračujeme v odpolední dvojce. V tuto chvíli ve 14 hodin a 4,5 minuty pro vás mám kapelu Bad Boys Blue. No a poté už prozradím, kdo bude naším dnešním odpoledním hostem.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Pamatujete si na první táborovou lásku, na ranní rozcvičky, noční bojovky, písničky u ohně a pocit, že prázdniny nikdy neskončí? Režisér Dan Pánek si tenhle ten svět uchoval v sobě natolik, že z něj natočil nový film nazvaný Po večerce, který právě dnes vstupuje do kin. Proč je pro něj tenhle ten příběh tak osobní a kolik skutečných zážitků z letních táborů se do filmu dostalo? To na dvojce uslyšíte po půl třetí. No a ani dnes nebude v našem odpoledním vysílání chybět tip na výlet po Česku s Vaškem Žmolíkem, který tentokrát slibuje, že budeme opět putovat podle výstavy Má vlast cestami proměn a že nás zavede do jedné z nejzachovalejších památek lidové architektury u nás, která se navíc dochovala za unikátních okolností. Prozradím, že se podíváme na Hoslovický mlýn. Nejprve ale Bruce Springsteen a jeho píseň Streets of Philadelphia.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Pokud právě teď sedíte u počítače nebo máte v ruce mobilní telefon, tak vám doporučuji si na něm vyhledat místo, na které nás dnes vezme kolega Vašek Žmolík, tedy Hoslovický mlýn. Vašku, já tě vítám v éteru Dvojky, ahoj.
3: Dobré odpoledne, děkuju.
2: A přidávám otázku, kde pak najdeme Hoslovický mlýn?
3: Je to na Strakonicku v obci Hoslovice, respektive pod ní v místní části, kde se říká Hoslovičky, což je doslova jenom pár chalup u Hoslovického potoka. A je to místo, jak ty si teď naznačila, nesmírně půvabné. Člověk se tam může cítit, jako by se vrátil 100 nebo i 200 let proti proudu času. A já jsem si to místo doslova zamiloval.
2: Já se ti vůbec nedivím, já tam sice nebyla, ale viděla jsem fotky a opravdu věřím ti každé slovo. Navíc si říkal, že se jedná o jedinečně zachovanou vesnickou památku, tak co tam všechno uvidíme?
3: Tak si to představ. V sednici je původní nábytek a všechno je jako v učebnicích národopisu. Svatý kout s obrázky svatých, pod nimi lavice a stůl, naproti kachlová kamna s chlebovou pecí a mlýnice je stále osazená mlecím zařízením s takzvaným českým složením. Když potom člověk vystoupá z mlýnice po schodech k mlýnskému kolu a k rybníčku nad mlýnem, tak se mu naskytne pohled jako z času Boženy Němcové. Kouká na dílem zděnou, dílem roubenou budovu mlýna, krytou postaru doškovou střechou z rákosu, na stáj s roubeným chlévem a na stodolu, ve které je stará mlátička, mlýnek na čištění obilí anebo řezačka, jako kdysi.
2: Jaká je vlastně historie Hoslovického mlýna?
3: Tak to je hodně zajímavé. Ono se udává, že Hoslovický mlýn je snad ten nejstarší dochovaný vodní mlýn na našem území. První zmínka o něm je už z roku 1352. Další záznam pochází z roku 1654 a najdeme jej v Berní Rule, ve které se dočteme, že na daném místě stál mlýn o jednom kole, v němž mlel jistý Tomáš, mlynář, a k němu patřilo 16 strychů pole.
2: A díky čemu se mlýn dodnes tady dochoval v takovém stavu, vlastně jakoby zakonzervovaný, mi přijde i podle těch fotek?
3: Je to tak, je to tak. A stalo se to díky posledním majitelům. Ti byli z rodiny Harantových. Jejich předkové mlýn koupili v roce 1829 a potom se dědil v téhle rodině z generace na generaci. Poslední z rodu, Karel Harant, na něm žil až do své smrti a to bylo v roce 2004.
2: Počkej, a to žil stále jako v 19. století?
3: Přesně tak. Příběh rodiny Harantových je totiž příběhem vzdoru a odporu vůči totalitnímu komunistickému režimu. Harantovi odmítli totiž vstoupit do JZD. Byli za to perzekuováni, všelijak trestáni a jejich odpovědí bylo, že se uzavřeli před okolním světem a žili na mlýně tak jako generace jejich předků. Bez elektřiny, bez vodovodu, bez splachovacího záchodu. Je to příběh spletitý a neobyčejně působivý.
2: No a skoro, řekla bych, až neuvěřitelný dnes v roce ano. 2026. Prozrať, jak se Hoslovický mlýn dostal na výstavu Má vlast cestami proměn?
3: Zcela logicky, jako jedinečně dochovaná a hlavně taky udržovaná a opečovávaná technická památka, o kterou vzorně pečuje Muzeum středního Pootaví. A týká se to nejen všech objektů mlýna, ale taky rybníka, náhonu a vůbec celého okolí téhle památky.
2: No a předpokládám, že si na Hoslovickém mlýně i natáčel a pozveš nás na něj i v sobotním Počesku.
3: Ano, natáčel jsem tam podobně jako na několika dalších místech, která se ocitla v letošním 18. ročníku té velké. Jsem byl osobně prezident spolku Cestami proměn, památkář Pavel Bureš, odborník na vesnickou architekturu mimochodem. A poslouchat můžete sobotní Počesku jako vždycky pozítří v sobotu mezi 15. a 16. u nás na Dvojce, kde jinde.
2: No a já musím říct, já možná tě tou informací překvapím, protože jsme se asi o tom nikdy nebavili. Já, co by vnučka mlynáře, Vašku, si to rozhodně nenechám utéct sobotní Počesku a poslech o právě tomto mlýně. Děkujeme za pozvánku, vlastně dvě ty pro nás měl dnes kolega Vašek Žmolík. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou pozítří.

0: I dnes pro vás máme na Dvojce připravený premiérový díl cyklu Příběhy z kalendáře. Za jeho hrdinou se vypravíme do Krnova. Právě tam se narodil a 25. června 1880 i zemřel Alois Láryš, zakladatel krnovských vlnařů a vlnařských závodů a hlavně také vizionář, který povznesl Krnov na významné centrum textilního průmyslu. A nejen to, byl i krnovským starostou a zasloužil se i o založení prvního krnovského peněžního ústavu. Ale víc už nám o něm v naší ukázce poví průvodci tímto dílem Jitka Novotná a Honza Kovařík.
1: Láryš uměl peníze vydělat, zhodnotit, ale také ochránit. Když během prusko-rakouské války krajem procházela cizí vojska, ukryl městskou pokladnu s nemalým obnosem a peníze tak zachránil.
2: Vážený občan Alois Láryš sice v Krnově dodnes nemá žádnou sochu, ale drobnou památku na něj přesto ve městě najdeme. Štít jeho někdejší továrny zdobí alespoň iniciály jeho jména, tedy písmena A a L.
1: Když 25. června roku 1880 zemřel, bylo mu 69 let. A snad se mu z tohoto světa odcházelo s klidem. Vždyť prosperující podnik dále udržovali jeho synové. Z úspěšné činnosti se však neradovali věčně.
0: Premiérové díly Příběhů z kalendáře, včetně toho dnešního, vysíláme na Dvojce denně po 17. hodině. Pak si je můžete poslechnout také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. No a před námi je teďka píseň, vlastně píseň mého mládí, kapela Four Non Blondes a jejich WhatsApp.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Některá místa člověk opustí jen zdánlivě. Stačí vůně lesa, praskání táboráku anebo pár tónů kytary a najednou je zase 12-letý kluk nebo holka, sedí na lavičce před chatkou a tajně pokukuje po svojí první lásce. No a právě do takového světa nás zve nový film nazvaný Po večerce. Romantická komedie režiséra Dana Pánka. Ten se vrací na místo, kde sám prožil velkou část dětství, do tábora v Hryzelích, kam jezdil od 9 let a později tam působil také jako vedoucí. Jak moc je tenhle ten film autobiografický a kolik se skutečných vzpomínek dostalo do scénáře, tak o tom si budeme povídat v následujících minutách, protože Dan Pánek je naším dnešním hostem. Hezké odpoledne, vítám vás.
1: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Vy máte dnes oficiálně premiéru večer. Mm-hmm. Jak se člověk cítí v den premiéry? A no, co prožívá?
1: Já se musím přiznat, že necítím vlastně žádnou třeba nervozitu, spíš vlastně jsem natěšený na to, až to teď uvidějí vlastně všichni moji kamarádi, že jo, všichni, co třeba ty Hryzely zažili, i samozřejmě běžní diváci, protože vím, že takovýhle filmů se u nás úplně moc netočí, obzvlášť z prostředí táborů, jestli bych jich napočítal možná pár na prstech, na prstech jedné ruky, tak by to bylo asi akorát, ale nervozitu rozhodně necítím taky i kvůli tomu, že vlastně s tím filmem jezdíme po předpremiérách už od konce května a já už jsem mluvil s tolika diváky, že si můžu opatrně myslet, že se to lidem bude líbit.
0: Takže to z vás tak jako opadlo a vlastně se těšíte na to, jaké zážitky vám dneska budou možná i diváci vyprávět, až uvidí, protože prostě my se musíme stotožňovat s těma věcma. Já musím říct, že jsem film ještě neviděla. Moc se na něj mimochodem těším. Ale už jenom, když jsem si o tom četla a vlastně víte, co mě jako úplně nejvíc oslovilo, že vy jste to točil v těch Hryzelích, kde jste jako regulérně, kam jste jako dítě regulérně jezdil a potom i jako vlastně táborový vedoucí, protože já mám podobné místo taky, kam jsem, protože jsem závodně lyžovala a jenom jsem si představila, do dneška se na to místo vracím co 2 roky a opravdu ve mně vždycky užívají neuvěřitelné vzpomínky a tak já jsem si jenom jako představila, že bych vlastně tam, kdybych byla režisérkou, jela něco točit a jako už to, že jedu někam, kde je otisknuto, asi to máte taky, podíváte se prostě na ten tábor, úplně, tamhle ta chatka, tuhle zažila.
1: Já jsem tomhle strašnej. No. Mně stačí jít kolem mojí základní školy a jsem dojatý. Jako.
0: No. No ale jakým způsobem vás to teda ovlivnilo i vlastně při tom natáčení už jenom ten samotný pocit, protože asi kdybyste zvolili jinou lokaci, ke které nemáte takhle jako osobní vztah, tak by to možná bylo trošku jiné.
1: A bylo to ve hře. Protože původně jsem vůbec nedoufal, že to budeme točit v Hryzelích, jelikož já jsem v roce 2022 byl poslední hlavní vedoucí toho tábora na čtvrtém běhu. Zavíral jsem za sebou tu bránu a věděl jsem, že ten tábor jde do prodeje.
0: Aha.
1: A že se z něj pravděpodobně stanou parcely na chalupy luxusní a nebo golfové hřiště, taky se říkalo, že by to mohlo být. Takže já jsem absolutně nečekal, že se tam za tři roky vrátím a natočím tam film.
0: Takže to stále funguje? Jako...
1: Teď to je... rok od toho, co tam udělali první běh, teď letos mají 3 běhy už.
0: A nelanařilo vás zase, co by táborového vedoucího?
1: Asi tam nějaký lehký takový oťukávání tam bylo, ale já jsem říkal, že teď určitě se na to necítím a hlavně mám pocit, že jsem to za sebou tak jako hezky zavřel a teď jsem si ještě navíc jako uzavřel ten kruh takový pomyslný. Jo, to kdybychom třeba dělali druhý díl, tak to bych se jako nechal natchnout, ale asi vedoucího, obzvlášť hlavního vedoucího na táboře, protože v tom filmu teda padne jedna velká pravda. Jako hlavní vedoucí jste vždycky jednou nohou v kriminále.
0: No, já si
1: je to neuvěřitelná zodpovědnost. A myslím si, že je dobrý o tom vlastně vyprávět, je hezký na to vzpomínat, ale nevím, co by se muselo stát, abych dělal zase hlavního vedoucího.
0: Já nevím, jaké zkušenosti jste měl vy, ale já když si zavzpomínám, ať už právě na ta soustředění, a nebo i na tábory, a občas si říkám, že jako je neuvěřitelné, že jsme některé věci přežili. A že kdyby jako jsem to vyprávěla doma, tak asi by rodiče nebyli nadšení. A to tenkrát to bylo úplně jiné, že od dneska. Takže to jenom k tomu, jak říkáte, že hlavní táborový vedoucí je jednou nohou, že stát se může opravdu cokoliv. A ta zodpovědnost tam je obrovská.
1: Obrovská. Já si vzpomínám, že ještě když jsem byl vedoucí, tak jsme šli jednou na celodenní výlet a šli jsme jako opravdu takový ten dlouhý had lidí, včetně samozřejmě spousty dětí po kraji té silnice, té vozovky a kdyby se nedej bože vyřítilo nějaký auto, kdy nikdy nevíte, kdo v tom autě sedí a někoho prostě nedej bože srazil, tak to bude všechno na moji hlavu. jo, tenkrát, kdyby byl třeba hlavní vedoucí nebo na hlavu toho hlavního vedoucího, takže je to, člověk nesmí radši nad tím moc přemýšlet.
0: No my jsme sklouzli za mě někam úplně jinam. Pojďme tedy k tomu vašemu filmu. Už jsme jako navodili tu atmosféru. Já myslím, že to je důležité jako říci, že prostě režisér opravdu točil z vlastní zkušenosti. Tak prozraďte, jako jaké, řekněme, osobní zážitky a osobní historky se vepsaly do toho scénáře?
1: V tom scénáři je 100% jako pravdy. A navíc tam vystupujou i se tak jmenují jako postavy, které opravdu se mnou ty tábory dělali. A...
0: Takže lidé se v tom poznají ano, kolem
1: ano,
0: vás.
1: Ano, ano. Je to jako neuvěřitelný, je to pro mě to bylo samozřejmě o to jako osobnější a dojemnější to točit, obzvlášť když tam ty lidi opravdu pak přijeli a třeba točili jako kompárs, nebo tam mají malý role jako vedoucí, nebo jako rodiče těch dětí, který tam přiváží na ten tábor. Já vlastně i u Neporazitelných, u svého vlastně teď už teda předposledního filmu, tak jsem měl vlastně rád, nebo mám obecně rád, když se spojují světy. Hmm. Když se spojuje ta naše fikce s tou realitou, s tou pravdou a v ten moment vzniká jako něco magického, co se těžko popisuje, ale na vás to z toho filmu dejchne. Tím jsem si jako jistý.
0: Vyžádal jste si souhlas od těch dotyčných, jestli můžete podle nich vytvořit jako opravdu role?
1: To jsem musel, protože kdybych jim to neřekl, tak by třeba musel jsem jen na to jako připravit. Samozřejmě to není úplně jako na 100%, protože já jsem z nich jako čerpal. Já jsem se jim inspiroval, některé ty postavy jsem je po nich pojmenoval, ale vždycky je to citlivý, takže vždycky to s nima probírám. I mě třeba navedli na spoustu třeba příhod, na který já už jsem si nevzpomínal, takže jsem je měl jako konzultanty. Mm-hmm. Takhle.
0: No a je tam i Dan Pánek?
1: Je tam i Dan Pánek.
0: Kolik mu je?
1: No, na začátku filmu je mu nějakých 10. Mm-hmm. A pak, když přijíždí do tábora Vláďa Polívka, tak je mu těch 35, no. Nebo tak nějak těch 33.
0: Takže jako Vláďa Polívka
1: jsem
0: jste
1: já,
0: vy.
1: Ano.
0: No tak to je důležité, tohle to sdělení.
1: No,
0: tak to je velmi důležité. No, mimochodem, hezkého herce jste si zvolil.
1: No, já přece to musím.
0: Je to prostě jedna ku jedné, reálu to odpovídá. Naším dnešním hostem je režisér Dan Pánek. My si povídáme o jeho novince, která dnes má premiéru, film Po večerce, a povídat si budeme i po písničce.

0: Naším dnešním hostem je režisér Dan Pánek. My se bavíme o jeho novém filmu, který dnes má tady premiéru. Jmenuje se Po večerce a vlastně zavede nás do táborového dění. To je to, o čem jsem vlastně mluvila na začátku, že to bude v nás vyvolávat prostě určitý sentiment, kdo byl aspoň jednou na táboře. A asi je jedno, jestli vám je 14, 30, 60, tak prostě jako tam jako se najde, že jo? Je to tak?
1: Já si myslím, že se tam určitě najde, nebo takhle čerpám teď z reakcí diváků, protože opravdu jsme třeba první projekci měli v sále, kde bylo 150 dětí. A ty děti za
0: dětí?
1: No, dětí.
0: A jak, jakého druhý
1: stupeň,
0: věku?
1: Druhý stupeň základní školy. A ty děti za náma pak přibíhaly a říkali, proč my nejezdíme na takovýhle tábor, kde to je, jo? My tam chceme, protože prostě viděli něco, každý tábor je jiný. A ten náš tábor v těch Hryzelích byl třeba pro 200 dětí. To byl fakt velký areál. Měli jsme 15 oddílů, po 13 dětech.
0: Hodně.
1: Je to jako hodně. A každý ráno třeba začínalo divadelní scénkou. A to, takže my jako vedoucí jsme se převlíkli do kostýmu, který byla vždycky interní soutěž celoroční, kdo bude mít nejlepší kostým.
0: Fakt, jo.
1: Vždycky. A bylo to teda jako hodně, hodně těsný, všichni si na tom dali hrozně záležet. A podle té divadelní scénky se pak hrála celotáborová hra ten den. Takže my jsme si tam i jako dost zahráli, já jsem si i dost zarežíroval.
0: Takže už to tak jako režíroval
1: tenkrát.
0: Pojďme k samotnému obsazení. Dnes shodou okolností v Raní dvojce se recenzoval váš film, kde, já to teďka najdu, Alice Aronová, ale vlastně velmi pochvalně o tom mluvila. A mluvila i o castingu snů, že máte jako, že jste udělali skvělý cast. Prozraďte, už tady zaznělo tady Vladimír Polívka, Eva Podzimková.
1: Ano, a to bych chtěl, tyhle dva bych chtěl vyzdvihnout extra, protože oni jsou na tom plátně jako geniální. Jakože jim to tak sluší, že já sám už při čtený zkoušce jsem z nich nemohl jako spustit oči. To je prostě chemie jako
0: prostě
1: neuvěřitelná.
0: To tam jede mezi nimi.
1: To je jako neuvěřitelné. A pak je tam Vašek Neužil, což je jako pán bůh herec prostě. A Jarda Plesl, ten hraje kuchaře táborovýho, neuvěřitelně. Jako, to je jako mistr improvizace a jako humoru, bych řekl, jako vyloženě toho kuchyňskýho, ještě navíc on je Spartan v tom filmu, takže jako ještě si tam jako ujíždí na tom fotbale. Pak je tam Tomáš Havlínek.
0: Mimochodem dobré esko jste zvolil teda, to vám chtěla říct.
1: Děkuju, já vím. Omlouvám se všem ve Vršovicích. Pak je tam Tomáš Havlínek, je tam Dana Batulková, je tam Ondra Pavelka, je tam Štěpán Kaligas, Lucie Černá, Hanka Wagnerová, se kterou jsem vlastně ještě taky jako pořádně nepracoval a jsem z ní úplně nadšenej. Opravdu Petra Nesvačilová, strašně vtipná.
0: No, vybral se si opravdu jako velká jména, fantastických herců za mě. Mimochodem je tam taky Max...
1: Dolanský,
0: vlastně druhá generace herecká. Poznal jste třeba v něm jako chvílemi mámu, tátu? Pracoval jste už s nimi?
1: Tím, že já jsem v Neporazitelných pracoval s jeho mamkou, s Lenkou Vlasákovou, tak jsem si všímal určitých jako podobných gest, ale jinak musím říct, že ne zas tolik, jo? Že Max je výjimečný herec, výjimečný ve své generaci a myslím si, že ho čeká jako budoucnost snů, jestli se něco nepokazí, protože je strašně pokorný a to má právě, to je ta největší podobnost, kterou má s Lenkou i si myslím s Honzou Dolanským, že oni jsou hrozně fajn lidi a jsou pokorní a to je přesně Max.
0: No, bohužel nemáme moc času, takže pojďme rovnou ještě do těch otázek. Je pravda, že Vláďa Polívka nikdy nebyl na táboře?
1: Je to pravda. Řekl mi to hned na první schůzce ohledně té role. A já mu říkám, to je dobře, ale. Protože ta postava přijíždí na ten tábor po 15 letech a v podstatě to vypadá, že tam nikdy nebyl. A pere se s tou funkcí toho hlavního vedoucího. Takže pro mě to bylo vlastně jenom dobře.
0: A je také pravda, že vy při tom natáčení vlastně v tom areálu jste neměli mobilní signál?
1: Je to pravda a v tom areálu nikdy nebyl mobilní signál, takže jsme tam vždycky i jako my jako vedoucí přijeli a věděli jsme, že jsme na 14 dní úplně v jiném světě, kde nás jen tak něco nechytí. A o to intenzivnější bylo.
0: No ale jak to teda vypadalo, protože to si budeme povídat, i my dospělí jsme jako hodně vlastně zvyklí denně brát ten mobil do ruky, sledovat sociální sítě. Navíc oni jako herci samozřejmě, je to jejich prezentace a teď jako nebylo. Jak dlouho jste točili?
1: Točili jsme vlastně přesně před rokem a točili jsme od konce května do 2. července. A tam byla jako tajná Wi-Fi. na kterou se mohl někdo jako připojit. Nejdřív jsem se to dozvěděl já, nikomu jsem to moc neříkal. A byla to šuškanda, já jsem říkal, hele, chceš něco říct? Koukej. Tak jsem ukázal ten telefon s tím Wi-Fi signálem. To kecáš! Od tebe bych to nečekal, jako jo, ode mě jako od velkého táborníka. No tak ale je pravda, že ta produkce, která tam měla karavany za těma chatičkama, prostě tak potřebovala pracovat a k tomu ten internet je nutný, no, takže.
0: No a jako já si dokážu představit, že se potom možná mohlo trošku prolnout, jako vlastně děj toho filmu s tím, jak vy jste tam fungovali, protože vy jste samozřejmě tam i bydleli v rámci toho natáčení, jaké to bylo?
1: No ono, takhle, ono tam moc lidí ze štábu nebydlelo, všichni jezdili vlastně do Prahy zpátky, protože ten areál během toho našeho natáčení procházel takovou drobnou, zásadní rekonstrukcí vlastně nakonec, protože oni se snažili opravit všechny chatky, ve kterých budou jako děti týden po tom, co my dotočíme. Mm-hmm. Protože tam začínal první běh. A tím pádem ten štáb nemohl v těch chatkách jako nocovat. Mm-hmm. A já jsem si teda vybojoval svoji velitelskou chatičku, na kterou jsem byl zvyklý, a na tu teda nikdo nechtěl šáhnout, takže jsem tam teda mohl bejt. A já jsem si tam opravdu strávil třeba 3 týdny a bylo to jako skvělý.
0: Bohužel už nemáme čas. Mm. I když já bych si povídala s vámi dál. Moc děkuju za to, že jste přišel. Popřeji vám, ať se film líbí napříč generacemi. A já se budu těšit nejenom, až třeba příště přijdete s dalším filmem, ale třeba, že budete točit 2. Moc bych vám přála, aby se vám to podařilo, abyste třeba se rozhodl k tomu to možná posunout i dál. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju.
0: Naším dnešním hostem byl režisér Dan Pánek.
2: Odpolední 2.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Co je na záhadné nahrávce, která vedla ke smrti Davidovy sestry?
2: Aneško!
3: Co to dělá? Aneško!
0: A kdo ovládá koho?
4: To nefunguje. Davide, prosím, udělej něco!
1: Šum.
0: Mysteriózní horor Jana Bejnara v neděli ve 20 hodin na dvojce.
5: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Ex-prezidenti Klaus a Zeman se pozastavují nad rozhodnutím ústavního soudu kolem summitu NATO a maximální ceny pohonných hmot zítra opět mírně klesnou. Bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty většinou do 35 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. O tom, jaké části se zúčastní, si rozhoduje sám. Uvedl to v reakci na slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Kritizoval rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle Macinky šlo o pokus o ústavní puč a delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. S tím ale prezident nesouhlasí.
6: Když se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda, konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
5: Bývalý prezident Miloš Zeman už včera uvedl, že soud může být podjatý s tím, že většinu ústavních soudců jmenoval právě současný prezident. V souvislosti s předběžným opatřením soudu uvedl ex-prezident Václav Klaus na Nově dnes, že je to bezprecedentní krok a pokus zaútočit na náš systém parlamentní demokracie touto nepřímou formou. Kompetence prezidenta jsou dané, ale někdo je právě teď chce změnit, uvedl Václav Klaus. Maximální ceny pohonných hmot znovu klesnou. Cena, za kterou budou moci zítra čerpací stanice prodávat benzín, klesne oproti dnešku o 12 haléřů na 40 korun a 42 haléřů za litr. Cenový strop u nafty bude 630 korun a 22 haléřů za litr, což je o 9 haléřů méně. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout v pondělí. Větší kapacitu vlaků mezi Prahou a Českými Budějovicemi nabízejí České dráhy. U souprav Comfort Jet přibude kvůli končícímu školnímu roku víc než stovka míst. Více cestujících svezou vlaky až do konce letních prázdnin. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský přesto doporučuje včasnou rezervaci míst.
7: Doporučujeme cestujícím sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení.
5: Pražské nemocnice i záchranná služba zaznamenaly nárůst pacientů kvůli horku. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných či seniorů. Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne. Teploty budou ještě stoupat v neděli až ke 40 stupňům. Přímo ke kolapsu z vedra vyjížděli pražští záchranáři včera ve 44 případech, dnes do zhruba 13 hodin k dalším 20.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Bude jasno během dne jen místy a přechodně polojasno. Nejvyšší teploty většinou 31 až 35 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 25.
1: Doprava.
5: D1 směrem od Prahy je plná kamionů v pravém pruhu před Brnem, a to zhruba od stého 62. kilometru. Osobním autem se brzdí v levém pruhu na stém 78., ale zlepšovat se to patrně příliš nebude, a to kvůli nehodě na stém 83. kilometru. Velmi komplikovaná zůstává situace na silnici číslo 3 u Mirošovic. U čtyř kol vyprošťují nákladní auto spod mostu. Na konci kolony havarovalo osobní auto a motorkář a silnice tam byla nějaký čas neprůjezdná. Teď už se tam jezdí aspoň kyvadlově. Zprávy končí. Naposledy dnes předávám slovo Ivě Bendové.
2: Pokračuje odpolední dvojka a vzhledem k tomu, že ty teploty opravdu šplhají hodně vysoko, já jsem sice odpoledne venku nebyla, ale stačilo mi, když jsem šla do práce kolem poledne, tak opravdu to horko je zničující, tak pokud byste si potřebovali nějak oddychnout, možná vám k tomu pomůže i následující píseň. Ta bych skoro řekla, že představuje takovou tu letní pohodu. Petr Nať a s nohami na stole.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud ve vaší prázdninové výbavě nechybí fotoaparát nebo prostě jenom rádi fotíte mobilem, tak si určitě udělejte čas na sobotní pořad Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné totiž bude respektovaný fotožurnalista, grafik, pedagog a také sběratel motýlů Jan Šibík. Povídat si budou samozřejmě o fotkách a jejich příbězích, ale také o sportu, jak uslyšíte v naší ukázce.
2: Velmi brzy jsem se naučil bruslit, hrál jsem. My jsme byli v Dubečku, to je Praha 10, tenkrát ještě Praha 10 to nebyla, byl to Praha Východ, tak když zamrznul rybník, tak to bylo skvělý a myslím, že jsem v tom byl docela dobrý, protože jsem se snažil potom hrát s dospělýma, pak fotbal přišel, po fotbalu jsem začal běhat. A taková vzpomínka k tatínkovi je, že mi přived k oddílu Sparta Praha. A ta Slavie, to je jako rival, že jo, velký. No nicméně začal jsem běhat za Slavii IPS. To mi drželo dlouho, to běhání, ale nebavilo mi to. Bylo to hrozně náročné, nebavily mi ty tréninky, ale ta houževnatost. Tak ta tam byla, takže i když mi to nebavilo, tak jsem běhal a běhal. A pak přišly ty motýly.
1: Jako výhru vám dnes nabízím dvě vstupenky na představení Láska z mládí, které se bude hrát 26. srpna na letní scéně divadla Bez zábradlí ve Voděrátkách u Říčan. Takže se podívejte, jestli toho 26. srpna budete mít čas. No a pakliže ano, tak správně odpovězte jako pátí v pořadí na otázku, za jaký pražský klub běhal Jan Šibík. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Dnešní otázka zněla, za jaký pražský klub běhal Jan Šibík. Tak to zněla správná odpověď, tedy pokud jste ji poslali v tomto znění.
1: A taková vzpomínka k tatínkovi je, že mi přived k oddílu Sparta Praha. A ta Slavie, to je jako rival, že jo, velký. No nicméně začal jsem běhat za Slavii IPS.
0: Slavia IPS, to byla správná odpověď. Dnes byly ve hře dvě vstupenky na představení Láska z mládí, které se hraje 26. srpna na letní scéně divadla Bez zábradlí ve Voděrátkách u Říčan. No a zlaté pravidlo říká, že vyhrává pátá správná odpověď v pořadí a tu nám dnes poslala Mirka Havířová. Gratuluji, užijte si představení. No a vy všichni, doufám, se nenecháte ujít pořad Stříbrný vítr, konkrétně s Janem Šibíkem, který vysíláme v premiéře na Dvojce už tuto sobotu po 9. hodině. Samozřejmě, že si ho případně můžete poslechnout i na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Zítra si školáci převezmou vysvědčení, no a pro spoustu rodin je už tradicí vyrazit potom na výlet. Třeba do zoologické zahrady. Co všechno chystá Zoo Praha na začátek prázdnin, jak se její zvířata vyrovnávají s tropickými teplotami a proč mají chovatelé v posledních dnech o důvod víc k radosti. O tom si budu povídat s mluvčím Zoo Praha Filipem Maškem. Hezké odpoledne, vítám vás.
3: Krásné odpoledne, díky za pozvání.
2: Zítra začínají de facto prázdniny a Zoo bývá jedním z nejoblíbenějších cílů rodinných výletů. Tak co jste si na letošní léto připravili a na co byste posluchače dvojky nejvíc pozval?
3: Těch akcí je samozřejmě celá řada. My skoro každý víkend o prázdninách máme nějakou tematickou akci. Budeme slavit třeba Světový den surikat, to už na začátku července. To je velmi oblíbená akce, tam vždycky surikaty dostanou nějaký speciální dárek, nějaký hlavolam, ze kterého budou muset tahat červíky. Pak slavíme třeba v srpnu Mezinárodní den orangutanů, to je taky velmi oblíbená akce. A já možná pozvu na konec července rovnou na to mojí nejoblíbenější, a to je víkend hmyzožravců. A to je taková krásná akce, kdy nejen surikaty a psi ušatí a mravenečníci, všechna možná hmyzožravá zvířata dostanou něco navíc, ale současně lidé budou moci ochutnat třeba cvrčky na česneku nebo takové saranče v palačince.
2: No mě byste úplně nenalákal teda těmi specialitami.
3: A není to povinné, není to samozřejmě povinné, je to zdarma. Dokonce v rámci návštěvy Zoo Praha.
2: Dobře. Každopádně vraťme se k té úvodní sobotě. To slavíte Mezinárodní den tropů. Opravdu objednali jste si to počasí perfektně na tento mezinárodní den.
3: My jsme se tomu taky smáli, musím říct. On ten mezinárodní den tropů vyhlásila snad OSN před mnoha lety a upozorňuje na tu jedinečnost tropických biotopů. Slaví se 29. My to slavíme teď už s předstihem 27. No a na ten den se přichystali komentovaná krmení u těch tropických druhů zvířat, takže třeba u orangutanů nebo hrochů. Ale trošičku to teď uspůsobujeme právě vzhledem k tomu českému tropickému počasí, tak aby třeba ta komentovaná krmení neprobíhala na sluníčku, na místech, kde není možnost stínu pro návštěvníky. Takže trošku ten program teď upravujeme. Každopádně Zoo zůstává otevřená po celý víkend. A dneska jsem si kontroloval, kde všude máme osvěžovače vzduchu, taková ta mlžítka.
2: Ano.
3: Tak stavební oddělení mě informovalo, že už je to na 28 místech v zoologické zahradě. Takže dá se tady strávit ten den celkem příjemně, to mikroklima tady zlepšujeme.
2: No, nakonec pojďme na tu jednu krásnou novinku. Po 7 letech se vám v pražské Zoo narodilo mládě lachtana jihoafrického. Jak se mu daří a kdy se na něj budeme moci přijít podívat?
3: Je to přesně tak. Já jsem několik týdnů to musel tutlat, protože mládě lachtana se narodilo už 5. června, ale bylo to trošičku nejisté. Jeho matka Daisy je prvorodička a neměla pravděpodobně dostatek mateřského mléka. To znamená, než se takzvaně rozkojila, než ta laktace už prostě nabyla té plnosti, tak ho museli chovatelé trošku přikrmovat, takže jsme ještě měli zakázáno ho oznámit, ale teď už to je opravdu na dobré cestě. Má skoro 8 kilo. Je to samec, je to malý lachtaní sameček a lachtaní se rodí na souši a musí se ještě naučit plavat, takže teď ho maminka společně s chovateli bude učit a plavat v zázemí zoologické zahrady v takovém bazénku menším. No a abych konečně o to věděla tu otázku, kdy ho budou moci lidé vidět, tak si myslím, že od teďka tak za 5-6 týdnů, to znamená, že snad na začátku srpna, a k tomu uděláme určitě nějakou velkou akci, takže sledujte náš web a sociální sítě.
2: No každopádně, kdo by nemohl vydržet, stejně tak jako já, tak se může podívat vlastně na vašich stránkách. Vy tam máte to mláďátko s maminkou Daisy vyfocené a musím říci, že i ten komentář k tomu, kdy tam píšete, že ona byla jako taková plachá, tak ta fotka, shodli jsme se s editorem Martinem Bendou, že je opravdu úplnou jaksi stvárněním hrdé matky, protože ona má tu hlavu tak jako hrdě zvednutou prostě a vedle ní to mládě, které tedy nemá jméno, jak jsem pochopila.
3: Mládě ještě jméno nemá, ona teď je vůbec takové téma, jak přistupovat ke jménům zvířat, ale to je jiné téma na delší prostor. My se těch jmén držet ještě budeme, ale
2: to je
3: výrazných druhů, jako jsou gorily, sloni, lachtani právě, takže asi upustíme od takových těch křtin, to už se jako dělat nebude, ale jméno mít samozřejmě bude a já teda prozradím, že chovatelé už ho mají vybrané, ale ještě se o chvilku necháme pro sebe, je to jméno, které má samozřejmě nějaký přesah, nějaký význam.
2: Já tady jsem si že tě vybavila píseň, už ani nevím, kdo jí zpíval, Lachtan Áda, Lachtan Béda, Olympiáda.
3: Ano, mě zase jedna od Laury a jejich tigrů, taky o lachtanech, ale musím říct, že samozřejmě my si ta zvířata trošičku poličťujeme těmi jmény, ale samozřejmě ti chovatelé si na základě těch jmén, konkrétně u lachtanů, kteří na ně slyší, na ta jména, tak tam to opravdu podněcuje i budování jakési důvěry mezi chovatelem a tím lachtanem, takže tam je to důležité.
2: Říká mluvčí Zoo Praha Filip Mašek, který byl naším dnešním hostem a přiblížil nám, jaké plány mají v zoologické zahradě v Praze na nadcházející léto, respektive na už probíhající léto. Moc děkuji, mějte se moc hezky a doufám, že ty vysoké teploty a vedra zvládnete nejenom vy a vaše zvířata, ale i návštěvníci. Naslyšenou příště.
3: Moc děkujeme, budeme se těšit v Troji. Díky moc.
1: Pozvěte nás k vám. Od pondělí do čtvrtka
0: na Dvojce.

0: Meteor
1: na dvojce.
2: Trápili dinosaury, včely a mravenci? Kde je hranice světa částic? A proč největší květ světa páchne?
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Hezké odpoledne, to je pozdrav nejenom vám, milé posluchačky a posluchači, ale také směřuji ho ke kolegovi Petrovi Horkému. Ahoj.
3: Ahoj, krásný den.
2: Petře, když se řekne Karibik a Piráti, většina z nás se vybaví filmy Papouška na rameni a také Truhlu se zlatem. Mm-hmm. Jaká ale byla skutečnost?
3: Ještě drsnější. Fakt. Ten zlatý věk Pirátů byl někdy mezi lety 1650 až 1730, takže to bylo nějakých 80 let. A tehdy byl Karibik něco jako dálnice světového obchodu. Třeba Španělé odváželi zlato a stříbro z Ameriky do Evropy. No a samozřejmě Piráti se je snažili o tohle bohatství připravit.
2: A existovali skutečně slavní Piráti, nebo je to jenom legenda?
3: Existovali. Aspoň co jsem tady zjišťoval, tak třeba úžasný byl slavný kapitán Blackbeard, který si do vousů při útocích vplétal pomalu doutnající zápalné šňůry, aby vypadal jako démon vystupující z pekla. A traduje se, že prý vyhrál často bitvu ještě dřív, než začala, protože prostě protivníci se vzdali, protože se ho báli.
2: To zní skoro jako psychologická válka.
3: No jasně, jasně. To hrálo obrovskou roli. Další slavný pirát velšan Henry Morgan byl tak úspěšný, že normálně po letech přestal být pirátem a stál se dokonce místodržitelem Jamajky. Jo, to když se člověk podívá na světovou politiku, tak to do jisté míry funguje dodnes. Jak jsem tam někde nějaký velký padouch, terorista, prostě pirát, řekněme, se pak nakonec vypracuje na veliký vliv, sedne ke stolu s těmi mocnými a najednou se najde místo i pro něj.
2: Ano, napadlo mě úplně to samé, ale nebudeme to raději rozvíjet.
3: Nechejme to být. Řekněme si, že hranice mezi pirátem, vojákem a dobrodruhem a politikem v některých světech a v některých epochách může být těžko rozeznatelná.
2: No, co zakopané poklady? Je i toto realita, nebo tohle už je pohádka?
3: Nad tím se dá diskutovat. Ono totiž, jak jsme se před chvíličkou dotkli toho politického pozadí, tak ono se skutečně dělo to, že některé vlády vlastně podporovaly některé piráty, protože říkali, když tam těm našim konkurentům něco seberete a ukradnete, my budeme vlastně rádi. A ta politika do toho opravdu nějakým způsobem prosákla. A tam pak docházelo k tomu, že třeba ty státy chtěly zpátky některé peníze, které do těch pirátů investovali, a ti piráti ty peníze buď chtěli rychle utratit, anebo si je schovat. Takže ten příběh potom velice často vypadal buď tak, že se snažili ten majetek schovat před svými, nechci říct chlebodárci, ale ochránci nebo tichými tolerovateli z evropských velmocí, a v tu chvíli druhá verze byla, že to utrácejí. Takže někde tady na těch ostrovech prý ještě mají být zakopané nějaké truhly se zlatem, ale realita spíš byla taková, že se to všechno prohýřilo.
2: Ty už se zmiňoval kapitána Blackbirda, taky vlastně velšana Henryho Morgana, ale byly mezi piráty třeba nějaké další neobvyklé figury a postavy?
3: Jasně. Jasně, dvě ženský. Musím zmínit ženy, pozdravit všechny naše posluchačky. Annie Bonnyová a Mary Reedová byly dvě ženy, které se převlékaly za muže a bojovaly po boku pirátů. A říká se, že když jejich loď byla přepadena, tak patřily mezi nejvíc krvelačné a vytrvalé bojovníky.
2: No pane, jo, tedy. No a co tě na příběhu karibských pirátů fascinuje nejvíc?
3: Dá se na to pohlížet romanticky, jakože to byli prostě lidé, kteří se odmítali podřídit pravidlům a zákonům koloniální doby, kdy vlastně evropské mocnosti si strašlivým, tak ta historie je šílená, o co se týká otrokářství a plantáží a prostě toho exploatování těch zdejších zdrojů tady v Karibiku. Takže člověk stále to jednak může pohlížet tak, že si řekne, piráti to byli ti stateční, kteří se vzepřeli, ale taky na to může pohlížet tak, že si může říct, každá epocha a každá éra, ve které někdo vydělává, vygeneruje i zloděje a gaunery, kteří se na tom chtějí přiživit. A to já už nechám na každém, co si z toho vybere sám.
2: Ano, je to tak. Tak i dnes jsme se podívali společně do Karibiku s kolegou Petrem Horkým. Byla to cesta velmi příjemná, velmi, řekla bych, zajímavá, až skoro filmová. No a myslím, že budu hovořit i za naše posluchače, když řeknu, že už se těšíme na příště. Měj se moc hezky a naslyšenou.
3: Děkuju pěkně, mějte se krásně. Ahoj.

0: Vzhledem k tomu, že je 3:15, tak nadešel čas, kdy jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Konkrétně vítám féteru dvojky Miloše Dvořáka. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Myslím si, že nejsem jediná, kdo tak trochu tajně doufá, jestli ještě přeci jenom neupravíte, alespoň o několik stupňů ty předpovědi na nadcházející víkend, ale je to asi zbytečné doufání.
1: Chtěla byste vyšší teploty.
0: No, ano, tak to přesně ne. Tak jak to bude vypadat asi, pojďme tedy nejprve začít tím zítřkem.
1: Můžeme přeskočit teda ten dnešní den. Aktuálně už máme zhruba na polovině stanic, které měří více jak 30 let teplotní rekordy a samozřejmě teploty ještě porostou. Aktuálně se pohybujeme v těch maximech do 6 nebo skoro 37 stupňů Celsia. No a když se teda vydáme k tomu zítřejšímu dni, tak v pátek očekáváme, že bude slunečno, jasno nebo polojasno maximálně během dne přechodně. Ranní teploty 20 až 15 stupňů v údolích, ale bude o něco chladněji. Tam se teplota může pohybovat až někde kolem 13 stupňů Celsia, ale přes den nám ty teploty porostou už výrazně výš. Budou se pohybovat od 32 do 37 stupňů. Na severovýchodě bude místy chladněji, kolem 31 stupňů, samozřejmě chladněji v uvozovkách. Kdo se vydá nahoře, tak i tam bude velmi teplo, s teplotami kolem 27 stupňů Celsia.
0: No a teď tedy na ten víkend, kam až?
1: Ano, kam až. Tak zatím to vypadá tak, že nás čeká během víkendu slunečné počasí a extrémně teplé. Ranní teploty v sobotu 21:16, v údolích zase o něco chladněji až 14 stupňů. V neděli, když zatím budu mluvit o minimálních teplotách, tak 23 až 18, v údolích místy kolem 16. No a teď se vrhneme na ty maximální teploty, tak v sobotu to vypadá na 33 až 38 stupňů Celsia. Jsou to teploty ve stínu, není vyloučeno, že už v sobotu se zejména v západní polovině Čech můžeme dočkat v Polabí a v Pohoří teploty o něco vyšší. A v neděli tam v našich předpovědích už zaznívá 40, kterou jsme do této doby ještě nikdy neměli, takže 35 až 40 a zase můžou být oblasti Polabí, Poohří, zejména v těchto místech by mohlo být ještě o něco málo tepleji. Takže ta neděle bude to vyvrcholení tepla, protože už ve večerních hodinách začne částečně počasí u nás na západě Čech ovlivňovat studená fronta, ale ta se začne projevovat až v pondělí. Takže ještě neděle vyvrcholení tepla a extrémní teploty.
0: To je pravda. A teď mě jenom ještě prosím řekněte, skutečně vidím správně, že příští víkend, to znamená vlastně ne teď, ale to bude obrovský sešup a z teplot 39 až 40 se přesuneme takřka těsně nad 20.
1: Samozřejmě se to může stát, ale ten scénář je ještě daleko. Vypadá to tak, že bychom se pohybovali do nějakých 25 stupňů Celsia, což samozřejmě spousta lidí by přivítalo, protože tyto teploty, co očekáváme, teď nevíme, jestli se slyšíme, ale
0: slyšíme,
1: tak budou opravdu extrémní. Jedná se o teploty ve stínu, takže kdo se bude pohybovat na sluníčku, tak bude mít ještě o nějaký ten stupínek výše, takže opravdu ten víkend bude mimořádný.
0: Tak děkujeme za předpověď
1: já
0: i za
1: vás
0: ta upozornění.
1: A jestli se slyšíme, tak já vám přeji hezký víkend a snad to přežijeme.
0: No, bohužel nás Miloš Dvořák neslyší, kdyby ano, tak by slyšel, jak mu nejenom děkuji za tu předpověď, ale přesně tak i do Českého hydrometeorologického ústavu přeji, ať ten víkend zvládnou. No a teď už další písnička Glenn Medeiros.

0: Teď jsem se tak jako mohutně nadechla, protože
1: já jsem
0: chtěla oznámit a vlastně mě to překvapilo v tom playlistu, co budeme hrát. Československá Superstar 2, Příběh nekončí.
1: Ano, Příběh nekončí.
0: Příběh nekončí, ale co začne, to bude... Ne, pojďme radši na češtinu. To bude Káva o čtvrté. Tereza Stýblová, jak už jste slyšeli, je ve studiu připravená, rozesmátá.
1: Hezké odpoledne. My si dnes budeme povídat s panem doktorem Petrem Šonkou, předsedou Sdružení praktických lékařů, o velké změně, která čeká pacienty a vlastně i praktiky od 1. července, protože budou zrušena různá preskripční omezení a praktici budou moci předepisovat více léků, které do této doby vlastně mohli předepisovat jenom
0: třeba
1: odborníci. Například jsou to léky na diabetes nebo na vysoký tlak, srdeční selhání a podobně. Takže v této oblasti se to hodně změní, čili se to zjednodušuje jednak pro pacienty, ale i pro praktiky a vlastně i pro odborníky nebo lékaře, kteří jsou specialisti, protože se budou moci věnovat pacientům, kteří to skutečně potřebují při vyšetření.
0: dvojka@rozhlas.cz, to je mailová adresa, na kterou můžete už teď posílat svoje dotazy. No a já se loučím, mějte se krásně a v sobotu sobotním dobrém ránu se na vás těším naslyšenou. Pokud byste to zaspali, tak pak teda v pondělí. Samozřejmě v odpolední dvojce naslyšenou.

0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. Jaké události se tenkrát odehrály? Jakou hudbu jsme poslouchali? A s kým jsme trávili čas?
1: Na co jsme chodili do kina? Kam jsme jezdili na dovolenou? A na co nikdy nezapomeneme?
0: Byl jednou jeden rok. To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. S Jitkou Asterovou nebo Honzou Kovaříkem každý všední den po 12. hodině.
1: Na dvojce.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát bude mým hostem biolog Oldřich Motyka, který zasvětil svůj profesní život poznávání živé přírody a jejímu přibližování veřejnosti. A budeme si povídat o tom, jak se mění česká krajina. Co ho na přírodě fascinuje i po letech práce biologa? Jaký nejzajímavější přírodní objev v poslední době zažil? A co by doporučil lidem, kteří chtějí přírodě lépe porozumět? Tentokrát s biologem Oldřichem Motykou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Žalobce navrhuje vazbu pro primátora Karviné Wolfa, rozhodne ostravský soud. Sochu rudoarmějce z Pražské Vinoře přesunuli do depozitáře Národního muzea kvůli vandalům. Zítra bude slunečno, opět jen místy přechodně, víc oblačnosti, nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Státní zástupce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politika dnes po výslechu na ostravské pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu zadržela policie. Jan Wolf čelí stíhání v rozsáhlé korupční fotbalové kauze a odmítá, že by kohokoliv ovlivňoval. O návrhu na vazbu bude rozhodovat okresní soud v Ostravě, potvrdil žalobce Radim Dragoun.
6: V tomto případě je dán důvod vazby. Jedná se tady o takzvanou kolouzní vazbu, což je situace, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zejména působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
5: Vláda navýší fond pomáhající pokrýt pojištění vývozu českých firm na Ukrajinu, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tím chce vláda podpořit působení českých firm na Ukrajině. Státní pojišťovna EGAP za 3 roky existence fondu pojistila zhruba za 2 miliardy korun. Cestující by měli řešit kompenzace za zpožděné nebo zrušené lety bez zbytečných odkladů, upozorňuje na to Evropské spotřebitelské centrum před začátkem prázdnin. Lidé mají při delším zpoždění letů nárok na proplacení stravy a ubytování. Pokud je na vině dopravce, pak mohou požadovat také finanční náhradu škody od 250 do 600 eur. Potvrzuje to také mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková.
7: Většina zpoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
5: Vandalové v Pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
8: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
5: Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Zemřelo nejméně 160 lidí, dalších víc než 900 utrpělo zranění. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí podle všeho výrazně poroste. České nevládní organizace už vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude slunečno, opět jen místy a přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty většinou 32 až 37 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 27.
0: Doprava.
5: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete osobním autem v levém pruhu asi 40 minut od stého 90. kilometru k omezení na stý 96. u D2. Na výjezdu z Prahy na dálnici D1 se rozjíždí kolona od exitu 2 Opatov za Průhonicemi na 8. kilometru, překážel vězeňský autobus, blokován už je ale jen odstavný pruh. Na silnici číslo 3 stále dlouhá kolona směrem na Prahu kvůli nehodě osobního auta a motorkáře před Mirošovicemi. A velmi hustý je i provoz opačným směrem. Pomalej pojedete už na D1 před sjezdem na Mirošovice. Zprávy končí teď Káva o 16:00 s Terezou Stýblovou.
9: Hezké čtvrteční odpoledne přeji všem, kdo poslouchají dvojku a samozřejmě Kávu o 16:00. Od 1. července nás čeká, co se týče zdravotnictví, velká změna, protože praktičtí lékaři budou moci předepisovat řadu moderních léků, které byly dosud vyhrazené specialistům. Ptát se budu mého dnešního hosta, co tato změna přinese pacientům, jestli jim ušetří cestu do odborných ambulancí a třeba urychlí zahájení léčby, jak se změní spolupráce mezi praktiky a specialisty a jestli se novinka týká také třeba lidí s cukrovkou, nemocemi srdce a nebo ledvin. Tím hostem je pan doktor Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů České republiky. Hezké odpoledne, pane doktore.
10: Dobré odpoledne.
9: Je to pro vás, pro praktické lékaře, opravdu zásadní změna?
10: Je to zásadní změna, protože konečně opravdu můžeme předepisovat všechny léky, které jsou v České republice k dispozici, nebo téměř všechny léky. Dostávají se nám do rukou i moderní léky a je to vlastně taková satisfakce, protože to je vlastně návrat k normálu. Většina praktických lékařů ve většině evropských zemí může předepisovat léky vlastně svobodně, bez jakéhokoliv administrativního omezení.
9: Pan doktor Petr Šonka, host Kávy o 16:00, moderní léky, nově u praktiku, naše dnešní téma, e-mail dvojka@rozhlas.cz, kam i dnes můžete posílat své dotazy. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté. Dnes je hostem pan doktor Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Moderní léky nově u praktiků. Nově znamená od července, kdy mohou praktičtí lékaři předepisovat řadu moderních léků, které vlastně ještě touto dobou nemohou. Pan doktor už sám říkal, že je to pro praktické lékaře, ale asi nejenom pro ně, ale určitě i pro specialisty a pacienty zásadní velká změna. Dá se porovnat tato změna s nějakou předchozí, která byla opravdu tak markantní, co se týče třeba přístupu k pacientům?
1: Já si myslím, že to je největší změna jako za poslední dobu. Ono před 2 lety se část léku praktickým lékařům už uvolnila, to byla jiná preskripční omezení. Bylo to taky zhruba 1000 léků, ale byly to léky, které tedy za určitých okolností praktici mohli psát už předtím, když to specialista doporučil. Toto jsou léky, které vlastně k dispozici vůbec neměli. Je to obrovská příležitost ke změnám pro celý zdravotní systém, protože celá řada nemocí půjde léčit dříve v časnějších stádiích a pacienti se dostanou lépe k léčbě. Je to asi největší změna pro pacienty, protože je potřeba říct, že celá řada pacientů se vlastně byť by na ty léky měli nárok a splňovali by kritéria, tak se nedostali k té léčbě prostě, protože pro ně ten specialista nebyl dostupný.
0: Mm-hmm. Zmínil jste, že před 2 lety to byla zhruba 1000 přípravků, teď by to také mělo být podobné číslo, kolem 1000. Jaké oblasti léků to jsou zejména, které teď budete moci předepisovat, pane doktore?
1: Je to široká oblast léků, ale asi ty nejzajímavější jsou léky třeba ze skupiny glyfozínu, to jsou velmi moderní léky na léčbu původně cukrovky, ale ukazuje se, že velmi dobře fungují i u srdečního selhání a u chronického onemocnění ledvin, tak tam se čeká asi největší změna vlastně ve zvyklostech praktických lékařů v jejich předepisování, ale týká se to i léků psychiatrických, týká se to třeba léků na snižování hladin krevních tuků, moderních léků v této oblasti nebo třeba kombinovaných inhalačních preparátů pro pacienty s astmatem nebo chronickou obstrukční plicní nemocí.
0: Máte představu, kolika pacientů se to bude týkat? Jak velké části?
1: Já myslím, že většiny, číslo vám nejsem schopen říct, ale myslím si, že z té změny budou profitovat opravdu davy pacientů.
0: Proč k tomu vlastně dochází? Jaký je ten hlavní důvod?
1: Ono se už dlouho ukazuje, že to vlastně byl neudržitelný stav, který tady vznikl historicky. Možná se později dostaneme k tomu, proč to tak bylo. A vlastně narážíme na to, že nám stárne populace, přibývá stále větší množství pacientů s chronickými onemocněními. Posouvá se vlastně také vědecké poznání na spoustu chorob, které jsme dřív léčit neuměli nebo jsme je léčili méně efektivně. Existuje celá řada moderních léků, ale zjišťuje se, že vlastně ten zdravotní systém se zahlcuje a že pacienti prostě díky jeho omezené kapacitě, která je ale u nás daná i špatnou organizací péče a zbytečnými návštěvami u lékařů, tak se prostě nejsou schopni dostat k té péči, kterou by potřebovali, a je velká obava z toho, že se to bude prohlubovat tak, jak nám populace bude stárnout. Oni nám stárnou i lékaři, takže je to problém, který je potřeba řešit.
0: Logicky praktický lékař by měl svého pacienta znát nejlépe, takže to dává smysl, proč by měl vlastně předepisovat širokou škálu léků, které jeho pacient potřebuje. Vy jste zmínil, že to vlastně historicky bylo jinak. Proč se vlastně ta preskripční omezení před časem vlastně jaksi posílila a teď se rozvolňují?
1: To je opatření, které vzniklo někdy hluboko v 90. letech, kdy se vlastně transformovalo zdravotnictví ze socialistického na, řekněme to, současné zdravotnictví. A tenkrát byla úplně jiná situace. Měli jsme tady mnoho lékařů a práce lékařů byla relativně levná. Za to léky, které přicházely vlastně ze zahraničí, protože za socialismu to spektrum léků, které jsme měli k dispozici, bylo poměrně malé a přicházelo se vlastně obrovské množství nových léků, které lékaři mohli začít používat, tak ty léky byly poměrně drahé. Takže se hledalo nějaké opatření, aby tady nebyla úplně nějaká bezúzdá preskripce těch léků. V té době to asi dávalo smysl, ale myslím si, že už mělo být to opatření zrušeno dávno, protože teď to spíš staví bariéry, dělá to z řady pacientů, pacienty druhé kategorie, protože prostě pokud máte některý lék vázaný na ordinaci speciální nebo centrovou, která je hůř dostupná, tak prostě někdo, kdo bydlí v odlehlém koutu republiky někde na Šumavě, tak se k té péči prostě nedostane, protože si nedojede do toho centra pro tu léčbu.
0: Z vaší zkušenosti, pane doktore, opravdu, která skupina léků je pro vás jaksi největší, vítáte ji nejvíce, že skutečně se vám hodně uleví i vašim pacientům, že budete moci předepisovat vy?
1: Jsou to asi ty glyfloziny, o kterých už jsem mluvil, vysvětlím, proč to je tak důležité. Praktičtí lékaři se třeba už běžně dneska starají o diabetiky a řekněme 40% diabetiků už se dnes léčí výhradně v ordinaci praktických lékařů. Tam máme i docela dobře nastavený systém vlastně spolupráce s ambulantními specialisty, ale v rámci toho systému se nám stane, že dojdeme vlastně do stavu, kdy s těmi léky, které máme k dispozici, už nejsme schopni pacienta udržet v takovém stavu kompenzace té nemoci, který musíme dodržet, a pacienta posíláme k diabetologovi jenom, protože nemáme k dispozici vlastně další lék, který bychom mohli uplatnit. Stejné léky se vlastně používají také u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. My víme, že tady máme v České republice 10 000 lidí, kteří mají časná stádia tohoto onemocnění, které vlastně dneska nikdo nehlídá a neléčí, ani jsme se nijak zatím nezaměřovali na jejich záchyt, to se změnilo až vlastně s novou náplní preventivních prohlídek, která platí od ledna letošního roku. A najednou zjišťujeme, že máme celou řadu pacientů, kteří by ten glyfozin potřebovali, splňují indikační kritéria, ale vlastně jim ho nemůže napsat nikdo jiný než ten praktik a ten do té doby nesměl. Přičem víme, že tenhle lék, když se včas nasadí u pacienta s touto chorobou, tak dokáže dramaticky změnit jeho osud a mnoho lidí, kteří by jednou dospěli k dialýze, tak vlastně díky tomuhle léku se k ní vůbec nedostanou, nedospějí.
0: Takže jste výrazně zkrátil čas do této doby, třeba ta čekací doba byla jak dlouhá konkrétně u těchto pacientů?
1: To nemá nikdo změřeno, ale tady je celá řada těch pacientů, kteří dosud vůbec jako léčení nebyli a nikdo se jimi nezabýval. Já se obávám, že to budou minimálně desítky tisíc lidí, možná i větší čísla.
0: Pan doktor Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů, je hostem Kávy o čtvrté. Bavíme se o změně, která přijde od července, že moderní léky mohou nově předepisovat i praktičtí lékaři. Máte otázky, můžete se ptát. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz.

0: Ostrava o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A také panem doktorem Petrem Šonkou, předsedou Sdružení praktických lékařů. Moderní léky nově u praktiků, to je téma, kterému se dnes věnujeme, protože od 1. července čeká české zdravotnictví velká změna, která by mohla nebo určitě výrazně ovlivní péči o 100 000 pacientů, například s chronickými onemocněními, protože praktičtí lékaři budou moci nově předepisovat některé skupiny léků, které do této chvíle mohli jenom specialisté. Když jste vlastně zmínil i tu preventivní prohlídku, pane doktore, že se vlastně došlo k nějakým změnám, souvisí s tím třeba i právě to předepisování léků, že sledujete více záležitostí během té praktické prohlídky a zároveň, pokud na něco přijdete, tak můžete nově pacientovi rovnou předepsat lék vy.
3: Je to přesně tak, ty dvě změny spolu souvisí a já jsem moc rád, že vlastně na sebe navázali v takovém krátkém časovém horizontu, protože ta preventivní prohlídka se opravdu změnila a jejím cílem je zachytávat v podstatě v dřívějším věku života našich pacientů rizikové faktory, jako je vysoká hladina krevního cukru, jako je vysoká hladina krevních tuků, některé parametry, které naznačují, že u těch lidí dochází k poškození ledvin nebo právě toho srdečního selhání, a vlastně nedávalo by úplně smysl zachytávat nové a nové pacienty, když víme, že ta síť už je v podstatě napnutá a že bychom je velmi těžko dostávali k těm ambulantním specialistům. Takže ta myšlenka byla taková, že vlastně ty jednodušší stádia by měl být schopen zvládnout praktický lékař, pokud k tomu bude mít dostatečný spektrum, řekněme, léků, a těm ambulantním specialistům by v podstatě posílal pacienty komplikované a nebo třeba nové, jako těžší pacienty.
2: Můžete rád příklad třeba těch, třeba u onemocnění ledvin, nebo jak jste hovořil o tom, že se to bude týkat třeba léků, která se týkají srdečních onemocnění?
3: To vlastně chronické onemocnění ledviny je asi úplně nejideálnější příklad, protože celá řada lidí má, nebo jim zjistíme vlastně vyšetřením funkce ledvin, že už jejich funkce ledvin je zhoršená. Ne tak, aby jim to dělalo nějaké potíže, je to nebolí, nemají vlastně žádné příznaky, ale víme, že pokud ten nezasáhneme a nenastavíme adekvátní léčbu, tak to povede k tomu, že se ta funkce ledvin bude zhoršovat a v podstatě v pozdějším věku to opravdu může vést k vážným komplikacím i k tomu, že ti lidé skončí na dialýze nebo se stanou vlastně absolventy transplantačního programu, mohou i zemřít. A víme, že když ten lék podáme včas, že tu dobu, kdy k tomu dojde, můžeme prodloužit i o desítky let. Takže tady je to úplně jako nejkrásnější příklad. Tohle běžně může dělat lékař, praktický lékař u svých pacientů, kteří k němu chodí i s jinými diagnozami, jako je cukrovka, hypertenze, vlastně žádné zásadní jako zatížení, protože to zvládnete při té jiné prohlídce pro jinou chorobu, ale můžete tomu člověku velmi pomoct.
2: Když třeba zjistíte u pacienta, že má zvýšenou hladinu cukru v krvi a že tam třeba nějaký stav před diabetem, tak i v takovém případě můžete předepsat léky vy, anebo je přeci jenom vhodné poslat tohoto pacienta k diabetologovi na podrobnější vyšetření a on vlastně poprvé ty léky předepíše on a pak už je budete moci předepisovat vy jako praktický lékař.
3: Na to, co jste se ptala, na ten prediabetes, to je typická choroba, kde je potřeba říct, že ne všichni prediabetici potřebují léky, byť stále víc i u těchto lidí uplatňují jako léky na v podstatě stejné, jako se používají na cukrovku, ale to je přesně parketa pro praktického lékaře, on umí udělat i to vstupní vyšetření a zjistit, jestli ta příčina není někde jinde, jestli se nejedná třeba o nějaké onemocnění slinivky onkologické třeba, a pak si toho pacienta vlastně vede sám a měla by být naše role ho vést tak i nejenom léčebnými opatřeními, ale i tím, že ho vlastně budeme se snažit vést k nějakým rozumným režimovým opatřením, aby u něho ta cukrovka nikdy nepropukla, abychom vlastně dokázali té věci zabránit. To je vlastně cílem té preventivní péče u nás. Ale pak jsou samozřejmě choroby, jako je srdeční selhání, kde v rámci toho té preventivní prohlídky u pacienta, který třeba nemá příznaky, ten praktický lékař vyšetřením NT pro BNP, takového markru který získáváme nebo který se získá z krevního vyšetření, tak dokážeme identifikovat pacienty, kteří jsou ohroženi srdečním selháním, ty potom musí vyšetřit kardiolog, udělat jim echokardiografické vyšetření a on rozhodne o tom, jak budou dál léčeni, buď to si je ponechá v péči, nebo třeba nastaví tu léčbu sám a potom pacienta vrátí zpátky k tomu praktikovi, který pokud je pacient v kompenzovaném stavu, tak se o něho může starat vlastně dlouhodobě on.
2: Takže v tom případě odesíláte tedy ke specialistovi u srdečního selhání, ale u diabetu nebo prediabetu pacient zůstává u vás. Kdy ještě opravdu je důležité, nebo je v podstatě jediná možnost poslat nejdříve pacienta ke specialistovi kvůli podrobnějšímu vyšetření, u jakých onemocnění?
3: Napadá mě třeba příklad, a to je další, řekněme, bolavé místo českého zdravotnictví u onemocnění štítné žlázy. Víte, že vlastně endokrinologická péče je také špatně dostupná, že je těžké sehnat endokrinologa, je tam dlouhá čekací lhůta. Přitom ten endokrinolog se v podstatě stará o pacienty, kteří už jsou zkompenzovaní a jenom jsou vyšetřováni jednou za rok laboratorně a pokud se jejich stav nemění, tak se vlastně nemění léčba. To jsou zase pacienti, kteří by mohli být v péči praktického lékaře a ten endokrinolog je velmi důležitý na začátku, kdy je potřeba udělat nějakou širší diferenciální diagnostiku, udělat ultrazvukové vyšetření, pokud je v té štítné žláze nějaký podezřelý úzel, tak udělat punkci, vyhodnotit, vlastně stanovit diagnozu, ale o tu péči, o toho pacienta s tou sníženou funkcí štítné žlázy se může starat bez problému praktik.
2: Pan doktor Petr Šonka, host Kávy o čtvrté, moderní léky nově u praktiků, téma dnešní Kávy o čtvrté a máte-li otázky, tak je můžete po písničce už i telefonovat na číslo 22 155 25 25.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce. Dnes je naším hostem předseda Sdružení praktických lékařů pan doktor Petr Šonka. Téma je moderní léky nově u praktiku, což bude od července, kde budou moci praktičtí lékaři předepisovat nově řadu moderních léků, které do této doby vlastně mohli předepisovat pouze specialisté. Ptá se tady pan Bohumír. Jak to mají praktici s nějakým objemem měsíčních nákladů, do kterého se musí vejít? A pokud takový existuje, budou mít stále snahu posunout náklady třeba do rozpočtu jiného lékaře? Možná pro lidi, kteří třeba neví, jak to funguje, pan doktore, tak uveďte nás do kontextu.
2: Ano, je to vlastně součástí všech úhradových mechanismů, všech odborností, které mají smlouvy se zdravotní pojišťovnou, tak je součástí té smlouvy nějaké ujednání o možnostech uplatnit regulace na vybrané třeba léky nebo jiné typy péče u těch konkrétní odbornosti, které vlastně mají vést toho lékaře k tomu, aby se choval hospodárně, aby předepisoval příliš léku zbytečně, aby neměnil svoje chování nějakým radikálním způsobem. My jako praktičtí lékaři nemáme měsíční objem péče nějak jako zastropovaný nebo nákladů na předepisování léků. Pokud vím, nemají to ani ambulantní specialisté, tam je to tak, že oni se musí vejít nějak do nákladů, které měli loni a je tam nějaký koridor pro mírné navýšení, ale pokud to překročí, tak mají problém. U praktických lékařů je ten regulační mechanismus nastaven trochu jinak, nicméně tam je. Jo. Ale já si myslím, že takže jsme svědky toho, že různé odbornosti mají snahu přenést náklady na léky na jinou odbornost. Já osobně si myslím, že praktici jsou spíš obětí tohle systému a že se na nás tu odpovědnost snaží přenést kde kdo a někdy s tím válčíme a panují mezi kolegy obavy, že se s uvolněním těch preskripčních omezení tohle bude dít. Je to o tom, jak se vlastně nastaví pravidla. Já musím říct, že pojišťovny se ale v poslední době výrazně změnili v přístupu k léčbě a já teď cítím od těch pojišťoven změnu vlastně v postoji a snahu jejich, aby každý pacient, který lék potřebuje a má ho skutečně indikovaný, aby ho dostal. To znamená, nedává mi smysl, že by lékaři byli trestáni za to, že to dělají a předepisují pacientům, kteří léky potřebují, léky potřebné. Takže já si myslím, že tohle se bude v nejbližší době hodně měnit a mělo by s tím mít ruku v ruce i nastavení vlastně pravidel právě, řekněme, přesouvání pacientů mezi odborníky a mezi praktickými lékaři.
1: Máme dotaz po telefonu, pane doktore, tak vás poprosím o sluchátka, abychom se mohli propojit s naším volajícím nebo s naší volající. Dobrý den.
3: Haló?
1: Ano, slyšíme vás, pějte se, dobrý den.
3: Dobrý den, prosím vás, já mám takový dotaz. Je chronický nedostatek praktických lékařů, což teda je všeobecně známo. A zajímá mě teda, jakým způsobem budou praktický lékaři školení, jestli budou mít nějaké povinné školení, seznamování se s novými léky, protože lékař, než ten lék pozná a ví, jak mají účinky, tak to není jeden nebo to není trvá týden. To trvá někdy i týdny, roky, měsíce. Tak by mě zajímalo, jak se tohle bude provádět. Na ty praktiky bude tak obrovský tlak, že prostě já si to neumím vůbec představit, aby to neskolabovalo. To je všecko.
1: Děkujeme moc za váš dotaz, pane doktore, jak to v praxi.
2: Jo, možná by na začátku bylo potřeba říct, že vlastně praktický lékař v České republice skládá specializační vzdělání, atestaci, která ho opravňuje léčit vlastně v kterékoliv zemi v Evropě. Celá řada kolegů léčí v zahraničí. Pokud s naším vzděláním ten praktický lékař přijde do Německa, třeba kde žádná preskripční omezení nejsou, tak léčí pacienty bez těch preskripčních omezení, je toho normálně schopen. Nemáme informace o tom, že by nám tam naši kolegové dělali ostudu. To znamená, bych rád řekl, že ti lékaři jsou kvalifikovaní k tomu předepisovat.
1: Ale možná, když ten lékař opravdu ne vlastní samozřejmě vlastním rozhodnutím, ale několik desítek let třeba předepisoval jenom určitou skupinu léku a najednou se mu rozšíří pravomoce, tak jestli třeba má možnost opravdu, pokud chce se, jak se zase vrátit do toho procesu, co myslím, oprášit své vědomosti a znalosti.
2: Určitě. Zaprvé si myslím, že všichni mají rozum a nikdo nebude pracovat s léky, které nezná nebo je neumí používat. Praktičtí lékaři se poměrně intenzivně, nebo obecně lékaři patří k řekněme, k nějaké profesní skupině, která se velmi intenzivně vzdělává vlastně kontinuálním celoživotním vzděláváním. Praktičtí lékaři, bych řekl, že patří v tomhle ještě mezi ty nejaktivnější. Naše odborná společnost, kromě toho, že pořádá celou řadu celostátních konferencí, tak pořádá krajské a okresní semináře a kromě toho pořádá webináře, které jsou každý týden v podstatě online vzdělávací akce, ke kterým se běžně připojuje, když je zajímavé téma, 2,5 až 3 tisíce praktických lékařů, což je víc než půlka praktiků. Takže ti lidé se poměrně intenzivně vzdělávají a samozřejmě jsou to lidi, kteří mají rozum a jsou si vědomi své odpovědnosti, takže neočekávám, že by předepisovali léky, o kterých nic neví, které neznají a které neumí používat, a očekávám, že se samozřejmě v téhle věci budou kontinuálně vzdělávat a zdokonalovat. Mm-hmm.
1: Pan posluchač také zmínil, že je nedostatek praktických lékařů, to asi závisí možná na místě, kde žijeme, a nicméně jsou praktici připraveni na nápor pacientů a vlastně i na ten nápor administrativně na to, co je vlastně teď od 1. července čeká.
2: Velmi bude záležet na tom, jak to bude vypadat. Já si myslím, že to bude zvládnutelné, že to bude přinášet některé kolizní situace, že si budeme muset vysvětlit, komu ty léky předepisovat můžeme, komu ne. Ona je jedna věc, když toho pacienta léčíte vy a předepisujete mu ty léky ze svého rozhodnutí a nesete si pak taky za to rozhodnutí plnou zodpovědnost. Problém nastane ve chvíli, kdy vlastně pacient bude dál čerpat péči u specialisty, ten také rozhodne, jaké bude chtít pacientovi dávat léky, ale nepředepíše mu je a bude je posílat k praktikovi pro preskripci. To samozřejmě budou kolizní situace, protože to není ta změna, o kterou jsme usilovali. Přebíráte odpovědnost vlastně za někoho jiného. Takže čekám, že ten první půlrok bude divočejší.
1: Bude si to sedat.
2: Jo, bude si to sedat.
1: S panem doktorem Petrem Šonkou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté. Moderní léky nově u praktiků, téma, kterému se budeme věnovat ještě po písničce. Stále máte možnost se ptát 22 155 25 25.
0: Mrazivé léto.
4: Četba na pokračování na dvojce.
0: Je to jenom sen.
5: Není se proč obávat, říká si Denny. Není důvod mít strach. Nemá ale obavy, ani strach. Je bez sebe hrůzou.
4: A tahle hrůza ne a ne zmizet.
5: Foukne větřík a kukuřice zachrastí jako kosti. Vítr ho zastudí na tvářích a na čele. A on si uvědomí, že se potí.
4: Noční můra Dannyho Coughlina. Premiéra hororu Stephena Kinga.
0: Četba na pokračování každý den po 22. hodině.
4: Na dvojce.
6: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: To byla Madonna, poslouchá Dvojku, Kávu o čtvrté, moderní léky nově u praktiků, host je pan doktor Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Ptá se tady paní Vlasta, jestli se na preventivní prohlídku má nastavit nějaký sama hlídací systém, jestli si ji má hlídat sama, anebo obvodní lékař ji vyzve. Tak jak to v současné době funguje, pane doktore?
1: Je to různé. Praktický lékař nemá povinnost pacienta zvát na preventivní prohlídku. Je vždycky lepší, když se člověk o svoje zdraví stará odpovědně sám, to znamená, má ten dvouletý interval někde nastavený a sám se na tu preventivní prohlídku hlásí. Samozřejmě je to tak, že pokud ten pacient přichází v mezidobí mezi těmi preventivními prohlídkami, to znamená, není zcela zdrav, hodí si na vyšetření jiná pro léky, tak mu to samozřejmě v té ordinaci připomeneme. A celá řada ordinací dneska už používá nějaké moderní technologie komunikační s pacienty, takže existují i různé připomínáčky a jsou lékaři, kteří vlastně svoje pacienty na to vyšetření zvou prostřednictvím SMSky nebo mailu. Do budoucna by tohle mělo umět vlastně pro všechny pacienty EZ karta, kterou máme jakoby vlastně státní zdravotní knížku, je zatím v plenkách, ale to je něco, co by vám vlastně do mobilu mělo připomenout, že máte jít na preventivní prohlídku, na screening nebo na jiné vyšetření. Mm-hmm.
0: My jsme tady před časem hovořili o takzvaných neviditelných ženách, což byly ženy kolem 50, perimenopauza a menopauza, různá vyšetření, která podstupují a právě třeba i hormonální léčbu, kterou mohou podstoupit v případě, že mají nějaké potíže v tomto období. Může toto praktický lékař předepisovat tyto léky, třeba hormonální léčbu na místo specialisty, třeba gynekologa? Nově od července.
1: I tyhle preparáty se uvolňují a já jsem jinak velký fanda vlastně všech kompetencí praktických lékařů, ale je potřeba říct, že my máme vlastně u nás ten systém postavený tak, že i gynekolog je lékař primární péče jako první linie a myslím si, že má kapacity se po téhle stránce o naše ženy postarat a na rovinu říkám, že to bude umět lépe než ten praktický lékař.
0: Takže co je tady? Je to lepší nechat v rukou gynekologa.
1: Přesně tak.
0: Máme dotaz po telefonu, pana doktora, poprosím vás o sluchátka. Dobrý den.
2: Dobrý den, Šturmová. Já jsem neposlouchala, omlouvám se o začátku, ale přesto bych měla dotaz, proč nemůže praktik předepisovat léky, které jsou naordinované při hospitalizaci v nemocnici a jsou pak jako trvalá léčba, trvalá medikace vlastně doživotní. Proč nemůže je praktik předepisovat? A kdo by je teda měl předepisovat? Děkuju.
0: Moc děkujeme za váš dotaz. V tomto se něco bude měnit, pane doktore?
1: Ano, ono určitě se to netýkalo všech léků. Pokud pacient přichází z nemocnice a má předepsány léky, které má užívat dál, tak dnes většinu z nich praktický lékař předepsat mohl a předepisuje, ale pokud tam byly ty některé moderní léky z té skupiny E, tak prostě pacient má v lékařské zprávě propouštěcí z nemocnice napsáno, že si má do 3 dnů zastavit u svého praktického lékaře pro léky. A ten praktický lékař zjistí, že z těch 8 léků třeba 3 předepisovat nesmí.
0: Uh-huh. Čili skupina E je ta, kterou nesmí praktici nebo mohou předepisovat?
1: Kterou nesmí do 1. července. Od 1. července se ta situace změní a vlastně praktik bude moct předepisovat všechny tyhle léky. Už to bude jako výrazné zjednodušení, protože pokud tam máte dnes kardiologický lék, tak sehnat do 3 dnů kardiologa, který by předepsal ten lék, je prakticky nemožná věc. Takže tohle určitě pacientům uleví. Mnohdy je to dáno tím, že ten kolega z nemocnice ani netuší a nezná ten systém preskripčních omezení, takže on to nedělá ze zlé vůle, ale on neví, že ten praktik ten lék prostě předepsat nesmí.
0: Ptá se posluchačka Marie, jestli se to rozšíření pravomocí týká i pediatrů jako praktických lékařů dětí.
1: Ano, to pravidlo je stejné, to znamená, rozšířilo se to i na praktické lékaře pro děti a dorost.
0: Jak je to se specialisty, pane doktore, protože vy jste mi říkal, že když to zjednoduším vlastně, že za složitější vyšetření pacienta vlastně dostanou zaplacenou od pojišťovny stejně jako za nějaké jednodušší vyšetření, tak z logiky věci si možná někomu může napadnout, že specialisté moc nestojí o tuto změnu, že vlastně jim řada pacientů odejde ke praktikům. Jak to je? Jaké máte informace od kolegů?
1: Ano, ona celá tahle změna vlastně má vést k tomu, aby se ten systém zjednodušil a zprůchodnil. Teď je to tak, že celá řada pacientů, kteří by mohli být léčeni u praktického lékaře, k tomu specialistovi chodili jenom proto, že jim nikdo jiný nemohl předepsat jejich léky. Pokud se tyhle pacienti vrátí do ordinace praktického lékaře, tak se specialistům má uvolnit prostor pro péči o pacienty komplikovanější, složitější a také pro nové pacienty, které je potřeba nejdřív vyšetřit a nějakým způsobem zastabilizovat. Typický příklad je, řekněme, plicní ambulance, která léčí celou řadu pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, s astmatem, kteří jsou dobře zaléčeni, zkompenzovaní, chodí pravidelně na kontroly, ale pokud se tenhle pacient zhorší v průběhu roku, tak se v podstatě do té ambulance velmi špatně dostává vzhledem k objednacím lhůtám a ještě už se tam dostává úplně nový pacient, který má nějakou dušnost. Pokud bychom dokázali část těch chronických pacientů vrátit zpátky do primární péče, tak se uvolní prostor u těch specialistů pro ty pacienty, kteří tu péči potřebují. K tomu se ale bude muset změnit i ten úhradový mechanismus, který je opravdu hodně podobný tomu, co jste teď řekla, který vlastně toho lékaře trochu demotivuje a vlastně pro něj činí výhodným starat se o ty chronické pacienty dobře zkompenzované.
0: Pan doktor Petr Šonka, host Kávy o čtvrté po písničce, naposledy k našemu dnešnímu povídání o moderních lécích, které mohou nově od července předepisovat i praktici. Máte-li otázky, tak se ptejte 22 155 25 25.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A také panem doktorem Petrem Šonkou, předsedou Sdružení praktických lékařů. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Ano, prosím vás, chtěla jsem se zeptat, jestli bude možno předepisovat lék Enerbin 100.
4: Enerbin je lék, který už dneska praktičtí lékaři mohou předepisovat.
2: A to je lék, prosím, na co nebo jaká oblast léku to je?
4: Je to lék, který se používá na chronické onemocnění cév dolních končetin. Je to lék už poněkud obstarožný a nemá úplně dobře prokázaný účinek a platí pro něho nějaká pravidla, která neříkají, která specializace smí předepsat, ale platí pravidlo, za jakých okolností ten lék má být pacientovi předepsán. To znamená, nedá se předepsat každému pacientovi, ta pravidla se měnila a zpřísnila se, takže je možné, že pacientka má tu zkušenost, že kdysi jí ten lék někdo předepisoval a dneska jí řekl, že nemůže, ale je to dáno tím, že pojišťovna ten lék hradí jenom v určitých situacích.
2: A může praktik třeba rozhodnout o tom, že ve stejné lékové skupině je třeba účinnější lék pro toho pacienta, byť ho má třeba předepsaný od specialisty a vlastně mu tu léčbu ne úplně změnit, ale předepisovat jiný přípravek.
4: Můžu mu to navrhnout, vždycky je to dohoda, je to samozřejmě smutné, když se dva lékaři o tohle jakoby přetahují a pacient je mezi nimi nějakým arbitrem. Mnohdy ho to může i mást v tom, který lék vlastně má správně užívat, takže vždycky by tam měla být dohoda. Ale ta role praktického lékaře je spíš v tom, že on by měl optimalizovat tu léčbu toho pacienta. Mnohdy vidíme, že zejména starší a hodně nemocní pacienti mají několik ambulantních specialistů, každý jim předepisuje léky ze svého oboru a ty léky nejdou dohromady, anebo už jich je tolik, že to tomu pacientovi dělá potíže. Pak je rolí praktického lékaře tu léčbu nějakým způsobem zredukovat, vysadit léky, u kterých si myslí, že už z nich pacient neprofituje nebo mu dokonce ubližují. A to je někdy dost těžké pacientovi vysvětlit, když to předepsal specialista.
2: Tahle pravomoc se teď posílí právě tou změnou, kdy bude praktik mít si volnější ruce a bude moci více konzolidovat, řekněme, tu léčbu a předepisování mnoha léků. V praxi, pane doktore, jak to bude od července probíhat? Dám příklad, já jsem třeba objednána na vyšetření u specialisty a teď zjistím, že tu lékovou skupinu už může předepisovat praktik. Mám tu prohlídku zrušit a objednat se k praktikovi, nebo třeba pacienti, kteří chodí ke specialistovi, tak najednou můžou mít obavy, že už jim ten specialista ty léky nepředepíše, že zase jenom praktik. Jak to bude fungovat?
4: Hlavně by neměl mít nikdo žádné zbytečné obavy a dělat nějaká zbrklá rozhodnutí. Ta změna sice od 1.7. říkali jsme, že je významná, ale žádná revoluce nenastane. To znamená, všichni by se zatím měli chovat tak, jak se chovají. Myslím si, že není od věci se svým praktickým lékařem i specialistou, pokud o to ten pacient má zájem, probrat, jestli by třeba nestačila péče u praktického lékaře, jestli do té ambulance specialisty je nutné jezdit. Myslím si, že by si to měli spolu nejprve takhle všichni říct a my se samozřejmě budeme snažit se všemi klíčovými odbornostmi vlastně hledat nějaká optimální pravidla pro cestu pacienta, tak, aby dostával tu péči, kterou potřebuje na té úrovni, která je k tomu dostačující, nezatěžoval zbytečně ambulantní specialisty a uvolnil tam místo pro pacienty třeba komplikovanější.
2: Takže prohlídku neruším, ale zavolám svému praktickému lékaři, jestli právě tento lék mi třeba nebo toto vyšetření nemůže zařídit můj praktik. To znamená, že se od 1. července nesmíte vzít dovolenou, ale pane doktore, ani ostatní vaši kolegové, protože možná budou právě posluchači telefonovat. Mimochodem, když mě teď čeká dovolená a chci si právě pořídit léky na nějaké své chronické onemocnění a zjistím, že můj praktický lékař má dovolenou, tak jak se mám zařídit, kdo mi ty léky předepíše?
4: U praktických lékařů je to tak, že většinou to tak opravdu funguje. Problém bývá někdy Praha. Že my se vlastně párujeme, to znamená, když si praktický lékař bere dovolenou delší než 3 dny, tak by měl mít za sebe zástup. Většinou je to kolega z vedlejší ordinace, ta informace by měla být srozumitelně sdělena pacientům, měla by být dostupná a pak teda ten kolega je schopen tu léčbu napsat vlastně za toho kolegu, který zastupuje. Ale samozřejmě před prázdninami je dobré si udělat inventuru a tu zásobu těch léků si udělat. Jestli můžu ještě k tomu Ten ideální čas mluvit se svým lékařem o tom, kdo by ho měl léčit, je preventivní prohlídka, která je taková inventura zdravotního stavu, takže nemyslím, že řešení je, aby všichni od 1.7. volali, ale probrali to nejpozději při své preventivní prohlídce.
2: Naším hostem v KVO čtvrté byl dnes pan doktor Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Moc vám děkuji za váš čas. Věřím, že tu změnu brzy zhodnotíme v KVO čtvrté, že se znovu potkáme. Mějte se hezky, na shledanou.
4: Pozvání, na shledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na Dvojce.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Rozhořívá se spor o to, kdo povede delegaci na summitu NATO a inspekce našla v kuřecích řízcích stezka bakterie způsobující salmonelózu. Zítra bude slunečno, opět jen místy přechodně více oblačnosti a nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ale zatím není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Petr Pavel ale řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, které části summitu se zúčastní. Podle premiéra Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
2: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
0: O účasti prezidenta v Ankaře včera rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Ministerstvo zahraničí v reakci na to oznámilo, že prezidenta do delegace doplní. Šéf resortu Petr Masinka z motoristů serveru Novinky.cz řekl, že prezident v čele delegace nebude, protože o tom soud nerozhodoval. V kuřecích řízcích stezka našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Objevili je v jedné z poboček v Brně. Jde o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Maso už v prodejnách není, zákazníci je ale mohou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. Až stovky českých firem mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, v níž má ČEZ 20% podíl, dnes oznámila možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Samozřejmě jsme velmi silní v oblasti strojírenství. Dovedu si představit, že ale budeme dodávat i dodávky na té stavební úrovni, zejména tady v lokalitách České republiky, případně v těch blízkých zemích, kde se to ještě vyplatí. A obecně máme velkou šanci i v oblasti inženýringu.
0: První malý reaktor má vzniknout ve Velké Británii, ale hned druhý v Česku, konkrétně v Temelíně. Hotov má být v polovině 30. let. Dalšími vytipovanými lokalitami jsou Dětmarovice a Tušimice. Generální ředitel pardubické explozie Tomáš Hrubáček k 30. červnu z rodinných důvodů rezignuje. Společnost vyrábějící výbušniny patří státu, vláda ale zvažuje její prodej. Na Hrubáčkovou rezignaci dnes odvoláním na zdroj z Ministerstva průmyslu a obchodu upozornil server neovlivní.cz.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude slunečno, opět jen místy a přechodně více oblačnosti, nejvyšší teploty většinou 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete osobním autem v levém pruhu asi půl hodinky od stého 90. k omezení na 196. kilometr. D11 směrem na Prahu byla po nehodě na 52. kilometru nějaký čas uzavřena. Už se jezdí jedním pruhem, kolony z 56. kilometru se dávají do pohybu. A opatrně na 27. kilometru D8 směrem od Prahy v levém pruhu jsou kužely silničářů. To byly zprávy, po nich Jitka a Honza.
6: Dobrý den a pokud možno nikým a ničím nerušený poslech Dvojky Českého rozhlasu vám od mikrofonu přejí a zdraví vás Jan Kovařík
7: a Jitka Novotná. Hezký den. S dnešním datem 25. června se pojí mnoho významných historických událostí a osobností. Tak jmenujme například uzavření Konfederace českých a slezských stavů roku 1609 nebo vystoupení Ludviga van Beethovena v Praze v roce 1796.
6: No to nejsou špatné typy z kalendáře. Naším úkolem je upozorňovat na zajímavé příběhy. Pro dnešek jsme ovšem vybrali mezi všemi vyprávění o muži, který výrazně ovlivnil jeden region naší země.
7: Teď už zvolna přecházíme k obvyklým nápovědám, takže tou první bude město Krnov. Právě tam se v příbězích z kalendáře dnes vypravíme.
6: Po druhé napovím, že zamíříme nejprve do malé dílny, abychom končili v rozlehlé a moderní tkalcovské továrně.
7: A já do třetice upřesním, že nás tam mimo jiné bude zajímat parní stroj.
6: Tak schválně, jsme s Jitkou moc zvědavi, zda vám naše indicie dávají dohromady smysl a zda alespoň někteří přijdete na to správné jméno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: sladký.
1: Čepovat pivo a servírovat držťkovou polévku Alojze nijak zvlášť nelákalo a tak se dal na řemeslo v kraji velmi obvyklé a zavedené. Stal se soukeníkem.
0: Roku 1831 získal od místního cechu osvědčení, což byl velmi důležitý moment. Znamenalo to, že mohl rozjet vlastní podnikání.
1: Alois Láreš začínal v malé tkalcovně, kterou si pronajal v jednom z krnovských měšťanských domů. Sukno v ní však vyráběl jako všichni ostatní, postaru, ručně.
0: Protože byl podnikavý, brzy svou malou provozovnu rozšířil o barvírnu a přádelnu. To byl ovšem jenom začátek.
1: Lárešovy ambice byly vyšší. Průmyslová revoluce běžela naplno a přinášela nové možnosti výroby.
0: V roce 1841 Alois Láreš dílnu v měšťanském domě opustil a v části města zvané Kostelec otevřel strojní přádelnu vlny.
1: Tradiční výrobci látek se na jeho počínání zprvu dívali skrze prsty, ale brzy pochopili, že tohle je cesta pokroku. Strojová výroba totiž šikovnému podnikateli začala vydělávat velmi slušné peníze.
0: Stroje, v našem případě tkalcovské stavy, však bylo potřeba nějak rozpohybovat. Běžně k tomu stačila síla lidských rukou, jenže když bylo stavů hodně pohromadě, svalů se jaksi nedostávalo.
1: A tak musel Láreš zvolit jiný zdroj energie. Asi snadno vydedukujete, který, stačí si uvědomit, jak se přezdívá 19. století.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Hlavním hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je zakladatel vlnařských továren v Krnově Alois Láryš.
1: Dalo by se o něm říct, že to byl takový slezský Baťa. Ze skromné tkalcovské manufaktury dokázal udělat moderní továrnu a stal se podnikatelským průkopníkem.
0: Zásadní zlom v jeho životě znamenal rok 1848. Evropou zmítali revoluce, ovšem do Krnova tehdy dorazila revoluce nikoli politická, ale technická.
1: Láryš byl prvním podnikatelem v kraji, který si pořídil parní stroj. S jeho pomocí mohl rozšířit výrobu látek do nevídaných rozměrů.
0: Na pozemku uvolněném po zboření městských hradeb vybudoval v roce 1862 čtyřpatrovou továrnu. Moderní tkalcovské stroje ze Saska v ní poháněl parní stroj a lidské ruce se mohly věnovat jiné práci, té jemnější, s látkami.
1: Alois Láryš inspiroval i ostatní podnikatele v kraji, kteří své provozovny také brzy zmodernizovali. Krnov se tak na sklonku 19. století stal významným centrem textilního průmyslu.
0: O další posun vizí otce zakladatele se postarali jeho synové Alois, Karl a Rudolf. Vedení rodinné firmy postupně přebírali od roku 1871.
1: Tou dobou byl jejich otec dokonce starostou města Krnova a zasloužil se tu třeba o založení prvního peněžního ústavu městské spořitelny.
0: Láryš uměl peníze vydělat, zhodnotit, ale také ochránit. Když během prusko-rakouské války krajem procházela cizí vojska, ukryl městskou pokladnu s nemalým obnosem a peníze tak zachránil.
1: Vážený občan Alois Láryš sice v Krnově dodnes nemá žádnou sochu, ale drobnou památku na něj přesto ve městě najdeme. Štít jeho někdejší továrny zdobí alespoň iniciály jeho jména, tedy písmena A a L.
0: Když 25. června roku 1880 zemřel, bylo mu 69 let. A snad se mu z tohoto světa odcházelo s klidem. Vždyť prosperující podnik dále udržovali jeho synové. Z úspěšné činnosti se však neradovali věčně.

0: 25. června roku 1880 zemřel Alois Láryš, textilní podnikatel, který v Krnově založil moderní továrnu a současně i firmu, která se v rukou jeho potomků udržela po několik generací.
1: Následovníky úspěšného otce byli tři synové. Alois a Karl ovšem krátce po sobě zemřeli a tak se roku 1899 stal jediným majitelem firmy nejmladší syn Rudolf.
0: I on v novém 20. století pokračoval v modernizaci podniku, který měl dříve 250 zaměstnanců. Postupem let jejich počet vzrostl až na 1000.
1: To už jsme ovšem na sklonku 30. let, kdy vedení podniku převzala třetí generace, a sice Hermann Láryš.
0: Podařilo se mu podnik udržet po celou dobu druhé světové války. Ovšem po ní přišel nemilosrdný nástup komunistů a znárodňování průmyslu.
1: Rodině Láryšů byla zkonfiskována továrna i zbývající majetek a Hermann musel odejít do exilu. Žil nejprve v Bavorsku a později se stal ředitelem soukenické továrny v Jižním Tyrolsku.
0: Proslulá krnovská fabrika se stala základem pozdějšího textilního gigantu Karnola a výroba tu pokračovala až do roku 2001.
1: Vedení města se rozhodlo opuštěnou budovu zrenovovat a vytvořit v ní muzeum. V roce 2010 pak byla prohlášena národní kulturní památkou.
0: Jenže ještě dřív, než mohla expozice přivítat první návštěvníky, poničil budovu v roce 2017 požár.
1: Hasiči tehdy museli vyhlásit třetí požární stupeň ze čtyř a plameny dostali pod kontrolu až po 4 hodinách.
0: Oheň poškodil vzácné historické stroje, jejichž renovace trvala několik let. Ale protože se této práce chopila parta bývalých zaměstnanců textilky, podařilo se nakonec cenné památky opravit a znovu stroje rozpohybovat.
1: Celková škoda nakonec dosáhla skoro 20 milionů korun. Vyšetřování prokázalo, že požár úmyslně založili dva 14-letí chlapci, které však soud nemohl potrestat.

0: Do Krnova 19. století nás zavedly dnešní příběhy z kalendáře. Jejich hrdina Alois Láriš sice mohl po otci zdědit místní hospodu, ale raději se udělal pro sebe v textilním oboru. A vedl si skvěle. Od malé pronajaté dílny přes strojní přádelnu Vlny to dotáhl až k moderní čtyřpatrové továrně plné strojů poháněných párou. Ale aby nedošlo k mýlce v jedné větě, to zní jednoduše, ale Láriše to stálo 30 let usilovné práce. Za další dekádu proto předal vedení firmy synům. Třetí generace už přebírala podnik s tisícovkou zaměstnanců a nebýt znárodnění, mohli jsme klidně pokračovat výčtem dalších generací. Příběh proslulé krnovské fabriky ovšem skončil na počátku 21. století. Nakonec národní kulturní památka vyhořela a tak si říkám, o čem vlastně budeme vypravovat v druhé polovině našeho pořadu.
1: No, zůstaneme nadále v Krnově, ve městě, které je pro mě osobně ze všeho nejvíc synonymem varhanářské tradice. My se tam ale samozřejmě vydáváme po stopách jiného odvětví, toho textilního, a neminou nás ani architektonické skvosty v podobě historických vil. Neprojdeme tedy všechny, protože je jich tam požehnaně, ale ty Larišovské, ty ano. A také si trošičku uděláme pořádek v nositelích příjmení Láriš, které je mnohým z vás jistě povědomé. Přinejmenším tedy čtenářům knihy Šikmý kostel.
2: Historie českého zločinu na dvojce.
3: Jaký otec, takový syn.
4: Tvůj strejc Pepa chce kupovat barák. Už mají našetří, no. A ty peníze mají doma. 60 000.
5: To je pěkný balík. Hodil by se.
4: A proč myslíš, že ti to říkám?
3: A od jejich plánu je neodradí vůbec nic.
4: Budou spát.
5: A když se...
4: Když se tam připletou, no tak mají holt smůlu. Žádný svědci nesmí zůstat. Jasný? Žádný.
2: Otec a syn. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
6: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: Alois Láryš, který zemřel 25. června roku 1880, založil silný rodinný podnik, jehož artiklem byl textil.
1: Díky svému úspěšnému podnikání Láryšové pochopitelně ovlivnili i vzhled svého rodného města Krnova.
0: Zatímco místní zámek působí celkem stroze a zvenčí nenápadně, kousek dál na nábřeží řeky Opavy stojí hned dvě impozantní stavby. Jsou to honosné vily potomků Alojze Láryše.
1: Jedna z nich, ve které žil poslední majitel Herman Láryš, upoutá na první pohled svým půlkruhovým průčelím.
0: Jde o historizující vilu z roku 1885 podle projektu Ernsta Lacela. Později byla upravená Leopoldem Bauerem.
1: Cenný je zejména její dochovaný interiér, kterému dominuje dvoupodlažní schodišťová hala s krbem.
0: Ještě větším skvostem je však vila nejmladšího syna původního zakladatele Rudolfa Láryše.
1: Ten na rozdíl od svých bratrů svěřil architektonickou zakázku renomovanému ateliéru Mikš a Niedzielsky, který působil ve Vídni.
0: Tito architekti později prosluli například legendární secesní kolonádou v Mariánských Lázních nebo budovou spořitelny v Liberci.
1: Pro vilu Rudolfa Láryše zvolili základní manýristický styl, ovšem doplněný prvky severské renesance. Výsledkem je reprezentativní a ambiciozní architektura.
0: Za pozornost stojí také interiéry vily. Exkluzivní nábytek pánského pokoje navrhl už zmíněný krnovský rodák a tvůrce vídeňské moderny Leopold Bauer.
1: Jeho křesla, stolek, židle a knihovna jsou robustní, přísně geometrické a využívají kombinaci těžkého dřeva se sklem.
0: Atmosféru útulného soukromí pak navozuje mansardová střecha či zdobené fasády, vyvedené v precizním detailu.
1: Tuto vilu ovšem v současnosti můžeme bohužel obdivovat pouze zvenčí. Sídlí v ní totiž jedna banka a interiéry tak nejsou veřejně přístupné.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příbězích z kalendáře si na dvojce povídáme o podnikatelském rodu Lárišů. Důvod je jasný. Jeho zakladatel Alois Láriš zemřel 25. června 1880.
1: Možná si říkáte, jistě, Láriše znám, o něm přece zpívá Jarek Nohavica v písničce Těšínská.
0: A nebo o něm píše Karin Lednická v Šikmém kostelu. Jenže, přátelé, to by byl omyl, to byli jiní Lárišové, ti druzí. A tak si je teď také trochu představíme, ať máte srovnání, ať už se nám to nikomu neplete.
1: Takže ti druzí Lárišové byli šlechtický rod založený v 16. století ve Slezsku. V Těšínském knížectví patřila těmto hrabatům Karviná a později i další území.
0: Vrcholné prestiže dosáhly v 19. století díky rozvoji průmyslu a především těžbě černého uhlí. Patřili pak k nejbohatší šlechtě Habsburské monarchie a vlastnili paláce v Těšíně, Opavě i ve Vídni.
1: Také zámky Frištát nebo Dolní Životice, také ty byly jejich.
0: Asi nejdál to dotáhl hrabě Jan Láriš Mönich v 19. století.
1: Nejprve byl zemským hejtmanem ve Slezsku, později ministrem financí celé monarchie a nakonec nejvyšším dvorským maršálkem přímo ve službách císaře Františka Josefa I.
0: Jindřich, syn Jana Láriše Mönicha, byl v pravém slova smyslu uhlobaronem. Na Karvinsku zaměstnával více než 4,5 tisíce horníků a kromě toho vlastnil přes 11 tisíc hektarů půdy.
1: Lárišové rozvíjeli ve Slezsku také lázeňství. Příkladem jsou dodnes fungující lázně Darkov.
0: Po rozpadu Rakouska-Uherska přicházel šlechtický rod Lárišů o svůj majetek postupně.
1: Ležel na území Polska i Československa a prvním zásahem byla pozemková reforma. Pak část majetku zkonfiskovali Němci a po druhé světové válce vše dokonalo znárodnění průmyslu.
0: Lárišové se uchýlili do exilu a jejich potomci dnes žijí v Rakousku a v Jižní Americe.
1: Ale jak říkáme, jsou to ti druzí Lárišové, kteří s naší textilkou v Krnově nemají nic společného.

0: Město Krnov a jeho okolí bylo v 19. století proslulé výrobou textilu a byla to zásluha našeho hrdiny z kalendáře Alojze Láryše.
1: O jeho továrně s moderními stroji i o úspěchu jeho potomků jsme už dnes v příbězích s kalendářem mluvili dost a dost.
0: A jak je to s výrobou textilu v Moravskoslezském kraji dnes?
1: No, nechci být škarohlíd, ale žádná velká sláva to není.
0: Tak počkej, Honzo, pár firem bychom v kraji přece jenom našli. Já vím třeba o jedné, která vyrábí klobouky.
1: No ano, z Nového Jičína je do celého světa vyváželi bratři Bémové. Jejich vlněné klobouky prakticky neměly konkurenci a prodávaly se ve velkém, zejména ve Francii a v Anglii.
0: Výroba pokrývek hlavy se v Novém Jičíně udržela i po znárodnění a funguje dodnes. Na tamním zámku je od roku 2000 otevřena muzejní expozice s výmluvným názvem Nechte na hlavě.
1: A tak tedy necháváme. Další textilní provoz funguje dodnes ve Vrbně pod pradědem, ovšem pozor, nevyrábějí se tam trička, kalhoty nebo látky na šaty.
0: Současnou produkcí této továrny jsou tkaničky, šňůry, lana, sítě nebo chirurgická příze.
1: No jistě, lidské tělo se přece po operaci nemůže sešívat nějakou obyčejnou látačkou.
0: Podobný sortiment vyrábí také další textilní fabrika v Bolaticích mezi Opavou a Ostravou. Specializuje se na technický textil, především lana.
1: No a tím jsme ovšem u výčtu velkovýroben textilu v Moravskoslezském kraji prakticky u konce.
0: Ani v Krnově, kde to v polovině 19. století vlastně celé začalo, se už dnes látky ve velkém nevyrábějí. Najdeme tu jen několik menších dílen, které ve výrazně skromnějších podmínkách nesou dál pomyslnou pochodeň Alojze Láryše.

0: Příběhy z kalendáře s datem 25. června věnoval jejich scénárista Jan Herget Alojzi Lárišovi, průkopníkovi moderní průmyslové výroby textilu, který právě v tento den roku 1880 zemřel.
1: Jeho kdysi věhlasná čtyřpatrová továrna v Krnově stojí dodnes, ovšem její budoucnost je nejistá.
0: Jak už jste dnes slyšeli, původní plán zachovat textilku v podobě posledního dne provozu překazil požár. Koncepci zamýšleného muzea bylo proto nutné přepracovat a zásadně zjednodušit.
1: V roce 2023 se alespoň podařilo dokončit renovaci vzorkovny, která návštěvníkům ukazuje, s jakými druhy látek se v někdejší továrně pracovalo.
0: Ať už zavítáte na prohlídku, nebo budete jen zvenčí obdivovat architekturu, kterou rodina Lárišů změnila tvář Krnova, vězte, že za návštěvu toto město na hranicích naší země a Polska rozhodně stojí.
1: Přiznávám, že už jsem si ho vepsala do svého prázdninového seznamu výletů. Co ty, Honzo?
0: Ještě jsem se na obrázky těch krásných vil nedíval, ale poté, co jsi mi je nadšeně vylíčila, když nesvítila červená, možná se k tématu ještě vrátím. A vy to udělejte, jak se to bude líbit vám.
1: Hezký výlet a naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
4: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Do prestižní síně slámy vstoupí dvě rozhlasové a televizní legendy, které v Brzku oslaví svá životní jubilá, Saskia Burešová a Marie Redková. Za doprovodu Adama Týce jim přijde na jejich přání zaspívat Martin Chodůr.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Český USAR tým pojede pomáhat do Venezuely zasažené zemětřesením a pražští celníci objevili sklad s desítkami tisíc nelegálních léčiv. Zítra bude slunečno, opět jen místy přechodně polojasno a nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Jihoamerickou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1000 utrpělo zranění. Tisíce lidí se ale dál pohřešují. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne, kdy český USAR tým odletí, zatím podle mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýny Posekané známo není.
4: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
3: Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů. Nutno je hlídat si pitný režim. Praktický lékař Josef Štolfa varuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně, u dětí asi 1,5 litru až 2 litry. A teď zpráva z ČTK. Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic dnes překonala teplotní rekord. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně. Celníci objevili v Praze sklad a v něm přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o přípravky na podporu potence, spánku anebo o rekreační drogy. Celníci teď zjišťují, komu léky patří a jak se do skladu dostali.
5: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
6: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
5: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
7: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
5: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Pražští policisté pátrají po 35-leté Ludmile Janourové. Má psychické problémy, odešla z domova po hádce a může být nebezpečná, informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj žena nebere předepsané léky, holduje alkoholu a zneužívá omamné látky. Je 170 až 175 cm vysoká, obézní, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černé krátké legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno.
8: Žena se léčí na psychiatrii, mohla by být nebezpečná sobě i okolí a měla by mít u sebe nůž. V případě, že ji někdo viděl, prosím, aby se ozval na linku 158 a určitě se ji nesnažil zadržet.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, místy a přechodně oblačnosti více, nejvyšší teploty většinou 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
0: Doprava.
3: Na D1 směrem od Prahy pojedete pomaleji od 12. kilometru k omezení na 24. Je to asi na 20 minut. Potom dál je hlášena nehoda osobního auta a auta s karavanem na stém 67. kilometru a je tam kilometrová kolona. Výrazněji se pak zdržíte až mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. A velmi opatrně v opačném směru na stém 23. a půltém kilometru je tam odstaveno nákladní auto a řidič mění kolo do vozovky. To byly zprávy. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: nemoci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Představte si manželství dvou lékařů. Jejich spojnicí v profesním životě jsou hormony. Ona je endokrinoložka, on sexuolog. Kde se protínají profesně a jak se jim spolužije? Další díl speciálu Setkání s osobností medicíny přivádí do studia místopředsedu sexuologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, pana doktora Marka Broula. On si zvolil jako člověka jemu z nejbližších svoji ženu, paní doktorku Petru Broulovou. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci speciál.
3: Jmenuji se Marek Broul, jsem primařem sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jsem místopředseda sexuologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Mým profesním snem je vychovat novou generaci sexuologů, kteří po nás jednou převezmou štafetu a budou pokračovat v rozvoji oboru.
2: Pane primáři, vítejte.
3: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
2: A já děkuji, že jste ho přijal. Dovolím si začít ve vašem dětství. Kde jsou kořeny lékařství? Byly už ve vaší rodině?
3: Moje maminka je lékařka, je to vlastně internistka a endokrinoložka, takže asi dle jejího vzoru potom jsem se stal lékařem.
2: Já vím, když jsem se připravovala na to naše povídání, že vaše láska k medicíně přišla až ve čtvrtém ročníku na gymnáziu. Co se stalo tak významného?
3: Tak ono to bylo tak, že vlastně na gymnáziu se člověk připravuje víceméně všeobecně, nebo tak nějak všechno o všem. No a protože moje matka je tedy lékařka, můj otec byl vědec a chemik, tak jsem si potom podal přihlášku na vysoké školy, jak na vysokou chemicko-technologickou, tak vlastně na medicínu nebo na všechny fakulty. Dostal jsem se na oboje, takže pak víceméně to bylo takové jako rozhodnutí kam. No a protože asi jsem přece jenom víc stíhnul takové té biologii a k těmto oborům, tak jsem zvolil tady tu medicínu.
2: Mm-hmm. Vy jste zmínil maminku i tátu. U maminky se na chvíli zastavím. O mamince častokrát hovoříte jako o ženě, která vám dala do života disciplínu. Jak tomu porozumět? Jaká byla a je vaše maminka?
3: No, maminka je přísná, ale spravedlivá, jak se říká. A ona mě opravdu jako nutila se učit, nebo nutila mě prostě každý den nějakou tu přípravu do školy si prostě udělat. Takže ta mě asi naučila potom k tomu, že je lepší denně aspoň kousek práce prostě jakoby udělat, než nechat všechno na poslední chvíli, nebo než to prostě nedělat nic a pak najednou se začít jako učit. No, takže maminka byla přísná.
2: Učila vás té disciplíně, o které hovoříte. Na druhou stranu, když ještě na chvíli zůstaneme v tom dětství anebo ve studiu, měl jste čas na koníčky, protože já vím, že vy těch koníčků v současné době máte neskutečné množství.
3: Chodil jsem, vlastně moje, začalo to tím, že jsem chodil do Teje Rudá hvězda na běžky, takže já jsem vlastně jakoby ne běžec tedy původně, ale běžkař, tak. Takže tam jsem začal s těmi koníčky, pak jsem zkoušel chvíli neúspěšně tenis, různé sporty, ale asi ty běžky, ty by mě vyvolaly jako největší zájem.
2: Uhum. Tak k těm ostatním koníčkům se dostaneme až ve společnosti vaší ženy, která za chvíli zazní naším éterem směrem k našim posluchačům, ale ještě chvilku na zastávce u maminky. Vy říkáte, že jste se díky ní dostal k hormonům. Jak tedy?
3: Tak ona je endokrinoložka, takže neustále doma něco o hormonech říkala, takže jsem to měl opravdu jako naposlouchané už od tlého mládí. Jinak ona měla asi, nebo má tedy pořád takovou dobrou věc, že dokáže laicky vysvětlit asi jako, jak tělo funguje a podobně, takže už od mládí z tu biologii jsem tak nějak prostě jako pochopil, nebo měl rád, nebo nevadila mi prostě jako studentovi, protože mi to vždycky tak jako dovedla tak podat, že jsem to nějakým způsobem jako chápal už jako odmala a takové ty souvislosti v těle a podobně, včetně tedy těch hormonů.
2: Mm-hmm. Mnoho zásluh tedy má vaše maminka.
3: Ano, moje maminka, no to je maminka.
2: Nesmíme zapomenout samozřejmě ani na tátu. I když váš tatínek zemřel velmi brzy, bylo mu 48 let, co je to nejvýraznější, co si pamatujete za život s ním, nebo možná co je to nejvýraznější, nejdůležitější, co vám do života dál?
3: To byl zase vědecký typ, takže ten zase naopak všechno jako

0: trošku teda zdědil.
1: Uh-huh. A jaký byl táta táta?
0: No nejlepší táta na světě samozřejmě. Já mám velké štěstí v životě, že jsem se dovedl nejenom dobře narodit, ale i dobře oženit.
1: K tomu se dostaneme už za chvilku. Pane primáři, nedají mi ještě chviličku ty hormony, jestli tedy dovolíte. Mimo jiné ve vašich rozhovorech často zaznívá i to, že vaším nejoblíbenějším hormonem, troufám si teda podotknout, asi jako u většiny mužů, je testosteron. Kde se vzala láska k testosteronu?
0: Tak on to není jenom testosteron, nebo nedá se úplně jako vytrhnout testosteron z celé té kaskády. Je to určitě všechny mužské pohlavní hormony. My mluvíme o takzvaných androgenech, ale ten testosteron je samozřejmě nejvíc populární. Všude, když otevřeme nějaké časopisy, tak jako všude čteme o testosteronu a podobně. A muži to velice rádi slyší, léčí se s ním, nebo prostě jakoby chtějí nasadit tu léčbu a podobně. No a tak jako to, je to opravdu jako velká součást práce sexuologa mužské pohlavní hormony.
1: Mm-hmm. My jsme o testosteronu spolu točili jeden díl pořadu Moci bez nemoci a o novince, tak pokud by naši posluchači chtěli, určitě ho najdou v archivu Českého rozhlasu. No ale vy jste říkal, že jste se narodil skvělým rodičům a taky jste se dobře oženili. Ano. Je nejvyšší čas už za chvíli představit někoho, kdo je ve vašem životě vám nejbližší, toho jste si vybral. Vaší ženu, a já bych vás teď poprosila, jestli byste zkusil doplnit větu, kterou jsem já započal. Ví, tedy prosím dokončete. Moje žena přinesla do mého života
0: řád a pořádek. Nevím, jestli to je takhle dobře řečeno, ale víceméně já jsem člověk, který se jako pro všechno jako natchne. Já se prostě natchnu, teď miluju běh, tak pořád prostě běhám. Milovali jsme tanec, nebo milujeme tanec, takže jsme získávali jako medaile a podobně, ale pak mě vždycky ta láska tak jako ne úplně jako opustí, ale najednou se jako natchnu něčím jako jiným. No a moje žena mě dokáže víceméně, nechci říct, jako udržet u těch jakoby koníčků, ale tak nějak mě vždycky jako usměrnit, abych jako tu svoji mány prostě jako úplně zvládnu.
2: Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
1: Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je setkání s osobností medicíny. Jsem ráda, že moje pozvání dnes přijal pan doktor Marek Broul, primář sexologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a místopředseda sexologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Společně s ním je ve studiu i jeho žena paní doktorka Petra Broulová. Dobrý den, vítejte i vy.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak já vás zavedu zpátky do školy zase, protože do doby studia medicíny, kde jste se právě se svým manželem potkali. Nevím, jestli vzpomenete na to první setkání, ale možná vzpomenete na to důležité setkání.
3: Asi si nepamatuji, kdy jsem manžela potkala poprvé. Byli jsme spolužáci ze stejného ročníku. Bydleli jsme na společné koleji, takže jsme se potkávali, zdravili jsme se, ale nikdy jsme se jako vážněji nebavili a až pak v pátém ročníku jsme se náhodou potkali ve studentském klubu, kde jsme si vlastně celý večer povídali. Pak jsme si vyměnili telefonní čísla, tenkrát ještě na pevnou linku. A protože už bylo konec vlastně školního roku a odjížděli jsme domů vlastně na zkouškové období, tak jsme si volali a psali jsme si dopisy a postupně vlastně jsme se takhle vlastně dali dohromady a začali jsme spolu chodit.
1: Teda, a ta láska z medicíny trvá do dnes, to je úplně nádherný a romantický příběh. Vy jste říkali, já si nepamatuju, když jsme se potkali poprvé, váš manžel zakroutil očima, jak je to možné. Vy si pamatujete svoji ženu, pane primáři, od prvního okamžiku.
4: Samozřejmě.
1: Co se vám na ní líbilo?
0: No všechno, ona je prostě jako úžasná, prostě jsem se zamiloval na první pohled.
1: To je láska na první pohled, která přetrvala. Petro, povězte, mění se ten váš vztah v průběhu let? Asi ano, je to dlouhá doba. Jestliže ano, tak jak?
3: Tak určitě se mění. Že jo, ze začátku jsme byli mladí studenti, pak se nám narodil syn, to bylo jedno, jako si myslím, z nejkrásnějších období. A ten vztah se vyvíjí. Postupně jsme se poznali, známe se dobře, víme, co jeden od druhého můžeme očekávat. A myslím si, že si jeden druhýho vážíme, že se máme rádi a že se na sebe pořád těšíme a trávíme spolu rádi čas.
1: Zní to hezké, je to na vás i vidět. Mimochodem, jací jste byli studenti, kdo teda byl šprt? Marku.
0: Já jsem nebyl úplně šprt, jako ta medicína se prostě musí vysedět. Ta medicína opravdu jako to člověk musí jako úplně jako načíst. Takže já byl průměrný student, řekněme. Nebyl jsem úplně šprt.
1: A vaše žena? Petra,
3: já si taky myslím, že jsem byla jako průměrný student.

0: asi jsem dělala zkoušky docela dobře, bez nějakých velkých obtíží a je to těžká škola, takže opravdu nás to stálo, myslím, hodně úsilí, hodně času a nějaký krize samozřejmě byly, že jo, při nějakým neúspěchu, ale myslím, že to jako stálo za to, že nás ta práce oba baví, no.
1: Teď nevím, jestli moje úvaha bude správná, ale paní doktorko, vy jste endokrinoložka, pan primář je sexuolog. Ty hormony jsou vlastně v obou oborech. Mluvíte o nich doma, nebo možná máte i společné pacienty, které řešíte doma a v ordinacích, jak je to?
0: Asi společní pacienty máme. Doma se určitě o tom bavíme, třeba když máme nějakého složitějšího pacienta nebo si s něčím nevíme rady, tak se určitě kontaktujeme a domlouváme se třeba na nějakým postupu a máme takovou snadnější cestu, když potřebuje něco manžel nějakého pacienta vyšetřit, tak volá mě a na druhou stranu takhle zase volám já jemu a to je jako fajn.
1: Jsou tedy lékařská konzília doma? Nebo se domů práce nenosí?
2: Nosí. Samozřejmě, pokud je nějaký pacient, který je složitější nebo zajímavý, tak si o něm jako určitě doma popovídáme.
1: Znamená to, že vás spojuje třeba i nějaká multioborová spolupráce v tomto smyslu, když hovoříme o jednom pacientovi?
0: Ano, protože část pacientů je potřeba sledovat jak endokrinologicky, tak urologicky nebo sexuologicky. Takže máme společní pacienty a i řešíme třeba nějaké věci dohromady, když potřebuji toho urologa nebo sexuologa a aby jsme prostě nahlíželi na toho pacienta komplexně.
1: Paní doktorko, Petru, vašeho manžela jsem prosila o doplnění věty, která se týkala vás. Poprosím vás o to samé, samozřejmě ta věta bude jiná. Můj manžel si svůj život nedovede představit bez... Jaká by byla ta závěrečná věta?
0: Já si myslím, že beze mě, viď? A když to nebude jako beze mě, tak si myslím, že bez svý práce a bez svých koníčků.
1: Jak hodnotíte, Marku, to doplnění?
2: Samozřejmě, velice dobře to řekla. Má naprostou pravdu.
1: Což je úžasné, takováhle chvála, to musím říct našim posluchačům. Vždycky to potvrzení, že ta žena má vždycky pravdu, to má pan primář z domova opravdu naučené na 100%. Když srovnám ty vaše praxe, a my jsme mluvili o tom, že mnohdy vás spojují pacienti, tak možná je třeba ještě dodat to, že vy, paní doktorko, pracujete v soukromé praxi, váš manžel naopak v nemocnicích. Nahlížíte na to i touhle optikou? Zkrátka ptám se na to, jestli je to jiné, nebo možná jestli je to někde snazší?
2: Já si myslím, že ne, že ten přístup pacientům je jako stejný. Nevím, nedokážu teďka říct, že by byl nějaký vyloženě jako rozdíl. Možná, že mám za sebou takovou tu zázemí celé té kliniky nebo vůbec prostě jako nemocnice a podobně, ale že by to byl nějaký jako jiný přístup, co se týče pacientů, nevím, nenapadá mě k tomu něco.
1: Paní doktorko.
0: Tak já myslím, že v nemocnici je ta práce náročná, hodně tam řeší akutní pacienty, myslím si, že to je velmi jako stresové prostředí a je tam třeba rozdíl to, že manžel 20 let sloužil, takže jsme museli hodně jako ten náš osobní život a společný volný čas hodně plánovat podle těch jeho služeb, což se teďkon změnilo tím, že už neslouží v poslední 3 roky, takže máme větší čas na sebe možná a můžeme i líp jako ten čas si organizovat. A zase v té ambulanci, tam já vyšetřím hodně těch pacientů za den, taky je to práce náročná, jsem tam sama za sebe, musím si všechno rozhodnout sama. Nemám za sebou ten komplement té velké nemocnice i takovou tu komunikaci s těma kolegy, protože myslím si, že v nemocnici je dobrý, že jak tam máte ty kolegy vedle sebe, tak můžete hodně konzultovat spontánně, rozebírají se ti pacienti a já jsem tam na to sama, tak to si myslím, že je jako velký rozdíl. A pak, protože vlastně řídím tu ambulanci, tak nemám jenom tu práci toho lékaře, ale vlastně i jako manažera. Musím prostě kompletně řídit chod té ambulance, takže ta moje práce nekončí prostě odchodem z práce posledním pacientem, ale pracuji prostě často jako dlouho i po té pracovní době a nejen jako co se týče těch pacientů, ale pak i jako zázemí té ambulance a řešit všechny problémy.
1: Dokážete si představit, že byste si to prohodili? Že byste, paní doktorko, vyšla do té nemocnice a pane primáři, vy do soukromého sektoru?
2: Mně se v práci tak moc líbí, že já to měnit nechci. Teda.
0: Tak já jsem začínala taky v nemocnici. Vlastně, když jsme byli po škole, jak jsme oba dva byli v nemocnici, taky sloužili jsme, ale pak jsem vlastně šla na mateřskou se synem a už jsem se nevrátila do té nemocnice, protože by to bylo podle mýho hodně náročné, kdyby jsme oba sloužili víkendy, noční a moc bychom se nepotkávali a asi bychom i ten čas společný jako se synem netrávili dohromady a třeba každý zvlášť vždycky, takže já jsem spokojená, takže jsme to takhle vyřešili.
1: Dva spokojení lékaři tam, kde jsou. To je krásný příběh. Každopádně měla jsem tady ve speciálu, teď přemýšlím, kolikrát to bylo. Myslím si, že za historii speciálů pořadu Moci bez nemoci dvakrát, teď jste třetí manželský lékařský pár. A u obou vlastně zaznívalo, že vždycky jeden se musel trošičku upozadit pro to, aby ten druhý mohl dělat více tu kariéru. Jak je to s tou ambiciozností nebo s tou vyvážeností nebo s tím, že jeden řekne, tak dobře, ať ten druhý jde víc dopředu, protože já se budu starat i o to zázemí. Jakým způsobem to funguje u vás? Nebo fungovalo?
2: Já jsem si nikdy nemyslel, že jsem ambiciozní člověk, ale teď jsem poslední dobou zjistil, že jsem nějak jako hodně soutěživý a to nejenom tady v té kariéře a v medicíně, ale i v koníčcích. Ale za mě musím říct, že se to období tak nějak jako střídá, nebo že si dokážeme, si myslím teda aspoň, doufám, že mě žena podpoří, že se dokážeme pomoct navzájem, že jsou období, kdy prostě jeden potřebuje víc prostě pracovat, pak zase druhý, protože vlastně manželka dělá nejenom tu endokrinologii, má teďka vlastně i nový přístroj, co se týče osteoporózy nebo prostě vyšetření jako kostí. No a když vlastně pořizujete do ordinace něco nového, je to vlastně jako neznáte to, musela si k tomu dodělat novou atestaci, jezdí prostě na kurzy, tak zase ona víc pracuje. Takže myslím si, že se tak nějak jako dokážeme vystřídat v tom, kdo bude chvíli táhnout tu pilku. Mm-hmm.
1: Jak to je, paní doktorko, je to vyvážené? Má pravdu manžel?
0: Asi si myslím, že manžel je jako víc ambicioznější než já. Ale asi nejvíc to bylo, když jsem byla těhotná, tak samozřejmě jsem byla ráda, že jsem těhotná, ale viděla jsem, že musím najednou zůstat doma a tu kariéru jakoby přerušit, ale zase to vyváží to mateřství.
1: Pojďme k Markovi, to je váš syn, protože už se to okolo něj párkrát tady otočilo. Jak je velký? Jak máte velkého syna?
0: Synovi bude 25 let letos, takže už je to dospělý muž.
1: Vypadá to na dalšího lékaře? Bude se to dědit?
0: Ne, nebude. Je akorát čerstvý absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT.
1: Mm-hmm. Byly tam nějaké lékařské ambice, když má oba dva rodiče lékaře? Přáli jste si to, nebo to bylo fuk?
2: Já si přiznám, já jsem si to přál, přemlouval jsem o chvíli, ale pak jsem viděl, že nemám absolutně jako šanci, takže na medicínu nešel, ale když teďka vidím, jak je šťastný, on asi zdědil po nás taky tuhle tu šťastnost toho, jako co se mu podařilo, takže on teďka staví drony, napsal krásnou práci, je úspěšný, takže jsem moc rád, že vlastně na tu medicínu potom vlastně nešel.
1: Mhm. Velké téma volný čas. Já jsem se vás ptala, pane primáři, jak to bylo, když jste byl malý, anebo potom na střední škole s těmi volnočasovými aktivitami. Obdivuji velmi, že spolu tančíte. Vy spolu tančíte s manželkou společenské tance. Jak jste se dostali k tomu?
2: My jsme vlastně už od, teď nevím od jakého roku, ale spoustu let dozadu, 15-20 let možná, chodili spolu do tanečních pro starší a pokročilé, což jsou vždycky jednou ročně na 3 měsíce, prostě 10 lekcí. Hrozně se nám to tam líbilo, no a jednou nás tam oslovili z tanečního kroužku od nás Ústí, jestli bychom nechtěli dělat i ten soutěžní tanec. Šli jsme to zkusit, moje ambice byly takové vyhrát medaily, vyhrál jsem první medaily a od té doby tančí. Učíme soutěžně.
1: Ano, od té doby sbíráte medaile. Standardní i latinsko-americké, nebo které tance?
2: Oboje. Jako ze začátku nám šla spíš latina, mám pocit, ale teďka respektive máme trošku přestávku, protože jsme měli nějaké zdravotní problémy. Máme teďka problém se trošku vrátit do toho tréninkového tempa, ale poslední dobou se nám zase spíš zase líbí standardní tance. Střídá se to.
1: Jak je to u vás, paní doktorko?
0: Tak já jsem od začátku měla radši latinské tance. Uhum. A mám ráda oboje a teď máme opravdu takovou trošku krizi, protože ty zdravotní problémy tam byly a je to těžký se jako vrátit teďko naspátek. No.
1: Budu vám držet pěstě, abyste se vrátili, protože to sleduju na těch sociálních sítích, jak skvěle tančíte a ty medaile tam opravdu byly jedna za druhou. Já se musím zeptat, když tady mám manželský pár, vlastně dva lidi, kteří se do sebe zamilovali na medicíně a jsou spolu tolik let. Asi bychom si to všichni přáli mít, tak hezké manželství, které vy tady popisujete, které žijete. Máte nějaký návod?
2: Asi vzájemná tolerance a respekt nějakým způsobem, jako neomezovat toho druhého, když někdo něco chce, tak určitě ať toho dosáhne, a to, že se asi respektujeme navzájem.
1: Paní doktorko.
0: Myslím si, že ten respekt je velmi důležitý, úcta jeden k druhému, podpora, navzájem se podporovat v dobrým i ve zlým, když se něco nedaří, tak prostě situace řešit a snažit se řešit a nevzdát to. Protože ne vždycky jako jsou období, které jsou růžové a jsou i jako horší období, ale je potřeba na tom vztahu pracovat a nevzdávat to nikdy.
1: Jak třeba překlenout to horší období, tak známe to určitě všichni, že ne vždycky je to všechno tak jako osvícené sluncem v těch partnerských vztazích.
0: Někdy to chce čas. Asi je potřeba o tom mluvit, o těch problémech.
1: Marku.
2: Za mě, já si myslím, že my jsme jako asi neměli žádný jako krizi nebo žádný problém. Můj život je jedna velká jízda na růžovém obláčku.
1: To je hezké, zatímco žena, no tak musí se překlenout občas tím, my jsme neměli žádné problémy. Přesně nabízíme i ten mužsko-ženský pohled na krize v partnerských vztazích. Marku, můžu se zeptat, kolik je vám let?
2: 52.
1: Teď tedy, paní doktorko, jenom mezi námi. Řeší váš muž někdy stárnutí?
0: Myslím si, že řeší. Myslím si, že je pořád duší velmi mladý, naopak bych řekla, že je někdy duší dítěte, ale vždycky ho překvapí, když je třeba někde na nějakém kongrese, na semináři, tak že má pocit někdy, že už není mladý, jako, že vidí, že tam prostě už jsou velmi mladí kolegové a že je někdy jeden z nejstarších, tak to někdy ho zarazí, si myslím.
1: Tak váš manžel je mimo jiné sexuolog. My jsme tady točili Moci bez nemoci o novince v souvislosti s testosteronem. Řeší to taky? Tak on o tom tolik ví, jestli vlastně muž v tomto věku to řeší, ještě navíc, když je sexuolog, jestli zkrátka má ten větší návod, jak to zvládnout?
0: Tak určitě má návod, jak to zvládnout, ale myslím si, že ještě to sám u sebe neřeší.
1: To zní taky krásně. Chodí za váma kamarádi řešit testosteron se stárnutím?
2: Ano, chodí. Ještě pořád přece jenom ta sexologie má takový ten punc toho, že jako na sexologii jako chodí jenom divní lidé a podobně, takže kamarádi hodně často sbírají odvahu vůbec mě oslovit a když už oslovují, tak je to takové jako, víš, ptám se pro kamaráda nebo jeden můj kamarád říká a podobně, takže kamarádi chodí. Ano.
1: Myslím, že je to docela výhoda v tomhle věku mít kámoše sexologa. Tady mluvím za pány. My se za chvíli budeme bavit v té podcastové části samozřejmě i o té medicínské složce. Do jaké míry se vlastně vyvíjí možnosti medicíny v souvislosti s tématem, o kterém také často hovoříte, a to je erektilní dysfunkce a tak dále. Co dneska vlastně všechno medicína může nabídnout a jak se to za ty roky vyvíjelo do současnosti?
2: Víceméně tak jako přelom nebo jedna z těch sexuálních revolucí byl vynález sildenafilu. Já tady nebudu říkat tedy ten firemní název, řekněme modrá pilulka, takže do té doby víceméně ty možnosti vůbec jako sexologu a co se týče erektilní dysfunkce byly hodně omezené. Potom opravdu nastal naprostý jakoby boom, že když jsme dostali k dispozici tabletku, která opravdu jako funguje, nemá nějaké velké nežádoucí účinky, nevzniká na to nějaká tolerance, že když už si tu tabletu vezmete, že byste za rok museli brát dvě tablety, pak tři a podobně. Takže to byl opravdu, my to nazýváme, že to byla třetí sexuální revoluce. Takže to byl velký význam. No a jinak se medicína posouvá v tom, že k sexologovi se nechodí jenom pro tu tabletku, ale je to takový jako multidisciplinární obor, že my jsme schopní opravdu jako zdiagnostikovat spoustu jiných chorob, ať už se týče cukrovky, kardiovaskulárních chorob, neurologických, hormonálních a podobně. Takže to se pacienti vždycky diví, že jdou si k nám vlastně pro tu tabletku a odchází se žádankou na diabetologii nebo na kardiologické vyšetření a podobně. Takže ta erektilní dysfunkce může být právě jako jedním z prvních příznaků spoustu jiných chorob.
1: Uhum. Tak o tom za chvíli, vraťme se k tomu vašemu partnerskému životu, protože nám už zbývá poslední otázka. My když tady točíme pořad Moci bez nemoci, kde povětšinou tady sedí lékař a jeho pacient, tak já na závěr se ptám každého toho pacienta, jestli by chtěl svému lékaři něco říct. V tom setkání tady s vámi zazněla spousta krásných slov pro vás navzájem, ale je jenom přece něco, co třeba ve schonu těch dnů a svých profesí jste si neměli čas říct, něco, co vás třeba teď napadá, že byste si navzájem řekli jenom mezi námi a posluchači.
2: Já mám pro Petru jenom vzkaz, buď tak úžasná jako doteďka.
0: Já bych chtěla říct, že vlastně s Markem mám jako strašně hezký život, protože za ty celý roky cítím, že mě má celou dobu hodně rád. A za to jsem vděčná.
1: Je to romantika. Já vám děkuji, že jste přijali moje pozvání sem k nám do speciálu pořadu Moci bez nemoci. Byl to krásný čas. Přeju vám, ať se pořád spolu máte takhle dobře. Přeju vám hodně zdraví. A paní doktorko, děkuji, že jste sebrala tu odvahu a tu musím prozradit, že vy jste vůbec nechtěla přijít, protože je to pro vás docela diskomfortní zóna takhle veřejně hovořit. Tak jste statečná. Děkuji, ať se vám daří.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi dále zůstat i v podcastu pořadu Moci bez nemoci. Budeme si povídat o erektilní dysfunkci a budu se ptát na to, co ženy a muže nejčastěji přivádí do sexuologických ambulancí. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Marek Broul, primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a místopředseda sexuologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
3: Moci bez nemoci.
4: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
5: Velký.
6: Co se na ní směješ? Tak to nedělej.
3: Komediální seriál Most. 2. července na ČT1 a v iVysílání.
7: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Srdcovky od Dvojky.
8: Je čtvrtek, 25. června, digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 33 minuty a dnes mají svátek chlapci a muži s křestním jménem Ivan, což je mužské křestní jméno hebrejského původu a je slovanskou variantou jména Jan. Obě jména, Jan měl svátek včera, pocházejí z hebrejského Jochanán, což znamená Hospodin je milostivý. Ivanů žije v České republice 22 942 podle posledních údajů a pro ilustraci uvádím alespoň hudebníky Hlase, Vinče, Mládka, Krále, Koreného, Myslikověna a Ženatého, básníky Blatného, Diviše, Svitáka, Verniše a Magora Jirouse, politického komentátora a někdejšího folkového zpěváka Hofmana, tvůrce rozhlasových pořadů Šterna, politika Bartoše, tenistu Lendla, spisovatele Olbrechta a Klímu, novináře Metka, herce Vyskočila nebo Ivana se známé písničky Jaromíra Vomáčky Běž domů. Ke všem nositelům křestního jména Ivan teď letí z Dvojky sváteční blahopřání a při poslechu třetí se čtvrté série ověřených a časem prověřených nahrávek tohoto týdne. Ať už jste si Dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vás od mikrofonu studiového domu v Praze na Královských Vinohradech vítá příjemný čtvrteční večer a dobrý zvuk přeje Miloš Skalka.

ani Valdemar Matuška neodolal a v roce 1981 naspíval s vokálním přispěním své manželky Olgy a doprovodné skupiny KTO plus televizního orchestru, navíc v televizním studiu, světový standard z pera Stena Jonese, který po autorově gramofonové verzi z roku 1948 jako první naplno proslavil o rok později americký zpěvák, kapelník a trumpetista Vaughn Monroe. No a od té doby si píseň známá jako Riders in the Sky, nebeští jezdci, nebo Ghost Riders in the Sky, duchové jezdců na obloze, ale také pod názvy Ďáblovo stádo nebo Starý honec krav, žije svým vlastním životem. V Americe ji naspívali mimo jiné Burl Ives, Roy Clark, Johnny Cash, Willie Nelson nebo skupina The Outlaws, stejně jako instrumentálku ji nahráli američtí The Ramrods nebo anglická kytarová legenda The Shadows. U nás doma tenhle evergreen naspíval jako vůbec první v roce 1965 Rudolf Cortés s českými slovy spisovatele, libretisty, režiséra a textaře Jiřího Brdečky. A svou verzi pak přidali se stejným textem Texmeni a na sklonku svého života také Vaby Daněk s kamarádskou hudební formací nazvanou právě podle téhle písně Ďáblovo stádo. Ale to už míříme naplno na zámořskou hudební scénu 60. let. Zpěvák a herec Ricky Nelson si narodil v květnu roku 1940 v Teaneku ve státě New Jersey a v 45 letech zahynul v troskách svého ultralightu nedaleko texaského DeKalbu. Tragédie se odehrála na Silvestra roku 1985. Ricky Nelson své letadlo sám pilotoval a bylo mu v té době 45, jak už jsem říkal. Narodil se do hudební rodiny. Jeho tatínek byl kapelník a maminka zpěvačka. V letech 57 až 73 byl Ricky Nelson velkou hvězdou a idolem teenagerů. Doma ve Spojených státech měl podle údajů hudebního týdeníku Billboard 54 hitparádových singlů. 27. v pořadí byla v roce 1961 písnička Hello Mary Lou. Tu mu kolegiálně složil Gene Pitney a single byl na jaře onoho roku v Billboardu i v Cashboxu na 9. místě a v britské 20. dokonce na místě 2. U nás písničku v české verzi a pod fotbalovým názvem Je nás 11 uvedl ve známost Milan Chladil, ale nás teď čeká originál a s ním Ricky Nelson.

transkontinentální hit z jara roku 1961 Rick Nelson na Hello Mary Lou. Není bez zajímavosti, že se na hudební dráhu vydali na začátku 90. let také synové Rickyho Nelsona, identická dvojčata Gunnar a Matthew. První z nich je zpívající hráč na basovou kytaru, druhý zpívající kytarista a pro hudební dráhu si zvolili jméno Nelson. A v létě roku 1990 obsadil jejich debutový hit parádový single první místo žebříčků amerických hudebních listů Billboard a Cashbox. Byla na něm písnička Can't Live Without Your Love and Affection. Nemohu žít bez tvé lásky a náklonosti. Mimořádně úspěšnou písní rodačky z Říma, herečky a zpěvačky Loretty Goggi, která je ročník 1950, se stala v roce 1981 balada z jejího v pořadí pátého studiového alba Il mio prossimo amore, moje další láska, a sice vděčná balada Maledetta primavera, prokleté jaro. V roce 1983 tuhle skladbu převzala do svého zpěvníku Petra Janu, kterou v televizním nahrávacím studiu na konci prosince doprovodili taneční orchestr Československého rozhlasu s dirigentem Vladimírem Popelkou a dívčí sbor Bezinky. Autor českého textu Miroslav Černý píseň nazval Moje malá premiéra a je ozdobou zpěvníku Petry Janu dodnes.

0: Moje malá premiéra. To byla Petra Janů v nahrávce z konce roku 1983. Americká zpěvačka Belinda Carlisle se narodila v srpnu roku 1958 v Kalifornii, konkrétně v Hollywoodu. Na hudební scéně se prosadila jako sólová vokalistka dívčí skupiny Go-Go's, ve které působila v letech 78 až 84. Potom už se vydala na úspěšnou sólovou dráhu. V letech 86 až 1991 bodovala v amerických singlových žebříčcích 9krát a jednou se dokonce dostala až na první místo. To bylo s písničkou Heaven is a place on earth. Nebe je místo na zemi. Ale to už jsme si v tomto pořadu v paměti osvěžili. My se s Belindou Carlisle vrátíme do roku 1989, kdy uvedla ve známost rytmickou písničku We want the same thing. Chceme to též, chceme to samé.
1: Srdcovky od dvojky.

sníme stejné sny a chceme to též. We want the same thing. Single Belindy Carlisle z roku 1989. Na domácí hudební scénu nás v následujících minutách vrátí Jiří Korn, zpěvák, muzikálový herec, basový kytarista, tanečník a konferenciér, pražský rodák, ročník 1949. V letech 58 a 64 byl členem a posléze solistou rozhlasového dětského pěveckého sboru profesora Bohumila Kulínského a v rozhlasovém archivu najdeme záznam jeho dětského hlasu v úloze Žabáčka z opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Jiří Korn začal po maturitě na Vršovickém gymnáziu hrát v roce 1966 ve skupině Mickey a o rok později se stal členem tria Rebels, které natočilo ve spolupráci s Václavem Zahradníkem album Šípková růženka. Po rozpadu trojice zpíval z kraje 70. let se skupinou Shut Up Františka Ringočecha, potom hrál na basovou kytaru a zpíval v Olympiku. Z písní Iveta Karla Svobody a Zdenka Rydíře vyhrál první ročník festivalu Intertalent a vydal se na solovou dráhu. Na pozvání Jiřího Korna se vrátíme do června roku 1980, kdy s textem Zdenka Borovce a za doprovodu orchestru Eduarda Parmy mladšího pořídil českou verzi jedničkového britského hitu Arta Garfunkla, tedy poloviny dvojice Simon and Garfunkel z jara roku 1979. Balada Bright Eyes, Zářící oči, dostala s českým textem název Jeanne d'Arc, Johanka z Arku.

Jiří Korn a jeho Jeanne d'Arc, nahrávka z konce jara roku 1980. Blížíme se k 7. hodině večerní, teď máme 18 hodin 59 minut a k tomu 5 vteřin. Dvojka vysílá živě. Zpěvačka a herečka Nancy Sinatra se narodila v Jersey City v americkém státě New Jersey jako první dítě Franka a Nancy Sinatrových v roce 1940 a vyrůstala v Los Angeles, kam se její rodina přestěhovala. Její jedničkový americký hit ze začátku roku 1966 These Boots Are Made For Walking, tyhle boty jsou stvořené k chození, který u nás česky naspívala Ivona Přenosilová. Písničku Something Stupid, něco hloupoučkého, Nancy naspívala se svým otcem Frankem Sinatrou a u nás tuhle píseň uvedli ve známost jako Sladké hlouposti Iveta Simonová a Milan Chladil. Na sklonku jara roku 1967 obsadil duet otce a dcery první místo žebříčků amerických hudebních týdeníků Billboard, Record World a Cashbox, stejně jako byl na prvním místě 20 nejprodávanějších singlů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Franka Nancy Sinatrovi a jejich číslo jedna všech podstatných amerických i britského singlového žebříčku z konce jara roku 1967. Vzpomeneme si na Michala Tučného, který odešel na věčnost 10. března roku 1995, kdy mu bylo pouhých 48 let. Vyučený prodavač maturoval na střední ekonomické škole, v dětství se učil hrát na klavír a na kytaru a také ve škole umění se několik let věnoval sborovému zpěvu. Ve 14 letech zpíval se školní skupinou Dixieland. Později prošel několika soubory různého žánrového zaměření a v roce 1967 vstoupil na prvním ročníku Porty do hájemství country music, a to jako host skupiny Rangers. Na začátku roku 1969 se stal členem bluegrassové skupiny Greenhorns a po 5 letech přestoupil k fešákům, aby v roce 1980 s pomocí hudebního dramaturga, textaře, občasného skladatele i zpěváka a producenta Zdeňka Rytíře sestavil vlastní skupinu Tučňáci. S tou na podzim roku 1982 naspíval ve studiu Mozarteum jednu z působivých balad svého zpěvníku, melodii Jiřího Zmoška s textem Zdeňka Rytíře Tam u nebeských bran.

0: Dozněla nahrávka písně z původního domácího zpěvníku Michala Tučného Tam u nebeských bran. To byla nahrávka z podzimu roku 1982. O slovo se teď hlásí americká skupina No Doubt, která vznikla v Orange County v Kalifornii, kde se k jejímu solovému mikrofonu postavila zpívající textařka Gwen Stefani, která loni 3. října oslavila 56. narozeniny. V letech 1995 až 2012 měli No Doubt doma ve Spojených státech tucet hitparádových singlů a nás čeká ten jediný jedničkový. Na konci roku 1996 byl singl s písničkou Don't Speak, nemluv, kterou Gwen Stefani napsala spolu se svým starším bratrem Ericem. V žebříčcích amerických hudebních listů Billboard a Radio and Records byl singl na prvním místě, stejně jako ve 20. Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska. No Doubt a Don't Speak. Tak já už podle pokynu Gwen Stefani přestávám mluvit a začínáme poslouchat.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Nemluv, Don't Speak, jedničkový singlový hit z konce roku 1996 na obou stranách Atlantiku, a to v podání americké skupiny No Doubt. Někdejším půlkulatým narozeninám Hany Zagorové se dvojka, tedy stanice, kterou posloucháte, věnovala velice pečlivě. Na webových stránkách naší stanice se hlasovalo o nejoblíbenější píseň Zančina zpěvníku a na první místo posluchačských preferencí se dostala balada Maluj zase obrázky. Jejíž hudbu složil a text napsal Pavel Žák. A na webu dvojky jste si mohli také vyzkoušet v zábavném kvízu, jak dobře znáte Hanu Zagorovou. Dnes už bohužel můžeme na Hanu Zagorovou pouze vzpomínat. A jako vzpomínku si poslechneme duet, který naspívala se svým prvním manželem, svého času významným tanečníkem a potom tanečním mistrem Vlastimilem Harapesem. Písnička je původně italská, pochází ze zpěvníku někdejšího tria Ricky e Poveri, Bohatí a chudí, a v originální verzi se jmenuje Cosa sei, co si. Skladbu opatřil českým textem a názvem Jen pár dnů Zdeněk Rytíř a Hana Zagorová s Vlastimilem Harapesem písničku naspívali na podzim roku 1984 v televizním nahrávacím studiu za doprovodu orchestru Karla Wagnera a s vokálním přispěním dívčího sboru Bezinky.

Jen pár dnů s tebou být, jen pár dnů. Hana Zagorová a Vlastimil Harapes v televizní nahrávce ze začátku října roku 1984. U příležitosti nedožitých 80. narozenin Vlastimila Harapese byl včera v místě jeho posledního odpočinku na Vyšehradském hřbitově slavnostně odhalen memoriál Vlastimila Harapese a 24. listopadu se pod taktovkou dvojky odehraje ve velkém sále pražské Lucerny koncertní podsta k nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové. Rodák z londýnského Chiswicku Phil Collins, který se narodil v poslední lednový den roku 1951, a letos tedy oslavil 75, se dostal ke zpěváckému mikrofonu poté, co vokalista Peter Gabriel opustil ve jménu solové kariéry skupinu Genesis, ve které hrál Phil Collins na bicí nástroje. Když konkurzy na nového zpěváka pořád nikam nevedly, zkusil po jednom z dalších konkurzních kol zaspívat také Collins a najednou bylo po konkurzu, protože se právě zrodila pěvecká hvězda. I když se v poslední době Phil Collins potýká s velmi vážnými zdravotními problémy, které nakonec definitivně zabránily plánovanému comebacku jeho domovské skupiny Genesis, je jeho hudební dráha impozantní. Solově začal nahrávat už jako člen skupiny Genesis, další dobu se věnoval jak působení se svou domovskou kapelou, tak solové dráze, ale Genesis nakonec v roce 1996 opustil, protože na dvou židlích seděl prostě už příliš dlouho. Ke skupině Genesis nastoupil v roce 1970 a jejím solovým zpěvákem se stal v roce 1975. No a my s Philem Collinsem vtančíme na dvojce Do světla, což je jeho singlový hit Dance into the Light z podzimu roku 1996, kdy obsadil 9. místo britské 20 nejprodávanějších singlů.

Dance into the light. Do světla jsme právě vtančili s Philem Collinsem, a to díky jeho hitu z podzimu roku 1996. Dostáváme se ke Karlu Gottovi. Rodák z Plzně je suverénně nejpopulárnější domácí interpret pop music všech dob a současně jediný interpret naší scény populární hudby, který se výrazně prosadil také v zahraničí. V případě Karla Gotta nejen ve Spolkové republice Německo, ale prakticky ve všech německy mluvících zemích. My se s dnešní vzpomínkou na Karla Gotta vrátíme na začátek května roku 1984, kdy v nahrávacím studiu Mozarteum za doprovodu orchestru Ladislava Štajdla a pražských smyčců Jana Hrábka naspíval Karel Gott nádhernou a v podstatě nesmrtelnou milostnou píseň, která se v původní verzi jmenuje Unchained Melody, nespoutaná melodie. V polovině 50. let vzniklo za mořem hned několik nahrávek této milostné kantilény, aby ji potom v roce 1965 vdechla nový život americká dvojice The Righteous Brothers a po ní mnozí další interpreti. Autor českého textu Zdeněk Borovec dal písni jednoduchý název Lásko má.

0: Lásko má a Karel Gott v nahrávce z jara roku 1984. Shodou okolností je před námi ještě jedna milostná balada, tentokrát italská. Zpívající skladatelka a textařka Gianna Nannini se narodila v polovině června roku 1954 v toskánské Sieně. Navštěvovala Institut hudebních studií Luigiho Boccherilliho a v roce 1975 odešla do Milána, kde studovala na konzervatoři klavír, kytaru a kompozici. O rok později jí vyšlo debutové eponymní album a začala se na hudební scéně prosazovat. V roce 1994 už jako slavná zpěvačka díky svému řezavému hlasu, často přirovnávaná k Janis Joplin, promovala na univerzitě v Sieně, kde studovala filozofii. V roce 1979 jí vyšlo třetí studiové album California, inspirované cestováním po Spojených státech, ze kterého pochází její první velký singlový hit, píseň Amerika, která obsadila první příčky žebříčků ve Spolkové republice Německo a v zemích severní Evropy. Album získalo v Itálii platinovou desku, v Německu, ve Švýcarsku a v Rakousku, potom desku zlatou. Mimochodem, svého času si z jejího zpěvníku vypůjčila písničku Fotoromanca Marcela Holanová a naspívala ji jako Cesty lásek. Ale nás teď čeká Gianna Nannini a její Amerika.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

Amerika, Italka Gianna Nannini a její debutový singlový hit z roku 1979, písnička o lásce k Americe. V roce 1987 vydal výjimečný zpívající autor a kytarista Luboš Pospíšil, rodák z Jeseníku na Šumpersku, ročník 1950, své v pořadí čtvrté sólové studiové album nazvané Jsem v tom. Jeho nahrávky se rodily v srpnu roku 86 v někdejším suprafonském studiu Hrnčíře na okraji Prahy, kde tehdy vzniklo za doprovodu Pospíšilovy skupiny 5P a v kolektivních aranžích souboru 10 původních novinek. Jednu z nich kompletně napsal, tedy hudbu i text, Jan Sára Hedl a svou píseň pro Luboše Pospíšila nazval Letní láska.

0: něco říci, nebo neříci.
1: Letní láska Luboše Pospíšila v nahrávce z léta roku 1987. 17. ročník druhdy prestižní autorské soutěže Bratislavská lyra se odehrál ve dnech 26. až 29. května roku 1982 v někdejším kubánském mramorem obloženém a dnes už neexistujícím kulturním domě ROH v centru Bratislavy. A výsledky? Na třetím místě skončily dvě písně Zrkadlo rokou v podání skupiny Modus a skladba Dnes už viem v interpretaci autora hudby Pálo Hamela. Stříbro získal tehdy Meky Žbirka z písní Atlantida a zlatou bratislavskou liru si do Brna odvezla Hana Ulrichová, a to díky melodii svého bratra Petra, kterou autor textu Ladislav Kopecký nazval Kámen.

Zlatá bratislavská lyra roku 82 pro píseň Kámen v interpretaci Hany Ulrichové. Nedal jsem sdělat dnešní setkání s písničkami od srdce, pro duši a pro uši. Zvolna končí, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál a jen co dozní závěrečná nahrávka, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Ajaja. Je tady hudební tečka, o kterou se postará robustní a skvěle zpívající anglická autorka Alison Moye, která se narodila v roce 1961 v Basildnu v hrabství Essex. Svého času působila ve dvojici jezů s Vincem Clarkem a poté, co se tenhle tandem rozpadl, tak se vydala na úspěšnou sólovou dráhu. Na konci roku 1986 byla Alison Moye v britském žebříčku nejprodávanějších singlů na třetím místě s autorskou nahrávkou skladby Is This Love, Je tohle láska? A tímto hitem také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se spřáním hlavně zdraví a ať vás život baví až do našeho zítřejšího setkání, posledního v tomto týdnu, loučí Miloš Skalka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli uvedeme pohádkový seriál Daniely Zbytovské Pejskové a ve 20 hodin se můžete těšit na toulky českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Lukáš Matoušek se díky svému přání stal kokršpanělkou Korinkou a právě v její kůži odjel s rodiči na chalupu do Jeseníků. Lukášův tatínek se totiž nedávno stal členem místního mysliveckého spolku a těšil se na svůj první hon. Tohle vypadá na pořádně napínavý příběh. Co říkáte? Čtvrtá část seriálu Pejskové se jmenuje Lukáš a Jelen. A já jsem sám zvědavý, jak to dopadne.

0: Dobrý večer, děti. Poté, co Lukáš Matoušek pozbíral igelitové pytlíky z koruny stromu v městském parku, získal 3 přání. Starý kaštan mu už vyplnil to první, aby rozuměl psí řeči, jenomže když Lukáš zaslechl, jak si pejskové stěžují na své pánečky a zlobí se na psí život, tak se s kamarády domluvil, že si to s nimi vymění. Druhé přání se splnilo a tak se z pejsků stali děti a z dětí pejsci. Dnes si povíme, co se přihodilo Lukášovi v kůži kokršpanělí Fenečky Korinky. Lukáš jezdil pravidelně s maminkou, tatínkem a Korinkou na chalupu na Ramzovské sedlo do Jeseníku. Nic se pro něj nezměnilo ani teď, když byl s Korinkou vyměněný. V pátek odpoledne, když přijížděli k chaloupce, jim do cesty vstoupil jelen. Stál uprostřed silnice, obrovský, krásný, s velikánskými parohy a hleděl na automobil. Paní Matoušková v autě zakřičela, táto pozor! A pan Matoušek prudce šlápl na pedál, brzdy zaskřípaly a auto se zastavilo rovnou před jelenem. Chvíli všichni hleděli jeden na druhého, jen tak, beze slov, a pak se paroháč vzpamatoval a zmizel. Takové krásné zvíře viděl jsi, Lukáši, řekl tatínek. Lukáš kývl a rozštěkal se. Maminka ho napomenula, ať laskavě nedělá hlouposti, že jediný, kdo by mohl štěkat, je Korinka a ta je úplně v klidu. Vypadá to, že je letos v lesích hodně zvěře. To bude hon, panečku. Pan Matoušek byl novým členem místního svazu myslivců a nemohl se dočkat, až se letos poprvé vypraví na lov, protože pak si všichni pochutnají na zvěřinových hodech, daňčích, řízečcích a srnčím gulášku. Jelen je v nebezpečí, pomyslel si Lukáš, který byl teď Korinka, a rozhodl se, že něco podnikne, aby to majestátní zvíře zachránil. Ráno po snídani se vypravil na místo, kde ho včera potkal. Čekal asi hodinu a najednou před ním zčista jasna stojí. Jenže, když jelen uviděl psa, lekl se a chtěl uprchnout. Naštěstí pes promluvil lidským hlasem. Neboj se mě, já jsem ve skutečnosti kluk a s naší Fenečkou jsem si to vyměnil. Aha, nervózně odvětil jelen. Pokud jsi opravdu kluk, tak mi řekni, kdo je Smolíček? Smolíček byl přece pacholíček, který otevřel jezinkám. Vzpomněl si Lukáš na pohádku, kterou mu čítávala babička, když byl úplně malý. Jelen se uklidnil a po chvíli řekl, ale kde je ten Smolíček? Jsem s ním měl tady sraz. Nemám tušení, odvětil Lukáš. Ale vím, že ty jsi ve velikém nebezpečí. Chtějí tě zastřelit, říkal to můj tatínek, který je členem místního mysliveckého svazu. Takže pokud nechceš skončit v guláši, někam se schovej nebo uprchni hodně daleko. Jelenovi se zalily oči slzami.
1: Jak bych mohl uprchnout? Tohle je můj domov. Tady jsem se narodil, mám tu přátele a láni, která se mi tu zalíbí. Na přes rok bych si ji chtěl vzít za ženu. Když uteču, zastřelí mé kamarády a život pro mě přestane mít smysl, naříkal.
0: Potom se smutně rozhlédl a dodal.
1: Smolíček už asi nepřijde, tak já se trochu proběhnu po lese a užiju si poslední chvilky svého krásného života.
0: Lukáš se vrátil do chalupy, zalezl si do psího pelechu a posmutnil. Co je s tebou, Korinko? Ptala se maminka a drbala Lukáše za ušima.
2: Co by s ní bylo? Prohodil tatínek. Je unavená. Takový pobyt na čerstvém vzduchu vyčerpá i psa.
0: Právě teď bylo Lukášovi líto, že není kluk a nemůže mamince říct, co ho trápí, a poprosit jí o radu. Přišla neděle.
2: Tatínek si nabil flintu a řekl: Korinko, k noze, silovecký pes, půjdeš se mnou. A potom se obrátil k mamince: Jaruško, raději nevycházejte nikam z chalupy, bude se tu střílet, to víš, hon je hon. Všichni myslivci a jejich psi už byli v pohotovosti a těšili se, jak proženou zvěř. Tatínek potkal na místě srazu kamaráda pana Směšného a dal se s ním do řeči. Žartovali a ukazovali si nabité pušky. Lukáš, který teď byl Korinka, toho využil a nenápadně se vytratil. Pelášil za jelenem, který právě stál na palouku. Byl rozhodnutý obětovat svůj život. Parohy majestátně vztyčené, oči zavřené. Jelené, nezoufej, mám plán, vykřikl Lukáš a skočil mu na hřbet. Jelen se ani nepohnul, jen dál vznešeně stál s Lukášem, tedy Korinkou na zádech. Nejsem moc těžký, zašeptal Lukáš. Jelen otevřel jedno oko, což znamenalo, že je všechno v naprostém pořádku, ale potom ho raději zase zavřel. Jenomže pak se začaly dít neuvěřitelné věci. Lovci si vzali na mušku právě toho krásného jelena a už chtěli střílet, jenomže si všimli, že na jeho hřbetě sedí kokršpaněl. Kdo to kdy viděl? Pes trůní jelenovi na hřbetě. Komu patří, komu patří, komu patří, volali jeden přes druhého. Pan Matoušek zakřičel, co mu dech stačil, nestřílejte, to je naše Korina, Korino k noze. Lukáš, který teď byl Korinka, špitl jelenovi do ucha, ať pomaloučku jde za tatínkem a nic se nebojí. Myslivci stáli v úžasu nad tím přírodním úkazem. Jelen vozí psa na hřbetě a nechá se pohladit. Toto ještě nebylo. Na co čekáte? Střílejte! Křičel pan Cezar. Chlapi, přece nebudeme bez večeře, na toho psa se nevohlížejte. A zamířil, jakože vystřelí. Pan Směšný neváhal, skočil panu Cezarovi na záda, ten se svalil, ozvala se rána, kulka letěla vzduchem, naštěstí se zavrtala do starého pařezu a nikomu se nic nestalo. Chlapi potom odhodili flinty a šli se na to zázračné zvíře podívat zblízka. Myslivecký ples byl tentokrát úplně jiný, než bývá zvykem. Jedli se jen knedlíky s šípkovou omáčkou, popíjela limonáda a všichni se fotili s živým jelenem, který je ochotně vozil na hřbetě kolem sokolovny. Mrkal a nastavoval parohy, aby si na ně všichni mohli sáhnout. Právě na tom slavném plese se místní obyvatelé dohodli, že se už v okolí vesnice Ramzová nebudou hony pořádat. Skamarádili se totiž s tím překrásným, téměř pohádkovým jelenem a těší se, že za nimi občas zaběhne na návštěvu i se svojí laní a na přes rok možná i s kolouškem. Lukáš ten večer spokojeně usínal v psím pelechu a říkal si, že to není zas tak špatné být psem. Díky té výměně s naší Korinkou jsem mohl pro zvířata a lidi udělat ušlechtilou věc. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Co Čech, to muzikant. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. Mrazivé léto na Dvojce, Stephen King a noční můra Dennyho Coughlina ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Vřele vás vítáme na scéně české historie. I dnes budeme hovořit o našich předcích, tentokrát o těch, kteří žili, milovali a pracovali a také umírali před více než dvěma staletími. V lecčems byli tenkrát jaksi pozadu, čímž jsou nám hned o něco bližší. Nicméně jeden svůj evidentní talent dokázali světu prezentovat už hluboko v časech takzvaného temna. Ne, nebyla to tvořivost již prosluli jistí jedinci v naší době. Toto nadání nebylo druhu podvodného, leč muzikálního, a ukázalo se být natolik jadrným a plodným, že se naší zemi začalo říkat
2: konzervatoř Evropy.
1: Což bylo tvrzení sice nadsazené, nikoli však nezasloužené, stejně jako jiné z té doby.
2: Co Čech, to muzikant.
1: To jsme si vybrali jako titulek pro dnešní schůzku. Již vás budou provázet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor tohoto seriálu Josef Veselý, všichni v režii Jaromíra Ostrého a za knižní inspirace Petra Hory Hoře.

0: 18. století můžeme označit za zlatý věk české hudebnosti. Naši skladatelé a výteční interpreti, v cizině tak vítaní a hledaní, ovlivňovali vývoj evropské hudby ocitající se na klikatých cestách od baroka ke klasicismu. Úsloví co Čech to muzikant mohlo platit i ve století předchozím, neboť obdobnou měrou, jakou byl život člověka po věky ponořen do náboženství, byly jeho všední i sváteční dny prosyceny duchovní i světskou hudbou. Přirozená muzikálnost Čechů, zakódovaná už geneticky, byla tak z generace na generaci posilována na jedné straně všudy přítomností hudby, na straně druhé pro nás až překvapivě systematickou výchovou.
1: Už na začátku jsme ke slovíčku temno přidali přívlastek takzvané.
2: Neboť to v skutku nebylo žádné uměle vyprázdněné vákuum, v němž dostrnulého a tupého ticha zazníval jen nářek trpících.
1: Pravda, pobělohorská éra určitě nepatřila k těm úplně nejšťastnějším obdobím našich dějin.
2: Ale není možné ji charakterizovat ani pojmy z opačného pólu, hodnotové stupnice, jako čas zoufalství, nehybnosti, úpadku či zmaru.
3: Kdyby takový krajně negativní obraz opravdu platil, sotva by nám byla pochopitelná například krása barokní architektury nebo hudby.
2: Jak bychom potom vysvětlovali, že se v malé a špatné době dospívalo k velkým uměleckým výsledkům?
1: Což platí nejenom o době tehdejší.
2: Jak už tu bylo řečeno, hudba tenkrát promlouvala k člověku odevšad.
3: Nejvíc však v kostele.
2: Ano, chrámová hudba byla důležitým spojencem katolictví.
3: A když vezmeme v úvahu, že kalendář kolem roku 1700 obsahoval kromě 52 nedělí ještě 42 nepracovní svátky, kdy účast na mši byla povinná a kontrolovaná, tak si snadno spočítáme, že lidé vstupovali do kostela
1: nejméně 90krát ročně. V průměru každý čtvrtý den.
3: Přitom barokní katolický obřad byl do hudebního doprovodu přímo vnořen.
2: Vnořen natolik, že sami církevní hodnostáři chrámové hudbě vytýkali přílišnou délku, taky že nadřazuje hudební krásno nad krásu textu.
0: Duchovní hudbu už tehdy nereprezentoval chorál. Ten byl od 16. století v trvalém úpadku. Nýbrž vokální a instrumentální hudba, kdy se vedle zpěvu a zvuku varhan čím dál tím víc uplatňovaly také smyčcové a dechové nástroje, včetně trompet a o něco později i lesních rohů. Přitom k požadavkům doby patřilo repertoár chrámové hudby pokud možno neopakovat a co nejčastěji jej obměňovat, takže rozsah slyšeného byl obdivuhodně bohatý.
2: Do katolických obřadů věřící navíc vstupovali aktivním zpěvem.
1: Když si představíme, že i ten nejobyčejnější negramotný poddaný byl 90krát do roka vlastně na koncertě,
2: tak nám začíná být docela jasné, jak pravidelné, samozřejmé, zažité a tedy i hluboké bylo sepětí tehdejšího člověka s hudbou.
3: Melodie a rytmus provázely každodenní život lidí i jinde než v kostele.
2: Na poli, při výmlatu, na přástkách.
3: O Vánocích a o Velikonocích, buď to v civilní podobě koled, nebo ve vznešenější formě pastorálních mší a oratorií.
2: Bez zpěvu a hudební produkce se neobešly volby konšelů.
1: Což platí ku podivu i o dnešních volbách.
3: Hrálo se při hostinách na radnicích.
2: A také při kladení obecních počtů, čili při ročních výkazech, jak radnice hospodařily.
1: Tento krásný zvyk již zcela vyprchal. Jak by bylo pěkné a případné, kdyby finanční uzávěrky jakýchkoliv úřadů mohl doprovázet bujný kvapík, anebo naopak truchlivé rekviem.
3: Břeskné troubení a bubnování provázelo verbuňky i vojenské přehlídky.
2: Ozývalo se při zakládání staveb.
3: Také když se osazovaly zvony a střešní báně.
2: Muzika hlaholila do kroku tovarišů přenášejících cechovní pokladny.
3: ponuře zvučela při stavbě šibenic nebo při popravách.
2: Vyhrávalo se samozřejmě o tancovačkách a o posvíceních.
3: Také při slavnostní střelbě k terči.
2: A nebo v zimě při oblíbených sanicích čili šlitážích.
3: Do předení kolovrátku zaznívaly o večerech lidové popěvky.
2: Stejně tomu bylo, když se tkalo sukno, nebo když se česal len.
3: A když ne přímo texty, tak nápěvy lidových písní se už tenkrát skoro navlas podobaly těm, které známe a zpíváme dodnes.
1: Taky se vám zastesklo po starých dobrých časech, tedy po těch skutečně starých?
0: Často jsem slýchal, že Češi jsou nejhudebnější v celém Německu, ba snad v celé Evropě. A vynikající německý skladatel, který je teď v Londýně, mi řekl, že by vynikli nad Italy, kdyby se těšili stejným výhodám jako oni. Procestoval jsem celé království české od jihu k severu, všude jsem se horlivě vyptával a poznal jsem, že děti obojího pohlaví se učí hudbě netoliko ve velkých městech, nýbrž i v každé vesnické škole.
1: Tato poznámka anglického varhaníka a hudebního historika Charlesa Burneyho, již utrousil ve své knize, je pro nás natolik lichotivá, že mu odpouštíme, jak bez zábran umístil Čechy do Německa.
2: Hudební provoz byl tehdy u nás neobyčejně intenzivní, protože ještě neexistovaly žádné technické prostředky záznamu a reprodukce zvuku.
1: O počítačových multimédiích ani nemluvě.
2: Obklopovala lidi výhradně hudba živá.
3: Trvalá poptávka po zpěvácích a hráčích na hudební nástroje ovlivňovala školní výuku jak v nižších školách, tak i na vysokém učení.

0: Z platu rodinu nenasytil a předem se počítalo s tím, že bude varhaníkem i regenschorym, zvoníkem, šumařem i sbormistrem.
1: On takový kantor byl v tom starém příběhu české muzikálnosti základním článkem.
2: Zvlášť ten vesnický.
1: Teď trochu zabrousíme od Kléjo, můzy historie, k můze Thálii, jež má v resortu divadlo. V Lucerně od Aloise Jiráska učitelský pomocník Zajíček žádá ředitele litomyšelského panství o místo, přičemž píše.
3: Já jakožto jeden školní mládenec, spolu klarinetista, primárius, fidicen, waldhornista a basetlista, též k tomu organista a v některých menších věcech i komponista, poníženě prosím, aby pan direktor na mou kantorskou službu v Litomyšli milostivě reflektírovat ráčil.
1: Tuhle tu poníženou supliku si Jirásek nevymyslel.
2: To ne, on ji skoro doslova opsal z historického dokumentu jako doklad udivující muzikantské kvalifikace začínajícího učitele.
1: Našinci maně přichází na mysl, že bez takových báječných mužů, právě tak kumštířů jako Čechů, bez lidí typu Josefa Zajíčka, či daleko známějšího Jakuba Jana Ryby, a žili jich v našich zemích stovky, ba spíš tisíce, by neměl proces národního obrození šanci uspět.

0: Zázrak české zpěvnosti začínal u výchovy k hudbě. Je třeba vědět, že právě jezuité, tolik pomlouvaní a vedle nich hlavně piaristé, řád specializovaný na působení ve školství středního stupně, se na svých kolejích a školách intenzivně zabývali hudební výukou. Bakaláři opouštějící pražské vysoké učení většinou odcházeli na městské partikulární školy a obecní představenstva si přála mít za jejich správce dobré muzikanty. Už od roku 1528. bylo na univerzitě v Praze nutnou podmínkou k dosažení gradu mistra úspěšné složení zkoušky z hudební teorie.
1: A odvážíme-li se srovnat dnešní hudební výchovu na základních školách se stavem před 200 nebo 300 stoletími?
2: Moc slavně z toho souboje současnost nevýjde.
1: Což se dalo předpokládat.
2: Dávno před tereziánskou reformou.
1: Připomeňme si, povinná školní docházka byla zavedena od roku 1775.
2: Tak tedy dávno před touto reformou školní řády předepisovaly výslovně každodenní výuku zpěvu ve všech 5 třídách základních škol.
3: Ve 4. třídě začínala výuka hry na hudební nástroj, nejčastěji na housle.
2: Nebylo vůbec ničím výjimečným, když preceptor trénoval s 15 žáky současně.
1: Nikoli v tělocvičně, nýbrž u stojanu s notami.
2: V 5. třídě k tomu přibyla hudební teorie.
1: Tehdejší úroveň výchovy k hudbě je dnes pro nás až fascinující. Lze ji ilustrovat i kratičkou citací z vrchnostenského dekretu pro školu v Lysé nad Labem z roku 1743.
0: Hudba je krásný doplněk obecného vzdělávání a její přípravě musí učitel věnovat veškerou péči.
1: Dnes, aby pedagogové spíše ovládali základy sebeobrany.
2: Každý den dopoledne byla věnována na této škole.
1: Zůstáváme pořád v Lysé nad Labem, ale situace byla na jiných školách obdobná.
2: 1 hodina výuce hry na různé nástroje.
3: A ve středu dopoledne se konala zkouška na figurálku, na mši doprovázenou vokálně instrumentální hudbou.
2: Vyspělejší žáci se učili ovládat generál bas a nejpokročilejší cvičili přímo na varhanách v kostele.
3: V Prachaticích.
1: Tato informace z prachatické školy je z roku 1713.
3: Byla hodina denně věnována zpěvu a kromě toho 2x po 2 hodinách týdně se nacvičovalo pro kostel.
1: Hudby milovný hrabě Arnošt z Valdštejna vydal roku 1689 pro obyvatele Mladoboleslavska

0: nařízení, v němž se konstatovalo, že...
1: Nebude dovoleno vyučit se řemeslu žádnému měšťanskému synkovi, kterýž by na díle v muzicírování povědom nebyl a na chóru v chrámě páně něco zastati nemohl.
0: No, to už byl trošku muzikantský teror, nebo co?
2: Vše se to týkalo pouze pohlaví mužského.
3: Je sice pravda, že i ženy z takzvaných lepších kruhů...
2: To znamená šlechtičny a měšťanky?
3: Byly hudebně vzdělávány.
2: Hrávali hlavně na loutny, harfy a klavičembala.
3: Na chrámový kůr však ženy přístup neměly.
0: A kdo tedy zpíval vysoké tóny v sólech i ve sborech?
3: Pečlivě trénované děti, které suplovali soprán svým diskantem.
2: Nejnadanější mezi nimi?
0: A takový je i nám už známý případ Františka Bendy.
2: Začínali kariéru v 8-9 letech.
3: V ženských klášterech existoval opačný problém.
0: S hlubokými hlasy.
3: S jeptiškami nemohli muži účinkovat. Proto byly vychovávány zpěvačky s extrémně hlubokou hlasovou polohou až po baritony.
1: Největší zájem o zpěváky a hráče projevovala katolická církev. Muzikanti však nalézali bohaté uplatnění i v civilním a vojenském životě. Existovaly plukovní kapely, instituce polních trubačů a bubeníků. Takřka v každém větším městě potřebovali věžního trubače, který byl zároveň ponocným, strážcem času a hlídačem požárů. Během let převzali věžní trubači i funkci reprezentační. Troubili na své trombony při výročních trzích či na veřejných slavnostech.
2: Lákavou existenční příležitostí pro talentované poddané byly takzvané livrejované zámecké kapely, sestavované z lokajů, komorníků a panského služebnictva vůbec.
3: I úplný chudák,
2: pokud byl všestranným muzikantem,
3: měl tak šanci vyhnout se robotám, vylepšit životní situaci své rodiny, ba i cestovat, dostat se občas s vrchností na sezónu do Vídně nebo aspoň do Prahy.
0: Tahle ta dvojrole služebníka a současně občasného muzikanta, který obstarával hudbu k tabuli nebo k plesu, to muselo být pro selského synka terno.
3: Taky, že bylo. Napomohla tomu značně móda zámeckých kapel.
2: Čile se muzicírovalo u Morzinů, u Černínů, u Turnů, u hraběte Šporka.
3: K nám však tato móda přišla s jistým zpožděním oproti okolnímu světu.
0: Což platí nejenom o hudbě.
3: Teprve na sklonku 17. století začaly růst šlechtické kapely.
0: Jako houby po dešti.
3: To je vhodné přirovnání. Po bělohorském rozvratu byly totiž jiné starosti.
0: Tuším, jaké.
3: Nejdřív musel být nasycen hlad nové cizí šlechty po půdě a majetku.
0: Tušil jsem správně.
3: Na hudbu došlo zpravidla až ve třetí generaci. Až když vnuci z výnosu statků, které naloupili dědové, mohli žít v samých příjemnostech a reprezentovat se kulturou.
0: Dnešní doba je jiná. Dnes je vše rychlejší. Doufám.

0: A pak zde ještě byla opera. Italská opera a její vliv na domácí hudební vkus. Ve století 17. nebyl tento vliv ještě veliký. Opera se k nám tehdy dostávala jen s císařským dvorem. Během jednoho století k tomu došlo všeho všudy třikrát. Na provozování supernákladné na inscenačních kouzlech založené benátské barokní opery nebyly v zemi
1: peníze, co jiného.
0: Ale když se kontinentem začala v 18. století šířit takzvaná opera neapolská, neobyčejně zpěvná, která kladla důraz na hlasovou virtuozitu, bylo to, jako by publikum v našich zemích zaslechlo rodové harmonické a melodické zpříznění. A bylo okouzleno.
2: Italské kočovné ansámbly začaly zajíždět nejenom do Prahy, Brna či Olomouce, ale i do řady míst, kde bychom se dnes s operou sotva setkali. Do Jaroměřic, do Vyškova, Holešova, do Kuksu i jinam.
3: Italské árie přeskočily z jevišť na kostelní kůry.
2: Brzy si je prospěvovala ulice podobně, jako si Pražané na konci století 18. pískali popěvky z Mozartových oper.
1: Skoro to tak vypadá, jako by Češi na něco podobného čekali.
2: Vlašská zpěvnost a melodičnost byla opravdu hodně blízká českému hudebnímu cítění.
3: A byla to ona, která urychlila odklon od monumentální, přísné, někdy i ponuré barokní hudby k mnohem hravější, zpěvnější a světštější muzice předklasické a klasické.
2: A jako by čeští hudebníci postřehli svou příležitost, začali se jako skladatelé a špičkoví interpreti prosazovat v cizině.
3: V konzervatoři Evropy se zrodilo tolik talentů a profesionálů, že nabídka nakonec převýšila poptávku a mnozí čeští muzikanti už nebyli schopni se uplatnit, natož uživit doma.
1: Museli za hranice.
3: Kamkoliv Češi vstoupili, ujímali se prvních houslí.
1: Myšleno doslova i přeneseně.
3: Ať už jako hráči nebo jako učitelé hudby, kapelníci, skladatelé.
1: Byli odborně na výši a tím byli odsouzeni k úspěchu. Podle hudebního slovníku z roku 1815 od Bohumila Dlabače, to byl bibliotékář Strahovské knihovny.
0: Měli jsme v letech 1740 až 1810 951 profesionálních hudebníků. 409 z nich působilo v cizině. Nejvíce se Češi prosadili v jiných habsburských zemích. Ve Vídni, v severním a středním Německu, v Rusku, zejména v carské kapele, dále v Uhrách, ve Slezsku, Polsku, Francii, Itálii, Anglii. Ojediněle působili i v Číně, Mezopotámii, Indii, Mexiku a jinde.
1: Nakonec ještě jedno ilustrativní číslo.
0: V roce 1770,
1: čili na samém počátku národního obrození,
0: žilo v 952 popisných číslech starého města pražského více než 200 lidí, kteří měli hudbu jako své povolání.
1: Potom, ať se někdo diví, že se říkalo,
0: co Čech, to muzikant.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 646. schůzka s toulkami českou minulostí. 647. s podtitulem Pohled na národní obrození ve střízlivém stavu nabídneme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Tentokrát bude mým hostem biolog Oldřich Motyka, který zasvětil svůj profesní život poznávání živé přírody a jejímu přibližování veřejnosti. A budeme si povídat o tom, jak se mění česká krajina. Co ho na přírodě fascinuje i po letech práce biologa? Jaký nejzajímavější přírodní objev v poslední době zažil? A co by doporučil lidem, kteří chtějí přírodě lépe porozumět? Tentokrát s biologem Oldřichem Motykou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Broučci.
4: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
5: Budu.
3: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
4: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
3: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
7: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou půlhodinu, ve které nás se svým pohledem na aktuální dění seznamují naši hosté. Tím dnešním je Libor Jelen, politický geograf, pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z katedry regionální a politické geografie. Ráda vás vidím, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Naší pozornosti neujde například další účastník české delegace na červencovém summitu NATO, příčiny a dopady na vrácení polského řádu ukrajinskému prezidentovi poštou, či třeba stíny světové politiky na rozpálených stadionech mistrovství světa ve fotbale, kde Česko definitivně skončilo. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
7: Ústavní soud v předběžném opatření nařídil vládě a ministerstvu zahraničí, že musí zařídit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Premiér to akceptoval a potvrdil, že ministerstvo zahraničí dnes pošle žádost o rozšíření delegace. Ministr Macinka hovoří o pokusu o ústavní puč. Podle předsedy parlamentu se ústavní soud stal vazalem prezidenta. Opozice předběžné opatření vítá. Pane Jelene, jak na vás působí celá situace, její vývoj?
8: No, působí na mě jako odraz současné politiky, to znamená naprostá neschopnost jednak obou dvou stran najít nějaké společné řešení, dojít nějaké dohodě, která dává smysl, protože jsme prostě jeden stát, jedna společnost. A to, co vidíme, nebo ten odraz té společnosti, jako je bohužel teda i v politice obráceně. Politici vytvářejí politický diskurs, který my přijímáme. A je to opravdu jako špatné. Je to špatné vlastně ty vyjádření Macinky, Okamury. Já jako rozumím jejich rozladění toho, že prezident není v rámci jejich ideologie, bo nesouzní z jejich ideologií, že jsou politickými oponenty. Ale pro boha, pořád jsme jeden stát a prezident je jeden ze tří hlavních politických představitelů této země. A jako dovolit si říct, že ústavní soud je nějaký podjatý a bože vazalem něčeho, to je naprostá drzost a mě to opravdu jako osobně se to dotýká, protože cítím, že oni pokračují v tom podrývání toho jako společného jako pohledu na to, že máme držet pohromadě, že máme někam směřovat jako česká společnost. A tyhle dva lidi, nebo on jich je víc, teda bohužel dělají všechno pro to, aby se tak nedělo.
7: Co očekáváte vůbec od toho červencového summitu na to, jaké jsou jeho ambice? Bude teda v něčem klíčový?
8: Ten summit je jako jeden z mnoha. Oni jsou jako každý rokem a vždycky se tam řeší jako velmi důležitá agenda týkající se mezinárodní situace. Ta aktuální, řekněme, to jsou dvě hlavní témata. To jedno, nebo obě dvě jsou vlastně už evergreenem a to je bohužel Ukrajina, bohužel je to samozřejmě Blízký východ. Samozřejmě jsou tam ty témata, otázky v právě toho spojenectví vůbec a dodržování závazků, které Severoatlantická aliance jak si vyžaduje, což mimochodem jsou i ty obranné rozpočty, které některé země, bohužel včetně Česka, neplní. A určitě bude hodně důležité vlastně ta vyjádřit nějakou jednotu právě v těch, pro nás asi tím nejdůležitějším tématem je pořád Ukrajina. To znamená, my budeme určitě nejvíc sledovat to, jakým způsobem bude NATO a jednotlivé členské státy, jak se budou vyjadřovat a budou ochotny podepsat se pod nějaké společné prohlášení, které bude dál stát za Ukrajinu a podporovat Ukrajinu.
7: V Polském Gdaňsku dnes začne konference o obnově Ukrajiny, které se má zúčastnit polský premiér Tusk, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo německý kancléř Friedrich Merz. Uvidíme, jestli dorazí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Každopádně myslíte, pane Jelene, že tu konferenci poznamená tu atmosféru aktuální vření mezi Varšavou a Kyjevem? Jenom pro kontext připomenu, že polský prezident Navrocký před necelým týdnem oznámil, že odebírá ukrajinskému prezidentovi nejvyšší polské státní vyznamenání řád Bílé orlice, a to na protest proti tomu, že Zelenský před nedávnem pojmenoval jednotku ukrajinských speciálních sil po ukrajinské povstalecké armádě, dali čestný přídomek, ta je v Polsku považována za strůjce volínského masakru. Zelenský mu na to konto řád zabalil a poslal do Varšavy poštou.
8: Tak, výborné téma, trošku komplikovanější, protože abychom pochopili vlastně, o co se jedná, je nutné tam si říct o několik rovin. Za prvý personálně Navrocký je představitelem v tuhle chvíli polské opozice, on je sice prezidentem, a Polsko má ten poloprezidentský systém, takže má poměrně jako rozsáhlé mnohem větší pravomoci, třeba náš prezident, každopádně je v opozici vůči polské vládě, která je mnohem víc umírněnější, řekněme, i v otázkách historie. Navrocký představuje velmi konzervativní nacionalistické křídlo polské společnosti a politického spektra. A tam je ta ukrajinská otázka stále jaksi arbitrární, znamená viděná černobíle. Znamená, oni stále, ty události týkající se druhé světové války a zejména událostí na Volině a v Haliči vidí pouze vlastně z té strany toho, že ukrajinská povstalecká armáda, respektive ukrajinští nacionalisté tam prováděli etnické čistky, staví se roli obětí, což je vlastně pro tady ty polské kruhy velmi typické vůbec vlastně v rámci celé druhé světové války, i v otázce třeba koncentrační táboru a tak dále, radši nebudeme do toho více rýt, ale tady ten problém prostě není jako čistě, že Ukrajinci dělali jenom něco špatně Polákům, ono to bylo obráceně, protože ta území byla už před válkou spravována Polskem, to byla součást Polska. Ukrajinská povstalecká armáda, nebo respektive existovalo něco, co bylo vlastně politická i strana, nebo respektive politická reprezentace ukrajinských nacionalistů, kteří vznikli už v 20. letech a jejím cílem bylo vznik ukrajinského státu, protože to byla prostě v té době, to byla vlastně po první světové válce, kdy vznikají národní státy a Ukrajinci neměli ten národní stát, že oni si usilovali. No, takže tady to je ta reflexe vlastně celých těch tý doby vlastně předválečný a tý válečný a bohužel to vnáší v nepravou chvíli rozkol mezi dva spojence v Evropě.
7: A pane Jelene, eskaluje spor pouze v úzovkách o tu vzájemnou historickou paměť, nebo se do toho promítá i ta současná situace? Když pomineme, že jde o dlouhodobou zátěž pro ty polsko-ukrajinské vztahy.
8: Já jsem právě říkal, že je to škoda, že se to začíná jako bortit nebo respektive rotit v tuhle chvíli, protože oni z Polska a Ukrajina jsou jinak geopolitickými spojenci. Tam vlastně ty vize toho, kam chtějí být, kde chtějí být, jsou velmi podobné. To znamená, nechtějí být u Ruska nebo s Ruskem a chtějí být v Evropě. To je pro Polsko a pro Ukrajinu vlastně stejné. A to pro i pro tu nacionalistickou část té společnosti. Takže tady vlastně jde opravdu o ten spor té historické paměti, která je stále jako součást toho nějakého mainstreamového diskurzu, který vykládá ty dějiny vlastně tímto stylem a podporuje vlastně to kolektivní povědomí, kým jsou Poláci, kým jsou Ukrajinci. No a bohužel tam se střetávají v ten jeden moment. Jestli můžu odhadovat, nevím, jestli ta otázka by třeba i tam nemířila, jako jestli to bude mít nějaký jako dopad na to současné dění a podporu třeba Polska v Ukrajině. Prezident Navrocký, říkám, je v tuhle chvíli v opozici vůči vládě, která je ale v tom směřování polské zahraniční politiky důležitější. Takže já jsem přesvědčený, že v tuhle chvíli ano, budou tam...
7: Nebude to mít dopad na další pokračování, pomoc, solidaritu Polska vůči Ukrajině.
8: Já si myslím, že tam budou na tom summitu, nebo respektive na tom jednání, budou asi nehezké pohledy vzájemné. To si myslím, že si asi možná leco zřeknou i někde v zákulisí.
7: Takhle zase je dobré si to vyříkat.
8: Ano, ano, je dobré si to vyříkat, vysvětlit, ale já typuju, že vlastně současná polská vláda nepřistoupí na tuhle hru a nebude v tuhle chvíli tu historii vynášet do popředí těch polsko-ukrajinských vztahů v momentu, kdy i Polsko samotné je ohrožováno z východu. Takže jestli můžu svůj osobní odhad, tak ano, budou další přestřelky třeba mediální, ale že by to nutně muselo vést úplně k odstřižení polské pomoci, ať už politické, vojenské a tak dále, Ukrajině nebo humanitární, tak to si nemyslím.
7: Jaká je to zpráva, tato roztržka mezi Kyjevem a Varšavou pro Kreml?
8: No to je úžasná, to samozřejmě přiživuje. Ostatně ty události té druhé světové války, tak jak je vnímá třeba prezident Navrocký a část polské společnosti, jako to národní trauma, jo, které vlastně vždycky si ten národ musí určit ty hrdiny a ty traumata, aby to vlastně, aby vzniklo nějaké to povědomí toho, kým jsme, tak tohle z toho v podstatě jako vladí, jo, protože ten ruský přístup je samozřejmě vůči těm ukrajinským nacionalistům jednoznačně pomenován, že to byli fašisti, nacisti a nevím co všechno, protože oni ti Ukrajinci bojovali primárně proti Sovětskému svazu, proti Stalinovi. Jinými slovy, Rusové, kteří si spojují Sovětský svaz a v podstatě stalinskou dobu jako svoji historii, tak oni vnímají vlastně Ukrajince stále jako ty, kteří bojovali proti ním, jo, a nazývají je právě těmi různými přídomky, právě typu nacisté, fašisté. Byli to prostě nacionalisté, kteří chtěli svůj stát, jo, stejně jako chtěli, jako bojovali Lotyši, Estonci, Litvané za svou nezávislost a svobodu, tak stejně tak bojovali prostě i ty Ukrajinci, no, jo.
7: Pohled Libora Jelena, politického geografa z Univerzity Karlovy.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou houstnou. Naopak, lepší se či zlepší, pane Jelene, vztahy mezi Washingtonem a Teheránem? V neděli to budou 4 měsíce od americko-izraelských úderů na Irán.
8: No, já myslím, že se jen tak kolem krku nepadnou, takže a to samozřejmě se nepadnou ani Ukrajinci a Poláci, ale určitě já pojedu příští týden na dovolenou a opravdu s ulehčením sleduji, že zatím ta situace deeskaluje a že ceny ropy a tím pádem i paliv klesají. A to je jako dobrá zpráva pro nás všechny. Co bych mírnil optimismus, nebo jakými argumenty bych mírnil ten optimismus, je, že ta dohoda, to je vlastně předběžná nějaké předběžné memorandum o tom, že se bude následující měsíce jednat o finální podobě, o uspořádání, něco jak můžu říct, mírové dohodě mezi Spojenými státy a Iránem. Jenomže zatím tam moc nefiguruje otázka toho, jak se to bude týkat Izraele, jak se to má týkat Libanonu. Konkrétně tedy jedné části libanonské společnosti a tedy politického aktéra Libanonu, a to je hnutí Hezbollah. A tady právě já jsem velmi opatrný a ne až skeptik, protože dosáhnout tak komplexní dohody, která bude vyhovovat všem stranám tohle konfliktu, tak to bude vyžadovat obrovské úsilí a nechci, že to je úplně nemožný, ale jsem velmi opatrný a skoro si myslím, že i ten čas, který na to je vymezený, třeba nemusí úplně platit, jako nebo nebude stačit respektive.
7: To je ta lhůta 60 dní.
8: Jo, pardon, možná ještě jako poslední věc k tomu, ono totiž do toho vstupují ještě jiné faktory, které úplně nevidíme, že to nejsou jenom nutně nějaké jako strategické zájmy, anebo nějaké konkrétní otázky typu jaderný program, jo, nebo sankce, které mají být uvolněny a peníze, které mají být Iránu, jo, to znamená uvolněny a vráceny. nebo ten Hormuz, že, což je vlastně klíčový pro celou světovou ekonomiku. Ale ono do toho vstupují takové jako niance, jako jsou osobnosti těch lidí, kteří to vyjednávají, jejich schopnost vidět a reagovat na tu druhou stranu. A já to často říkám, ta perská kultura, Iránci jsou velmi sebevědomým národem, který se nenechá nikam zatlačit. A to je to, co mi přijde, že celou dobu jako Američané jako podceňují. Pořád tam prostě nevidí to, že to není jako jenom nějaká loutková vláda, jenom prostě jo, autokraté, to jsou šílenci, že jo, který vládnou v Iránu v tuhle chvíli, ale to je podstata vlastně iránské společnosti, je právě ta sebejistota, sebevědomí, vlastně jejich pozice v tom regionu, jejich dějiny, jejich prostě kultura, kterou oni považují dokonce za jako superiorní a starší než nějaká americká kultura, takže oni mají prostě jako spoustu svých, jak to řek, vizí nejenom těch jako konkrétních bodů, ale i toho, jakým způsobem dosáhnout té dohody třeba.
7: Vracím se ještě v této souvislosti, pane Jelene, k Izraeli. To jeho stažení z Libanonu je, jak už jste naznačil, jednou z podmínek vlastně během jednání, těch současných jednání o míru, to deklaruje Irán. Izrael nicméně chce nadále udržovat tu bezpečnostní zónu v jižním Libanonu. Argumentuje nebo zdůvodňuje to snahou chránit Izrael a jeho obyvatele před hrozbou, kterou představuje šítské hnutí Hizballah. Tak jaká je z toho cesta ven? Kdo má jaké páky, třeba konkrétně teda na Izrael?
8: A kdo má páky na ten Hizballah, že v finále? A tohle, jako fakt tohle je velmi jako zapeklitá situace. Samozřejmě páky na Izrael může mít. A já si nemyslím, že to je nějaká jako řadící páka, kterou si Donald Trump může dělat, co chce, jako řadit dopředu, dozadu, ale může mít nějaký vliv, protože Spojené státy, ať se to nám to líbí, nebo nelíbí, tak stále je dominantním hráčem v regionu. On podporuje Izrael, samozřejmě vojensky, politicky a tak dále, ekonomická spolupráce. Prostě Izrael nemůže úplně jako přehlížet jeho roli Spojených států, ale obecně západu, jako je Evropy, jo, vlastně v tom regionu. Takže určitě lze na ně nějakým způsobem vyvíjet tlak. Musíme si uvědomit, že celá tato situace se odehrává před izraelskými parlamentními volbami. A jestli je v něčem izraelská společnost jednotná, tak to je v pohledu na Hizballah a na Irán. Pro vlastně všechny, zleva zprava, jo, pro liberály, pro vlastně ultranacionalisty, ultradoxní, pro všechny jako jsou jasně definovaní nepřátelé a to je Irán a je to Hizballah. A tím pádem Netanyahu teďko hraje vlastně i tu hru, že si ty body, který on nemá, on opravdu ztrácí v předvolebních výzkumech a hrozí, že neobhájí mandát premiéra, protože jako jeho strana Likud nejspíš buď vyhraje, nebo bude určitě velmi významným politickým hráčem dál, ale on pokud nebude ve vládě, tak nejspíš Kneset odhlasuje jeho vydání k trestnímu stíhání. On je trestně stíhaný.
7: Jo, ten stín už je tady mnoho let.
8: Ano, ano. A takže já jako myslím, že on hraje o všechno. Takže on opravdu se snaží využívat jo, vlastně i tu libanonskou, nebo tu kartu Hizballah vlastně pro svůj vlastní jako politický boj vlastně v Izraeli.
7: Jak vám vlastně v tomto kontextu, pane Jelene, zní výzva Benjamina Netanyahua k posílení nezávislosti Izraele právě na Spojených státech v oblasti vojenské, v oblasti zbrojení během 10 let tu závislost chce snížit na nulu?
8: Já určitě rozumím, každá země v otázce bezpečnosti chce být co jako nejvíc, jako, nechci jít nezávislá, ale chce mít ty jistoty. Takže to je posilování.
7: Soběstačná,
8: pár děkuju za slovo, ano. A zároveň tohle je spíš opět politická proklamace, protože já si myslím, že bez Spojených států ta bezpečnost nepůjde. Já jenom udávám jeden příklad. Například egyptský režim současný a i ten předchozí Husního Mubaraka a i ten současný režim je vlastně striktně závislý na pomoci Spojených států. Jo, tam je, ta závislost je jako zcela zjevná. Američané platí vojenský rozpočet Egypta a tak dále. Jinými slovy, oni drží Egypt prostě stranou. Všeho, on se nezapojil do války v Gaze, on se nezapojil do téhle války. Já se nemůžu představit, jak by chtěl třeba Izrael dál být bez nějakého jako koordinování, jo, klidu vlastně v té oblasti, který zajišťují v tuhle chvíli Spojené státy. Jo, v ten moment, já netvrdím, že Egypt okamžitě vyhlásí válku Izraele, to vůbec ne, ale jo, minimálně vlastně je v tuhle chvíli jako držený stranou, aby se nic prostě nedělo špatného. No. Takže zase, berme to jako nějakou politickou proklamaci před volbami a to že prostě Spojené státy musí zůstat spojencem Izraele, si myslím, že pro Izraele je naprosto zásadní.
1: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
7: V dnešním vydání pořadu Jak to vidí se ptám Libora Jelena, politického geografa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mezinárodní dění, často, možná je to spíše vření, se promítá i do sportu. Tak pane Jelene, jaké stíny vrhla světová politika na rozpálené stadiony, na probíhající mistrovství světa ve fotbale? Pro Česko teda definitivně
8: tak,
7: skončilo.
8: Tak, to znamená, že tím největším stínem bylo vystoupení našich fotbalistů, ale to nechme stranou, ať si to komentují sportovní redaktoři a sportovní experti. Fotbal, respektive vrcholový sport na téhle úrovni je politikou. A tato diskuze tady je dlouhodobě, zejména to zesílilo po roce 22, kdy Rusko bylo vyloučeno z většiny sportovních mezinárodních nějakých klání, respektive jakých soutěží, olympiády, mistrovství světa, hokej a tak dále. Často je právě argumentováno, že to je nefér, protože prostě jsou to jenom sportovci, ale oni ty národní reprezentace všechny, to nejsou jenom profesionální sportovci, jako který berou veliký peníze, dostávají skvělé odměny za jejich vystoupení na mistrovství světa, ale oni jsou nositelé nějaké kolektivní identity, kterou my potřebujeme k posilování toho, kým jsme a jak na sebe máme být hrdí a tak podobně. Takže jimi slovy, dobré vystoupení typu vítězství třeba kdyby bylo teoreticky derby USA-Irán. Jo, bohužel, prostě není tentokrát, ale na předchozích mistrovství světa byla a bylo to velmi jako citlivě bráno to utkání, nejenom jako sportovní utkání, jako že to sport jako sport, ale že se prostě střetly státy, které vlastně reprezentují v světové politice celá odlišné nebo opačné vlastně proudy nebo respektive pozice. A promítá se to velmi silně právě i do těch společenských diskurzů. Jo, my vlastně tu rivalitu sportovní nějak jako překrýváme, nebo se snažíme, jako říct, že to je jenom sport, ale my tím možná lépe doplňujeme vlastně tu rivalitu jako politickou. Jo, znamená tam ty identity, které my máme, jak jsme Spartani nebo Slávisté, jo, tak v tomhle případě, jak jsme Češi, že jo, a hrajeme fotbal třeba proti, nebo hokej proti Rusku, tak to tam je prostě strašně silný moment toho, že to posiluje to naše kolektivní vědomí. No, a na tom fotbale to také.
7: Mimochodem, ta iránská delegace to nemá úplně jednoduché na tom aktuálním šampionátu. Jo.
8: A nejenom iránská, obecně, ona tam je hodně reprezentací z tohle regionu, připomenu, jsou tam Iráčané také, tak pak jsou třeba Jordánci, Egypťané, a vlastně všechny tyhle ty státy, nebo všichni ty reprezentace a členové těch realizačních týmů měly vlastně jako problémy se získáním víz, jo, nebo potom i vlastně na tom samotném imigračním procesu vstupu do země.
7: Redukce delegace konkrétně u iránské
8: reprezentace. Ty nejvíc samozřejmě, ale připomenu třeba i osu toho nebohého somálského rozhodčího, kterého nepustili na šampionát, ačkoliv byl delegován v FIFA. Takže těchhle z těch jako momentů je tam mnoho a bohužel se ukazuje, že Američané po téhle stránce absolutně nezvládli vlastně tu organizaci. Jo, za mě je to velký faul. Podle mě vůbec celý ten model tohle mistrovství ve tři země, lítání tisíce a tisíce kilometrů, je totální nesmysl. Prostě a zatím to bohužel nevyvažuje ani ta kvalita. Jo. I to rozšíření těch to počtu týmu na 48 ukazuje, že kvalita fotbalu šla prostě dolů celkově, takže pro mě i vzhledem k tomu časovým posunu prostě ty zápasy vlastně nejsou vůbec zajímavý. No.
7: Lze oprostit vůbec tedy sport od politiky, jak vás poslouchám, asi těžko.
8: No jde a nejde, já třeba hrvám z Polskou ligu a já si myslím, že tam ta politika není, jo, tady, takže malý fotbal teda jako pro upřesnění, takže na amatérský úrovni a já si myslím i jakože mnoho lidí, kteří sportujou z vlastního pocitu nebo pro dobrý pocit toho, že se hýbou, tak tam tu politiku nevidím, ale už třeba i v, jako na ve vrcholovém fotbale u nás, tam ta politika se ukazuje, když se podíváme, co se třeba děje kolem Karviné, která je v tuhle chvíli na hraně jeho vyloučení z ligy, protože starosta si dovolil, starosta primátor Karviné si dovolil jo, vlastně zapojit do podplácení, tak to už je jaký politika, na té lokální úrovni, ale to také politika, jo, prostě to je snaha získat vliv. Jo, ve fotbale. Vliv ve fotbale znamená, že máte vliv i společenský. A tím pádem vlastně i politický. Takže ono to tam prostě nejde úplně jako od sebe oddělit. No.
7: Když se podíváme na to, co se děje aktuálně ve světě, pane Jelene, tak co je pro vás momentálně největší, zůstaneme u té terminologie faul, za co byste třeba pískal penaltu a komu?
8: Hejda, já se běhnu české politice, my jsme s ní začali, ale ten velký faul tady jsme popsali, ale já opravdu se spíš soustředím odborně opravdu na ty dva regiony, to jest východní Evropa a Blízký východ. Ach jo, těžko říkat tuhle vybrat, jo, ale... Pro mě asi pořád, já pořád jako nejvíc trpím tím, co se děje tady na východ od nás na Ukrajině, takže pro mě jako jakékoliv diskuze týkající se toho pořád, jestli Ukrajina má nebo nemá právo se bránit a získávat zpátky svá teritoria a vlastně chránit své obyvatelstvo, které vlastně dennodenně vystavováno útokům ze strany ruského režimu, tak tohle pro mě vždycky jsou fauly vlastně i v té veřejné debatě a samozřejmě cítím tam tu obrovskou křivdu vlastně i v té světové politice, protože pořád vnímám to, že ne všichni chápou, že tady se hraje i o nějaké principy fungování mezinárodní politiky.
7: Libor Jelen, politický geograf z Univerzity Karlovy a jeho názor. Já vám za ně děkuji a přeji krásný den.
8: Já moc děkuji a přeji krásný, klidný a nekonfliktní den na víkend.
7: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle 25. červnového večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Ondřeje Soukupa. Připomínám, že v premiéře ho uvádíme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Teď tedy slibovaná repríza.
5: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
6: Tady je Ondřej Soukup, já vás opět zdravím. Pamatujete si americkou skupinu ZZ Top? To je partička, kterou založili v Hustonu v Texasu v roce 1969. A existovala 51 let, neskutečných 51 let. A tvořili ji zpěvák a kytarista Billy Gibbons, bubeník Frank Bird a baskytarista a zpěvák Dusty Hill. A vlastně až do Hillovy smrti v roce 2021 fungovali a hráli naplno. A ZZ Top, oni si vybudovali totiž takový charakteristický zvuk, který byl založený na Gibbonsově bluesovém stylu hraní na kytaru. A jsou hlavně známí samozřejmě svým ikonickým vzhledem, což byl Gibbons a Hill, kteří nosili sluneční brýle, klobouky a takový šíleně dlouhý fousy. No a písnička She's Just Killing Me, teda v překladu Ona mě jednoduše zabíjí. To je fakt drsná bluesrocková skladba z roku 1996 a ta písnička byla použita ve filmu From Dusk Till Dawn, čili Od soumraku do úsvitu. To byl film Roberta Rodrigueze a Quentina Tarantina. A faktem je, že spojení téhletý písně s tímhletím Tarantinovým a Rodriguezovým filmem, tak i ta písnička díky tomu dostala zvláštní atmosféru. Prostě tenhle špinavej texaský blues rock, barový groove, noční nebezpečí, erotika a taková lehce upírská nálada, tak to všecko naprosto dokonale sedělo k tomu filmu, který začíná jako takový kriminální lehký road movie a potom se zlomí do krvavého hororu. A kritici o téhle písničce říkají, že to není žádný uhlazený rádiový hit, jako jejich slavné osmdesátkové singly. Je to prostě barovej zaprášený, mastný ZZ Top, míň pop, víc blues, víc kouře, víc benzínu a víc temnoty a noci. A on název písně She's Just Killing Me, až to teda doslova opravdu znamená Ona mě prostě zabíjí, tak nejde vůbec o fyzické zabíjení. Ale jde o ženu, která muže nebo chlapa ničí svou přitažlivostí a svou posedlostí, svou vášní a svou nebezpečností. Poslechněte si kus překladu toho textu. Všechno na ní bylo přirozené, všechno na ní bylo skvělé, ale já mám slabost pro krásné dívky, i když mají modrou krev. Myslím, že ji vidím, myslím, že ji chci, myslím, že ji miluju, ale prostě ona mě ničí, ničí mě, myslím, že mě ničí. Její kastaněty jsou obrovské, její rytmus na bongách je dokonalý, když má půlnoční vystoupení, má k tomu ještě nějaké tajemství. Myslím, že ji vidím, myslím, že ji chci, och, myslím, že ji miluju, ale ona mě zabíjí, zabíjí. Slečta satanika pandemia, už to nemůže být hůře ani pomaleji. No vidíš, dostaneš Conmigo a ještě bonus od albínského hrozdníše. To je krásný, co? Myslím, že ji vidím, myslím, že ji chci, myslím, že ji miluju. Prostě mě zabíjí, ale je to zážitek. Chce mě zabít, vysát mi krev.

No dobře, neumím je imitovat. Takže to byli ZZ Top. A teď to bude Bad Case of Loving You, Doctor Doctor. Čili v překladu Špatný případ lásky, doktore, doktore. To je rock'n'rollová písnička, kterou napsal Moon Martin a taky ji nahrál jako první v roce 1978. Ale teprve Robert Palmer z ní udělal slavný hit o rok později. Já znám obě verze, od Moona i od Palmera, ale úplně chápu, proč ta Palmerova verze celosvětově bodovala. Protože ta Moonova je taková laskavá, měkká, je to teda pořád rock'n'roll, ale Palmer, který je známý svým citem občas sáhnout po písni někoho úplně jiného, což je ten nejjednodušší způsob, jak přijít k dobré písničce, žádný skládání, hrábnu prostě po cizí a mámy. Tak tady se mu to fakt hodně podařilo. On dal té písni mnohem tvrdší kytarovej riff a sám ji taky zpívá daleko drsněji než ten měkký šmůn. A co se týče úspěchu, skladba si vedla opravdu velmi dobře, ale hlavně mimo Británii. Ve Spojených státech se dostala na 14. místo Billboard Hot 100, v Kanadě dokonce na první místo, ale v britském singlovém žebříčku dosáhla jenom 61. místa. Tak mi napadlo, že občas platí, že doma není nikdo prorokem. No. A na Grammy byla Palmerova nahrávka nominována v kategorii mužského rockového vokálního výkonu, ale nic nedostala. Nicméně zaplať pánbu za tu nominaci. Textově jde o klasickou rockovou baladu. Zamilovanost je popsaná jako hodně špatný případ, skoro jako nemoc nebo posedlost, kterou nelze dostat pod kontrolu. Proto ten dodat Doctor Doctor je i v názvu a pěvec je doslova láskou postižený a volá o lékařskou pomoc. A ještě něco. Pro Palmerovu kariéru je ta skladba strašně důležitá i historicky. Ona ho totiž ukázala jako interpreta, který umí dát dohromady víc stylů. Rock, soul, new wave a cit pro silný popový refrén. Je to takový jeden z mostů mezi 70kovým obdobím a obrovským komerčním úspěchem v 80. letech. A kus textu, abyste nebyli ochuzeni. Horká letní noc padla jako síť, ještě musím najít svou holčičku, potřebuju, abys mi uklidnila mysl a proměnila mé smutné srdce v radostné. Doktore, doktore, řekni mi to, mám vážný případ lásky k tobě, žádná pilulka mou nemoc nevyléčí, mám vážný případ lásky k tobě, hezká tvář ještě neznamená hezké srdce, to jsem se naučil, kámo, už na začátku. Myslíš si, že jsem roztomilý, trochu plachý? Mami, já nejsem ten typ kluka. Doktore, doktore, řekni mi tu novinu. Mám vážný případ lásky k tobě. Žádná pilulka mou nemoc nevyléčí. A tak dál. Poslouchejte.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Ave Maria Payen a Hélène Ségara, francouzská zpěvačka. Notre Dame de Paris, to je francouzský muzikál, který vznikl podle románu Viktora Huga Chrám Matky Boží v Paříži roku 1831. Abych řekl, on to totiž není doslovný muzikál, ale je to spíš písničkál, taková hudebně divadelní freska s mluvenými dialogy, který má ovšem velmi silnou výtvarnou stránku a propojily se v něm fakt fantastický pěvecký výkony, třeba Garu, pane bože, ten byl neskutečný, ten vlastně vyrost na tomhleto muzikálu. A potom skvělá taneční čísla, akrobacie a samozřejmě dialogy. A pro mě to byl vždycky takový nemuzikálový muzikál s opravdu velmi charakteristickýma písněma, které jsou velmi specificky a úsporně aranžované. Oni v něm používají hlavně kytary, perkuse, občas syntezátory, ty jsou hlavně na plochy a samozřejmě hodně bicích a tympány tam jsou. A pro úplnost, autory muzikálu jsou Luc Plamondon, ten napsal libreto a texty, a Ricardo Cocciante, ten napsal hudbu. Já jsem z něj už hrál jeho největší hit Bell a další dvě písně, všechno to je v mém playlistu Halo Soukup ve Spotify a já dneska zahraju další krásnou píseň Ave Maria Payen, česky je přibližný překlad Pohanská Ave Maria. A zpívá ji v muzikálu postava Esmeraldy, kterou v původní verzi zpívala Hélène Ségara. A já musím říct, že je to jedna opravdu z nejjemnějších a nejdojemnějších písní. Esmeralda, která je v očích okolí cizinka, bohémka, pohanka, se modlí k paně Marii. A ten název Payen znamená pohanský, není to tedy tradiční liturgická Ave Maria, ale je to modlitba člověka stojícího mimo oficiální náboženský svět. A v tom je její síla. Esmeralda se totiž nehlásí k instituci, ale k lidské prosbě, k ochraně kněze a k naději. A v Igově románu se o Esmeraldě píše jako o Romce, francouzsky často označované slovem bohemien nebo egyptien, i když teda ono to bylo nakonec jinak, protože ona byla unesené francouzské dítě, které vychovali cikáni. Ovšem v muzikálu Notre Dame de Paris se většinou zdůrazňuje hlavně její obraz bohémky, vyhnankyně, cizinky a symbolu menšiny a ne tolik, jako je to v románu, ten detail o jejím původu. A Francouzi samozřejmě do toho zasadili trochu politiky, jak je u nich zvykem. No a hudebně je ta píseň postavená jako lyrická balada. Cocciante tu nepíše žádnou velkou bombastickou árii, ale je to opravdu intimní modlitba a mně se ta jeho práce strašně líbí. Melodie téhle písně dává Hélène Ségara skvělý prostor pro její takovej křehkej a lehce zastřený hlas. A tahle dívka s tímhle hlasem, která byla teda původně vyhozená od konkurzu, ale po roce znova oslovena, pak dobyla postavou Esmeraldy celou Francii. Poslouchejte.

Nádherný, co? Muzikál Notre Dame de Paris a Helene Segarra. Pamatujete se na Milli Vanilli? To bylo německo-francouzské duo, které tvořili Feb Morvan a Rob Pilatus. Koncem 80. let je vytvořil, doslova opravdu vymyslel a vytvořil producentský řezník Frank Farian, stejný muž, který stál za Bonnie M. Duo mělo imidž takových krásných, tanečně velmi zdatných zpěváků, ale byl tam takovej malinký problémek, že na deskách nespívali oni. Oni se jen krásně na pódiu vrtěli, otvírali ústa na playback, mikrofony byly vypnutý. A jejich největší úspěch přišel s albem Girl, You Know It's True z roku 1989. Oni měli obrovské hity, vyhráli dokonce Grammy za nejlepšího nového umělce. Pak se ovšem začalo postupně provalovat, že hlasy na nahrávkách patřily studiovým zpěvákům a že byly všechny přednahraný. Už to začínalo být neřešitelné a do toho kluci po producentovi Ferianovi chtěli stále víc peněz. A tento teda nakonec vyřešil tak, že svolal tiskovou konferenci a tam všecko novinářům řekl, jak to je. Že ti dva jsou jen tančící kašpaři a celé je to podvod na lidi. Teda já musím říct, že je to absurdní, protože on vlastně udal sám sebe, protože to byl jeho projekt, on stál za vším, on to všecko vymyslel, vyprodukoval, platil a hlavně to teda, musím říct, hodně kasíroval. A nakonec ovšem to odnesli ti dva kluci, odebrali jim Grammy a Milli Vanilli prakticky skončili, i když se snažili chvilku nějak zpívat, ale to už neprošlo. Rob Pilatus později bojoval se závislostmi a zemřel v roce 1998 ve věku 32 let. A Feb Morvan se k hudbě později vrátil a skutečně zpíval. A já musím říct, že já jsem ho viděl, já jsem se na něj svalně díval a on nespíval vůbec tak špatně. Nechápu, proč to ten Ferian takhle udělal, prostě proč je tam nenechal občas něco zaspívat a mohl to úplně jinak prodat, nevím. Prostě těžko říct, nebyl jsem u toho. A písnička Girl, You Know It's True je jedna z jejich nejslavnějších. Původně ji nahrála americká skupina Numarks, nebo Numarks, ale Frank Farian ji přepracoval do evropsky uhlazenější takový taneční popový podoby. A verze Milli Vanilli se stala opravdu celosvětovým hitem, měla chytlavý refrén, byly tam rapový pasáže a měla hlavně hodně dobrou produkci. A já ji teď pustím a dobře poslouchejte hlavně rapové pasáže. Hned po písničce řeknu proč. Jo, a text nemá cenu řešit. Prostě kluk obdivuje děvče a celou dobu ji to říká.

To byly legendární Milli Vanilli a já teď na ně navážu ovšem trochu s úvodem. Já jsem v roce 1986 dostal nabídku dopsat písně do filmu Bonnie a Clyde. Už bylo jasné, že ve filmu se použijí dvě písně od Frankie Goes to Hollywood, Relax a Power of Love, a já měl dopsat dalších několik písní, přičemž dvě měly hrát v prvním plánu. To znamená, že scény byly postavené jen na hudbě, nebyly slyšet dialogy, ruchy, nic, jen hudba, de facto jako je videoklip. Já když si na to zpětně vzpomenu, tak to vlastně byla totální sebevražedná akce. Měl jsem za 2 měsíce napsat a nahrát písně, které měly stát vedle 2 světových hitů. Já vím, že jen písnička Relax vznikala 3/4 roku a její producent Trevor Horn píše, že vyprodukovat jí stálo zhruba 480 tisíc liber, což je asi 15 milionů korun. A já tehdy dostal 8 frekvencí po 4 hodinách ve studiu Suprafonu v Hrnčířích a za celou hudbu byl můj honorář od Barandova 12 000 korun. Ale musím říct, že mě strašně pomohla a vlastně zachránila jedna věc. Můj kamarád Borek Severa, tehdy žijící v emigraci v západním Německu, mě poslal 3 nativní americké zpěváky, kteří v Německu žili. Dianu Green, Sylvie Brown a Charlesa Shawa. Všichni byli skvělí a svým zpěvem, musím říct, že ty snímky strašně moc pozvedly. A Charles Shaw, černý jak bota, fantastický zpěvák, rapper, tanečník, tak to je ten, který o 2 roky později začal zpívat na snímcích Milli Vanilli jako jeden ze 3 zpěváků. A právě v předchozí písni všechny rapové pasáže jsou od něj. A já teď pustím písničku z Bonu a Clyde I Leave It Up To You, kde taky neskutečně rapuje a s ním zpívá Sylvia Brown. Ta zpívá refrény a on rapuje přes verze. A když jsem mluvil o honorářích, tak Charles Shaw dostal od Barandova tehdy 3 000 korun, koupil si za to klobouk a mazal naspátek do západního Německa. A prosím vás, ještě jedna strašně důležitá věc. Základ tohoto textu napsal můj velký vzor, obzvláště samozřejmě v anglické výslovnosti, a rozhlasová legenda pan Miloš Skalka. To nemůžete nevědět. Takže I leave it up to you, nechám to na tobě.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup a jeho pořad Haló, Soukup se rýmuje, co? Kolej Yesterday, to je jedna ze zásadních písní Michala Prokopa a zároveň titulní skladba stejnojmenného alba skupiny Framus Five, vydaného v roce 1984 u Pantonu. Hudbu k ní napsal Petr Zkoumal a text Pavel Šrut. A já jsem si někde přečetl, že Šrut nikdy na žádný koleji nebydlel, ale přesto se mu podařilo napsat text, který působí jako dokonalá autentická vzpomínka bývalého vysokoškoláka. On vlastně v textu nepopisuje konkrétní kolej, ale stav duše. Mládí, které bylo krásné, občas trapné, někdy hlasité a někdy smutné a tak dál. A do toho musím říct opravdu fenomenální zpěv Michala Prokopa. Já si pamatuju na jeho koncert na studentské koleji, to je náhoda, v Praze ve Slavíkově ulici, ale to museli být, já nevím, buď pozdní 60. nebo raný 70. léta. Vůbec nevím, co tehdy zpíval, ale mám ho s Framus Five na pódiu v hlavě vyfotografovanýho a nejde to vymazat. Je o 5 let starší než já. To je docela zajímavý. My totiž vedle sebe sedíme v dozorčí radě OSA a skoro vůbec se nebavíme. Je to takový zvláštní, přitom vlastně no, bych si s ním strašně rád povídal. Nevím, nerozumím tomu, ale tak to je prostě. V letošním roce zvítězil Michal Prokop v hudebních cenách Anděl jako solový interpret a druhou sošku Anděla dostal za album Ostraka. Faktem je, že jako zpěvák, prosím vás, on je skoro 80-letý, tak on tam neměl konkurenci. Já jsem si všechny nominovaný poslechl a opravdu ten Michal prostě, o tom vůbec nemá cenu mluvit, tam mu nikdo nesahal ani po paty. A ještě k písni. Velmi vkusně v ní Petr Zkoumal cituje fragment z písně Beatles Yesterday. Tak tady je Kolej Yesterday.

No jo, to byl Michal Prokop a jeho píseň Kolej Yesterday. A teď to bude skupina s takovým záhadným názvem Moloko. To je britsko-irská elektronická dvojice, zpěvačka Roisin Murphy a producent a taky současně muzikant Mark Bryden. A oni vznikli v Sheffieldu v roce 1994 a hráli spolu zhruba do roku 2004. Jejich hudba se pohybovala někde mezi trip-hopem, elektronikou, housem, diskem, tanečním popem, funkem a art-popem. Račte si vybrat. Moloko údajně vznikly tak, že Roisin Murphy potkala Marka Brydena na nějakém večírku v Sheffieldu a oslovila ho větou: "Do you like my tight sweater? See how it fits my body." No a první část této věty se potom stala názvem jejich debutového alba Do You Like My Tight Sweater, což znamená Máš rád můj asi úzký svetr, a to album bylo z roku 1995. Moloko, jejíž jméno odkazuje na Moloko z románu Mechanický pomeranč od Anthonyho Barghese, dokázali spojit klubovou scénu, zdejme tomu s pop artem, a tahle skladba, která se jmenuje The Time Is Now, je toho důkazem. A v Británii se dostala na druhé místo singles chart a v žebříčku zůstala potom 13 týdnů. A pro Moloko to byl jejich nejvýše umístěný single ve Spojeném království. The Time Is Now je na první poslech vlastně taneční skladba, ale ona není postavená jen na beatu. Má opravdu takový silný akustický flamengový kytarový riff, jsou v ní smyčce a zpěv, který zní zároveň chladně a možná i naléhavě. A Mark Bryden o ní mluví jako o pokusu udělat skladbu se strukturou tanečního tracku, ale zachovat ji víc akustickou a nepřetížit ji hlavně tvrdýma bubnama. A text The Time Is Now popisuje jako píseň o okamžiku, kdy už není možné čekat. Je to výzva. Teď je čas jednat, milovat, změnit něco, vstoupit do života naplno. Není to žádný příběhový text, je to spíš nálada a mantra. Já ho kus přečtu. Jsi můj poslední nádech, jsi pro mě nádech čerstvého vzduchu. Ahoj, jsem prázdná. Tak řekni mi, že ti na mě záleží. Ty jsi první a poslední věc mé mysli. Ve tvých pažích cítím sluneční svit. Ve slibu denní sen má ještě přijít. Čas je na nás. Och, ale noci ještě mladá, květiny rozkvétají v zimním čase, ve tvých pažích cítím sluneční svit, a tak dále, a tak dále, a na konci zpívá. Byla jsem tak prázdná, tak dlouho, čas nadešel, jemná noc odešla a ten čas skončil, a nechejme tento moment trvat, a noci ještě tak mladá, čas nadešel, nechejme tento moment trvat. Takže The Time Is Now, teď je čas.

Takhle zvláštně to končí, co? To bylo Moloko. A teď to bude Crying in the Chapel, což znamená pláč v kapli. A to je písnička, která byla napsána už v roce 1953. Napsal ji Artie Glean a jako první ji naspíval jeho syn Darrell, který byl tehdy ještě středoškolák. A podle pozdějších vzpomínek rodiny dostal Artie Glean nápad po těžké operaci zad. Když se zotavil, tak se šel modlit do baptistické kaple ve Fort Worth někde v Texasu a právě tam měl silný osobní a duchovní zážitek a ten se stal základem textu i melodie. Zajímavý je, že už v roce 1953 se z písně stal naprosto mimořádný fenomén. Téměř současně vyšly různé verze od několika interpretů. Vedle Darrella Gleena uspěly nahrávky June Valley, The Orioles a Rexe Allena, já nevím kolika ještě dalších. A v amerických hitparádách tak najednou kolovalo několik verzí téže skladby, což teda fakt nebylo dost obvyklý. Ovšem nejslavnější se nakonec stala verze Elvise Presleyho. On ji natočil v říjnu v roce 1960 při přípravách gospelového alba His Hand is Mine, ale nahrávka tehdy zůstala odložena a byla vydána až o 5 let později v roce 1965. A existují 2 verze, proč k tomu došlo. První říká, že Elvisův manažer, plukovník Parker, což teda byla obecně velmi kontroverzní osobnost, požadoval od autorů polovinu autorských honorářů a dlouho se s nimi o ně přel. Ostatně to byl teda jeho zvyk, takhle strašně dlouho trápil Dolly Parton, autorku písně I Will Always Love You, který slíbil, že to naspívá Elvis, ale musí jim dát polovinu svých autorských honorářů. Ta chudák probrečela celou noc a nakonec ho poslala k čertu a nepodvolila a Elvis taky tu písničku nikdy nenaspíval. No a druhá verze, proč to vyšlo takhle pozdě, což udává oficiální Elvisovský zdroj, tak ten říká, že hlavní důvod byl jiný. Elvis si sám myslel, že nahrávku mohl zaspívat lépe a proto ji nechal stranou. Takže račte si důvod vybrat. A hudebně je ta píseň na pomezí gospelu, country a trochu popu. Je velmi jednoduchá, má velmi emotivní melodii a duchovní text o vnitřní pokoře, o víře a o vnitřním pohnutí. Za to mohla samozřejmě vylečená záda autora, jak jsem říkal na začátku. A ten napsal k hudbě tento text. Viděl jsi mě plakat v kapli. Slzy, které jsem ronil, byly slzami radosti. Znám poselství radosti, teď jsem šťastný s Bohem. Jen prostá a obyčejná kaple, kam se chodí modlit prostí lidé. Modlím se k Bohu za to, že budu silnější s každým dnem, který prožiju a tak dále. A já se s váma loučím touhletou písní a nezapomeňte se pomodlit, jestli máte porouchaná záda. Váš Ondřej Soukup.

0: Tak to byla repríza pořadu Ondřeje Soukupa, který v premiéře vysíláme sobotu co sobotu, krátce po 10. hodině dopolední. Ovšem dnes už za pár okamžiků začíná mrazivé léto na dvojce.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka.

0: Děkujeme.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Noční můry ožívají.
2: Každý stín může být nebezpečný.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený právě jemu. Jak ho pozná a jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, která tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v příštích žárovkách si povíme, jak vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód.
1: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na dvojce.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný letní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu Mrazivého léta. Stephen King, Noční můra Dannyho Coughlina. Ten má živý sen, až mu nakonec uvěří a skutečně objeví tělo zavražděné ženy. Svůj objev oznámí policii a rázem se stane hlavním podezřelým. Jeho život je v troskách. Začíná napínavý příběh mistra moderního hororu o náhodě, vině a síle přesvědčení.

To poslední, co Danny potřebuje, je další policajt u jeho karavanu, takže v 9:30 stojí s rukama v kapse u brány Oak Grove a čeká na odvoz. Přemítá o tom, jak parádně podělal ten anonymní hovor a dosáhl jen toho, že to teď vypadá ještě hůř. A také myslí na Jalberta. Ta žena ho neděsí. Jalbert ano. Jalbert už má totiž jasno a Danny má jen povídačku o snu, které dokáže uvěřit pouze pár lidí, například čtenáři Inside View jako Becky. Ačkoliv má na své straně ještě jednu výhodu. Tu dívku nezabil. Ukáže se, že mohl klidně počkat u karavanu, protože policista ho přijede vyzvednout v neoznačeném autě. Má na sobě uniformu, ale sedí za volantem s čepicí odloženou na sedadle a rozepnutým horním knoflíkem na košili, takže vypadá jako běžný občan. Spustí okénko na straně spolujezdce. Vy jste Coughlin? Ano, můžu si sednout dopředu k vám? To nevím, řekne policista. Je mladý, není mu víc než 25. Jsou v Kansasu, ale on vypadá jako pohodový surfař. Chystáte se na mě zaútočit? Danny se usměje. S útoky začínám nejdřív pozdě odpoledne. Dobře, můžete si sednout dopředu jako velký kluk, ale buďte tak hodný a mějte ruce tak, abych na ně viděl. Danny nasedne. Zacvakne si pás. Palubní počítač je vypnutý, ale policejní vysílačka neustále něco mumlá, tak tiše, že jí není rozumět. Takže, řekne policista, výslech z KBI na naší malé policejní služebně. To je vzrušo, co? Pro mě moc ne, řekne Danny. Zabil jste tu holku? Tu, co našli v Gunlu? Jen mezi námi, rozumíte? Ne. Jasně. Co jiného byste taky říkal, prohodí policista a zasměje se. Danny překvapí sám sebe, protože se směje s ním. Jak jste věděl, že tam je, pokud jste ji nezabil? Danny vzdychne. Stejně je to venku. Jak říkal Elvis, je to tvoje dítě a musíš ho houpat. Viděl jsem to ve snu. Jel jsem se tam podívat a byla tam. Čeká, že to policista označí za nejdivočejší historku, kterou kdy slyšel, ale ku podivu ne. Dějí se divné věci, řekne. Znáte Red Bluff, asi 100 kilometrů na západ odsud? Slyšel jsem o něm, ale nebyl jsem tam. Nějaká stará paní šla na policii a řekla, že měla vidění malého kluka, jak padá do staré studny. Stalo se to před 6 nebo 8 lety a víte co? To dítě tam fakt bylo. Živé. Dostalo se to do celonárodních zpráv. Řekněte těm agentům, ať si to vygooglují. Red Bluff, kluk ve studni, najdou to. Ale co? Jestli jste tu holku nezabil, držte se svého tvrzení. Nic neměňte, nebo vás pověsí. Asi KBI moc nefandíte. Policista pokrčí rameny. Většinou jsou v pohodě, obvykle se k nám chovají jako k venkovským balíkům, ale to konec konců jsme, když se nad tím zamyslíte. 6 chlápků na stanici, 1 měřící radar za městem, nic víc. Náš velitel těm dvěma řekl, že si můžou půjčit společenskou místnost. Vyslýcháme tam, když musíme, takže je tam kamera a mikrofon. Zastaví před stanicí. Dveře budovy se otevřou a vyjde Jalbert. Stojí na horním schodu v tom svém černém saku s vybledlými lokty a dívá se dolů. Ještě jedna věc, pane Coughline. Všichni známe Franka Jalberta. Nikdy se nevzdává. Dálniční patrola ho uctívá jako legendu a myslím, že na sny nevěří. Už jsem si toho všiml, podotkne Danny.

Danny vystoupá po schodech. Jalbert mu podá ruku. Danny zaváhá, ale přijme ji. Ruka je stejně suchá a horečnatá jako včera. Děkuji, že jste přišel, Danny. Pojďme dovnitř a dejme tu věc do pořádku. Co vy na to? Velitel právě postavil na čerstvou kávu. Ještě ne. Jalbert se zamračí. Je teprve za 5:50, vysvětlí Danny. Někoho čekám. Ano? Právníka. Jalbert zvedne obočí. Lidé, kteří mají potřebu zabezpečit se právníkem, bývají vinni. Je to pravidlo. Nebo jsou chytří. Jalbert na to neřekne nic. Edgar Ball dorazí přesně v 10. Přijede na mohutné motorce Honda Goldwing. Motor je tak tichý, že Danny slyší poslechově nenáročné retro Take It On The Run ve verzi od Rio Speedwagon ze zabudovaného rádia. Ball zaparkuje, postaví motorku na stojan a sesedne. Danny mu se okamžitě zalíbí. Z části kvůli obřímu motocyklu, z části proto, že je ve středním věku a má na sobě golfové triko, které nijak nezakrývá jeho povolená prsa a rozměrné staré kaki šortky, jež mu povlávají kolem kolenou. Tenhle realitní právník nevypadal ani náhodou jako realitní právník. Vy budete Daniel Coughlin, řekne a natáhne baculatou ruku. Ano, odpoví Danny a potřese mu rukou. Děkuji, že jste přijel. Ball obrátí pozornost k muži v černém saku. Jsem Eddie Ball, právní zástupce. A vy jste? Inspektor Franklin Jalbert, kancelářský úřad pro vyšetřování. Jalbert se dívá přes téměř opuštěnou manitůskou Main Street a zdá se, že nevidí Ballovu nataženou ruku. Pojďme dovnitř, máme na Dannyho otázky. Vy běžte dovnitř, řekne Ball. My se k vám za chvíli připojíme, rád bych si soukromě pohovořil s klientem. Jalbert se zamračí. Nemáme na to celý den, rád bych to měl za sebou a Danny jistě také. Samozřejmě, ale jde o vážnou věc, praví Ball mile. Když to zabere celý den, tak to zabere celý den. Mám právo mluvit se svým klientem, než ho začnete vyslýchat. Jestli jste z KBI, tak to víte. Buďte rád, inspektore, že jsem ochotný udělat to tady na schodech, místo abych si ho odvezl na saních do své kanceláře. 5 minut, řekne Jalbert a k Danny mu dodá. Děláte si to horší, synu. Ale no tak, pronese Ball milým hlasem. Ušetřete nás té filmové muziky. Jalbert odhalí pahýly zubů v krátkém úsměvu. Uvnitř takhle vypadá pořád, pomyslí si Danny. Jakmile Jalbert odejde, Ball si uleví. To je Tatar, co? Danny ten výraz nezná a krátce ho napadne, jestli špatně nerozuměl a Ball nenazval Jalberta tlachalem. Něco je určitě. Popravdě mě děsí. Hlavně proto, že jsem to děvče nezabil a on je přesvědčený, že ano. Ball zvedne ruku. Počkat, žádná zásadní prohlášení. Nazval jsem vás svým klientem, ale to nejste, aspoň zatím ne. Má cena za tohle dopoledne je $400. Měl bych vám účtovat jen 200, protože jsem zapomněl většinu toho, co jsem znal z trestního práva, ale je sobota ráno a já bych byl mnohem raději na golfu. Vyhovuje vám ta částka? Jasně, ale nemám u sebe šekovou. Máte dolar? Ano. To bude jako záloha stačit. Navalte. A když mu Danny dolar dá, doplní. Teď jste můj klient. Řekněte mi, co se přesně stalo a proč si na vás inspektor Jalbert zasedl. Nepřidávejte nic irelevantního a nevynechejte nic, co by se později mohlo vrátit a pronásledovat vás. Danny mu poví o svém snu. Vylíčí mu, jak jel do Gunlu a našel benzinku Texaco. Poví mu o psu, o ruce a o sudu na odpadky. Je to všechno šílené, ale tváře mu zčervenají až ve chvíli, kdy Ballovi vykládá, jak hloupě si počínal při anonymním telefonátu.
Já to vidím tak, že vám to ve skutečnosti prospěje, řekne Bol. Nevěděl jste, co děláte, a chtít zůstat anonymní je vzhledem k tomu, jak jste přišel k té informaci, naprosto pochopitelné. Měl jsem si to lépe promyslet, řekne Danny. Něco jsem předpokládal a víte, co se říká. Myslet znamená, ano, vím, hovno vědět. Staré rčení, ale dobré. Danieli, měl jste už někdy podobnou jasnovidnou zkušenost? Ne. Zamyslete se pořádně. Neškodilo by, kdybyste měl předchozí. Ne, jen tentokrát. Bol vzdychne a pohupuje se dopředu a dozadu. Má k těm pytlovitým kraťasům motorkářské boty a kompresní podkolenky a Danny mu to připadá vtipné. Dobře, řekne nakonec. Jak to je, tak to je. Další staré dobré rčení. Z budovy vyjde Ella Davisová. Danny, jestli nechcete jet 2 hodiny do Great Bendu a odpovědět nám na otázky tam, tak se do toho musíme pustit. Bol se na ní usměje. A vy jste? Inspektorka Davisová, KBI, a dochází mi trpělivost. Frankovi také. To bychom určitě neradi. Vyjďte, prohodí Bol.

plaketa s nápisem Sloužíme a chráníme. Na jiné stěně visí plakát s O.J. Simpsonem a Johnnym Cochranem. Popisek říká, k ničemu to není, když rukavice nesedí. Uprostřed místnosti stojí stůl se dvěma židlemi na obou stranách a mikrofonem uprostřed. Mezi automatem a pultíkem s pečivem pomrkává červené oko kamery na stativu. Jalbert ukáže na dvě židle. Denny a jeho právník se posadí. Ella Davisová si sedne proti ním a vytáhne poznámkový blok. Jalbert prozatím stojí. Uvede datum, čas a jména přítomných. Potom Denny mu znovu odříká jeho práva a zeptá se, zda jim rozumí. Ano, odpoví Denny. Jedno varování, inspektoři, dělám většinou realitní právo, podotkne Ball. Dělám pozemky, spolupracuji s několika místními bankami, spojuji kupce a prodejce, píšu smlouvy a občas nějakou tu závěť. Nejsem Perry Mason ani Saul Goodman. Jsem tu jen proto, abych zajistil, že se budete chovat uctivě a budete mít otevřenou mysl. Kdo je Saul Goodman? Zeptá se Jalbert. Zní to podezřívavě. Ball si povzdechne. Televizní seriál, fiktivní postava, zapomeňte na to. Ptejte se. Když už mluvíme o úctě, řekne Jalbert, povím vám, kdo si ji zasloužil. Yvonne Vickrová. Místo toho jí někdo znásilnil, pobodal a zavraždil. Ball se poprvé zamračí. Vy ale nevedete soudní řízení, pane inspektore. Vy vyšetřujete. Projevy si nechte a pustíte se do ptaní, ať odsud můžeme vypadnout. Jalbert znovu odhalí pahýly v tom, co pokládá za úsměv. Jen abyste rozuměl, pane Bolle. Rozuměl a zapamatoval si. Mluvíme tu o chladnokrevné vraždě bezbrané mladé ženy. Rozumím. Ball nevypadá, že by ho to zastrašilo, aspoň Denny mu to tak nepřipadá, ale milý úsměv je pryč. Jalbert kývne na svou partnerku. Ella Davisová se zeptá. Jak se dnes máte, Denny? Daří se vám dobře? Tak přece jen dobrý policajt a zlý policajt, pomyslí si Denny. Když pominu, že si celý Oak Grove myslí, že mám problémy s policií, tak fajn, a jak se máte vy? Dobře. Stejně se brzo dozví, jaké mám problémy, veďte. Od nás ne, ujistí ho Davisová. My o našich případech nemluvíme, dokud je nemáme dokonale připravené. Ale Becky se to dozví, pomyslí si Denny. A jakmile to řekne Cynthia Babsnové, roznese se to všude. A rádi bychom se podívali do vašeho mobilu, řekne Davisová. Je to jen rutina. Nevadilo by vám to? Dívá se mu přímo do očí a usmívá se. Kdybychom se podívali na místa, kde jste se vyskytoval, mohlo by vás to vyloučit z okruhu podezřelých. Nám by to ušetřilo čas a vám trable. To není dobrý nápad, řekne Ball Dennymu. Myslím, že na to potřebují zvláštní povolení k prohlídce, jinak by vám ho už sebrali. Davisová si ho nevšímá a stále s úsměvem, který říká důvěřujte mi, dodá. Musel byste nám ho samozřejmě odemknout. Apple je velice citlivý na soukromí. Jalbert se přesunul k pultíku s pečivem a nechává práci na hodné policajce, aspoň prozatím. Nalije si kávu a odtuší. Hodně by to posunulo budování důvěry, Denny. Denny málem řekne, vy mi věříte asi tak dalece, jako byste dokázal hodit tímhle stolem, ale nechá si to pro sebe. Nepotřebuje, aby ho Ball, který je sympatický, ale tady nemá pevnou půdu pod nohama, upozorňoval, že čím méně toho řekne, tím lépe. Uštěpačné poznámky by mu nepomohly, jakkoliv by rád nějakou utrousil. Může říct pravdu. Ta ho do potíží nedostane. Snažit se jí vysvětlit by mohlo. Denny vyndá mobil z kapsy a podívá se na něj. Už je 10:23. Čas jen letí, když se dobře bavíš, pomyslí si a vloží telefon zpátky. Zatím počkám, jak nám to tu půjde. My to povolení ve skutečnosti nepotřebujeme, řekne Jalbert.

0: Poté, co si nalil kávu, se uchýlil pod plakát Simpsona a jeho právníka. Jsem si dost jistý, že to není pravda, namítne Ball, ale mohl bych zavolat kolegovi, aby se ujistil. Mám to udělat, inspektoři? Dennis se jistě rozhodne správně, podotkne Davisová. Žena s chladným pohledem, která přišla s Gilbertem do Wilder High, zmizela. Tahle je mladší a hezčí a snaží se vzbudit dojem, že je na Dennyho straně. Nebo se o to aspoň pokouší, pomyslí si Denny. Nemáte v autě záznamové zařízení, řekne. Víte, co to je? Denny přikývne. Ta plechovka nemá ani couvací kameru. Když chcete jet dozadu, musíte se otočit a podívat se zadním oknem. Davisová také přikývne. Takže nám budete muset pomoct dát dohromady vaše cesty za uplynulých několik týdnů. Zvládnete to? Moc toho nebylo. O víkendu po skončení školy jsem vyrazil za bratrem do Boulderu. Letěl jsem letadlem. To byl víkend kolikátého? Gilbert se dívá do svého mobilu. 3. a 4. června? To by mohlo být. Pracuje v supermarketu King Supers v Table Mesa. Řekl by toho víc, je na Stevieho velmi hrdý, ale zatím to nechal tak. Ella Davisová stále s tím upřímným pohledem a s úsměvem jej vybídne. Pokuste se být přesný, Denny, je to důležité. Myslíte si, že to nevím, řekl by nejraději Denny. Pohráváte si tu s mým životem. Vyrazil jsem v pátek odpoledne, letěl jsem s United. Vrátil jsem se v neděli. Letadlo do Great Bendu mělo zpoždění a dostal jsem se domů až po půlnoci. Takže když jsem si konečně lehl do své postele, bylo už vlastně pondělí. Děkuji, ověříme si to. Jiné cesty? Denny se zamyslí. V neděli jsem jel do Vichity na návštěvu za bývalou. To bylo před tím snem. Gilbert si odfrkne. Ball se dívá do svého telefonu. Mohlo to být 11. června? Denny se zamyslí. Muselo. Jinak jsem byl tady. Jezdil jsem do školy, do obchodu. Několikrát jsem vyzvedl Darlu ze školy. Darlu? Zeptá se Davisová. Darlu Jean, dceru mé přítelkyně Becky. Hodná holka. Nemůže odolat a dodá. Díky vám jí teď nejspíš nějakou dobu neuvidím. Davisová to ignoruje. Jen abychom si to ujasnili. 11. června jste byl ve Vichitě navštívit svou bývalou manželku Marjorie Coughlinovou? 11, řekne Gilbert a ještě jednou to zopakuje, jako by se chtěl ujistit. Margie, ano, ale vrátila se ke svému rodnému příjmení, Gervaisová. Prý už jí nebavilo být Coughlinová, což neřekne nahlas. Jakmile si přikážete, že si nesmíte vylévat srdce, je to stále jednodušší. Poslyšte, vás zatkli za to, že jste jí pronásledoval, viďte. Prohodí Davisová jen tak mimochodem. Ball se zavrtí, ale Denny mu položí ruku na paži, než může něco říct. Ne. Zatkli mě za porušení zákazu přiblížení, který mi nechala vystavit, a za výtržnictví. Obvinění bylo staženo z její strany. Dobře, skvělé. A teď spolu vycházíte. Davisová to pronese tak vřele, jako by to byl úspěch na úrovni mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Denny pokrčí rameny. Je to lepší než v posledním roce našeho manželství. Dali jsme si oběd a já jsem jí spravil blinkry. Spálila se jí pojistka. Takže jo, vycházíme spolu. Fajn? To je dobré, to je dobré. Opakuje Davisová stále upřímně a mile. A dokážete mi vysvětlit, jak se otisky prstů Yvonne Vickerové dostaly na valník vašeho pick-upu? Dennis se nad otázkou zamyslí a zváží fakt, že se nachází ve výslechové místnosti, ne ve vězeňské cele. Usměje se na Davisovou a řekne: roste vám nos. Myslíte si, že jste chytrý, co? Ozve se Gilbert od plakátu. Davisová po něm vrhne pohled. Gilbert pokrčí rameny a mávne na ní dvěma prsty, aby pokračovala. ještě bezdůvodně pronese, aspoň Denny žádný důvod nevidí. 1, 3, 6. Prosím? Nic. Pokračujte v té své vyprávěnce. Davisová podotkne. Máte trochu problém s popudlivostí, vidíte, Denny? Dřív jsem pil, nechal jsem toho. To není moc vstřícná odpověď, praví Davisová káravě. Když se zeptáme vaší bývalé a my se zeptáme, co nám řekne o vaší prchlivosti? Řekne vám, že jsem mýval to, co jste právě řekla. Problém s popudlivostí. Mýval. Je to minulost. Aha, takže je to pryč? Tak je to? Čeká. Denny mlčí. Dal jste jí někdy nakládačku? Ne. Potom se přinutí dodat, protože je to pravda. Jednou jsem jí chytil za paži, udělal jsem jí modřinu. To bylo předtím, než mě vykopla. Za krk nikdy? Usmívá se a naklání se dopředu, aby vzbudila důvěru. Řekněte mi pravdu a zahanběte ďábla. Ne. Ani jste jí nikdy neznásilnil? No tak, ozve se Bol. Nezapomněla jste na úctu? Musím se zeptat, namítne Davisová. Vikrová byla znásilněna. Nikdy jsem svou ženu neznásilnil, řekne Denny. Není to poprvé, co ho zasáhne pocit nereálnosti a pomyslí si, vždyť jsem vám pomohl, nebýt mě, to děvče by pořád ještě sloužilo jako bufet pro toulavé psy. Kdy jste byl naposledy v Arkansas City? Náhlá změna směru je jako prudká zatáčka. Cože? Nikdy jsem v Arkansasu nebyl. Arkansas City v Kansasu, poblíž hranice s Oklahomou. Tam jsem nikdy nebyl. Ne? No, do záznamového zařízení ve vašem pick-upu se podívat nemůžeme. Do Toyoty Tundra se ještě rok neinstalovala, ale mohli bychom se podívat do vašeho mobilu. Co vy na to? Denny opakuje. Uvidíme, jak to půjde. Co takhle v Hanevelu? To je také v Kan... Denny zavrtí hlavou. Slyšel jsem o něm, ale nebyl jsem tam. Co třeba Gash and Gown, křižovatce I-35 a státní silnice 166? Tam jste byl? Myslím, že konkrétně v tomto ne, ale konec konců jsou všechny víceméně stejné, ne? Myslíte? No tak, Denny, tohle je vážná věc. Jestli je to Gash and Gown v Hanevelu, tak jsem tam nebyl. Davisová si to zapíše a počastuje Dennyho káravým pohledem. Kdybychom se vám mohli prostě podívat do mobilu. Denny už toho má pokrk. Vyndá mobil z kapsy a posune ho přes stůl. Jalbert vykročí kupředu a skočí po něm, jako by se bál, že si to Denny rozmyslí. Kód je 7813. Až se vrátím, nechám si od svého ajťáka pro jistotu zkontrolovat, jestli jste mi tam něco nepřidali. Denny blafuje. Žádného ajťáka nemá. My to tak neděláme, řekne Davisová. Jasně, ani nelžete o otiscích prstů. Odmlčí se. Nebo o DNA ze spermatu. Davisová na okamžik vypadá vyvedená z konceptu. Potom se nakloní a ukáže ten úsměv, který říká, můžete mi říct cokoliv. Popovídáme si o vašem snu, ano? Denny mlčí. Máte často takové fantazie? Bol promluví. No tak, nebyla to fantazie, protože tělo té ženy na tom místě nakonec bylo. Jalbert si znovu odfrkne. Musíte připustit, že je to neuvěřitelně šťastná náhodička, řekne Davisová. Pro mě ne, utrousí Denny. Podívejte se, kam mě to dostalo, ženská. Nevadilo by vám znovu nám povědět o tom snu, Denny? Denny jí odvypráví sen. Je to snadné, protože ani trochu nevybledl. A přestože jeho výlet na místo byl podobný, mezi snem a realitou nedošlo k žádné křížové kontaminaci. Sen existuje sám o sobě a je tak skutečný, jako cedule Kick a Buck nad pečivem. Tak skutečný, jako Jalbertova svérázně načehraná šipka z vlasů a dychtivé oči bez jediné jiskry. Když skončí, Davisová se zeptá, zřejmě pro oficiální záznam, domnívá se Denny, protože už se ptala předtím. Jestli měl podobné jasnovidné záblesky už dřív. Denny řekne, že ne.
1: Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. V rámci Mrazivého léta jsme uvedli četbu, kterou z překladu Adély Bartlové připravila Marina Feltlová. Účinkoval Martin Finger, režii měla Izabela Šenková. No a další část uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
2: Mrazivé léto.
3: Rozhlasová hra na Dvojce.
2: Co je na záhadné nahrávce, která vedla ke smrti Davidovy sestry?
4: Anežko!
5: Kdo to dělá? Ježiš,
4: dělej to, nevím. Anežko!
2: A kdo ovládá koho?
5: To nefunguje. Davide, prosím, udělej něco!
3: Šum.
2: Mysteriózní horor Jana Bejnara v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
6: Radioservis představuje
7: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
8: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, je krátce po půl jedenácté a na dvojce začíná tak jako každý den v tuto hodinu noční mikrofórum. Příjemný poslech vám všem přeje Jaroslav Sedláček. Mým dnešním hostem je syn Libuše Šafránkové a Josefa Abraháma, absolvent katedry dokumentárního filmu na pražské FAMU, otec pěti dětí, spolumajitel několika vyhlášených pražských zmrzlináren, muž, který se rád a často směje. Mým dnešním hostem je Josef Abraham mladší. Ahoj Pepo, vítej na dvojce. Co si to mumláš po dvou si?
1: Já zdravím diváky, dobrý večer.
0: Máme posluchače. Pepo, na jednu stranu mám velkou radost, že ti vidím, protože jsme se dlouho nepotkali. Na druhou stranu zažívám trošku vnitřní stres, protože vím, že ty rozhovory prakticky vůbec nedáváš, takže bych tě nerad zklamal. Ale možná začnu něčím osobním, na co si častokrát vzpomenu. Byla to polovina léta roku 2013, kdy měl na letní filmové škole v Uherském Hradišti premiéru tvůj film Hotelier, na něm jsem měl tu čest se podílet. Bylo po projekci, seděli jsme na terase kina Hvězda. Já, ty, tvůj tatínek, Jan Kačer, Pavel Landovský, volalo se do Kanady, Vladimíru Pucholtovi. Bylo to opravdu moc fajn večer a tehdy mi Pavel Landovský řekl, nečum do toho mobilu pořád a buď rád, že tady můžeš s náma sedět. A je to věta, přiznám se ti, na kterou si hodně často vzpomenu, protože mám dojem, že tahle generace, naprosto výjimečná generace, nějak strašně rychle odešla.
1: Strašně mi nám chybí. A mě teda osobně, protože jsem měl tu štěstí a tu možnost v tomhle vyrůstat, v tom činoheráku, bohužel ne dřív, to byla taková vždycky moje ještě taková touha vlastně poznat to ještě ten rok od 65 do toho roku zhruba 70, to první období, protože jsem viděl, jak ty lidi se měli rádi navzájem, jak skutečně upřímně, jako to vznikalo ze vztahu, z lásky k sobě, z toho, že si nezáviděli, že se měli rádi a že prostě zkoumali, k čemu to divadlo je a kam vlastně se člověk může posunout vnitřně. A to je pro mě doteď neuvěřitelně inspirující a objevný. Jsem strašně vděčný, že jsem se mohl do tohohle toho narodit.
0: A když jsem chodil do toho?
1: A Landák mě strašně chybí. Jo. Jako je to pravda, že je to jeden z lidí, kterýho si vážím úplně nejvíc.
0: Landák měl tu zvláštní věc, že dokázal být velmi hlučný, velmi hlasitý, občas i hrubý a mně se zdálo, že vlastně i zároveň velmi jemný a velmi jako něžný, akorát to vlastně není vidět, že vlastně trošku tu svoji něhu schovává pod ten hluk.
1: Ale já si myslím, že to vidět bylo právě zrovna třeba v té jeho hře, kterou napsal jako vlastně relativně ještě v mladém věku o dvou starcích a byl schopen se naprojektovat na prostě od věk odcházejících mužů, který nakonec hrál, že pan Oldřich Nový a to byla vlastně jeho poslední role v Činoherním klubu a v divadle vůbec a bylo to něco pro mě teda mimořádného, protože pan Oldřich Nový je pro mě
0: pan herec a legenda.
1: Nejen to je opravdu duch té první republiky se všema jeho písněma, který si pouští ve velice pravidelně, protože i můj teda nejstarší syn, ten se zasekl někde v 30. letech, maximálně 40. On prostě jeho hudební diskotéka končí opravdu někde maximálně u jazzu v 50. roce, ale všechno je to o big bandech a vlastně mám pocit, že z té doby jako nevystoupil. Takže my se tak snažíme vlastně trošku žít v minulosti všichni. Dáváme tomu tu atmosféru, aby jsme se uchylili ne do té současnosti, která je teda čím dál rychlejší, ale snažíme se si to tempo trošku zpomalit.
0: A když jsi trávil to dětství v tom činoherním klubu, na co nejradši vzpomínáš? Co jsi tam jako dítě nejvíc užíval? Nebo koho jsi měl nejradši?
1: To je hrozně těžký, víš, jako vybrat jednoho z nich.
0: Co ti naskočí jako první?
1: Já jsem Tomu je bež asi věří, já jsem měl strašně rád Mílu Štěbicha, pana Štěbicha, který není jako taková jako excentrická postava, ale byl to vždycky, mě připomínal mýho dědu, který mě umřel, když mě bylo 6 let, a on měl něco podobného v sobě, takže já jsem jakoby nejhlubší vztah měl, jakoby takový ten vnitřní, oni byli velký kamarádi s tátou. On byl inspicient a postupně začal hrát menší role, až prostě nakonec teda ho viděli, jaký je ten talent, a hrál i ve slavných filmech potom velkých režisérů, ale vždycky takový ty menší okrajový role. No ale mimo to samozřejmě vzpomínám na pana Kodeta, ke kterému tam jsme byli doma u něj v jednom, v podstatě to bylo několik, vždycky jsem se tam strašně těšil, bezvadný měli jsme vztahy s dětma jeho a s Adélou Kačerovou jsem hrál čtyřručně na klavír, na piano, takže jsme u Kačerů jsme byli v jednom kuse, vlastně nešlo, dokonce jsme se poprali několikrát, a mě chyběl takovej ten úplně jako Honza Kačer byl prostě mu chyběli kluci. On měl tři holky a neměl kluka, takže my jsme se opravdu, se vzpomínám na to, že jsme měli fakt až takový
0: blízký vztahy. Jako, Josef Abraham je mým dnešním hostem.
1: Jau.

0: Hostem nočního mikrofóra je dokumentarista Josef Abraham mladší. Pepo, ty už si před písničkou zmiňoval, že jsi vlastně vyrůstal ve velmi výlučném prostředí činoherního klubu, že jsi tak trošku nahrazoval nebo dělal si na Janu Kačerovi, které měly jinak samé dcery. Když jsi uvědomil vlastně, že tvoji rodiče jsou tak slavní a že úplně děti ostatních, rodiče ostatních dětí tak slavní nejsou a že vlastně máš nějaké privilegium?
1: To já nevím, jestli to bylo privilegium. Já jsem vyrůstal na Smíchově, kde to jsem musel každý obden, jsme tam měli nějakou bitku už od školky, takže
0: to byl serváč a raubíř.
1: To byla obrana.
0: Takže ti to děti nechávali trošku sežrát?
1: No ne trošku, to byla jako velká škola. Já jsem dal 100 kliků, 100 schlapovaček od první třídy, abych to vydržel. Jo. Ale to mělo výhody potom zase později. Smíchov byla dobrá škola, jo, jako v 80. letech, ale já si nemyslím, že by jako to byla výhoda, nebo já si myslím, že rodiče, oni vlastně vůbec nikdy nechtěli být slavní, jo. To je, máma to měla jako poslání, jako dár od Boha, to, co dělala od v podstatě od dětství. A táta měl díky svému původu továrnickému měl prostě zákaz se dostat do školy, takže on to bral jako nějaký přechod a mezi tím ho to asi jako vlastně zlákalo, ale myslím si, že si to dost hledal, budoval dlouho, kdežto máma to měla opravdu v sobě od dítěte. Vlastně to potom, ty si je pamatuješ, jak vypadali ke konci, prostě i když bylo takový horko, jako je třeba dneska, tak tata chodil s čepicí naraženou hluboko do čela, měl šálu přes pusu, brejle.
0: Líbec zvednutý.
1: Takže sice ho jako nikdo nepoznal, ale vlastně byl strašně nápadný.
0: Tím, jak byli oblečeni, tak si jich všichni lidé všímali a hned byli poznat. A já jsem jim několikrát, protože jsme se takhle několikrát potkali a několikrát jsem jim chtěl udělat tu radost a dělal jsem, že jsem je nepoznal, aby měli radost, že to převlečení funguje.
1: No, ale tak bylo to, zase otec nebyl tak jako konformní, to znamená, když třeba byl covid, tak si zase odmítal nasazovat cokoliv, takže to byl asi jediný, kdo chodil po ulici potom bez roušky, ale jinak i v těchto vedrech i máma měla vždycky čepici, brejle a šálu a kabát.
0: Já jsem s tvojí maminkou poprvé osobně potkal v roce, mohlo to být rok 1998, kdy jsem jí na festivalu finále v Plzni měl přidávat nějakou diváckou cenu a mě překvapilo, že ona byla ještě mnohem nervóznější než já a to bylo co říct. My jsme čekali na ten závěrečný ceremoniál a ona mě celou dobu držela za loket a doslova mi ten loket drtila a já jsem si myslel, že to tak jako hraje, že ti herci jako tak, ale ona byla opravdu z toho opravdu mnohem větších nervech než já. Co způsobilo to její plachost nebo vlastně člověk by řekl, že tam půjde si to užít, poděkuje a zase odejde, ale pro ní to byl stres.
1: Jaký to byl rok?
0: 98, to byla zabáječná léta pod psa, to si pamatuju.
1: Tak nebylo to tak vždycky, jo, to je podle toho, to podle těch konsekvencí, to já netuším, co se tam dělo, ale oni nevyhledávali publicitu a neměli tu potřebu, jako se pro ty ceny, já jsem za ní několikrát přebíral ceny, tak vím, co to je, jako jít si jako na lvech nezakopnout tam a ona prostě to nevyhledávala a ta sláva, to je něco, co určitě jako nechtěli. To byl vedlejší produkt.
0: Mimochodem tatínek celou dobu na ní čekal venku v autě, ten nešel ani dovnitř. Jo? A pak, když celá ta ceremonie skončila a všichni ty lidé odešli, tak teprve přišli v tom foaje a byl to nádherný večer. Povídali jsme si několik jako hodin a vlastně, když najednou ten tlak tam opad, tak byli, se uvolnili a byli úplně v pohodě.
1: No, ano, oni v soukromí rozehrávali velké hry a když jsem přišel často ještě na základce ze školy, tak se tam ozývaly takové zvuky, že jsem měl pocit, že jako bych do toho měl už zakročit A pak jsem pochopil, že to je prostě zkouška z divadla anebo z nějaký jako hodně vypjatý inscenace. A měli v sobě prostě ten jako dar si navzájem ty věci vyposouvávat, ale dělali to právě doma, že jo, v soukromí, kde je nikdo neviděl. A ta hra často přerůstala jako do pro návštěvy, který jste
0: jako nebyli.
1: Ano, pro zasvěcené návštěvy, tak byla často šokující. Jo. Ale oni veřejně jako neměli moc potřebu se někde...
0: Tomu rozumím naprosto. Byla legrace doma s nima?
1: Byla strašná sranda s nima. Jako my jsme si dělali na schvály, tata mě začal, oni byli strašně málo doma, že jo, takže já jsem tam býval sám, ale zase, když přišli, tak se jako různě chtěli vynahradit, takže ona mě různě bafal jako za závěsem, nebo tak. Já jsem mu zase na oplátku přitloukl třeba bačkory k parketám, takže on, když ráno vstal, tak se tam rozplácnul, nebo jsem na ně čekal, než přijdou z divadla, tak jsem jim přelepoval vypínače a dělal tam takový instalace.
0: Taková rodina dobráčků, koukám.
1: Kterým se museli promotat a byli to takový jako infantilně recesní období, na který hrozně rád vzpomínám, protože v tom byl jako ta hra mezi náma. My jsme se opravdu vlastně moc nevídali, že jo, protože oni se vraceli z divadla téměř denně.
0: Točili.
1: Jo, kolem 11.
0: Žádl jsi někdy na tu jejich slávu? Chtěl jsi jenom doma pro sebe?
1: Myslím, že na slávu ne. Když to máš od dětství, tohle to doma, tak na to nemůžeš žádlit. To je něco, co ti vyústí v to, že chodíš prostě zabalenej do deky a nechceš, aby tě kdokoliv poznal. Jo. A to mě asi i formovalo v tom, že jsem nikdy před kamerou stát nechtěl. Ať jsem párkrát byl. Jiná věc je divadlo, který mě jako z dálky velice zajímá, ale to jsem omezil na pár stand-upů, který jsem dělal a to mě moc bavilo a dělal jsem...
0: Ty jsi dělal stand-up, to je zajímavé.
1: Jo, dělal jsem takový srandy a ta energie jako toho smíchu, když to je naživo, že to není film, tak ta je velice opojná.
0: A o tom, o anatomii gegu a o dalších věcech, které můj dnešní host Josef Abraham studoval, si budeme povídat zase po písničce.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: A mým dnešním hostem je Josef Abraham mladší, se kterým si povídáme o jeho slavných rodičích Libušce Šafránkové a Josefu Abrahamovi. Pepo, když jsi vyrůstal s rodiči, kteří velmi pracovali, byli často buď v divadle nebo před kamerou, ať už televizní nebo filmovou, ty jsi byl doma sám. Co ty jsi pro sebe často, a dělali jste si to na schvály, co ty jsi jako maloval pro sebe budoucnost, co jsi chtěl dělat? Říkal jsi, že to divadlo tě úplně jako hrát nelákalo, ale přesto si to zkusil jako ten stand-up. Chtěl jsi být za tou kamerou, nebo jsi přemýšlel i o jiných profesích?
3: Ale já jako děcko jsem si hrál třeba se zvukem, měl jsem takový malý varhánky a předělával jsem si samply k tomu a vlastně ještě opravdu v útlém věku 80. letech jsem si přes mikrofon jako vždycky nahrál a pak jsem k tomu nahrál další stopu a další. Takže mě bavilo jako si vytvářet něco z, jako později, když teda už se dostal k nějaký kameře už ve věku jako gymnázijním, tak jsme měli recesní televizi, která s kamarádama vlastně kopírovala Českou sodu, protože to bylo něco, co nás fascinovalo a snažili jsme se vlastně úplně stejný humor, ale tím, jak nám to nešlo, jak jsme dělali jsme reportáže po Václaváku, ty devadesátky byly svobodný a mohli jsme dělat rozhovory v podstatě jako s kýmkoliv, ale měli jsme svoje studio, jakože televizní ve sklepě a tam jsme se vymysleli scénky, které trvaly třeba 5 minut v kuse, ale jsme to na jednu sklapku. Jakoby.
2: Na jeden záběr.
3: A vždycky se stalo, že to někdo se odprsk, prostě někdo to
2: zkazil.
3: Někdo to zkazil a nikdy jsme vlastně nedošli do konce té klapky, protože jsme měli vymyšlený gegy, kterými jsme to špikovali, odklopili jsme si brýle, ping-pongač a tak dále. A vždycky se někdo
2: rozesmál, udržel to.
3: A v tu chvíli, jako když to viděl můj otec a teď viděl tohleto, jako 30 tejků od něčeho, tak vlastně tohle bylo něco tak absurdního, protože tam postupně docházelo k tomu vyčerpání, kde už nikdo jako neudržel jako konec a tam tohle miloval. Já bohužel ten pásek samozřejmě nemám dneska. Jo, ale byla v nás nějaká hra, která já potom se po všech maturitách jsem se dostal na FAMU a jsem za to neuvěřitelně vděčný, protože jsem měl možnost potkat lidi skvělý pro mě, teda úžasné osobnosti, který když by, teda budu jmenovat pana Špátu, kterýho jsem byl v dílně, který byl
2: českých dokumentaristů všech dob.
3: Kamera,
2: s výjimečnou kamerou, ano, s výjimečným obrazem, citem pro obraz.
3: Ty filmy jsou tak inspirativní a tak jako dneska zapomenutý, takže doporučuji každému, aby se na tu poezii dokumentu ještě filmovýho podíval. On byl třeba jeden z posledních lidí, který natáčeli dokument ještě na 70mm film, ale ta katedra byla strašně jako...
2: A proč se zhlásil na dokument, když celou dobu máte televizní studio a děláte komedie, tak by očekával, že půjdeš na filmovou režii, na hraný film. Proč ten úkrok k dokumentu?
3: Člověče, dokument tehdy byl mnohem zajímavější pro mě. Jako právě tím obsazením lidí, jako já jsem vedle pana Špáty teda obdivoval i Míru Janka, který teda potom jsem vlastně byl jako účasten taky v jeho dílně. Ale vedle toho jsem strašně miloval jako semináře pana Vachka, jo, který
2: to
3: zval...
2: To je hodně výrazná osobnost.
3: Který zval... Byla to taková... jako takový podhoubí pro člověka, který se dokáže jako houba nasát tolik, tolik světů a informací, takže za to jsem nejvíc vděčný. Ta katedra dokumentu byla strašně inspirativní.
2: Ostatně katedru dokumentu původně studovali Jan Sirák, Filip Renč a pak přestoupili na ten hraný film a udělali tam kariéru. Ty jsi taky na to myslel, že třeba jako se naučíš to řemeslo na tom dokumentu a pak si zkusíš ten hraný film?
3: Já si nejsem úplně jistý, jestli na dokumentu bylo tak jako řemeslo v tomto, protože mě nás vlastně učili univerzálně natáčet ze všech pozic a to mě už během školy vlastně trošku odloudilo od toho dokumentu do nějakých reklam. A, takže já jsem tu famusu vlastně hrozně dlouho.
2: Ale dostudoval,
3: ale už úplně jiným zase složení té katedry a v jiný konstelaci, ale ještě jsem stihl právě ten přelom tisíciletí, který byl pro mě neuvěřitelně silný a ten prvá, druhá, třetí byly jako... to je takový pro mě, na to rád vzpomínám.
2: Když se člověk dívá na tvoje první filmy, tak třeba mě zaujalo Parazitovo pozdní odpoledne.
3: Jo, no tak to byly cvičení, jako který...
2: Ale název úplně super, o čem to bylo?
3: Já jsem původně točil, máme nějaký vytrhávej zub a ona to nechtěla, aby to někdo viděl, takže jsem rychle natočil.
2: Aby národ viděl, že i Libuška Šafránková má zuby.
3: Ano, takže jsem místo toho natočil, jak otec vyndává klíště kocourovi a pak to spálí na novinách, kde tehdy byl Miloš Zeman a bylo to takovej jako symbol něčeho, co rozesmálo nejenom ty lidi na katedře tehdy, ale byl to postup práce. Já jsem v té době točil spíš takový velice introspektivní věci o snech, kdy jsem se ptal i ostatních lidí, jestli se jim děje to, co mě. Já jsem měl vlastně dlouhou dobu jsem bojoval s tím, že mám vlastně jako pocit, že umím lítat, jo. Ale to jako ten Laoc to má v té básni, že nevíš, jestli je motýlem, ten se zdá, že je člověkem. Tak jsem potom v realitě opravdu měl pocit, že si můžu tady někde seskočit ze střechy a že to zvládnu. A jsem říkal, ne, není to tak, ale začal jsem se ptát ostatních lidí, jestli teda mají podobné zážitky v tom, když lítají ve snu. A protože se mi sešlo hodně názorů, tak jsem udělal o tom celý film, který jako byl v té době jako něčím objevený, protože vlastně nešel ven, byl to introspektivní film. No a hrozně se mi to zalíbilo, já se začal jsem zkoumat potom jako lucidní snění, to, co vlastně ovládáš myšlenkama, nebo respektive ty vědomě vstupuješ do snu. No a o tom jsem natočil jako bakalářský film, který ale si myslím, že to byla strašná chyba tohle to udělat, jo. Protože to se vlastně nedá sdělit, jo. Tohle je tak subjektivní věc, kterou ten druhý člověk musí mít v sobě určitou zkušenost, aby vůbec věděl, co to je. Takže to jsem si jako zkoušel, to lámání zubů, a to ta katedra tehdy umožňovala, že si mohl odskočit žánrově třeba do hraného filmu, co jsem pak udělal tu Anatomii Gegu třeba.
2: Anatomii Gegu, právě tam se ti podařilo dát dohromady opravdu, dá se říct, to nejlepší, co kdo se může jakým způsobem vyjádřit ke komedii od Luďka Soboty přes Zdeňka Svěráka až pod Ctibora Turbu nebo další Vladimír Just.
3: Nebyli všichni, ještě mi jich pár chybělo. Jako, chtěl jsem v tom pokračovat. Jo, protože to by se dalo i do teďka vlastně dotočit, protože ten Havlův text původní z 60. let je jako natolik už absurdní a tak jako už sám o sobě jako nosnej, že by se do toho dalo vstoupit po druhé. A možná je potřeba se nad tím nezamyslet.
2: To všechno směřuje k tomu, že ta komedie tě provází od malička, od těch naschválů rodinných, přes to televizní studio v tom sklepě, přes tady tu vlastně zkoumání vědomé, vlastně jak ta komedie funguje. Já tomu vidím jako nějaké postupné schůdky k nějaké opravdu velké komedii. Já když vlastně tvoje maminka umřela, tak vlastně jsem si až tehdy uvědomil, jak ona byla geniální komička. Ona měla tak široký vějíř, tak jemných vtipů od sarkastického, poněžného, po prostě tam jakýkoliv přívlastek si vymyslíš, tak to ona dokázala. Myslím si, že u nás není herečky, která by tohle dokázala.
3: Nechci tohle srovnávat, ale měla v sobě, jako vlastně to vznikalo mezi tátou doma, mámou, jako měli ten jako nástřel a my jsme se do toho různě zapojovali potom a ty recese nebo prostě takový jako podprahový, to bylo nejlepší na tom, takový ty mizanscény, takový to, co vlastně jako jde trošku proti, že ona měla v sobě velmi hluboko, řekl bych, takovou potřebu vyvažovat vždycky nějakou situaci. Takže když bylo něco, se tvářilo velice oficiálně, tak to nabourává otec taky. Tohle to bylo vždycky, ono to na, toho si nikdo nemohl všimnout, jo, protože tohle se odehrávalo tak skrytě. Ale to je ten princip, jo, že musíš jako vlastně držet rovnováhu a tu jednu realitu teda nabourávat tou druhou a vlastně v tom střetu ti vznikají pak ty gegy, že jo, to je ta teorie, nebo to je to, k čemu jsme se dohrabali potom velice složitě v tom filmu, protože to byla vlastně jedna věc, byla demonstrace toho gegu jako hranýho na základě Havlova textu a na druhá potom, která vznikla organicky, že ta otázka naprosto jednoduchá, co to je, tak ta položila vlastně všechny tyhle ty, kromě teda třeba jako výjimky, ale to už by člověk musel vidět. Pana Justa, který to opravdu jako shrnul, a nebo třeba ten Luděk Sobota, úžasně to vlastně popsal tím, protože to opravdu je v něm, on to v nějakým svým třetím oku jako naprosto přesně ví, on tam taky to natáčení, to byl jediný člověk, který byl schopnej nám úplně zničit natáčení, protože kameraman se tak smál, že se třásla kamera, zvukařka se smála do záběru a já jsem zalez pod stůl, protože jsem to nemohl vydržet. Já to vzpomínám na takovýhle jako fakt detaily, takový podprahový momenty, kdy tyhle klasici jako humoru se dostávali do té pasti, jako ty jednoduché otázky.
2: Já když se vrátím k té mamince a třeba si vzpomenu na film Vesničko má středisková, jenom taková ta jednoduchá věta je: Pepo, já se spletla, jo. Ale tam je tolik naivity, protřelosti, chytrosti, herectví, to je tak, má tak jemné odstíny a je to jediná věta, kterou myslím si, že žádná jiná herečka, a že tady máme spoustu dobrých hereček, by nedokázala prostě tomu dát ten půvab a to kouzlo.
3: To já bych to furt nesrovnával, ale bylo to samozřejmě v ní a to byl právě taková ta hra, která ona asi to měli jako neuvěřitelným způsobem vybudovaný v tom činoheráku, kde si mohli vlastně vyzkoušet všechny jako situace, to, co bylo pro ně jako objevný.
4: Kup mi den, kup mi noc,

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým dnešním hostem je Josef Abraham mladší. S ním si povídáme o letčems, o jeho studiích na FAMU, o jeho studiu GEGu, o tom, jaké to bylo žít se s velmi slavnými rodiči Libuší Šafránkovou a Josefem Abrahamem. Pepo, nedávno bylo velmi smutný výročí a já jsem se tě na to nikdy nezeptal vlastně a bojím se tě na to zeptat i teďko. Pro mě byla smrt tvojí maminky absolutní šok. Jak moc to zamávalo s tebou, protože myslím si, že na odcházení rodičů nejsme připravení nikdo. A já vlastně mám až teď po těch 5 letech odvahu se tě na tohle zeptat.
3: No. Mě to vyplo na asi 2 měsíce, jsem byl těžko schopný něčeho, ale díky pomoci lidem, skutečně jako především mojí ženy, úžasný, která teda v tu chvíli našla tu sílu, jako já potom vlastně díky tomu taky prostě racionálně to všecko posunout až k tomu, co bylo potřeba udělat. Tak ano, to bylo něco, co jsme nečekali, i když vlastně jsme tušili, že se to může stát. Ale já jsem, to není ta nej, jako, již mezi tím se nám narodila dcera, která už v té době začala strašně připomínat mámu. Takže třeba Mirka, mámina ségra, když tu Lauru viděla a my jsme na ní koukali, tak jsme nejdřív teda jsme si zaslzeli, ale pak jsme vlastně viděli, že jako zní jako klišé, ale ono to je prostě něco, jako pokračuje a nese dál. Takže mě dneska nejvíc teda vadí, že oni znají babičku, jako akorát ve 2D, jako ve filmu, nebo znají akorát z pohádek, který jim čte, že, nebo prostě mají, jim visí obrázky. Prostě je to absence babičky, která to je pro mě jako instituce, která je ta vazba, jako, která vlastně nás formovala všechny, jo, takový vlastně v sobě objevuješ postupně, co to je. To není to něco jiného než rodiče. Já jsem teda zrovna měl jako tu možnost si tohleto vychutnávat, protože jsem furt byl u babiček, u dědu. Ale nikdy jsem třeba netušil, jak byli třeba stateční, jaký měli v sobě jako neuvěřitelný pro mě rozměr. Já, když jsem pohřbíval tatu, tak na tom Kunovském hřbitově za mnou přišel tehdy neznámý člověk a dneska teda můj přítel Tonda Kadlčík, který mi přinesl jakýsi archivní materiál, říkal, to vás bude zajímat. A to jsou materiály z druhé světové války, kde jsem zjistil, že můj děda tím, jak měl cihelnu na války, tak nechal vykopat výlovitý půdě jakousi skrýž, kde si tata potom po válce hrál i s Bocou, se svojí sestrou, která stále žije. My jsme o tom i teď mluvili nedávno. A oni si nepamatujou, co se tam dělo. Oni ví, že tam byla nějaká jako skrýž prostě pro nějaký odboj. A já díky těmhle materiálu jsem se najednou začetl do úplně podrobných popisů z druhé světové, kde se píše, jak část výsadku karbon nám operoval na zahradě a jak ten děda dělat jim falešný pracovní papíry, prostě který tehdy nedostali z té Anglie, protože to nemělo správný kolky, neměli, oni měli peníze, všechno bylo vlastně, adresy byly špatně, všechno.
2: A doklady se museli falešný vyrobit tady všechno.
3: Ano, půlka toho výsadku byla zlikvidována, nebo respektive se bohužel zastřelili před českýma četníkama. Ale ta druhá byla zase neuvěřitelně úspěšná, část působila v Uherském Ostrohu a část v Kunovicí. A dali dohromady skupinu přes 250 lidí z těch všech, který se navzájem neudávali, což mě na tom nejvíc fascinuje, že ten odboj prostě založili lidi, kteří si byli schopní

0: Ale nejmladší Lily se už nedožila ani jednoho, takže pro ní je to jako, tam je to někdy složitý, protože ona to taky jako vnímá, i když jsou jí tři, tak najednou vidí, že tam někdo chybí, že tam někdo je přítomen, jenom na obrázku. Ale...
1: Když to proznáš třeba s tvými staršími syny, s Tondou a Josefem, je to na nich poznat, že měli to štěstí aspoň trošku tu babičku s dědou jak si poznat, užít si?
0: Hele, oni měli ten dár takovej, to jim závidím, jo, ty kluci, protože oni jeden druhýmu filmově vypomáhali od začátku. Oni prostě si na začátku stavili nějaký animáče z Lega a potom postupně si začali budovat scénky takový, jako jsme dělali v pubertě, jak jsem ti popisoval. Ale vždycky byl jeden pro druhýho. To je to, co mě, jako mě osobně chybělo celé dětství, ten brácha nebo ségra, kterou bych takhle mohli jako interagovat. Tak oni tohle mají a tohle, jako jestli, jako skutečně tohle je něco, co jim hrozně závidím, že jim to funguje už přes 10 let a oni tehdy, když si vlastně zkoušeli první věc, já jsem pustil třeba Fantociho.
1: To si začal dobrý film.
0: A oni se na to podívali a tu scénu třeba s těma bavorskýma knedlíkama, nebo jako něco tam, tak tu okamžitě přehráli. A babička s dědou takhle na to koukali přes tu. A teď bylo vidět, že to fakt jako k něčemu spěje. Jo. A oni k tomu spějou doteď, dostali, dneska dostali cenu, kterou, jako Tonda chodí do nástřední na Panskou filmovou školu a podařilo se jim už po druhý vyhrát prostě v školní cenu jako toho přes všechny ročníky, takže mají nějaký příspěvek Profitechniky na další film, takže dneska jsou hrozně pyšní a já taky.
1: Na to se právě chci zeptat, protože my je dneska už známe spíš v té roli těch herců, například v Pádu domu koleru v seriálu hráli oba dva, v Děcku taky hrál jeden. Budou spíš teda herci, nebo spíš budou ti režiséři, ti lidé za kamerou, nebo to chtějí kombinovat?
0: To zkoumají. Mají neuvěřitelnou možnost se posouvat díky tomu, že stojí na obou stranách a to je nejcennější, jo? Když můžeš vlastně se neustále jako dívat, jak to dělají ostatní i za kamerou, i před kamerou. Jsou to filmaři.
1: Jak na to reagovala babička s dědou, když je viděli a viděli v něm toho kumštířského čertíka, abych tak řekl.
0: Hele, oni
1: měli
0: si
1: z toho radost?
0: Já ty záznamy mám a oni si tam smějou na tom. Takže je vidět, že ta hra jako už byla odhalena a to je v období, já už se to ani nepamatuju, to bylo fakt jako víc jak 10. No, nechci ani vzpomínat, co to byly fakt hodně malí. A byli schopni jako vlastně jako divadelně rozehrát scénu a asi jsme si to tam všichni uvědomili, no, že to v nich je, jako v koze.
1: Josef Abraham je mým dnešním hostem.

0: Josefem Abrahamem, mým dnešním hostem, si povídáme o jeho slavných rodičích, o jeho studiích na FAMU, vůbec o filmu a o anatomii gagu. Nezmínili jsme se ještě o jedné věci, kterou jsem já v úvodu tak trošku tady úplně naznačil, že se budu ptát na to, co máme v létě nejraději, na zmrzlinu, protože ty jsi vlastně v posledních letech a díky své ženě Ludmile najednou zabrousil do zcela úplně nového odvětví. Ty jsi teďko specialistou na gelato. A gelato není zmrzlina.
1: No gelato není zmrzlina, to je řemesl, to je podle italských receptur, ty si vlastně nevezmeš žádný premix, to, co tady většinou lidi těch v tom období socialismu dělali, že se vzal pytel, to se hodilo do vody nebo do mlíka, to bylo plný stabilizátorů a stužovadel a všech dochucovadel. Když se toho snět kornoutek, všichni jsme to milovali, ale jako zkus toho sníst, prostě 2-3 litry a stane se ti něco, co jsem si taky vyzkoušel a ten rozdíl už dneska je hluboko ve mně.
0: Dokážeš na první olíznutí poznat, jestli je to dobrá nebo není to dobrá zmrzlina?
1: No jasně.
0: A podle čeho poznáme dobrou zmrzlinu?
1: No ne, tak ty v prvním, pokud v tom obsahuje tyhle ty stužovadla a tyhle ty, tak ti to začne vysávat vodu už na jazyku. No, no, že jsi vlastně ten stužovač jako tě dehydruje a působí jako velice agresivně, jo, ve větším množství. No a to samé se ti potom odehrává jako při větší konzumaci uvnitř, že máš pocit, že jsi sněd kostku mídla. Jo. Takže dneska, když víš, jak má chutnat opravdový gelato, tak jako si nekupuješ už to, co jsi byl zvyklý předtím. Jo. Nejde to. Fakt to nejde. Jako poznáš to na dětech, který se s tím nemažou. Jo. A fakt tě to zahodí do koše, když to není ono.
0: Já gelato miluju a opravdu jako je to dražší než zmrzlina, ale stojí za to si za to připlatit. My se celou dobu bavíme vlastně o divadle, o filmu, o dokumentech, o herectví, ale ty jsi v posledních letech hodně změnil, vlastně zatočil ten svůj život do pro mě docela překvapivých jako rozměrů, protože jsi opustil Prahu, žiješ za Prahou, pořídil jsi z hospodářství a hodně jsi změnil svůj způsob života, se mi zdá.
1: Ale to jsem, víš, ono je jedno, jestli to projevuješ si to filmem nebo něčím, co je vlastně mnohem rychlejší, ty rychlý cukry. Tam se to odehrává i hned, nemusíš čekat roky, než se něco natočí,
0: peníze, se stříháš a tak dále, ano.
1: Tady ty tváře těch lidí, kteří vlezou do zmrzlinárny a stanou se z nich střihem děti, protože si prostě vyberou, co chtějí. A to je pro mě jako něco, co taky bylo někde, jako kdysi v dětství, jako jsem měl takovou jako zvláštní představu, kterou bych nikdy nerealizoval bez mojí milované ženy, která se tomu věnovala, ale v míře, která mě vlastně pohltila, jo, protože se poměrně na začátku, když jsme se seznámili, tak odjela na mistrovství světa a já jsem jí, protože už byla těhotná, tak jsem jí šel zvedat ty kýble, protože to jsou velké množství, co musíš uvařit a no a vlastně jsem hrál, že jsem zmrzlinář, protože vedle tebe z každé strany je žiry porodce, který ti kouká přes rameno, jestli máš správně natažený rukavice a jestli si mícháš, co mícháš. Prostě vezmeš si pytlíky bílejch prášku a letíš s nima do Itálie, do Rimini a tam se pod bedlivým zrakem poroty odehrává soutěž, která 2 roky probíhá po celém světě. A nám se podařilo vyhrát v německé předkolo mistrovství světa s makovou, kandovaným pomerančem a povidly, což byla vlastně pro nás neuvěřitelná událost, protože my jsme tam soutěžili za protektorát Böhmen und Mähren.
0: Mám jednoho známého zmrzlináře, který taky dělá makovou zmrzlinu a říkal, že ji strašně nerad dělá, protože se pak strašně dlouho musí čistit všechny přístroje.
1: No, Ale pro ty Italy to má právě takovou tu zakázanou příchuť, protože v Itálii jako ten mák je jako je něco opravdu
0: opium.
1: Takže jim to konvenovalo, až nás nechali vyhrát, čemuž já se do dneska raduju.
0: Vy vůbec, to takové, já bych řekl, zmrzlinové manželství, protože vy jste se údajně, aspoň jsem to slyšel, nevím, jestli je to pravda, ve zmrzlinárně setkali, potkali.
1: No, my jsme se potkali tak, že ona má před, moje žena je bývalá mistryně Slovenska v akrobatickém lyžování, jako v boulích a v tohle.
0: Pak studovala statistiku v Berlíně.
1: Studovala, no, učila Němce matematiku, což je naprostý bizár pro mě. Ale měla už natolik přetrhaný vazy na nohách a já jsem měl přetrhaný vazy asi na rukách, takže my jsme se seznámili vlastně na ortopedii.
0: Na ortopedii, tak ne ve zmrzlinárně, ale na ortopedii.
1: Ale pak už i ve zmrzlinárně a je to úžasná moje životní výhra, že jsme se potkali.
0: Já právě jsem četl nějaký rozhovor s ní a moc se mi líbilo, že vaše první dítě vám dávalo trošku zabrat a že těch proměněných nocí bylo poměrně hodně a že jste byli oba dva schopni nad ránem prostě sníst i několik kilogramů té zmrzliny. A nebylo vám špatně, protože opravdu byla dobrá.
1: Ale podívej, to je čistá energie, že? To jsou čistý cukry, proto ty děti na to jedou a my si to jako pamatujeme, a i když je nám kolik chce, tak vlastně v tu chvíli jsme děti, všichni. Jo, jenom objevujeme teďka, co novýho vlastně je jako trend, nebo co ti chudná, protože ty tu zmrzlinu můžeš udělat z čehokoliv. My můžeš udělat klidně z piva. Jsou zmrzliny, které jsou opravdu jako echt jakoby průkopnické, ale nedají se jíst. Nejjednodušší, nebo ne, to, co je nejcennější, je, že ty vezmeš svůj vlastní angrešt, nebo rybíz, nebo něco, co vypěstuješ sám u sebe doma a máš to, znáš jeho původ, on takový angrešt ty nechce nikdo sbírat, to je prostě dneska absolutně nedostatkový zboží. My jsme si kvůli tomu udělali angreštovou plantáž, no ale nepočítali jsme s tím, že prostě přijdou mrazy, pronajali jsme si meruňkový sady, ty nám zmrzly, pak nám zmrzly angrešty, letos nezmrzly, ale přišli jeleni a sežrali je. Takže stejně máme jenom malý vzorek.
0: Mým dnešním milým hostem byl Josef Abraham mladší. Pepo, moc rád jsem tě viděl a doufám, že se uvidíme dřív, než jsme se teď dlouho neviděli. Každopádně děkuji za tvůj čas i odpovědi a ať se ti daří nejenom v tom zmrzinářském podnikání.
1: Děkuji.
0: Dobrý večer vám všem, přeje od mikrofonu i Jaroslav Sedláček. A za chvíli už Noční proud.

0: Česká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Tentokrát bude mým hostem biolog Oldřich Motyka, který zasvětil svůj profesní život poznávání živé přírody a jejímu přibližování veřejnosti. A budeme si povídat o tom, jak se mění česká krajina. Co ho na přírodě fascinuje i po letech práce biologa? Jaký nejzajímavější přírodní objev v poslední době zažil? A co by doporučil lidem, kteří chtějí přírodě lépe porozumět? Tentokrát s biologem Oldřichem Motykou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 25. června, který otevírá západočeská skupina Kozataj s véráznou, ale velmi příznačnou červnovou písní Léto.

Jirka Zemánek a Fenek Steiner, tedy kompletní rytmika kapely Vohnout. To budou moji hosté hned po půlnočních zprávách v tomto čtvrtečně pátečním nočním proudu. A důvod je zcela prozaický, protože kapela Vohnout v letošním roce slaví své 30. narozeniny. A slaví je tím, že třeba vydala autobiografickou knihu, ale nejen autobiografickou knihu, ale vydala ji i v knize audio knižní, na které se podíleli rovným dílem všichni čtyři členové kapely. No a my si především a hodně o téhle té audioknižní podobě té autobiografie budeme povídat, ale pochopitelně nejen o ní. Krom toho také pochopitelně nahlédneme do kalendáře, jak je naším zvykem, no a vzhledem k tomu, že vlastně se v čase léta setkáváme poprvé, tak v závěrečné části nočního proudu si dopřejeme trošku té letní, vysloveně letní prázdninové muziky. Tak tohle to nás čeká v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu a teď je tady pohled na počasí dnešního dne, alespoň tak, jak vypadalo tady v hlavním městě Praze, a to z pohledu Michala Prokopa.

No a je tu onen slíbený pohled do kalendáře k dnešnímu datu 25. června, protože 25. června slaví svůj svátek své jmeniny nositelé křestního jména Ivan. Takže noční proud všem Ivanům přeje všechno nejlepší a to pochopitelně, včetně Ivana Hlase.

Tak tohle to byl další z dnešních Ivanů, Ivan Král, který už bohužel své dnešní jmeniny, svůj dnešní svátek neoslaví. Vynikající světový muzikant českého původu, kterého jsme si připomněli v písničce I'm Not Leaving. A teď se ještě jednou podíváme do kalendáře a nacházíme tam jméno David Page. David Page, což je klávesista, skladatel, v podstatě svým způsobem hitmaker, člen americké kapely Toto. Tak on právě dneska slaví své 72. narozeniny. Je otázka, jestli nás zrovna v téhle chvíli poslouchá, ale pokud ano, tak všechno nejlepší.

Jirka Zemánek a Fenek Steiner, kompletní rytmika kapely Vohnout. To budou moji slíbení hosté v tomhletom nočním proudu hned po půlnočních zprávách, které se v této chvíli už nezadržitelně blíží. A my se budeme povídat o 30. narozeninách kapely Vohnout, ale budeme si také povídat o knize a hlavně audioknize, která při téhleté příležitosti vyšla. Takže si myslím, že můžu s klidným svědomím slíbit povídání zajímavé, příjemné a spoustu pochopitelně velmi dobré muziky, takže by byla veliká chyba u toho chybět.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Vláda a prezident se přou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. Obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele přibývá, do země míří zahraniční týmy záchranářů. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů. Je pátek 26. června. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na středeční předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem.
2: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
3: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
4: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
3: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
4: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
3: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Sporem o účast na summitu se ve čtvrtek zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu označil za pokus o ústavní puč.
5: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
6: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
5: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
7: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
5: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Zraněných je více než 1,5 tisíce. Obětí je zatím nejméně 188.
8: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
9: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
8: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Daňsku na dvoudenní konferenci o obnově Ukrajiny. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firm do Ruskem napadené země.
10: My pojištěme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu.
11: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
10: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
11: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Policie včera znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Žalobce pro něj navrhuje vazbu. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze. Od začátku vyšetřování obvinění odmítá.
12: Ovlivňoval jste svědky?
13: Ne, neovlivňoval.
14: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
15: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
14: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
16: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné?
14: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Celníci objevili v Praze sklad, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence, spánku nebo o přípravky, které bývají užívány jako rekreační drogy. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
17: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
18: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
17: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
19: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
17: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Podle meteorologů čeká Česko extrémní vlna veder o víkendu. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
20: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: Žáci a studenti dnes zakončí školní rok, dostanou vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by měli výsledky s dětmi v klidu probrat. Odměna za vysvědčení může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
21: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
1: Sport. Fotbalisté Německa útočí na světovém šampionátu na třetí výhru ve skupině. Závěr jejich utkání s Ekvádorem vidí Pavel Tilšar.
22: Německo ale prohrálo s Ekvádorem 1-2, znamená to, že Ekvádor postupuje do play-off mistrovství světa ze třetího místa jako druhý ze skupiny E. Prošel do play-off tým z pobřeží Slonoviny, který je na závěr základní části porazil Curaçao 2-0. Němci měli ve skupině E jisté první místo, i kdyby prohráli. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Fotbalista Patrik Šik ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. 30-letý útočník rozhodnutí oznámil na Instagramu.
23: Nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Překážka na D1 za Loktem a nehoda na D48 u Třince. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí nákladní auto, má defekt pneumatiky na straně dovozovky.
25: Kamion má defekt na levém předním kole, je označený jenom trojúhelník, zatím tady není chybkaní.
24: Na D1 je podobná situace i na trase z Brna do Vyškova. Za Rousínovem na kilometru 221 stojí kamion s defektem. Tam už ale na překážku v odstavném pruhu upozorňuje šipka silničářů. Na D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína vyšetřují nehodu za odbočkou na Třinec a Žilinu. Na 65. kilometru je uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. Záchranáři zasahují na silnici 33 z Hradce Králové do Jaroměře. U Předměřic nad Labem sjelo auto z vozovky, čekejte omezení. A na silnici 43 ze světa v do Brna se vyhněte překážce za Brněncem. Mezi rozhraním a Stvolovou leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční proud a já v něm už za pár okamžiků uvítám své slíbené hosty Jirku Zemánka a Fenka Steinera, tedy kompletní rytmiku kapely Vohnout.

0: Jirka Zemánek a Fenek Steiner, tedy kompletní rytmika kapely Vohnout, to jsou už moji slíbení hosté v tomhletom studiu, ve studiu čtvrtečně pátečního nočního proudu. Tak pánové, vítejte, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravíme všechny posluchače nočního proudu.
0: Tak, já bych

0: je to takový průřez těma všema deskama, které jsme natočili. Vždycky to jako máme takový první úvod, 10 písniček, z 10 desek, chronologicky jdou za sebou, povídáme tam o tom,
1: jo,
0: jaký to bylo, a pak už ten koncert si jede takovým vlastním životem. Ale ten začátek je vždycky takový přesně.
2: Jasně, taková rekapitulace.
0: Ano.
2: No a teď se dostáváme k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. Vy jste k těm 30 letům vydali jednak knihu a jednak, co mě teda velmi zaujalo, myslím si, že to je velmi roztomilý a musím smeknout jako povedený nápad, vy jste udělali audioknihu. Audioknihu, kde všichni čtyři se podělíte vlastně o ty jednotlivé kapely a vyprávíte historii Vohnoutu. Mě by zajímalo, jak vznikla tahle ta myšlenka.
3: To byl Matějův nápad. Jako prostě, že jo, byl, ne?
0: Byl to určitě Matějův nápad. Vzniklo to nejspíš někde po cestě domů z koncertu v autě, v dodávce.
3: No. A on vlastně tu knížku, která vyšla tištěná, tak napsal taky Matěj a potom to lehce upravil pro to audio. Takže vlastně ty některé kapitoly, které jsou v knížce, nejsou jako čtený, jako v audioknize. Že jo, a je to upravený, jsou tam ukázky a tak nějak je to jako prostě upravený asi, aby se to dobře četlo.
0: Ještě taková zajímavost k tomu, on třeba, aby to nepsal sám, no, aby to nebylo taky jako jednotvárný, tak nám řekl, ať taky zkusíme napsat kapitolu, tak my jsme každý napsali kapitolu a on jí pak úplně z gruntu předělal. No, takže jsme to vlastně dělali úplně zbytečně.
2: Mě by zajímalo, jaký to pro vás bylo sednout si za mikrofon a tam tedy načítat kapitoly z té knížky, když já vím, že vy máte z minulosti už zkušenosti s Rádiem Děda, že? Takže to nebylo poprvé, co byste seděli za mikrofonem. A jak se vám to líbilo, jaký to bylo načítat knížku?
0: No tak bylo to podruhé, že jo, právě hned po tom Rádiu Děda, což jako moc zkušeností není. A no, osobně vlastně se mi to moc nelíbilo, protože myslím, že všichni máme svoje problémy jako s řečí, že nejsme žádný dobří lidi, kteří umí recitovat a kteří umí dobře mluvit.
2: Ale to máme i my, co se tím živíme.
0: No, takže jako bylo to chvíle, to bylo tristní. Ale myslím si, že výsledek je takový autentický a o to hlavně šlo.
2: No, pravda je, že to působí velmi autenticky. Jakým způsobem, nebo kde jste nahrávali? Byl tam někdo, kdo byl jakoby vlastně režisér a hlídal vás?
3: No, režisér byl vlastně Matěj, ten nás hlídal, natáčelo se to u Honzy ve studiu, jako v Kozojedech a vlastně jsme se tam střídali, takže Matěj to vlastně jako hlídal, aby to mělo nějakou atmosféru a tak. Já teda za sebe musím říct, že mě to teda jako štvalo strašně, protože já jako neumím mluvit, že jo. Teď některý písmenka zdvojuju i strojuju a prostě já jsem to normálně doma musel jako si přečítat, než jsem tam jel to točit.
0: No to samozřejmě, to jsme museli normálně trénovat, ale já jsem tam přijel s tím, že vlastně se to jako, že to mám jako jak štač natrénovaný, ale pak to bylo úplně jinak, že jo. A mě ten Matěj, jak tam seděl, tak on vlastně měl nějakou vizi, jak to jako chtěl, aby to bylo. A z začátku se snažil jako nás tak nějak jako opravovat, aby to vlastně bylo tak, jak to jako čte on, ale pak zjistil, že to nejde.
3: A jeho vize šla.
0: A ta vize jako nakonec jako šla někam, protože to předělat nejde, no, ten výraz, jako který máme každý jiný, že jo, tak.
2: Nicméně, když si teď ten výsledek poslechnete zpětně, tak máte radost s něj, líbí se vám?
0: No my to neposloucháme právě.
3: Já taky ne, ale mám radost z těch reakcí, protože už mi několik lidí jako řeklo, že to je dobrý a že to poslouchají. Takže to je fajn, to je super.
0: Je to senzační počin, to si myslím taky, že to fakt je dobrý.
2: To je odpověď na moji otázku, kterou jsem měl teď na jazyku. Jsem se chtěl zeptat, jestli už máte nějaké odezvy, nějaké reakce, takže veskrze dá se říct, že kladné.
3: Ano. Většina. Jako vlastně já si myslím, že všechny.
0: No, já jsem neslyšel nějakou špatnou. Jako,
3: taky ne.
0: I když samozřejmě ty lidi vám to neřeknou, že neumíte číst, že jo, ale...
3: Já ti to řeknu.
0: Ale tak jako, o to nejde.
2: Dobře. Já si myslím, že my bychom teď mohli posluchačům nabídnout takovou kratoučkou ukázku, takový v podstatě úvod nebo prolog celé téhleté audioknížky.
4: Milí posluchači, my jsme kapela Vohnout a teď v roce 2026

0: slavíme 30 let existence. K tomuhle výročí jsme vydali knížku, jmenuje se 30 svíček na dortu, mapuje naší historii a tohle je její audioverze. Oproti originálu není úplně do písmene stejná, trochu jsme ji upravili, aby nám šla líp do pusy. Některé věci jsme vypustili, aby to nebylo nekonečný, a jinde to zase protáhli, protože najednou vznikla možnost pouštět si písničky, o kterých se v té knize samozřejmě hodně mluví. Číst ji budeme sami a všichni čtyři, teda nejen já, její autor a taky kytarista a zpěvák Matěj Homola,
1: ale i já, jeho brácha, kytarista a zpěvák Honza Homola,
2: a já, baskytarista Jirka Zemánek, a já, bubeník Fenek Steiner, ale jenom pár kapitol, protože je jaro a já mám alergickou rýmu.
0: Přejeme příjemný poslech, přátelé.
2: A teď už se pojďme projít pamětí v 55 kapitolách.
0: Každou z nich bude uvádět naše manažerka Gábina Pánková.
1: A zároveň s tím vždycky řekne, kdo z nás ji bude předčítat.
2: Gábino?
3: No?
4: Už je čas.
3: Už jsem tady. Dobrý den.
2: Tak co? Jdem na to?
3: Jdem na to.
1: Jsi připravená?
3: No, skoro. Nikdy víc nebudu.
1: Tak pojď.

0: Jirka Zemánek a Fenek Steiner, kompletní rytmika kapely Vohnout, jsou moji hosté v tomhletom čtvrtečně-pátečním nočním proudu a my si povídáme především o 30. narozeninách kapely Vohnout, která připadá na letošní rok. My už jsme si prozradili, že vyšla knížka, poslechli jsme si ukázku z audioknížky a já bych možná, pakli, že byste pánové nebyli proti, tak je to 30 let, tak bych přece sáhnul trošku k rekapitulaci pro toho, kdo tu audioknihu ještě neslyšel nebo tu papírovou nečetl, ten už to samozřejmě ví. Já bych se chtěl vrátit úplně na začátek, chtěl bych se vrátit tady vlastně pár stanic tramvají nedaleko od nás na Vinohradech, na náměstí, kterému staromilci stále říkají Čapájevák, nicméně teď je to Jiřího Zlobkovic, jo. To je zřejmě, pokud to správně chápu, konkrétní místo, kam se dá datovat vznik, nebo kam se dá umístit vznik Vohnoutu, je to tak?
1: No tak určitě ta vrchní část těch Pražských Vinohrad, to je naše jakoby rodná hrouda, teda kromě tady z Dendy, ten se k nám připojil, ale ano, je to tak, náměstí Lobkovicovo, dříve Čapajevo, tam sídlela naše základní škola, a tam jsme se v podstatě všichni tři poznali. A Zdendu jsme poznali až později. A od toho, od té chvíle, co jsme poznali tady Zdendu, tak se počítá tahle ta historie těch 30 let té kapely Vohnout. Což bylo někdy v zimě 95, myslím.
0: No. Tam, jak vlastně vyprávíte v té knížce a píšete v té knížce, tak v podstatě ta kapela se víceméně vyloupla jako z takové tamní skejťácké party, je to tak? Jak to, přibliž to.
1: No, tak protože tak, kapela ano, vznikla ze skejťácké party, protože my jsme tam před tou školou, byl takový plac, takový chodník široký a tam se jezdilo na skejtu, a teda jsem tam toho moc jako nenajezdil, ale Homolovic kluci, ty byli v tom velice aktivní a my jsme tam stavili různý překážky, jo, takový jako nájezdy, takový rampičky, dokonce jsme tam postavili i takovou úrampu a všechno to, co jsme tam postavili, vždycky bylo z kradeného materiálu, který jsme různě prostě chodili tam ve okolí a brali, co jsme viděli, různý prostě palety a nevím, nějaký, třeba jednou jsme viděli nějaký stržený větrem billboard, už ten už byl načatej, tak jsme strhli z toho ty překližky a tramvají jsme vezli od krematoria tam právě, no, Ošanský hřbitovy, kde vlastně je kousek ta základní škola Lobkovicovo náměstí.
0: A kdo vlastně přišel s tím prvotním impulzem nebo s tím prvotním nápadem udělat kapelu?
1: No, tak vlastně ten takový Pravohnout, ten už vznikl někdy v roce 88, kde se ve sklepě v takový zkušebně u jednoho kamaráda hrálo, on tam měl bicí a kluci tam vlastně hráli. A byl to Vohnout, ale byl to Vohnout s jednoduchým V. Měli jeden koncert někde v Kunraticích, nebo kde, já už se to nepamatuju. A takže ten impuls vzniknul právě od bratrů Homolových, ale pak to jako ustalo na léta. A pak to nějak zase začalo, že oni začali doma cvičit na kytary. A do toho už jsem se pak já připojil s takovou náhodnou návštěvou u nich doma, když oni tam cvičili. Tak jsem se přidal a už to bylo.
0: No tak vás vlastně dali dohromady ty Vinohrady, ale jak to bylo se Zdeňkem alias Fenkem?
1: A to vám Zdeňa řekne sám právě.
0: Protože pokud vím, ty pocházíš z Vysočiny a dokonce máš i hudební vzdělání. Že je to tak?
2: Ano,
0: pocházím. Přiznej se.
2: Ano, mám hudební vzdělání, ale hudební vzdělání má i Jirka. Teda. Že jo, nemáš?
1: No? Tak částečně ano.
2: Částečně ano. No, mám hudební vzdělání, pocházím z Vysočiny. Jako z vesnice Věž a vlastně já jsem chodil na konzervatoř do Brna a tam jsem jako po 4 letech po maturitě jako zjistil, že jako bych chtěl jít jako jinam. Konkrétně jsem chtěl jít panu profesoru Veselýmu, který učil tady v Praze.
0: Což bylo vyhlášené jméno mezi bubeníky.
2: Ano, přesně.
0: Tady já mám pocit, že tady učil vlastně kousek od hlavního nádraží, je to tak, že jo?
2: No, já jsem k němu chodil na Žižkov.
0: Aha.
1: Což je kousek od hlavního nádraží.
2: No, a takže jsem šel do Prahy na školu, jako na tu konzervatoři, kterou jsem tady ukončil a potkal jsem se tady teda jako s klukama, no.
0: Mm-hmm.
2: A přišel jsem na zkoušku a vlastně od té doby jako spolu hrajem, no.
0: Mm-hmm. Já teď budu dělat chytrýho, protože jsem poslouchal poctivě tu knížku. Ty vlastně první společný koncerty, ty se odehrávaly v okolí Prahy, tady směrem Vyžlovka a tímhle tím způsobem různě v hospodách. Přibližte posluchačům, jak to bylo.
1: Já bych chtěl ještě než na to zapomenout, přiblížit jednu věc. A to je to, že my máme vlastně teďka to výročí toho prvního koncertu, který se konal, jestli se nemýlím, 26.
2: 7.
1: Ne, 27. 6. 1996, tak teď v sobotu bude přesně, přátelé, přesně 30 let od toho vystoupení v tom Futuru a my shodou okolností hrajeme taky ten den a to v Pacově na festivalu Jotka Fest, takže tam oslavíme přesně těch 30 let, přesně.
0: Mm-hmm. Tak to je vlastně teď v sobotu, že?
1: Teď v sobotu.
0: No tak to jsme
1: teda... To je neuvěřitelné.
0: ...proudce aktuální. Tak možná to ještě zopakuj pro posluchače, kde přesně teda v té
1: sobotu. Takže zopakuju to ještě jednou pro posluchače. 27. 6. v Pacově na festivalu Jatka Fest odehrajeme koncert přesně 30 let po prvním našem veřejném vystoupení v této sestavě.
2: Tak.
0: No tak to je mimořádná událost.
2: No to je, no. No, takže první byl v Praze.
1: No a pak právě, tak přesně jak jsi říkal, to navázalo tady těma akcema kolem těch Jevan Vyžlovka, protože tam vlastně to je takový jako druhý zázemí bývávalo, protože tam se jezdilo k Homolům na chatu a tak jsme tam měli spoustu kamarádů a oni tam umožňovali vystupovat na jejich akcích.
0: Nicméně pak si myslím, že to docela nabralo spát, protože ty jsi říkal, že vlastně ten koncert byl 1996, úplně ten první, a 99 už byla první deska, jestli si správně počítám. No to slušný start.
2: Jo, a to myslím, že my jsme ji natočili rok předtím a ono fakt trvalo dlouho, než se dostala ven. Na to jsme přišli nedávno, že to takhle bylo.
1: Jo, ano. My jak teďka vlastně na to vzpomínáme, že jo, na tu historii, tak tam se rozdíláme spoustu jako věcí, které jsme zapomněli.
3: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo, připouštíme-li nerealitu. Zeptal se tak, jak jí to bylo. Za všechny svoje činy veliký

0: Jirka Zemánek a Zdeněk alias Fenek Steiner jsou stále mými hosty ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. Panové, já jsem si dovolil teď pro vás vybrat takový drobný hudební dárek, kapelu Faith No More, písničku Epic, a hned se drze a neslušně u dárku by se to nemělo dělat, ale zeptám se, jestli jsem se vám trefil do vkusu.
1: Úplně perfektně právě. Jo. Děkujeme za ten krásný dárek, co jsme dostali k těm 30. narozeninám.
0: Tak, potěšení je na mé straně. A já to hned zneužiju, protože mě by zajímala jedna věc. My jsme se bavili o těch úplných začátcích, o Hnoutu. Jaká byla taková ta prvotní muzika, která vás inspirovala, která vás formovala? Protože z hůsta se stává, že když prostě zvlášť jako mladí kluci zakládají kapelu, tak si říkají, ty vole, mělo by to být něco jako... Říkali jste si, ty vole, mělo by to být něco jako, a v případě, že ano, tak jako co?
1: No tak tady jde o to, že tady ta jako naše pražská větev vinohradská měla prostě nějaký jako svůj, co poslouchala, co měla ráda, a tady ta Zdendová větev měla taky jako zase úplně jiný, jo. Aho. Takže my se zešli nejdřív takovýho toho punku jako 80. let, Šanov, že jo, Plexis, Dinové nové fronty. A do toho pak třeba ještě jako pražský výběr, a to se tak nějak všechno jako zmuchlalo dohromady, a tak tady z toho jsme zešli. To jsme měli vlastně všichni tři stejně, no. A Zdenda do toho hodil vidle.
2: Jo, já jsem metalista prostě, poslouchal metal hodně, Maideny, Metalliku, prostě všechny tyhle ty jako zásadní party.
1: Ale ono to nevadilo právě, ono se to jako naopak právě, spíš se to...
0: Vycizelovalo.
1: Přesně tak.
0: No. Mm-hmm. No a kdybych teď položil tu otázku, já vím, že to je otázka, kterou prostě muzikanti pochopitelně nemají rádi, že jo? Ale když se zeptám, co třeba teď momentálně vás těší, co posloucháte, jako, co byste zmínili, co vás baví za muziku?
2: No,
0: já vím, že to je blbá
1: jako
0: otázka.
1: U mě se to tak jako časem jako tak rozšířilo jako do všech prostě žánrů. Mně to je vlastně úplně jedno. Jako, když se mi to líbí, tak se mi to líbí. Prostě, a je to úplně fakt jako jedno, co to je jako za hudební styl.
2: No, to já mám jakoby vlastně stejně. No. Buď to prostě se mi ta písnička líbí, nebo nelíbí. No. Je fakt, že mám jakoby nějaký oblíbený kapely, to jako jo. Ale těžko jako někoho jmenovat, protože si myslím, že jich je poměrně dost.
1: Já mám třeba rád i dechovku normálně.
0: Jo.
1: No, já jsem totiž začal v 45 letech hrát na tubu.
0: Aha.
1: Jo. A takže vlastně všechno, co ta tuba hraje, se mi líbí. A dechovka je samozřejmě jako silně zastoupená v tom.
0: To znamená, že máš reálnou šanci, že kdyby Vohnout prudce spadl z popularity, tak můžeš hrát svatby a pohřby.
1: No, jako zatím na to furt ještě moc neumím, ale jako to přijde.
2: Vypadá to na ty pohřby zatím, ale...
0: Když teda Vohnout někam jede společně dodávkou na koncert, na turné, jakou si pouštíte muziku? Na čem se shodnete?
2: Žádnou.
1: Absolutně žádnou.
2: Nic.
0: Ticho, jo?
2: Jo.
1: My když jedeme jako na koncert, tak si každý jako jede svoje. Aha. Každý tam se někdo si jako čte, někdo prostě čumí do telefonu, někdo třeba často čumíme tady zase jako na hokej nějaký nebo na fotbal. Každý si jede svoje. Pak když se jede z koncertu, tak občas tam jako komunikujeme nějak chvíli a pak to skončí tím, že se každý jede svoje zase.
2: Nebo usnem, že?
1: No. Jo, vždycky chvilku potom, prostě jak člověk ještě má tu energii jako z toho hraní, tak tam se bavíme, teď docela často se bavíme právě o tom, jak to uděláme ten náš koncert, který bude v Lucerně.
0: Tak to prozradíme, ale ještě to potom připomíneme
1: jednou. Nepředvíhejme. Už to můžu říct.
0: Opakování matka moudrosti.
1: Dobře, tak už jsme se k tomu dostali oslým můstkem, teda 18. listopadu výroční koncert našeho sdružení ke 30 letům. V pražské Lucerně. Velký sál.
0: Můžeš tomu povědět ještě něco, protože předpokládám, že budou hosti, pokud to není překvapení.
1: Nějací hosté budou, ale to všechno je v jednání.
0: Dobře, tak to se posluchači čas dozvědí, ale zatím vědí aspoň datum.
1: Ano.

0: Jirka Zemánek a Fenek Steiner jsou stále mými hosty ve čtvrtečním pátečním nočním proudu. Já jsem ještě jednou sáhnul do zahraničí, tentokrát do Finska, po kapele Valtari. A udělal jsem to úmyslně, protože vy jste v určité době měli k téhleté finské kapele docela blízko. Že je to tak?
1: Je to tak. My jste s tím, no. Já už vlastně ani nevím, jak se to stalo. Ale teď jsme o tom nedávno někde mluvili, že si myslím, já si teda myslím, že nám to dohodila nějak Lenka Dusilová, která se s nima taky zná, ale možná to tak není, jo.
2: Oni byli taky u stejné firmy tenkrát, jako vydávali desky, jako my, tak možná...
1: A najednou si s Honzou Homolou jako začali ten Karci jako psát, vyměňovat nějaký e-maily, tohle, a pak se prostě domluvilo, že oni přijeli, my jsme natáčeli desku Polipsi dědu, oni přijeli tam k Zdenkovi Šikýřovi do studia, natočili s náma tu písničku Činili, pak tam natočili ještě nějakou jejich písničku, tak teda nevím, jestli pak jako byla ještě nějaký desce, nebo nebyla, to nevím. A pak jsme s nima ještě vlastně hráli na tom křtu tady té desky a mimo jiné jsme ještě pak jeli takový krátký turné po republice. Takže jako vyloženě kamarádi se z nás nestali, ale povídali jsme se občas a dokonce nás naučili jedno finský slovo, jestli to tady posluchače zajímá, jaký slovo to bylo.
0: Tak, tak je po desátý, takže i kdyby bylo nějaký hodně drný, tak to asi
1: dobře,
0: ne.
1: Tak to slovo je utare. A znamená to vemeno.
0: Tak to jde. No. To jde i před desátou. No, my jsme se teď vrátili trošičku do minulosti a mě teď tam padá taková otázka, nevím, jestli se na ní dá takhle jednoduše souhrně odpovědět, ale přece můžu obětat i těch 30 let, že 30 let to svádí k rekapitulaci. Když se zamyslíte, podíváte se zpátky na ty 30 let, dá se říct, který období nebo která období byla pro Vohnout nejdůležitější, nejšťastnější, nejúspěšnější a naopak, jestli tam něco, co byste nejradši vymazali z historie kapely. Jak by to vypadalo, tenhle ten zpětný pohled?
2: To se asi dá říct, si myslím. Já myslím, že takový jako šťastnější období bylo vydání Pedra. I když jako desky Pedro se vrací, což byl rok 2002. No, ale tím nechci říct, že ty jako to období předtím, že by bylo nějak jako špatný, to ne, ale ta deska Pedro to prostě tak jako trošku nakopla, tu kapelu. Pak asi šťastnější období bylo vydání desky našim klientům, která se jako povedla. No a z mýho pohledu, a to budeš mít se stejně no takový to, že jo, no, to byl rok 2009, jsme měli takovou, jako si myslím, jsme jeli v ponorce trošku. Období desky Karton Veverek.
1: No, to opravdu takový, jako taková doba, kdy sám jako nedařilo ani jako po té kamarádské stránce, nebo bylo to takový složitější. No. Ale zase díky tomu, že se pak natočila ta deska, která se jmenuje Playlist, ta Best Of, kde my jsme si řekli, že to nebudeme dělat prostě jenom z písničky, které jsou natočený, a že jsme natočili všechno znova podle toho, jak to hrajeme na koncertech. No, takže jsme to jako na život tam nafrkali, natočilo se to a točilo se to na chatě u takový kamarádky jedný, k Homolovic, a tam vlastně to bylo zase hezký, dobrá atmosféra. A ta se přenesla pak dál právě na tu desku našim klientům, která se taky asi povedla, nejspíš.
0: Já teď trošičku odbočím, ty jsi mě přivedl na jednu věc, kterou jsem se taky dozvěděl z té audioknížky. Vy poměrně rádi a často využíváte nejen tedy jako velká profesionální studia, ale tu možnost nastěhovat techniku někam do klidu, někam na chatu a pracovat tam, že je to tak?
2: Je to tak.
1: No, je to
2: tak.
1: To je naše oblíbená činnost.
2: Vlastně to děláme tak jako už hodně, vlastně od toho Pedra možná. Od desky Pedro se to takhle dělá. No, že se natočí rytmika někde a pak...
1: A ten Pedr se natáčelo teda kde? To se natáčelo v Sonu ještě, podle mě až Rande s panem Bendou. Tam se natočilo, a tady to vzniklo v roce 2004, to vzniklo poprvé, to bylo poprvé, že jsme natočili rytmiku zase ve studiu Sono na Nouzově a pak se to vzalo na chatu, na Slapy a tam se to natočilo zpěvy kytary. A od té doby jsem to pak udělal vždycky.
2: Je to tak.
1: Jo. Kromě té desky Karton Veverek, která se totiž natáčela v zimě, a tam to nešlo moc. No. To se natáčelo ve Vršovicích u Borisa Karlofa. A už i tím asi, že to bylo v zimě a vlastně bylo takový to období, o kterém jsme teďka mluvili, tak to bylo taky zvláštní.
0: No ale každopádně tohle všechno, včetně teda toho neradostného období, které jste zmínili, tohle to všechno vy tam otevřeně přiznáváte v té knížce, respektive audioknížce, takže posluchači, když ji poslechnou, tak se to všechno dozvědí od vás autenticky.
1: Ano, a podrobněji.
0: Dobře.

0: Maria Cartini.
1: Děkuji.
2: Jirka Zemánek a Zdeněk Frecksteiner jsou stále mými hosty ve čtvrtečně-pátečním nočním proudu a my jsme si teď poslechli živě spolupráci právě kapely Vohnout s finskou kapelou Altari, které jsme si předtím povídali. Poslechli jsme si společnou píseň Činely. Pánové, pojďme se teď podívat kupředu. Co na vás čeká, na co se chystáte, co Vohnout připravuje, tak samozřejmě asi bychom měli ještě jednou zmínit to nejpodstatnější, ten výroční koncert.
3: Ano, tak ten je 18. listopadu v Lucerně.
4: Hmm. Ve velkém sále.
3: Ano, budou hosti.
4: A teď nás čeká tady ten víkend v Hradci, kde je samozřejmě ten koncert to 27. přesně po 30 letech po tom prvním koncertě a pozor, a potom máme 3 týdny dovolenou. Celozávodní ovšem.
2: Celozávodní.
3: A po dovolený zase začneme hrát a myslím si, že začínáme v Podštejně.
4: V Podštejně?
3: V Podštejně, ano. Potom v Liberci.
4: A to je, k tomu bych taky řekl, k tomu Podštejně, to je 24. července.
3: To je taky výroční koncert.
4: A to je taky výroční koncert, ano. Protože bude mít Honza Homola ten den 50 let, 50. narozeniny. Čímž se dostaneme do toho, že už nám bude všem přes 50. Od té chvíle.
3: No. Takže kdo navštíví koncert v Podštejně, ať pozve Honzu
4: na panáčka.
3: Na panáčka.
4: Tak. On pozve jeho, Honza pozve každýho, kdo mu řekne.
2: Možná asi až po koncertě ne, radši nebo...
4: U něj to je jedno.
2: To je udivovná vlastnost. Dobře, dobře. No a teď samozřejmě otázka, která by měla padnout, nebo která musí padnout. Co třeba nějaká nová studiová deska? Jak se na to díváte?
4: No, jako... My jsme teďka se věnovali tady tomu výročnímu roku.
2: Jasně.
4: No, ten skončí a pak se prostě uvidí, no. Jako určitě nechcem usnout jako na nic nedělání, tak doufejme, že něco přijde.
2: Mm-hmm.
4: No.
2: No tak jo.
4: I když my jsme vlastně už udělali asi kolik? 2? 3?
3: 3 písničky během posledních 2 let.
4: No, že vždycky vydáme jako jeden kus, k tomu se natočí videoklip a pošlu se to do světa. No, tak, jako, jak se to dneska dělá, že jo? Docela hodně.
3: Jako loni jsme už natočili nějaký demo, že jo? S Honzou něco. Ale dál se to neposunulo. Zatím.
4: Takže uvidíme. Nic říct vlastně o tom moc nemůžeme.
2: No,
4: uvidíme.
2: Uvidíme, necháme se překvapit. No, tak já mám ještě jednou, přeju všechno nejlepší k těm 30. Přeju vám další 30 let Vohnoutu. A moc vám děkuju za návštěvu ve studiu a za povídání. Díky moc.
4: My moc krát děkujeme za pozvání.
3: Díky moc.
4: Milé.
3: Díky.
5: Sfouknout 30 svíček na dortu trvá okamžik, ale za každou z nich je spousta příběhů a písniček a takhle v kompletu tvoří pro každýho z nás většinu života.
6: V jedné kapele a v jedné sestavě.
7: Když jsme v roce 1998 byli 2 roky na scéně, vzala si nás kapela Lucie jako předskokany na svoje výroční turné, kdy slavili 10 let existence.
8: Tenkrát jsme si říkali, jak je ta Lucie stará kapela. Ne jako věkem, ale tou trvanlivostí, že je to síla to spolu táhnout celou tu dlouhou dekádu a že nám se tohle v žádném případě nemůže stát.
9: No a za chvíli jsme to slavili taky. A pak 20 a teď tohle.
10: Oh yeah!
7: Občas se nás někdo zeptá na recept, jak se to dělá, aby spolu kapela tak dlouho vydržela. Odpověď je, že se prostě musí sejít dobrá parta, která si sedne po lidský i hudební stránce. Takže správná otázka by spíš měla znít, kde vzít a udržet dlouho pohromadě tu správnou partu?
11: No a tady babo raď, protože tohle se někdy někomu i přes velkou snahu nemusí podařit nikdy. Nám se to tak nějak podařilo, asi protože jsme jednak tady s Honzou Bráchové, se Zemánkem pak hoši z jedné základky a Fenek do toho výborně zapadnul. Takže je to trochu o štěstí, i když je samozřejmě dobrý jít mu naproti.
8: Za těch 30 let se svět kolem všech a teda i kolem nás hodně proměnil. Protože tuhle kapelu jsme zakládali hluboko v 90. kdy se teprve rozjížděly mobilní telefony a masový používání internetu bylo ještě v plenkách.
9: Stalo se to dávno předtím, než fungoval YouTube, Facebook, Instagram a podobně. Naše první desky vycházely jenom na CDčkách a kazetách a lidi se o tom, že vyšly, dozvěděli z novin a časopisů.
7: Takže celkově vzato jsme asi typická 90-ková kapela. Původně punková a skateová, pak víc univerzální, v dnešní době taková normální, ale ten základ a zvuk je ve stylu života, který jsme tenkrát žili a v hudbě, kterou jsme poslouchali, protože na ty elektrické kytary jsme nezačali brnkat jenom tak.
11: Důkazem toho, že jsme kapela z 90. je i fakt, že pořád hrajeme kytarový sóla, což mnoha lidem dneska přijde nevkusný a zbytečný. Můžete se o tom koneckonců sami přesvědčit na koncertech, protože pořád ještě nekončíme. Pořád hrajeme.
8: Fenku, klepni to.

Milé děti, tahle pohádka, která se fakt stala, je dočtená. Pokud jste ji doposlechli až sem do konce, tak děkujeme za pozornost a taky trpělivost, protože to nebylo úplně krátký. Na druhou stranu, teď toho víte o naší kapele Ohnout fakt docela dost. Mějte se krásně,

hned na začátku se špatný slovo řeklo, spustilo hádku a rozpoutalo peklo, spustilo hádku a rozpoutalo šarvátku a rozpoutalo šarvátku. Do re mi fa re mi do.

se může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidlátka. Jenže pak najednou jim dojdou dukáty a tak na náměstí zavlajou plakáty. Plakáty s nápisem o velkým dále.

školní roky, takže poměrně citlivě vnímám tuto událost. Takže dneska je poslední školní den a jak jinak lépe si to připomenout, než písničkou Elise Coopera Schools Out.

Alice Cooper a School's Out. Alice Cooper nám připomněl, že právě dnešní den je posledním dnem letošního školního roku, tak prostě School's Out. Ale já bych si dovolil připomenout v souvislosti s Alicem Cooperem ještě jednu velmi důležitou věc, že už v úterý, což bude 30. Alice Cooper zamíří opět po čase k nám do České republiky a bude koncertovat v Plzni. Takže Alice Cooper v úterý 30. hraje, vystupuje v Plzni. Pokud se chystáte na tenhle ten koncert, o kterém předpokládám, že bude zase tak dobrý, jako jsou všechny koncerty Alice Coopera, tak pokud se tam chystáte, tak je reálná šance, že se tam potkáme, a pokud se tam nepotkáme, tak si dovolím vám třeba příští čtvrtek poreferovat, jak to mistrovi hororového roku tentokrát v Plzni hrálo. Tak a teď se pojďme vrátit k prázdninám a pojďme se k ním vrátit společně s kapelou Nazaret a s neméně příznačnou písní Holiday.

Tak tohle byla písnička, která na začátku prázdnin prostě nesmí chybět. Trochu se tvrdit, že už v podstatě zlidověla balada Jiřího Schellingera Léto s tebou. No a my si teď dopřejeme taky jeden naprostý nezbytný letní evergreen, byť ne tuzemský. Je to písnička, která popisuje věc, která vlastně není až tak přitažlivá a sympatická, to znamená léto, horký letní den ve velkém městě, rozpálené ulice, rozpálené střechy, rozpálené domy. Nicméně ta písnička je tak kouzelná, že to tomu letnímu slunci rádi odpustíte. My si poslechneme Joe Cocker a v jeho podání, jeho verzi evergreenu Summer in the City.

Já když jsem připravoval tohleto vysílání, tak jsem mezi 8. a 9. hodinou večerní zjišťoval, jaká je v té chvíli aktuální teplota v maďarské metropoli Budapešti. Tak vězte, že mezi 20. a 21. hodinou Budapešť hlásila 29 stupňů, což si myslím, že je na tenhle ten večerní čas, na tuhletu večerní hodinu, teplota dosti slušná, dosti vysoká. A teď je na mě, abych vám přiznal, proč jsem takovýhle čin dělal, proč jsem tu teplotu zjišťoval. My si totiž teď poslechneme písničku, která vypráví opět tedy o letní noci, o létě ve velké metropoli. A tou velkou metropolí tentokrát bude právě zmíněna Budapešť. Je to písnička, která popisuje horké noci v Budapešti. Podepsána je pod ní kapela Jethro Tull a ta písnička se jmenuje velmi sporadicky Budapest.

Někdo někde v čase léta. Tak se jmenuje další letní píseň od kapely Simple Minds, kterou si teď dopřejeme v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu, který je naladěn právě na počátek, na začínající léto.

Summertime Sunset, tak tohle to byla americká sesterská blues rocková kapela Larkin Poe. No a my se za další letní písní vydáme tentokrát sem zpátky k nám domů za Lubošem Pospíšilem. A já vám nabídnu jeho velice půvabnou písničku Letní nocí.

Dospěli jsme k samému závěru toto čtvrtečně pátečního nočního proudu. Proč již za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a krásný začátek letošního léta. No a těší se na slyšenou opět za týden.